0: jakýmkoliv způsobem prostě tady kritizovat, on pravděpodobně prostě opravdu spěchal někam s tou krví, jako OK, jo, to je jako legitimní všechno, ale v momentě, kdy ty jedeš vlastně z jednosměrky, kde nikdy žádný auto nejede, jediný, co tam jsou tramvajové koleje, a vlastně vylítneš do ty křižovatky, kde někdo má zelenou a vůbec tě nečeká, tam jako někdo říká, ale on musel slyšet sirény. Kamaráde, v tom místě na tom Pavláku slyšíš ty sirény, ale to slyšíš kolem sebe v 28 silnicích. Ty vůbec nečekáš, že zrovna tady zleva jede to auto, protože se to tam odráží od ty baráky a vůbec nevíš, kde to auto s tou sirénou zrovna jede. To jenom čekáš, odkud jakoby přijede. To znamená, že z mýho pohledu Filip, i kdyby jel doleva, tak by ta nehoda nastala zcela jednoznačně, kdyby jako nejel rovně. Teď ponechávám všechno o tom dopravním značení, který podle mě bylo zmatečný a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru, jaksi hlavní příčinou té nehody je to, že ten řidič, který převážel tu krev, tak vlastně ohrozil účastníky silničního provozu, protože přesto, že jede se sirénou a s majákem, tak musí do ty křižovatky nejezdit tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu. To říká zákon a tak to prostě je. A znova říkám, já ho tady nechci z toho dělat, že je to nějaký jako člověk, který by si zasloužil někde potrestat nebo něco podobného. Prostě stane se to, v životě se to stane a máš to tak a nic s tím nenaděláš. Ale to, co je přece nejdůležitější, i kdyby to byla vina Filipa, tak přece to není na nějaký skládání funkcí v politice. Jako tady bylo x takových nehod. Tamhle výborný jel 92 ve vesnici 10. prosince v Heřmanově městci o 42 km za hodinu víc, než má. Benjamin Činčela, ten vlastně tenkrát zabil člověka v autě, měl nejdřív tu dechovou zkoušku, měl pozitivní na jak alkohol, tak omamné látky na drogy. A pak jako z toho vyšel díky tomu, že při odběru krve v nemocnici už byl jako čistý. Jo. A já mu nechci sahat do svědomí, nebyl jsem u toho, nevím to. Ale zaprvé, mezi tím uběhne drahně dlouhá doba. Ty seš jako člověk, ty s tím máš daleko větší zkušenosti, který to dělá. Ale za druhý, ono, když tam máš známýho doktora, tak to už se jako dá s tím hledat co zařídit. Takže znova říkám, já nechci nikomu sahat do svědomí, ale nezažil jsem prostě, že by test, dechová zkouška a ten volizovací test na alkohol a na drogy byla pozitivní a pak jako krev byla úplně čistá. To jsem nezažil. Jo. Může se to stát, musela by tam je nějaká kontaminace, ale že by jako oba dva ty testy byly pozitivní a pak jako to je ta pravděpodobnost je jako velmi, velmi nízká. Jo.
1: U zbytkového alkoholu je to možný, ale většinou to bývá tak, že je tam takzvaně vzestupná tendence, proto se také dělá. A to je ta chyba, která tam nebyla udělaná, že se dělá opakovaně ta dechová zkouška, takže u tady toho člověka, o kterém ty hovoříš, by měla být udělaná opakovaná dechová zkouška a tam bývá vzestupnou tendenci. A ve chvíli, kdy opakovaná dechová zkouška má vzestupnou tendenci, protože ten alkohol, protože vy teď pijete, pijete, pijete, přestanete. Vy máte nějakou hladinu, jo? A za půl hodiny je ta hladina jiná.
0: Jasně.
1: Dosáhnete určitýho vrcholu a pak to začne klesat, až jste na nule. Ve chvíli, kdy máte zbytkový alkohol, bavíme se třeba 0,25, 0,3 a tak dále, tak vám garantuju, že na krvi, pokud jste normální konstituce, nejste nějaký vychetlík, jo, tak na té krvi bude prakticky nula, téměř vždycky. A tady ještě doplním jednu věc. Dneska jsem četl nádherný článek, a to je přesně ta ukázka těch mainstreamových médií, kde zarytě psali o tom, jak je možné, že Turkovi neudělali test na drogy. Tak prosím pěkně, jediná povinná věc od policie je test na alkohol. Ano. Test na drogy je pouze v případě, že se těm policistům nezdáte, že se chováte jinak, než je norma, a oni vám poté můžou dát ten test na drogy. Ale není to tak, že u dopravní nehody se automaticky dělá test na drogy. To je nesmysl. To je prostě blbost. Jo? A oni na to dneska psali, jako zarytě, jak tomu rozumí ty experti. A to já úplně žasnu. Sanitka, další věc. Jo? To není žádná sanitka. Prostě takhle sanitka nevypadá. To je nějaký houkavý auto. To může být klidně soukromá společnost, která má tu možnost využít toho práva. Jo? Ale mě napadá z hlavy třeba Bořek Bulíček, u vás v Řevnici. Jo, ten má soukromou záchranku, soukromou převozku a tak dále, v pohodě. Ale tohle nebylo vozidlo záchranné služby, nebylo to ani vozidlo převozové služby, nebylo to ani dovoz raněných a rodiček, nic tady z toho to nebylo. Nebyla to ani LSPP. Byla to prostě firma, která spadá pod nějaký špitál, to si klidně oni můžou zřídit jako akciovka, a ta převáží krev. Další věc. V žádném případě nešlo o ohrožení života. Kdyby šlo o ohrožení života, tak to veze záchranka. Tak to neveze tam malý autíčko. Jo, a takhle bych tady mohl pokračovat a vyjmenovávat tady prostě milion věcí. Jo. Ale jak říkám, mě zajímá to právní hledisko.
0: A já říkám, jako zase se bavíme o právu a o morálce. Jo. To znamená, ať už to vyšetřování ty dopravní nehody dopadne jakkoliv, tak já tam nevidím žádný důvod prostě proto, proč by měl Filip jako skládat jakoukoliv funkci. Fakt nevidím prostě. Dobře, nedbalostní přestupek může se stát, může to vyústit i v dopravní nehodu, když máš nějakou smůlu. Ale přece to je pořád nedbalost, není to úmysl. Jo, já jsem to srovnával, mně prostě největší úplně drzost, že drzostí přijde. Když do 360 je pozvaný Jurečka, který tady po střelbě na filozofické fakultě lhal o tom vánočním večírku. Zaprvé ten vánoční večírek neukončil, to znamená, on tam do 4 do rána juchal, pil, poskakoval v době, kdy prostě lidi tady byli naprosto zdrcený. Já jsem viděl lidi, kteří prostě brečeli, ani se jich to netýkalo. Jo. Jaká to byla tragédie, tak on si tam prostě pařil dál. Už to je na odstoupení. A on by ještě potom lhal, že se to dozvěděl až 7 večer a že okamžitě ten večírek ukončil. Ne, dozvěděl se to hned, jak se to stalo, logicky jako všichni ministři. A neukončil nic, nechal to normálně do 4 do rána proběhnout. Tak tenhle člověk prostě neodstoupí, není odvolaný tím Fialou. A pak má tu drzost se sebrat a jít prostě do 360 a říkat tam, že Turek má odstoupit. Jako chápeš to? Já jsem to, teď jsem to říkal ve svém živém vysílání. Já kdybych byl na místě toho Jurečky, jo, prošlo mi to taková lež, nikdy bych to neudělal, ale prošlo mi to taková lež. A teď by mě pozvali do 360, kde je téma Turek a kde je jasný, že ta opozice bude muset říkat, jako ať ho odvolají. Tak já bych řekl, já tam nejdu. Jako pošlete tam někoho jiného, ale já tam přece nemůžu jít, teď já jsem tady udělal 100x větší průšvih než on a neodstoupil jsem. Tak přece nemůžu teď tam přijít, když já jsem lhal o střelbě na filozofické fakultě a říkat, že Turek má odstoupit po dopravní nehodě, když budu za úplnýho idiota, tak tam pošlete někoho jiného, ne mě. Ne, on tam klidně ne a klidně to udělá. To, prostě ty lidi nemají absolutně žádnou sebereflexi. Vůbec. Nula.
1: Ne, přátelé, tady ještě píšete o panu Foldinovi, my jsme se s Jindrou dohodli už před vysíláním, že se o tom nebudeme bavit, my s ním nežijem, my tam nejsme v té domácnosti, nám nepřísluší takovouhle věc vůbec posuzovat, ale fascinuje mě, a to tady píšete naprosto správně, že tady jeden z hlavních sponzorů a kámošů admirálního generála zabije maminku, no, naštěstí, to je otázka, jestli to je naštěstí, a maminka je mrtvá a on dostane 5letou podmínku, nebo 5 let zákaz řízení a 3letou podmínku. To už je jedno, to nehraje roli, to je slovíčkaření. Jo. Tak to mě teda fascinuje. To teda musím říct, že to mě teda naprosto fascinuje, jo, protože já vůbec nechápu, opravdu nerozumím tomu, já bych nemohl toho advokáta dělat, protože já vůbec nerozumím tady těm rozhodnutím těch soudů. To samé, já si velmi vážím pána, který zachránil gramodesky. Opravdu, pamatuju si dobu. Viděl jsem s ním několik rozhovorů, kdy ryli držkou v zemi, jak říkával Karel Kryl, a zvedl to z popela, nádherně to, teď je nejlepší pro celý svět, všichni si v České republice, všichni, co něco s hudebním průmyslu znamenají, si gramodesky nechávají dělat v České republice. To je prostě holý fakt, no ale to mě neopravňuje. Je dvožralej z 1,6 promile. A pozor, přátelé, tam ani žádný soud u něj neproběhne, protože on je prý nespůsobilý tomu soudu. Tak tohle mě, jako ty jako advokát vysvětli, protože to mě teda jako hlava nebere vůbec. No.
0: To ti nevysvětlím, protože mě to hlava taky nebere. No. To jsou věci, které jsou za mě nepochopitelné. Já mám ještě jednu kauzu, kde zastupuju poškozenou jednu dámu. Ještě to nemůžu říct veřejně, protože jsme se dohodli, že k tomu uděláme nějaké společné prohlášení a je to prostě podobná věc. Něco naprosto nepochopitelného. Já znovu říkám, já to mám z rodiny, protože bratra mojí ženy, že ho zabil člověk v autě, když jel na kole, takže jako to jsou věci, které jsou nepochopitelné pro mě, naprosto nepochopitelné a já to jako nemůžu vůbec, vysvětlit, protože to prostě je zase jenom další ukázka toho, že si tady člověk může spravedlnost, v úzovkách spravedlnost koupit, a to je strašně špatně.
1: Je to teda o penězích, je to o tom, je takhle, já dám jeden příklad, jo. Já si pamatuju jednoho rádoby význačného podnikatele, který tady z východního Slovenska jeden čas tady působil, hrozný bourák, a ten teda jako pod vlivem alkoholu tady napáchal jako spoustu zajímavých věcí. Za volantem vyhrožoval městský policii, jel do centra jednosměrkou, zaparkoval auto před klubem, machroval tam před holkama, jo, pak někde někoho ještě srazil, pak jel někde 170 km v hodině na 90. Prostě samý takovýhle jako přešlapy, jo. A on vzal peníze, hodně peněz, jo, bavíme se v 5 000, a dal to na nějaký fond dopravních nehod nebo něco takového. Mm. Nevím, slyšel jsem to teďka poprvé v životě. Jo? A představte si, že mu vrátili ty papíry dřív, než by musel dělat psychologické testy. A já vám garantuju, že kdyby měli dělat ty psychologické testy, tak by ty papíry nikdy zpátky už nedostal. A tohle to já vidím jako problém, že vy se můžete vykoupit. Že vy vlastně jako vemete 300 tisíc, dáte je do jakéhosi fondu a ten soud na to přihlíží. Jakože tam máte vy nějakou jako tohle to je pro mě úplně nepochopit, já tohle to nechápu prostě, vůbec tomu nerozumím.
0: Ne, tak on je tady jakoby fond pro oběti trestné činnosti, kde v rámci trestního řízení, když je třeba něco, co je jako jednoduchá věc, tak to tam jako můžeš dát a tím vlastně dosáhnout takzvaného podmíněného zastavení trestního stíhání. Jo. Já si to dovedu představit u trestných činů, který nespůsobili někde žádnou škodu, žádný utrpení nebo něco, co se dá prostě kompenzovat dál. Nám to nabízeli u Tomáše Elnera, když tenkrát v tom Zábřehu napsal na ten Facebook, že je tam ten Ukrajinec, který se tam pohybuje a ať si dají na něj lidi pozor a že se pokusil znásilnit holku a dali mu šíření poplašné zprávy. A tehdy nám to státní zástupce nabízel, že to ukončí, protože věděl, že to je průšvih a že to prohraje, a my jsme řekli, že to nechceme, protože to prostě dotáhneme do soudu až do neviny, a taky jsme to dotáhli a vyhráli jsme. Ale tam si dovedu představit, že takovýhle věci jako to lze tímhle tím způsobem vyřešit, protože ten člověk vlastně nikdy nikomu nic neudělal a může se to nějak jako posunout. Ale ne prostě u jakýhokoliv trestního činu, který rezultuje prostě ve smrt člověka, pro Boha. Vždy to je, jako já vím, jak to poznamenalo naši rodinu, to není jenom, že ten jeden člověk odejde, to je prostě to poznamená desítky lidí kolem, jo. Ten bratr mojí ženy měl prostě dvě malé děti, ty nikdy jako už nebudou mít tátu, to prostě přece nemůžeš tu chvíli přijít a říct, tak já tady dám prachy na oběti trestné činnosti a mám mám řidičák zpátky a jedu dál. Jako, jestli se to dá, tak položme si otázku, jestli kdyby ten pan dotyčný v Porsche nebyl sponzorem pana prezidenta, jestli by dostal podmínku nebo ne. Jako, položme si tu otázku, já myslím, že by ji nedostal, že by dostal nepodmíněný trest. Položme si otázku, jestli pan majitel těch jako ty gramodeskové firmy, jestli kdyby neměl ty peníze, jestli by byl způsobilej nebo nebyl by způsobilej k tomu soudu. Jako. Přece ta odpověď je jasná. Že jo? A bohužel, víš, jako vždycky se říká, že já jsem to už vysvětloval několikrát, jo, že někdo mě říká, no spravedlnost by neměla být slepá, jo. A já říkám, ne, naopak, že jo, spravedlnost má tu pásku přes oči, protože má být slepá. Spravedlnost má být slepá, spravedlnost nemá vidět, kdo má kolik peněz, jaký má postavení, jestli sponzoroval pana prezidenta nebo nesponzoroval pana prezidenta, má všem měřit stejně, proto má být slepá. Jo? Si lidi velmi často pletou, že ta páska přes oči, kterou má ta spravedlnost na tom zobrazování, kdy má v jedné ruce meč a v druhé váhy, tak ta je správná. Spravedlnost má být slepá. Bohužel u nás, jako, když to řeknu eufemisticky, se dá penězma koupit to, že si tu pásku na chvíli nadzvedne a trošku se podívá.
1: Ne, je to neuvěřitelné. A tady to rozhořčení, které tady já tady pročítám, proto koukám, protože tady na tu dálku to nevidím, tak tady pročítám tu diskuzi, která je samozřejmě opět jako bouřlivá. Jako přátelé, uvědomte si, že když jsme tady minule vysílali, tak bylo 7 000 zpráv. Jo. Na to se prostě nedá jako odpovědět v žádném případě. A bylo to jedno z nejsledovanějších vysílání, kde ještě odečetli 33 000 sledujících, což teď dělají naprosto běžně, jako tady přidávají minutáž. Jo. Prostě Jindro, ta minutáž, která tady neodpovídá době vysílání, je tam přidáno 12 minut, nevím proč. Jo. Ale takhle, My jsme se bavili o tom, co se povedlo teda, jo? Takže nebudeme brát EET 2.0, to je takový zvláštní téma, to nevím, jestli se jako úplně povedlo teda, ale co se vlastně jako opravdu povedlo? Co je pozitivní, kdy můžeš říct, hele, dobrý, konečně prostě začíná se to plnit, někomu to pomůže, protože já když čtu ty zprávy, a ty víš, že já denně čtu v průměru 64 až 80 zpráv, které potom dávám do těch zpráv, že jo? A já ti tam musím říct, že když tam čtu, že seniori odklad 65 není teď na stole, a takhle bych tady mohl takovou vyjmenovávat 30 slibů, a jedno, jestli to je ANO, nebo je to SPD, jo, nebo jsou to motoristé, zkrátka dobře, já chápu rozhořčení těch lidí v těch komentářích, protože za chvíli to bude rok, jo, a v podstatě já chápu tu legislativu, takže vím, že některé ty věci se ani nedají prosadit za to jedno volební období, jo. Takže co teďkon bereš jako pozitivní a co je věc, kterou opravdu jako trváš na tom, aby se to prosadilo?
0: Ale pozitivní určitě je to, že se převzaly ty poplatky OZE na státní rozpočet, protože to je prostě, to mělo zásadně protiinflační efekt, pomohlo to podnikatelům, snížilo to cenu energii. Jo. Já samozřejmě bych zase byl mnohem radikálnější, prostě lidi, kteří mě sledují, tak vědí, že nesnáším lipskou burzu, je to podvod obrovský, nesnáším emisní povolenky. Chtěl bych státního obchodníka s plynem, státního obchodníka s elektřinou, tak abychom měli kompletně tu infrastrukturu od výroby, případně nákupu, že v případě elektřiny je to výroba, v případě plynu nákup, přes distribuci až po prodej ve vlastních rukách, protože kdybychom to měli, tak cena elektřiny a tím pádem cena všeho, potravin, stavebního materiálu a tak dále, by byla výrazně, výrazně levnější. Totálním způsobem by to nakoplo podnikání, ekonomiku v České republice. Ale i těch 10%, který se převzalo toho ozečka na stát, je dobře, strašně dobře. Ten stavební zákon za mě přes veškeré výhrady je samozřejmě taky jakoby strašně dobře. Jo. Prostě musí se zrychlit stavební řízení, to povolovací řízení je naprostá tragédie.
1: No dobře, ale promiň, ale jako ta pokuta 2 miliony jako pro fyzickou osobu, ty vole, to je ústřel jako prase.
0: Jasně, a to je, to zase musíš brát, že to je nějaká horní hranice, jo, prostě.
1: No já, finále, jak se ty řady, jo, tak to, že Filip Turek teď dostal 200 tisíc, to byla velká klika, jo? Protože kdyby to bylo podle toho novýho, tak by mu tam ty 2 miliony šouply. Jo?
0: Jako jasně, dá se to zneužívat. Jo? To já taky jako nejsem velký kamarád. Znova říkám, jako všechny věci se dají novelizovat, ale prostě primární cíl je to, aby se to zrychlilo, což jako se zrychlí.
1: A je to 30 dnů, jo?
0: Jo, ano, je to tak.
1: Tak to chci ale vidět, jak to při tom počtu těch zaměstnanců bude fungovat. U toho fakt si bejt, jako to bude.
0: Já věřím, že bude, no. Ale jako já, pozor, nechci, aby to vypadalo tak, že jsem spokojený jako s tím, co jsme zatím dosáhli, protože nejsem. Jelikož ty věci z mýho pohledu se dělají opravdu příliš měkce a velmi často se ustupuje nátlakovým metodám, ať už jsou to média, nebo to jsou prostě tyhle chvilkaři a Člověk tísní a podobně.
1: Ale proč? Nemusíte, vy byste teď podle nových měli 116.
0: Jo. Já jsem přesvědčený, že prostě je to z důvodu toho, že ANO není jakoby tak radikální, jako jsme my. Já spoustu kolegů s ANO znám, že samozřejmě jsme kamarádi, máme velmi rád, ale myslím si, že prostě ta cesta toho jako minimálního posunu v mezích zákona, aby jsme moc nikoho nenaštvali, že není prostě správná. Jo. Ale samozřejmě tím, že ty preference právě držej, tak jako není důvod k nějaký jako zásadní radikální změně. Já za sebe, mě prostě vadí to, že se dál kupují F-35, že dál pokračuje muniční iniciativa. Strašně mě naštvaly ty peníze na ten půl, prostě neuvěřitelně. Nejde o to, že to je 140 milionů, zaprvé to je hodně peněz, ne, že to je málo peněz, je to hodně peněz, pořídilo by se za to spoustu věcí. I kdybychom ty peníze dali těm lidem, kteří jako je potřebují na léčbu rakoviny, tak za to uděláme 1000x lepší službu, než poslat je na nějaký půl. A Hlavně je samozřejmě ta symbolika, to, že jsme něco slíbili lidem a to, že zase ty lidi vidí, že to tady není. Neděje se vlastně nic s tou ukrajinskou migrací, to je pro mě obrovský problém. Prostě já se na to dívám a neuvěřitelně mě to štve, že vlastně tady dál oni mají páchají tady trestnou činnost jak na běžícím pásu a vlastně jsou ještě privilegovaný, že buď to ty policajti se jich boje. A já se jim ani nedivím, protože tady někdo zakročí proti Ukrajincovi.

0: Vita, že ho svlíkne z uniformy, že prostě zajistí, že se pro něj dojdou jeho kamarádi a podobně, tak jako nic nespáchá, ale je to v pořádku. Tohle jsou věci, které mě strašidelně štvou, jo. Takže znovu říkám, já bych byl absolutně razantnější, nejvíc mě štve prostě, že nemáme zákon FARA, protože to je pro mě úplně klíč, jo. Když tady budou dál ty politické neziskovky, které nedostali ani jeden jediný hlas v těch volbách, budou určovat politiku v téhle zemi, tak se nemůžeme pohnout kupředu. Tady musí skončit vláda politických neziskovek. A ten zákon FARA by to zajistil. A zase se to někdo bojí úplně zbytečně, protože prostě oni budou řovat furt, to je úplně jedno, co my budeme prosazovat. Oni budou řovat furt a na všechno. Takže já za sebe jako taky jsem nespokojený s tím, že ty věci jdou pomalu a chtěl bych dělat rychlejc, ale vždycky říkám, a to ty lidi musí pochopit, to začíná u nich. Mm-hmm. To začíná u těch voličů.
1: Voleb, ano.
0: Buď to lidi volej na jistotu, volej, jak si tak, že nejdou do těch odvážných řešení, protože si říkají, je, to by bylo moc, to, jako to SPD a ten Reichl, to by bylo moc, to je, my nechcem, tak radši půjdeme tou střední cestou. A teď si prostě vybírají z těch stran, které jsou podle mě úplně všechny stejný. A nebo tu odvahu budou mít a ten mandát nám dají. Ale jo, mě dneska ráno, když jsem dával ten příspěvek, který se týká Evropské unie, a to prostě odmítnutí Green Dealu a všech těch nesmyslných svazovacích věcí, které nám dávají, s tím, že prostě v finále stejně bude příprava na vystoupení z Evropské unie a buď to rozpad Evropské unie nebo vystoupení České republiky z Evropské unie. A teď tam někdo psal komentář a napsal, no škoda, že nemáme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. Já jsem napsal, ne. My máme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. My nemáme dost odvážných voličů, kteří by na to šli dát těm volbám hlas. To je ta alfa omega. My potřebujeme odvážný voliče, který na to těm politikům dá hlas. Já ti říkám, že já, Tomio, Radim Fiala, Libor Vondráček, Jarda Foldina, některý lidi z motoristů, některý lidi z ANO, my bychom to šli zrealizovat zítra. Ale my na to nemáme ten mandát od těch lidí. My na to jsme nedostali ty karty do ruky. Takže otázka není, jestli máme odvážný politiky. Otázka je, jestli máme dostatečně odvážný voliče. To je ten hlavní princip. A pokud ty nebudeme mít dostatečně odvážný a pokud prostě budou tady furt volit Rakušana a Hřiba nebo prostě jakýkoliv střední cesty, no tak se to nestane. To jako já sám se můžu přetrhnout, postavit na hlavu, můžu řečnit ve sněmovně, co chci. Jo, jako mě, vždycky, když někdo napíše, to mě nejvíc rozčiluje, když někdo napíše, konejte. Jo. A já bych říkal, a co mám konat pro Boha pěkně? Jako mám tam jako dělat přemety nebo salta, nebo co víc mám jako dělat, abych jako to tam nějakým způsobem posunul. Prostě vy jste nám dali ty karty. Jo? Všichni, kdo hráli mariáž, no tak jako vědí, že když dostaneš devítky a osmičky, no tak nemůžeš dát prostě durch, nemůžeš dát velkýho, můžeš dát tak maximálně to, že tam něco uhraješ a někomu přihraješ nějaký karty. Takže jednoduchá věc a ty lidi si to musí uvědomit, že to začíná u nich. Že to začíná u nich, protože vždycky budeš mít ty politiky, ti politici budou dělat to, co jim přinese nejvíc hlasů. A jestliže tady budou lidi, kteří budou chtít hlasovat pro vystoupení z Evropské unie, pro ukončení Green Dealu, pro ukončení migračního paktu, pro zákon FARA ohledně politických neziskovek, proto, aby koncesionářské poplatky byly v České televizi dobrovolný, proto, aby jsme tady vyřešili ukrajinský migranty raz, dva, tak když tady bude dostatek lidí, kteří na to dají hlas, tak ty politici tady budou hned, jo. To nebudu jenom já, v tu chvíli tady bude další 20 zástupů, protože budou vědět, že to, co budou říkat, jim přinese hlasy. Já jdu proti proudu a já se snažím ty lidi přesvědčit. Daleko jednodušší je dělat politiku, která už ti ty hlasy přináší teď, jo. Já kdybych stoupil, místo toho, abych zakládal proud, kdybych stoupil do ODSky, tak jsem dneska, já nevím co, že jo, nebo prostě to je ta nejjednodušší cesta. A daleko těžší proti tomu proudu a měnit ty názory těch voličů. To je stokrát těžší, než se jim přizpůsobit a jenom z toho profitovat. Ale ty lidi si to musí pořád uvědomit, že když nám budou psát, konejte, něco dělejte, tak se tyhle zemi nikdy nic nezmění. Protože já kdybych věděl, co mám, nevěděl, kdybych mohl cokoliv konat dělat, tak už jsem to dávno udělal. Dávno. Já jsem tady napsal ten zákon FARA. Já jsem tady navrhnul usnesení ke sudetoněmeckýho Landsmannschaftu. Já jsem

0: Navrhnu odejmutí řádu Bílýho lva Volodymyrovi Zelenskému. Jo? A mohl bych další a další věci prostě vyjmenovávat, který jsem udělal, jo? Zúčastním se DSA skupin a tak dále, aby jsme okleštili tohle nesmyslný nařízení, který je cenzurní, nic jiného. A co mám ještě jako dál dělat, když nás tam je 15 za to SPD? Jo? Prostě to je věc, která... Já jsem poslední, kdo by se chtěl vymlouvat z odpovědnosti. Poslední. Ale nejdřív, abych mohl tu odpovědnost skládat, abych mohl skládat ty účty, tak potřebuji mít tu sílu na to, abych mohl ty věci realizovat. Pak ať mě ty lidi kritizují, že něco není. Ale do té doby, dokud mě budou psát, tak konejte. Ne, vy konejte. Viděte za těma lidma, za svýma známýma, příbuznýma, kamarádama a říkejte, volte příště tady SPD, volte Reichla, volte Okamuru, volte tyhle ty lidi. Ať se tady v téhle republice něco změní. Protože u vás to začíná, ten klíč od té zamčené brány držejí lidi, ne my. Já kdyby ho držel ten klíč, tak už jsem to dávno odemknul. Já kdybych měl možnost zrušit ten Green Deal, kdybych měl možnost odejít z lipské burzy, kdybych měl možnost vykoupit ČEZ, kdybych měl možnost zrušit notifikační podmínky pro dostavbu Dukovan, kdybych měl možnost vyřešit tady migraci tím, že bych okamžitě zavedl trest vyhoštění, automatické vyhoštění pro jakýkoliv cizince, který tady spáchá trestný čin nebo přestupek násilného charakteru. Tak už jsem to dávno udělal. Dávno bych to udělal. První věc. Nemám tu sílu, protože prostě ve volbách lidi rozdali karty jinak. Takže to je ta základní zpráva a lidi si to musí uvědomit, že oni mají ten klíč v ruce a jenom na nich, jestli se rozhodnou ho použít nebo ne.
1: Jinými slovy, přátelé, odcházíte na fotbal, už mi to tady píšete. Já jenom tady k tomu, co říká Jindra, protože je taky spravedlivě rozhořčen, tak jako my občané jsme spravedlivě rozhořčeni, tak my se tady nepřeme, jo? Tady někteří jako píšete, že jsem se Jindru jako dal na lopatu a tak dále. Ne, to vůbec takhle není.
0: Ne.
1: Já jsem taky jako úplně stejně naštvaný, jako jste naštvaný vy, ale já si uvědomuju to, že pokud tady opravdu chcete změnu, tak se musíme vydat maďarskou cestou. Mně se vůbec nemusí líbit, co pan Maďar dělá a spoustu věcí se mi nelíbí. Kdyby to samé dělala naše vláda, která k tomu má mandát, tak tady by byl takovej řev, že si to nikdo umí ani představit, ale ten mandát k tomu má. Ta vláda jako taková tu sílu má. Má úplně stejnou sílu, jako měla předchozí vláda, která nekoukala nalevo, napravo a šla proti zdi a co chtěli, to si prosadili, podělali tady, na co sahli, zadlužili nás 1200 miliard, přátelé, to je tak neuvěřitelná částka, že vůbec za to nemám slov. Ale Jindra to říká správně. Chcete tu změnu opravdu v pořádku? Tak ale nesmíme se bát volit ty politiky, kteří už teď prokazují, že do toho půjdou, že vystupují z té komfortní zóny a že dělají nepopulární věci. Jestli si myslíte, že to, co Jindra předvádí v poslanecké sněmovně, mu v koalici přihrává body, tak to jste teda velmi na omylu. To v žádném případě tak není. Jo? A dokonce i znám jako pár poslanců a poslankyň z koalice, kteří mu nemůžou přijít na jméno. A to je právě z toho, že oni jsou zařazený pěkně, oni jsou v té 1,80 nebo 80, nejsou vidět, drtivou většinu z nich nikdo ani nezná. Jo? Jsou tam 8 let, 12 let, nikdo o nich nic neví a jsou spokojení tak, jak to je. Přežili to i v té opozici, potichu, přežijou to teď i v té koalici a kdykoliv je prostě postavějí, tam budou. A těch lidí, kteří vystupují, jako je Jindra, jako je pan docent Ševčík, jako je Zuzana, jako je Libor, a to, tak to je opravdu doslova a dopísmené hrstka. Jo? A teď si vemte, že ještě protože vystupují, tak Jindra teďkon si dovolil oplotit svůj sád, má tam černý stavby, tenhle ten. Ševčík je moc bohatý, svině, kde vzal těch 90 milionů, to je nějaký podezřelý. Radim Fiala, kterýho já znám jako 100 milionáře, jako člověka, který se blíží miliardě, není miliardář, ale je 100 milionář, tak najednou oni na ně vytáhnou, že má stovky milionů, no to je překvapení jako blázen a že jeho jako ekonoma, jako člověka, který opravdu se v těch financích vyzná a v těch procesech ve státě, no tak ho daj do dozorčí rady jako předsedu. Ježíši Kriste, no zaplať pánbůh. Konečně tam někdo takovej je. A ty novináři napíšou, kolik on tam bude brát. Mně je úplně jedno, kolik on tam bude brát. Já jsem prostě rád, že tam konečně není nějaký kámoš kámoše, ale že tam je člověk, který se v tom opravdu orientuje. Jo? Zuzana taky špínu vykradla kasu, v podstatě z ní udělali řepku v politice. Jo? Jako řepka, jak tenkrát na té Spartě trošku se odsypal z té kasy, jo? Tak to teď udělali ze Zuzany. A takhle bych mohl pokračovat. Já teď Přesně vím, co vytáhnu na Libora Vondráčka v příštích několika týdnech. Já si to zatím nechám pro sebe, ale já už to sleduju na Instagramu a je mi to úplně jasné už teď. Jo. Prostě na každýho něco najdou. Jo. Někdo má rád holky, někdo peníze, někdo údajně řeže manželku. Jo. A teďkon, jo, a všimněte si, že to úplně odvádí tu pozornost o těch podstatných věcí. Jo. A ty podstatné věci jsou ty krádeže, které se tam děly, jsou armádní zakázky za desítky miliard, je bitcoinová kauza, je to dozimetra padající lidi z oken a takhle bych mohl pokračovat. A úplně závěrem, přátelé, dneska bombastická zpráva. Velice významný politik CDU-CSU odstoupil ze všech funkcí, protože jeho dcera není jeho dcera a je odnosená náhradní matkou. Jak, co tam dělá Jiřina ještě? Jo?
0: Jako, u nás jiný standard, a, no. Ale víš jako, co, zase...
1: Proč to nikdo nenapíše? Ale proč to nikdo nenapíše? Proč na tom seznamu teďko někdo nesedne, nebo u Zbyslavy, a nenapíše? My tady máme Jiřinu, to je jeden z nejvlivnějších politiků v Praze, dělá to zákoutí, dělá ty koalice. Já ne, já dozimetr ne, dneska říkal v televizi. Kdybych s dozimetrem měl něco společného, už mě dávno sebrali. Jo? To dneska říkal v televizi. Jo? Ale tenhle ten člověk, já neříkám, že se o tu dceru nepostará královsky. Teď má od Medy dostal stovky milionů až miliard. Jo? Takže ten se postará samozřejmě královsky. To já vůbec nechci říkat, nebo že by byl špatný táta. Ale udělal něco, co není legální. Nezlobte se na mě, není legální nechat si odnosit dítě náhradní matkou, když jsem homosexuál. To prostě není legální. Jo? A tyko, a nic se neděje. Pohoda.
0: Ale ještě než půjdeme na ten fotbal, já vždycky říkám lidem, že moje vize České republiky z hlediska ekonomického nastavení je stejná, jako je Irsko. Irsko má korporátní daň 12,5%. Irsko v loňském roce zaznamenalo díky tomu růst 12,2% HDP, což je třikrát rychlý růst než kdokoliv další. Malta měla 4% na druhém místě. Oni měli 12, to je víc než Čína. Irsko dává na zbrojení 0,2% HDP, protože je neutrální a má přebytkový rozpočet. Není zadlužený. To znamená, to je země, která rapidně roste, má nízký daně, nezadlužuje se v současné době a na zbrojení dává 0,2% HDP. To je za mě ekonomické nastavení pro Českou republiku. Nízký daně, preference českých podnikatelů, přebytkový rozpočet, který se díky tomu dá nastavit, a minimum na zbraně, protože ty zbraně v současné době jsou prostě věc, která brzdí ekonomiku a místo toho, aby nám pomáhala, tak jenom v podstatě odčerpává peníze z naší státní kasy, které by se daly utratit mnohem, mnohem produktivnějším způsobem. Takže pro mě Irsko tímhletím způsobem vede 12,5% daň, přebytkový rozpočet, rychlej hospodářský růst a 0,2% HDP na obranu. A je to
1: ano, vyřešený. Jede podle toho, co tady navrhoval svého času, a já jsem to velmi silně podporoval, pan inženýr Tlustý. Jo, to znamená, ten říkal 15, ty říkáš 12,5, ano, mají 12,5. A já dám jenom poslední srovnání. Google, přes který teďko nejedeme, jo, Google je ten, který vlastní YouTube, tak Google v České republice zaplatil na dani něco kolem 17 milionů, plus minus, víc to nebylo. Víte proč? No, protože sídlí v tom Irsku, no právě.
0: A platí daně tam.
1: Přesně tak. Přátelé,
0: kdybychom my měli 12,5 nebo 15%, platí daně tady. Přesně. A ono je sakra rozdíl, jestli tady zaplatí 17 milionů nebo 1,7 miliardy. To je sakra rozdíl.
1: A to by bylo ještě víc samozřejmě, ale by to spíš bylo 11
0: miliard. To by bylo. Možná 17 miliard.
1: Tam jsou obrovský ty obraty. Takže, kamarády, já ti moc děkuju. Dneska to nebylo tak jako veselé, ale to se nedá nic dělat, nemůže být každý den kaviár. Každopádně. Užijte si fotbal, já na fotbal vůbec nekoukám, takže to je úplně jako mimo mě. Já jenom si myslím, že vyhraje Argentina asi, ne?
0: Já spíš myslím, že Španělsko, oni mají skvělou obranu a já jsem velký fanda amerického fotbalu a tam se vždycky říká, útoky prodávají lístky a zaplňují stadiony a obrany vyhrávají šampionáty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že vždycky jako vyhraje ten, kdo má nejlepší obranu a podle mě Španělé mají lepší obranu než Argentina, takže já, kdybych měl si vsadit, tak na Španělsko.
1: Tak to jsem na to zvědav. Za Argentinu je tam Messi, nebo ten byl za někoho
0: Je
1: jiného?
0: tam Messi, no jasně.
1: Jo, to je Argentinec, já se nevím. Jako říkám, mě fotbal zajímá akorát, když tady vidím to Dynamo, jak to tady rozkrádá, jak zničí tu mládež. A to si někdy popovídáme spolu, to je hodně zajímavá jako záležitost, musím říct. A chápu, že z toho Martin má takovouhle hlavu, protože to nemá řešení, tak aby byl dobrý, to se nedá vyřešit. Takže přátelé, kamaráde, mějte se krásně, já vám ještě jednou moc děkuju. No, vidíme se, nyní to zdaleka naposledy. Je to, přátelé, už osmé vysílání tento rok, takže plníme zatím, nebo dokonce deváté možná. Mějte se, na viděnou, ahoj.
0: Díky moc, mějte se krásně, hezký večer všem.

0: Dobrý večer, podvečer, vážení přátelé, právě vysíláme živě s Víťou Pilmajerem další podcast, další video, další povídání, který se, doufám, prohrabe až k podstatě věcí. A já tady vítám našeho milého Víťu. Ahoj.
1: Ahoj všichni. Já jsem velice rád, že se můžu s vámi opět podělit o svoje názory a svoje vidění.
0: Tak. To je dobře, že se nebojíš podělit. A vám, přátelé, chci moc poděkovat za všechno, co pro nás děláte. Za všechny lajky, sdílení, za to, že si dáte odběr. A brzy nás bude 95 tisíc, když se to blíží. A za vaši podporu a pomoc, protože bez vás by to samozřejmě nešlo. A Víťo, cože, o jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: Tak já si osobně jednak se chci vyjádřit k té Ukrajině, protože to téma se nějak teď v poslední době kolem mě dost motalo. Tentokrát nebudu obtěžovat z minulostí, ale spíš se současným děním, protože padaly otázky kolem těch, někdo divné říkal, že na Ukrajině je povstání, anebo že tam je nový Majdán a že tam je divné převrat a takové to. Ne, tak trošku chci vám do toho vnést trošku světla, protože já jsem očekával i to, že jestli nastane nějaká změna s příchodem majitelů Ukrajiny k moci, tím mám na mysli v Británii, kteří de facto jsou ti hlavní, kteří mají v rukou Ukrajinu. A tím mám hlavně na mysli nastoupení nového premiéra, že jo, když jsme očekávali, že potom, já jsem teda se přiznám, že jsem myslel, že když byl ten Starmer odvolaný, že vydrží ve výkonu, nebo řekněme v plné moci fungování, alespoň do toho září. No i se mě někdo na to ptal a já tak suverénně řekl, jo, on tak do září bude pověřený. A mě překvapilo, že máme konec července a byl vyjmenován nový premiér Velké Británie. Jednak je úchvatný, že jaké tempo to bere, že oni tam divné každý rok mají novýho premiéra. Ale co je důležitý, že když se ten nový premiér, když nastoupil, tak si vemte, že teda, měl bych ho představit, že se jmenuje, oni mu říkají Andy Burnham, ale má plný jménem Andrew Murray Burnham, jo, a je taky z Labour Party, takže on od včerejška je předsedou vlády Spojeného království, kde vystřídal teda Keira Starmera. A teď si o něm trošku něco řekněme, protože je tam maličká změna proti Starmerovi. Sice se narodil v 70. roce, má za sebou univerzitu Cambridge a vystudoval teda, řekněme, velmi kvalitní školy, jo, ale v té Labour Party přeci jenom oni mají tu nastavenou politiku proti tomu Rusku a vůči Ukrajině tak, že on se nehne opít. Ale on má v povaze jednu vlastnost a to, že na rozdíl od Starmera je důraznější. On prostě, když něco dělá, tak je vysoce důsledný a dá se očekávat, že i tady zřejmě přitlačí, jak v té protiruské politice, tak i v té podpoře ty Ukrajiny, a že bude ve velkém podporovat právě ty snahy NATO, zejména to, co se událo v Ankaře, protože si řekneme na rovinu, že Trump si tam z nich udělal ze všech srandu. Já nevím, jestli to tak chápou ostatní pozorovatelé, ale v podstatě, jestliže Trump řekne na jedné straně, že já jsem přijel kvůli Erdoganovi a na druhé straně řekne, aby měl pokoj od té mouchy z Ukrajiny, tak řekne, jo, já ti dám teda licenci, přitom víte velice dobře, že ty rakety dneska myslím, že vyrábí jenom Japonci a Němci do dneška si neosvojili tu technologii výroby, ačkoliv tu licenci už mají několik roku. Takže to není sranda. A víceméně i ty závěry, co on tam řekl, když chcete zbojovat proti Rusku, no, tak si bojujte, plaťte si to, bojujte se a vybojujte i pro mě něco. Jo? Takže a proto si myslím, že tady ta postava tohle z toho Barnhama bude zajímavá v tom, do jaké míry on převezme ty otěže těch ochotných, těch snaživých, že jo? Protože víte asi velice dobře, že i když nejsou v Evropské unii, tak ovlivňují i Evropskou unii jako Británie a snaží se ta Británie vytvořit spolu s těma vybranýma, jako je Macron, Merz, že jo, za podpory komisařky, že jo, von der Leyenové a za podpory některých snaživců, jako je Tusk, tak se snaží vytvořit vlastní, jakoby, já bych to nazval odnož NATO, jakoby evropské NATO bez Ameriky, aby do toho nemohli zasahovat. Nicméně v Ankaře jim to Trump překazil, takže to vypadá tak, že to NATO nakonec bude pokračovat a bude ale pod silnější kontrolou Spojených států amerických. Takže v tomto směru říkám, že kdybych měl porovnat ty dva, Starmera a Barnhama, tak v podstatě je tu u nich z hlediska anglické politiky je to změna podle mého k lepšímu, když odečko se odkloním od té zahraniční politiky, protože Barnham je znám svojí vnitrostátní politikou v oblasti neformálních sociálních opatření, ale i podporou výroby, podporou průmyslu. A dá se říct, když jsem se díval na jeho program, tak on vlastně je podporovatel výroby ve Velké Británii, je de facto, bych řekl, koněm britského průmyslu. No a chce, na rozdíl od Starmera, který neposílal peníze do výroby a do průmyslu jako takového, tak chce i, aby stát podporoval rozvoj průmyslu a dá se říct především v oblasti i investic do sociálních bytových útvarů a podobně. Tak je tam víceméně jde mu o to posílení ty domácí ekonomiky, jo? Což je rozdíl proti Starmerovi. A samozřejmě, když mluvíme o podpoře toho domácího průmyslu, tak asi kam asi ty peníze při této zahraniční politice můžou jít, to jsou samozřejmě prachy do zbraní, do ozbrojení a tak dále. No a vlastně se tam stalo i to, nevím, do jaké míry on se na tom podílel, ale Číňani mají červeno před očima, protože jim Britové znárodnili British Steel. Jestli o tom víte, tak British Steel to je taková nosná ocelářská velmoc, která byla vždycky takovým tím základním prvkem ekonomiky Británie. No a poté, co Británie se zúčastnila sankcí vůči Rusku a začaly se zdražovat všechny vstupy do ekonomiky, tak i v Británii stoupla cena elektrické energie a v důsledku toho hutě se staly nerentabilní. Nicméně Číňani si troufli na to, odkoupili to, s tím, že chtěli přijmout opatření na to, aby v té cenové hladině tehdejší doby, aby to se zrentabilnilo, ale i k jejich údivu ta cena ty elektřiny byla stále horší a horší, takže nakonec se jim nepodařilo napravit ekonomiku British Steel a British Steel minusu a podle oblíbeného stylu Velké Británie, tak Velká Británie vždycky to, co považovalo pro stát nebo důležitou výrobu nebo důležitý podnik, tak nekompromisně znárodňovala. Tohle to se můžete i podívat do historie ekonomiky Británie, kdy konzervativci a laboristi podle toho, kdo vládnul, tak buď znárodňovali nebo privatizovali. Jo? Konzervativci vždycky privatizovali a laboristi vždycky znárodňovali. Dali dohromady tu ekonomiku, dali dohromady ekonomiku toho podniku a když už začalo vydělávat, tak se to zprivatizovalo. Myslím si, že ten obrázek známe i z našeho domácího pole. Takže to jsem jenom chtěl k té Británii, která bude velice ovlivňovat ten další vývoj. A teď se dostaneme i k té Ukrajině, protože Británie je svýma drábkama velice hluboko v té ukrajinské politice. Víte, velice připomeneme si jenom takový ty základní fakta, jako bývalý premiér Jones, že prostě ve spolupráci, tehdy to byl s Blinkenem americkým, který sice nepřijel, Johnson přijel osobně do toho Kyjeva, aby donutil Zelenského nepodepisovat kapitulaci, že jo, a aby pokračoval ve válce, že oni teda tý Ukrajině pomůžou. Kdyby nevzali na sebe ty závazky Spojené státy americké a netlačili ty finanční prostředky ostatní státy Evropy, tak vlastně Johnson zavazoval všechny ostatní státy tomu, aby krváceli finančně a podporovali válku na Ukrajině, respektive podporovali Ukrajinu v tom, bych řekl, v té občanské válce, kterou rozjeli od roku 14 a kdy vlastně prováděli i genocidu východního národa. Takže de facto tohle všechno se zavázala teda Anglie k tomu, že donutí teda ty ostatní státy, což se podařilo a postupně se vyměňovali i politici v Evropě, takže jsme viděli jednoznačně, jak úspěšně potom Evropa začala sloužit právě záměru britského projektu Antirusko. A vlastně jeden z takových těch momentů, když si vzpomenete poslední dva roky, to bylo to lítání Zelenského mezi Starmerem a mezi Trumpem, kdy ten Trump už neměl rád toho, Zelenský už ho měl prostě někde a nechtěl s ním komunikovat, nechtěl s ním spolupracovat. A tak víceméně proto i vznikl takzvaná ten Washingtonská skupina, že jo, kterou vytvořili právě Merz, Macron, Starmer a van der Leyenová a se Zelenským, takže těchto pět lidí, měli takzvaný svůj utajený kanál, kde vlastně se radili, jak toho Trumpa zpátky dovést k té válce na Ukrajině, aby se tam víc angažoval a kdesi cosi. Nicméně všichni si po Ankaře myslí, že se jim to podařilo, že Trump jako se tam na tu Ukrajinu vrací. Já si to nemyslím. Jo, to, že teda ponechávají ve hře ty Elona Muska, Starlinky, že jo, a že prostě pomáhají i jako zpravodajské služby při určování cílů, včetně zpravodajských služeb britských, Francouzi se tam angažujou, tak když to vezmete všechno tohle dohromady, tak vlastně ne náhodou už teďko i ten Rubio se potkec a dokonce Mark Rutte se potkec, že prostě se válčí proti Rusku společně, takže už přiznali, že válčí dá se říct, na mikrofon se přiznali, že válčí proti Rusku, a proto i ten Peskov jim odpověděl, že se teda bude pokračovat v té válce, dokud si Rusko nedosáhne ty svoje vytčené cíle. A víte, asi možná i dobře, že teďko byli na návštěvě zase v Kremlu velvyslanci u Lavrova, respektive to byli v ministerstvu zahraničních věcí. No a Lavrov jim řekl, víte co, nepřinesli jste nic nového, jo, tak zase můžete jít, a prostě je poslal pryč, jo, ty velvyslance. A mezi tím, myslím, že se tam zastavil Zeťák i s Viklofem a i jim bylo řečeno, chlapci, nejdřív přineste nějaké dobré zprávy, o čem se bude jednat, ale nebudeme už pokoušet tu situaci v tom směru, že si z nás uděláte srandičky a něco nám řeknete a vytvoříte prostor a nakonec to zneužijete proti nám. Asi tohle to je pozice momentálně Ruska. A právě ta Ankara, když skončila, tak v Oděse, respektive v Oděse, na Ukrajině se rozjel velice tuhý boj mezi mladým Fjodorovem a zkušeným generálem syrským. Víceméně ten boj vyvolal Fjodorov ve svých ambicích. Má asi 32 roku, nebo kolik to má, jestli si vzpomínu, jak to upřesní. Prostě je to mladý kluk, který vystudoval v 19. roce, když byl Zelenský zvolen, tak se stal místopředsedou vlády pro právě ty otázky digitalizace, něco jako byl náš Bartoš. A v podstatě, ale on skutečně, jemu se podařila ta digitalizace té úřední správy a propojení a tak dále, on to tam dotáhl, dokonce na ty Ukrajině to funguje, na rozdíl od u nás. A víceméně i byl ten, který tu robotizaci a tu, bych řekl, tu moderní technologie do armády začal zavádět, vzal si to na sebe, proto byl i jmenován ministrem obrany. A jako ministr obrany prostě zavedl tu prudkou podporu výroby dronů, přesvědčil Zelenského, že to je cesta, jak odolávat ruské armádě. A proto i ty Rusové v tom zpoždění jsou, protože on jako ajťák velice dopředu technologicky jako velice dobře myslí a vlastně provedl i ten hlavní útok, který byl potom citován v Evropě, že jo, teď před několika, dá se říct, před měsícem, dvěma měsíci, ty hlavní velké útoky dronama, na ty, jak na ten Krym, tak i na tu Moskvu, tak i na ty různý centra energetického významu a logistiky, což rozdráždilo Rusy do té míry, že takže dobře, a odpověděli velice nekompromisně, jako když si vezmete ty zprávy, ty raketové útoky, které Rusové potom vedli na ty centra, ukrajinská, ještě se k ním vrátím, tak de facto oni dosáhli toho, že byly i přepady, kdy předtím se podařilo Rusům zničit protivzdušnou obranu Ukrajiny tak, že třeba byl noční útok, kdy nevzletěla jediná obranná raketa ze strany Ukrajiny proti náletům. Prostě absolutní volný vzdušný prostor. A v podstatě, když tehdy se tohle stalo a Zelenský velice prosil Evropu, urychleně mi pošlete nějaké ty rakety, tak tehdy, že tam patrioty poslali, Poláci se vyhrabali ze skladu nějakých 5 patriotů a tam to všichni komentovali, že 5 patriotů, to je, když máte ten zásobník, jo, na ty odpalovací rampě, tak tam je zásobník na 6 patriotů, takže oni jim nedali ani celý zásobník. A tohle z toho oni odpálí najednou a vlastně zase nic nemají. A právě když žádali od Američanů a od Evropy, tak Evropa řekla, že už nemá, že už jsou vyprázdní. Američani zase vysvětlovali, že oni to potřebují, protože mají velké problémy s Iránem, a k tomu se taky potom ještě dostaneme na konci, že vlastně nemůžou nic dát. Jo? Takže de facto se úplně odhaluje ta protizdušná obrana a myslím, že to podrobně popisovali naši odborníci, ať to je Ivan Míša nebo Jarda Štefec, to prostě nemusím to nějak detailně rozebírat. Já spíš z toho hlediska politického, že ten útok, který provedl Fjodorov těma dronama na Rusko, vyvolal právě tu prudkou reakci, od které nepředpokládali, že bude takovou, jaká byla. A vlastně, co se stalo? Když ty ukrajinské drony zaútočily na ty centra, tak oni mimo jiné zaútočili i na lodě v Azovském moři, na ruské lodě v Azovském moři. No a tím vlastně, to bylo do té doby, tak existovala taková dohoda, že některé věci se neútočí, a de facto odpovědí byl prudký útok na Oděsu. A Oděsa má tři základní vývozní porty a všechny tři rozmlátili tam dokonce i tureckou loď, tam rozbili. A je překvapením, že Erdogan ani na to radši nereagoval, protože má svoje starosti s Izraelem a má svoje starosti, aby mu nerozebrali Turecko, tak, a nechtěl si teda ještě proti sobě i postavit Rusy, tak radši na to nereagoval, ale fakt je to, že v té Oděse ty centrální loď, tam byly i válečné lodě, teda lodě s válečným materiálem, které dostaly plné zásahy, takže ta Oděsa byla systematicky, je dneska vyloučená z provozu jakéhokoliv. To znamená, že přes Oděsu, jak se vyváželo obilí, tak už se vyvážet nebude. Jo? Víte, že Ukrajina vyvážela přes 20 milionů tun obilí ročně. Očekávalo se, že snad vyveze letos i 26 milionů, ale to se konat nebude, protože to už nemají kudy vyvést. A přes ty železniční soupravy se jim to nepodaří, jo? Takové objemy vyvážet. Známá písnička Západu ohledně toho, že vlastně tím pádem Rusové vyvolají hlad a tak dále, to už na to Rusové nereagují, protože když v roce 22 se uzavřela dohoda o tom, že se obilí může vyvážet, aby nevznikl světový hlad, aby mohly hlavně země, které jsou špatně zabezpečené, dostat to obilí, tak ze 100% vyvezeného obilí tak pouze 3% šli do afrických zemí a zbytek šel do západní Evropy. Tehdy to schramstly hlavně výrobny whisky. Takže už Rusové na tyhle hrátky nejdou, tím spíš, že mají vlastně v ohrožení i ten Azov, to Azovské moře. Je pravda, že už přijali opatření, že pokusy, ať to byly vodních dronů, nebo ať to byly ty jejich rychlý drony, nebo skoro rakety, tak to tam dneska už nedoletí, protože to Rusové umí se střelit, akorát neumí uhlídat všechno, takže změnila Ukrajina útoky a začala se soustředit na civilní sklady velké, jo? Nebo na takovéto stanice. Nicméně je pravda, že se podařilo těma dronovýma útokama Ukrajině určitým způsobem, někdo řekne, že to nic nebylo, no ono to z hlediska logistiky to nebylo až tak strašný, ale z hlediska nárazu to bylo nepříjemné, protože to vyvolávalo paniku, kdy lidi zbytečně skupovali do zásoby pohonné hmoty. A třeba když jsem poslouchal jednoho Rusoameričana, který tam projížděl autem, tak říkal, no tak u první pumpy jsem byl, viděl, že ty fronty aut, že tam se nedočkám, tak jsem pokračoval po silnici dál. No a další pumpa byla bez front, tam nebyly auta, tak jsem si tam v klidu natankoval. Takže ono tam šlo i o tu paniku určitou, která vyvolávala ty nárazy. Nicméně ten problém, když si vezmete, že největší zpracovatelská, jak by řekl, zásobárna Moskvy byla zasažena a vyhořela, jo, která zásobovala zhruba jednu třetinu Moskvy. A to se musí nahrazovat stahováním pohonných hmot pro Moskvu. Vemte si, že Moskva to je půlka České republiky. Jo. Kecám. To je víc než Česká republika. Ale ta třetina je víc než půlka republiky. Jo. Takže si je třeba uvědomit, že to se nedá tak rychle nahradit, tak to začali stavovat z jiných oblastí a tím pádem začaly výpadky nebo omezení a mezi tím samozřejmě ruský člověk je taky spekulant, takže tam začali spekulovat s těma pohodnýma hmotama. Nicméně by jsem k tomu ještě chtěl říct to, že ten zásah, co tam byl v tom Rusku, tak samozřejmě nejvíce trpí ten Krym, který je vlastně dneska, dá se říci, v zajetí dronů, ale tím, že se podařilo Rusům už tam posílit tu protivzdušnou obranu, tak víceméně ten Krym se začíná z těch otřesů zpamatovávat a začíná fungovat. Jo? A v podstatě, tak teďko mi tady někdo volá, já to musím vypnout, jo? Protože Iljo, Peťo, prosím tě, kontrolní otázka. Nevyhodil jsem se z toho, z vysílání, když mi zavolal Ilja?
0: Ne, nevyhodil.
1: Protože víš, má jedu hotspot a tím pádem jsem nechtěl, aby...
0: Abychom si nemohli takhle povídat.
1: Aha, dobře, díky, to je logický. Takže když se vrátím k těmhle s těm útokům, takže vlastně ten Fjodorov, který se považuje za autora tohle z toho překvapujícího útoku na Rusko, tak ty první ty vlny, které byly takhle úspěšné a kdy dokonce už potom víceméně se mu podařilo tam prolomit tyhle ty některé bariéry, tak nakonec ta odpověď byla taková, že vlastně způsobila větší škodu té Ukrajině, než to předtím. A to byly i ty útoky na ten Kyjev, že jo, kde byl velice velmi silný zásah i na to ukrajinské metro. A já vždycky si vzpomínám na ty svoje přátelé v Kyjevě, protože největší rány dostává právě ta stanice metro Lukjanivka, která je pouze 2-3 kilometry od základního historického centra Kyjevu, ale zároveň je tam ve stejné vzdálenosti od největšího závodu vojenského, který ještě byl vybudován jako v rámci sovětského obranného průmyslu. A vlastně proto se stává ta oblast Lukjanivky centrem, protože tam je tam ještě prakticky 3 velké závody v Kyjevě dostávají pravidelné rány, dokonce dostávají rány samozřejmě ta centra, která vyrábí naváděcí zařízení pro rakety, jo? A všechny tyhle ty věci, tak prostě to dostali na plné pecky a proto ten Zelenský potřebuje tu obranu a i Američani, jako když si vezmete, že vyšel ve Washington Post článek, kde se píše, že vojenský představitel Pentagonu jako mluvčí, tak pro Washington Post jako sdělil informaci, že bohužel nemůžou nic dát tomu Zelenskému, i kdyby chtěli, protože vznikla velice těžká situace v rámci války s Iránem, kde vlastně došlo absolutně kritickému nedostatku těchto přesně naváděných zbraní, jak útočních, tak i obraných. A vlastně oni, tím, že to potřebují v tom Perském zálivu a na Blízkém východě, a teď ty Iránci jako v odpovědi zaútočili na tu americkou leteckou základnu v tom Perském zálivu, a útočili na všechny postupně, jo, tak Spojené státy začaly stahovat svůj personál a letadla na základy do Jordánska. Jo. Potom zjistili, že Jordánsko je v dosahu, a že dostávají tam taky rány z raket a dronů Iránu, tak je začali stahovat ze všech těch základen, co byly v Kuwaitu, Kataru, Spojených arabských emirátech, jo, v Saudské Arábii, v Jordánsku, tak je začali stahovat, prosím vás, až do Izraele, kde můžou, protože to větší velká vzdálenost, kde můžou s větším přehledem ochraňovat de facto ten svůj personál a ty svoje letadla a tohle jste všechno, protože se podařilo i Iráncům několik letadel jim tam rozbít na těch. Takže absolutně to není výmluva, že by ty Američany nemohli dát. Ne, oni to potřebují na ochranu svých zbraní právě v tom Perském zálivu. A vlastně při tom útoku, poslední takový velký útok, co udělali Ukrajinci ještě na Rusko, tak byl zasažený velký centrální sklad Wildberriesu. A Wildberries to je společnost něco jako Amazon. A to velký sklad, který hořel, nejdřív si všichni mysleli, že hoří nějaké naftové sklady nebo tak. Nicméně tohle to byla taky jedna z věcí, který jako by nějakým způsobem je štvalo. A každopádně všechny tyhle ty útoky, které byly už potom na ty civilní cíle, jo, nebo pseudocivilní cíle, nebo jak to pojmenovat, tak de facto vytvářely silné alibi a silné ospravedlnění pro Rusy k tomu, aby mohli používat silnější a smrtelnější údery na Ukrajinu, to znamená, že nejenom Kyjev. Víte, tam jenom se zastavím u metra Arzenál, to je stanice metra Arzenál, to je vedle taky jednoho závodu vojenského, to je stanice, která má hloubku přes 100 metrů. Jo, já si pamatuju, když jsem tam jezdil, to je nekonečné, prostě ty eskavátory a prostě si člověk řekne, že ta Lukjanovka, když dostala zásah, tak teďko poslední v červenci, tak tam došlo k prolomení stropů. Jo? Sice podle posledních zpráv už to Ukrajinci opravili, už to uvedli tu stanici zase do provozu, ale už to, že to jednou bylo takovým způsobem nalomený, to svědčí o tom, že další údery můžou stále to zhoršovat. No. Takže Oděsu jsme si řekli, Kyjev jsme si řekli. Jo. V oblasti Záporoží dostávali rány, v Dněpru dostali, jako v Dněpropetrovsku byly rány, ale byly i ve Lvově, byly prostě ty nálety byly i intenzivní. A jestli si dobře pamatuju jeden údaj, tak tam během 55 minut dopadlo, někdo tvrdí 40, já jsem slyšel cifru, až 60 raket, jo, prostě v Kyjevě v tom jednom útoku. Během 55 minut, znamená, že každou minutu padla jedna raketa. Prostě muselo to být úplně šílený. A tohle to všecko, ta akce Fjodorova a odpověď Rusů vedla k tomu, že došlo takovému jakoby politickému impulzu na Ukrajině, kdy začal souboj, jo, mezi Fjodorovem, který se chlubil, že on je ta hnací síla té ofenzivy dronů a samozřejmě mezi těma druhýma, kteří ho kritizovali to, že vlastně vyvolali ty jeho útoky úplně zbytečnou reakci jako raket. Jen tak pro zajímavost, kdo to je ten Fjodorov je, on si je Michailov Fjodorov a on se narodil v roce 91. To, co jsem vám říkal, že mladý kluk, on měl vlastně kolik měl roku, že když dělal Zelenským v roce 19, se stal místopředsedou vlády, takže 19 a 9 je 28, tak ve 28 letech se stal místopředsedou vlády, že jo, a patří do té skupiny těch lidí, já se ještě potom k ním dostanu, patří do těch skupiny lidí, kteří patří jako k těm odchovancům Soroše, jo? Jako Sorošovci, prostě vliv Aspen Institutu, jo? Všech těchhle z těch škol. A de facto on v té skupině, jak se tam pohybuje, tak potom vlastně i dnešní předseda vlády Ukrajiny je taky z této skupiny. Jo? Takže ten, bych řekl, sebevědomý Fjodorov, který takhle způsobem postupoval, vlastně byl nakonec v důsledku té odpovědi těch Rusů odvolán, jo, i přesto, že měl za sebou slušné výsledky práce, včetně programu Army of Drones, jo, to je jako program pro armádu drony, kdy on zorganizoval skutečně velkou výrobu takovým tím, Rusové tomu říkají, kustarním způsobem, to znamená, že mnoho malých dílen a tak dále. Jen tak pro zajímavost, oni ty součástky, víte, já když jsem, mě to furt vrtalo hlavou, Číňani nedodávají přímo Ukrajině potřebné díly, které oni potřebují, ale Číňani je dodávají do Malajzie a odsud je právě Ukrajinci a Evropa nakupuje. Takže Číňani velice úspěšně podporují Rusko tím, že to nedodávají napřímo, no ale prostě už nemůžou za to, když z té Malajzie si to někdo jiný nakoupí, kdo bojuje s Ruskem. To je vůbec taková zvláštní politika, která se tam děje. Takže on to teda zorganizoval a jako ministr obrany v důsledku těchto z těch politických reakcí padl a vlastně to byly ty rozpory mezi syrským, tím náčelníkem generálního štábu a ním o tom, jak se má dál vést ta válka. On stále podporoval tu technologii digitální, že jo, a syrský naopak říkal, ne, my musíme mít i regulérní armádu. Jo, a jeden i druhý, to byly dva extrémy, tak si nerozuměli a myslím si, že Michal dobře charakterizoval syrského, když o něm hovořil, protože to je starý, odchovaný ruský generál. On je absolvent sovětských škol a on se s těma ruskýma generálama na té druhé straně si se znají. Ale prostě on je přesvědčený o té agresi Ruska a toho drží na té straně Zelenského. Jo? Takže víceméně Zelenský se potom snažil mezi Fjodorovem a syrským vést jakoby ujednávání, že jestli teda odvolat toho syrského nebo neodvolat, už předtím přeci Zalužního odvolal jednou a syrského zaměnil jako šéfa generálního štábu, ale profesionální generálové, kteří tam slouží, tak prostě ne, oni se báli, že když tam nadelegujou do velení generálního štábu někoho, kdo nemá ty zkušenosti, co má syrský, že to bude ještě horší. Takže i ti generálové, kteří nějak nejsou sympatizanti, jak bych řekl, nesympatizují s tím Alexandrem Syrským, tak přesto oni mu dali podporu. A víte, ten Zelenský si musí dávat pozor, protože postavit si proti sebe armádu nemůže. No tak zase se snažil s Fjodorovem domluvit, že dobře, hele, my jsme tě teda odvolali, ale víš co, já tě budu jmenovat členem Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Tím pádem budeš mít nad tím určitý dohled a tak dále. S čímž Fjodorov zase nesouhlasil, on to nechtěl, protože on byl zvyklý na ty široké pravomoci, on na tom ministerstvu rozděloval, kdo co nakoupí a podobně a měl nad tím perfektní přehled, jak nad vývojem těch dronů, tak měl samozřejmě i přehled o jejich nasazování, měl přehled i jak reformovat a doporučoval, jak reformovat ozbrojené síly, což by teda mohl i jako člen Národní bezpečnosti a obranné rady. Jo? Takže on víceméně odmítal přijmout tyhle funkce a chtěl prostě, že buď bude znova jmenován ministrem obrany, nebo odchází z týmu Zelenského. Jo? Takže když si to vezmete, takže vojáci podpořili nakonec syrského, Syrský sám osobně není populární mezi nima. Navíc on je velice tvrdý vůči, on má dokonce vlastní vyčleněnou jednotku, kterou řídí a posílá, víte, vždycky jsme překvapení, že třeba se řekne, v Konstantinovce není Konstantinovka, nebyla obsazena pod třest, jsou tam vyfocený vojáci, kteří tam jsou s ukrajinskou vlajkou, vyvěsili a tak dále. Problém ale je to, že už to Rusové začali dělat tak, že protože oni vysílají tu vlajku online, tak oni to začali Rusové dělat tak, že odchytili a hned jim dali do ruky ruskou vlajku a váženej a teďko vyvěsíš tu ruskou vlajku a my tě taky odvysíláme. Jo? Protože ten syrský, aby z hlediska potřeby Zelenského politiky, aby mohl Zelenský dokazovat, že však vidíte, že odoláváme Rusům, proto vy jako Evropa a Američani nám můžete důvěřovat, my ty zbraně užíváme velice dobře, ty Rusové nepostupují, to ne jenom jejich propaganda a tak dále, tak vlastně s těma, bych řekl, jakoby dvojkama, které pronikaly, ale oni pronikali díky tvrdému řízení právě toho syrského, který byl nekompromisní a on hnal ty vojáky, které mu byly přímo podřízený, tak jak jsem vám říkal, má svoji jednotku, tak prostě on je uměl hnát i do situací, kdy prostě by museli obětovat své životy. A proto on má přezdívku v té ukrajinské armádě řezník. Jo? A po téhle z těch všech šarvátkách, kdy to stále ještě nebylo vyjasněné a už se měla teda nějakým způsobem řešit ta politická situace, tak nakonec byla premiérka odvolaná, jo? To byla Svyridenko, Julia Svyridenko. Nikdo neví pořádně, proč ji Zelenský odvolal, ale asi musel. Protože přitom ona byla velice kvalitním, výkonným pracovníkem ukrajinské vlády, že jo, neměla politické ambice na nějaký prezidentský úřad, nechtěla ani vydělávat politický kapitál na svém postu. Jo. Někteří jako tvrdili, že byla málo aktivní a že málo myslela strategicky, že jo. Ale víceméně to bylo právě to, že nebyla aktivní a neměla ty ambice politické a tak dále, tak to vyloženě vyhovovalo tomu Zelenskému, protože on nepotřebuje, aby někdo vedle něho získával body na ten trůn. A takže vlastně proto navrhli pod tlakem událostí nového premiéra, že jo, který se jmenuje Sergej Korecký. A tenhle ten Sergej Korecký je právě z té líhně jako ten Fjodorov. Jo? Z té skupiny toho kvázi Aspen, kvázi odchovanců prostě a podobně. A teď, když si to uvědomíte, že posiluje tahle ta skupina lidí, to je něco jako u nás, co probíhalo, tak vlastně ten měl dát dohromady vládu a teď vlastně i ten postoj toho Fjodorova mu to nezjednodušil a ten Fjodorov prostě si kladl podmínky takové, které nebyly přijatelné pro Zelenského a Zelenský zase potřeboval toho nového premiéra a do toho přišly právě ty Majdany. Víte,

moderním, jo, že je progresivní a jde si cosi. A tohle z toho vlastně se tam objevovalo. Bylo zajímavé, že ani jedna demonstrace si nekladla na nějaké politické cíle, ale pouze osobní záležitosti na základě právě těch Sorošovců. Jo. A víte, ty demonstrace jsou něco podobného, jako je u nás Milion chvílek. To jsou demonstrace, které jsou organizovány různýma nadacema. Jo? Když si vzpomínáte, že podobná demonstrace, a to je ten národní kontrolní úřad jako bezpečnostní, který nepodléhá prezidentovi a Zelenský ho chtěl strhnout pod svoji pravomoc, aby ho mohl řídit, tak tehdy taky oni vyšli do ulic. Proč? Protože Angličanům se to nelíbilo, že by se dostalo NABU do ruky Zelenského. Oni potřebují mít vedlejší Ameriku, teda vedlejší nástroj na něho. A vlastně tam se Angličani a Američani shodli, že to není možné, aby neměli možnost přes NABU získávat kompromitující materiály, že jo, na tu skupinu Zelenského. Takže vyhnali do ulic, oni je nazývali i jako Majdan, znova je nazývali Majdan, tak je vyhnali do ulic, aby prostě tomu Zelenskému zabránili převzetí toho NABU a teď ho nutili k tomu, aby našel řešení tak, že s tím Fjodorovem, jo, přesto ta vláda byla vyjmenovaná bez Fjodorova, ale Fjodorovu je poskytnutý, já ještě to nemám přesně zmapovaný, co dostal jako úlitbu, ale každopádně Fjodorov patří mezi ty, kteří během těch pár roků na té válce zbohatli takovým způsobem, že vlastně ovládají ten velkou část toho průmyslu vojenského a zároveň ještě i ten Fjodorov vlastně přes ty nadační fondy a přes já jsem vám řekl Milion chvílek, ale to je něco podobného, tak prostě řídí ty skupiny. A když se podíváte na ty fotky těch vystoupení, tak vidíte, že tam jsou většinou velmi mladí lidé a nějaký důchodci, ale střední kategorie tam takhle nebyla. Střední kategorie, která se tam občas objevovala, ta byla používaná při jiných příležitostech. Jo? A to byly ty příležitosti, když byly ty demonstrace proti TCK, které ponižuje při verbování ty lidi a podobně, tak oni vlastně najednou dali pokyn a najednou nastoupili kluci nebo lidi, kteří jsou 35 a 45 let, flákají se celé dny, tráví prostě 2 až 3 hodiny denně v těch různých fitness centrech a cvičí a mají vynikající fyzickou kondici a jsou určitým způsobem nedotknutelní, ale ne úplně, ale nicméně jsou používáni pro řešení problému, které nezvládají jak TCK, tak i policie. A to se právě, myslím, stalo ve Lvově, že si je pozvali na to, když už policie a TCK neuměla zvládnout ty davy, tak oni přišli a tím, že oni jsou, tam dokonce byl šéf, trenér bojových umění, jim pomáhal proti těm demonstrantům, takže tam zalamovali ruce, zalamovali hlavy a podobně. Takže tím pádem oni pomohli. Samozřejmě bylo z toho nějaké šetření, ale protože oni byli na straně zákona, tak to brali, že se dopustili maximálně přestupku, ale ne zločinu. Jo? Takže to jsou prostě lidé, kteří jsou v anonymitě, ale přes ty sítě se tváří jako, že mají moc, jo? Že oni představují moc. A ten nový předseda vlády, který byl jmenován, ten Sergej Korecký, je jedním z nich, jako ten Fjodorov. Takže v podstatě oni takovým způsobem to tam začali
ty demonstrace a ty

0: ty, jak bych řekl, ty půtky politické řešit. Jo? A víceméně nakonec došlo k tomu, že proč není ten Fjodorov vyřešený a stále, bude, stále ten problém tam bude viset, protože on má dosah na tu výrobu, on má dosah na ty drony a na tyhle ty věci. A myslím si, že to bude ještě se tahat nějaký pátek. Tak vlastně tam Syrský obvinil právě Fjodorova, že nezvládl jako tu otázku kolem reorganizace ATCK, protože to bylo, to měl mít on na starost jako ministr obrany. A zase Fjodorov obvinil právě Syrského z toho, že je neadekvátní, že prostě není možný, aby takhle prohrával. Víte, já myslím, že Míša Svatoš dělal v tomto směru velice dobrý rozbor teďko nedávno, když vysvětloval ty měry a ty, to rozčlenění těch jednotlivých skupin vojsk. Jo. A takže kdo by se o to chtěl zajímat, tak si ho poslechněte, protože to tam velice dobře rozkreslil a vysvětlil, proč, že ten Syrský nemá prostě jednoduchou pozici. Jako je, víte, já když poslouchám zprávy z ruské strany, tak oni absolutně bez nenávisti hodnotí ty svoje nepřátele na druhé straně, ale oni vůči ní mluví s respektem, s úctou, že jsou prostě oni je ty Rusové je obdivují v tom, že jak dokážou oni ty Ukrajinci bojovat, že vlastně mají nevýhody různé už na své straně a přesto dokážou klást ten odpor, jaký kladou. Jo? Což zase z ukrajinské strany, když se na to dívám, tak jsem neslyšel, že by Ukrajinci nějakým způsobem pochválili hrdinost ruských vojáků. Spíš naopak, vždycky se nad nima vyvyšovali. To nechtěl jsem teď dělat propagaci, ale bohužel tyhle, když poslouchám ty přenosy tam odsaď, tak a porovnávám to, tak mi to vždycky bouchne do uší taková ta ruská objektivita. Jo. A jako víte, ty zvěrstva, které ta ukrajinská armáda dělala, jako jeden náš kamarád natočil zajímavý dokumentární film v letech 14-15, kde jsou rozhovory s těma lidma na jedné, na druhé straně. A když vidíte, co ty lidi, kteří byli v rukou ukrajinské armády, co jim ty ukrajinští vojáci dělali. Jako já bych neřekl, že všichni ukrajinští vojáci jsou zlosyní nebo tak, ale tohle to byly jednotky, které odpovídají tomu typu Azovu, že, kteří prostě tam přišli, obsadili, vykradli, odváželi si do center ledničky a pračky a všecko a posílali si to poštou domů. To tam vypráví tam v tom dokumentárním filmu ta jedna stařenka, která je z toho úplně nešťastná. Takže jenom jsem odbočil, ale chtěl jsem právě říci, že ty demonstrace, které tam probíhaly, o kterých se tady hovořilo i na naší scéně, nelze se k ním stavět tak, a tam už je revolta, tam už teda, jako to, ne, není nic takového. Největší sranda je na tom to, že k těmhle těm demonstracím se nevyjádřil ani Fjodorov, kterého oni podporovali, nevyjádřil se k tomu ani Zelenský, který jako nevěděl, jak se k tomu postavit, jo, a kdo se měl jako třetí vyjádřit? Oni všichni čekají, až se vyjádří Brusel. Oni čekají na to, až jim Brusel řekne, jak se mají vyjádřit. Takže to je další ukázka toho, jak dneska Ukrajina funguje. Jo? A Fjodorov je tam teda prezentovaný jako ikona, jo? Mladého, úspěšného a technologicky zdatného člověka, který ztělesňuje vizi těch demonstrantů, vizi budoucnosti Ukrajiny, jo? Jak bude pozitivní a já nevím co všechno. Jo? Ale oni by si měli uvědomit jednu věc, že on jako ministr obrany zodpovídá za mobilizaci, zodpovídá za to, jak se chová to TCK, jo? Ty verbíři. Jo? A v podstatě na jedné straně ty lidi ho obdivují a na druhé straně si neuvědomují, že vlastně on měl usměrňovat ty verbíře a ne je podporovat. Jo? A to je to, co mu i ten syrský vytýkal, že neřeší tyhle styly. On nepotřebuje zlomený vojáky, ale on potřebuje vojáky, kteří jsou ochotní se postavit za obranu svého státu. Takže by jsem už to dál nerozváděl, toho Fjodorova. Já se přiznám, že jsem čekal, jak se to po té jmenování vlády, protože byla teďko jmenovaná, jak se to objeví, vyvine, ale je třeba si uvědomit, že proč je tam ten boj. Tam jsou ve vládě dvě výsadní postavení, které počítají peníze nebo jdou do kasy. A to je samozřejmě ministr zahraničních věcí, který všechno předjednává, a samozřejmě ministr obrany, který objednává a dělá zakázky, a tím pádem tyhle ty dvě pozice si Zelenský hlídá. Proto je tam ta velká diskuze a tak. A bohužel ten Fjodorov tomu Zelenskému chybí, protože myslím, že to byly, nevím, jestli to byli Angličani nebo Američani, požadovali od Zelenského, aby dokázal likvidovat měsíčně 50 tisíc Rusů. Jo? A tenhle ten Fjodorov se k tomu zavázal, že on prostě dokáže zabíjet 50 tisíc Rusů měsíčně. No, je to strašné prohlášení, je to odporné prohlášení, ale víte, nakonec, když si uvědomíte, že to po nich chtějí demokratické státy, které si říkají demokratické, a tamhle Rusko obvinují, jako já si myslím, že už i naši politici by si uměli uvědomit, že kde je větší demokracie, těch fašistů na západě, anebo těch autokratů jako autoritářů na východě. Kdo je větší diktátor? Jo, když se na to podíváte, volby se kupujou, dosazujou se lidi, kteří podepíšou a obrazně řečeno budu plnit úkoly tak, jak mi budou uloženy. Tak co my vlastně si říkáme, proč my vytýkáme nějakému Rusku autoritářský režim? Jo, naopak, já jsem nedávno poslouchal bývalou liberálku ruskou a ona vyprávěla o tom, jak byla proti Putinovská, že byla proti SVO a tak dále a že všechno, co říkal Putin a co říkali ti ostatní, že to považovalo za propagandu, ale postupně za ty roky, jak sbírala ty informace, jak to běží, jak se to koná, tak začala měnit názor a ona vlastně ve svém vysílání přiznala svůj pomýlený pohled na celou záležitosti před těma 5 lety. Rozumíte? A toho si vážím u člověka, který umí prostě přehodnotit, vyhodnotit a vlastně potom, ale ona i argumentačně krásně ten svůj postoj vyjadřovala. No a vím, že těsně před jmenováním vlády byl Fjodorov vyzván k Zelenskému a Zelenskému znova nabídnul toho ministra obrany. Nicméně není jmenován, takže nevím, co se tam potom ještě odehrálo. No a teď jenom pro vaši informaci, tak si řekněme, že jsou i události, které ovlivňují tu vnitřní politiku Ukrajiny. A tím případem je případ Jermalájeva, jestli jste to někdy slyšeli. Jermalájev byl člověk, podnikatel, který žil v Monaku, jo? No a tam ho dohonila bomba, kterou tam, myslím, že se jmenovala Berezovská, ta atentáčnička, která už je taky po smrti, protože ona tam nastražila bombu, která vybuchla. Velice těžce zranila jak Jermolájeva, tak i jeho partnerku a jejich 13-letého syna. Jejich partnerka, ta partnerka dopadla nejhůř, museli ji nakonec, přišla o obě nohy díky tomuhle z tomu zranění. A víceméně ten Jermolájev, on nebyl beránek, to si řekněme na rovinu, ale už tam nějakou dobu žili, ale bylo tam zúčtování, je podezření, že tam je zúčtování i obchodní, že tam bylo nějaké vyřizování účtu, jo? Teď vznikají otázky, kdo za tím úkolem stál, jo? A sice vedou vyšetřování jak monacké orgány, tak i francouzské, protože se obrátil i na Francouze, vedou i ukrajinské orgány, což je logické, jo? Ale kdo je v pozadí celého útoku, se neumí nějak shodnout, protože stále se tvrdí, že nedostatek podkladů a víceméně je tam i ta otázka, se tvrdí i politická, hovoří se i o těch obchodech nějakých černých, které tam byly, že on nedodržel slovo, dokonce já jsem poslouchal jeden takovej velmi, velmi proti Zelenskýho post ukrajinský, kde oni tvrdili, že asi neprovedl příslušnou transakci ve prospěch Zelenského. Prostě to se valí ze všech stran, ale co je důležitý, stalo se to předmětem Evropy, diskuze v Evropě. To je po dlouhé době, co média evropský projednávají problém na Ukrajině a vlastně z toho začínají vyrůstat takové ty zajímavé stopy, protože ten Jermolájev nakonec provedl napsal otevřený dopis právě do Francie, do Bruselu, samozřejmě i Zelenskýmu napsal otevřený dopis a v tom dopise uvádí, že se ho pokusila zabít ukrajinská vládní agentura, jo? Konkrétně jmenoval ukrajinskou vojenskou rozvědku. A je třeba si říci, že ten Brusel, který je dneska tím hlavním spojencem a hlavním akcionářem té situace na Ukrajině, jo, tak vlastně se potýká teď s dvouma takovýma základníma informačníma tokama. Jedna věc, co říkají blogeři, a druhý, co říkají oficiální média. A ten Brusel musí najít řešení. Je zajímavý, že příslušné služby, které by si tím měly zabývat, se nevyjadřují, jsou sticha, protože pokud dostali dotaz, tak vždycky odpověděli, že nemají dost informací. Jo? A samozřejmě, že na tuto situaci Jermolájev potom reaguje a vyjádřil se protisk, že vlastně celá tato situace plodí nedůvěru v ukrajinské státní instituce. Jo? A de facto z toho vyplývá, já teď jeho myšlenky, z toho vyplývá, že státní instituce slouží obchodním sporům na něčí straně. Jo? A především taková státní instituce, jako je hlavní zpravodajská zpráva a bezpečnostní služba Ukrajiny, se používají ukrajinskou vládou k řešení osobních zájmů a nebo dokonce i osobních záležitostí politické elity. A jeho závěr je to, že vlastně tím pádem, když to takhle funguje a tyto služby si neplní tu svoji funkci, která jim je dána státem, tak vlastně stát neexistuje, jo? A vlastně celá Ukrajina je soukromý podnik. Takže tohle jsem vám chtěl říci k tomu vysvětlení, co se děje na Ukrajině. Jo? Abyste pochopili, že nepřejímejme všechny informace pod vlivem nějaký sympatie, antipatie nebo a tak. Málo kdo z vás tyhle ty věci může sledovat. Já mám to štěstí, že je můžu sledovat a proto, když někdy slyším, bych řekl, jednodušší nebo zjednodušené hodnocení té situace, tak je třeba se podívat na ty lidi, kteří tam žijou, kteří se vyjadřují. Já bych vám mohl třeba i číst komentáře obyčejných lidí k některým podcastům. To jsou takový komentáře, že byste byli překvapení, jo? Ať jsou to ty protiruský, anebo jsou to ty proruský. Dneska už na ty Ukrajině ta společnost podle určitých statistik říká, že přes 50% lidí jsou ochotní zvednout ruku za to, že aby třeba i Ukrajina kapitulovala, třeba aby i nebyla, ale jenom aby už nebyla válka. Přes 50% lidí. Jo, to já nemluvím o těch lidech, kteří taky chtějí konec války, souhlasí, že se může prohrát, ale ne, už ten přívěsek, že se Ukrajina rozpadne, rozšetí, to už tam nemají. Takže celkově ta Zelenského vláda, ten jeho tým vlastně pracuje s velmi nízkým procentem. Jo? To je jako, když se podíváte na ty preference Merce, 15%, Macron myslí, že má dneska 12%, jo? Starmer už nemá žádný preference. Že jo? Takže i ten Zelenský si nechává namodelovat preference přes 60% a podobně. Ve skutečnosti je nemá. Takže ta ukrajinská situace je takováto. A víte, já si vždycky vzpomenu na svoje kamarády, protože oni žijou v domě v centru Kyjeva a ten dům je postavený nad stanicí metra. Ta stanice metra je dneska mimo provoz a to z toho důvodu, že se jedná o stanici metra, přes kterou se dříve chodilo do vládního bunkru. Takže vždycky si tak jenom modlím, jo, aby to ty moje kamarády nepotkalo, když někdo se Karaganov nebo někdo se utrhne, jo, a pustí to tam do toho vládního bunkru, protože to by odskákali i ty moji kamarádi a to bych nechtěl. Vidíte, na jedné straně chci, aby už to skončilo, na druhé straně nechci, aby mi zabili kamarády. A bohužel ta válka je o tomhle tom. Jo. Oni Ukrajinci mají takového Karaganova taky, jmenuje se Litvínov, ten taky by nejradši, kdyby mohl, tak už by to tam sekal mnohem tvrdšími zbraněmi, než se používalo. No. A teďko na závěr by jsem chtěl jako říct jednu věc. Víte, že vykřikovala Madame Kalas, že hurá, máme připravený další balíček sankcí proti Rusku, tentokrát už to Rusko dorazíme a tak dále. Ale ono to jednání dopadlo tak, já nevím, jestli máte ty informace, ale sankce nebyly schváleny. Jo? Orbán tam není, jo? Takže on tomu nepřekážel, ale nakonec je pravda, že nejvíc tam křičeli Řekové a Bulhaři, jo? Proti těmto sankcím. Jo? Takže ti ostatní nějakým způsobem to asi, ti ostatní odpůrci to nějakým způsobem podporovali taky. Takže sankce nebyly další schváleny, ale nás čeká těžká doba. Prosím vás, dobře to sledujte, protože i když nebyly schváleny sankce, tak na Evropu může přijít velmi, velmi těžká doba v podobě bídy a hladu. Jo? Protože ta situace kolem Iránu, co jsem vám vzpomínal, že oni si hlídají ten Hormuzský průplav, jo? Že průliv, aby mě někdo neopravoval, průliv, tak oni vlastně se o něj tahají s těma Američanama. Američani by chtěli mít taky nad tím kontrolu. Oni ten deal, to jsem vám vysvětloval, co to je deal, tak ten deal oni chtějí prostě uzavřít. Jo, jako vím, že dokonce, když jsem poslouchal iránské vysílání, to bylo, tak tam hovořili o tom, že je Američani překvapili, že nabídli, že by si vzali jenom 15% podílu na poplatcích, jo, a A Iránčani, ten iránský, ten zpravodaj tam říká, což nás překvapilo, že my jsme byli ochotní jim nabídnout 20. Prostě tohle to se děje v éteru. A každopádně asi to jednání neproběhne, protože došlo k tomu, co jsem vám říkal na začátku, že Američani museli se stáhnout. Média hovořili o dvou mrtvých Američanech. Trump ve svém vystoupení v Americe jako vyjádřil lítost nad třema Američanama. Takže a Američani nemají rádi, když jejich lidi, když jejich vojáci zahynou jim. Oni nepočítají mrtví na druhé straně, ale na své straně každého jednoho člověka. A v tom průlivu je ještě takzvaný ten maličkej, jo, ten Bab el-Mandeb, myslím, že se to takhle jmenuje, Bab el-Mandeb, kde se na tom láme jazyk. A ten Bab el-Mandeb, to je takový uzoučký místo, které mají pod kontrolou Hutijové. A ty Hutijové teďko nedávno tam ukázali, že my jsme tady a vybombardovali loď. Takže vlastně se začíná znova hra o pouštění lodí s tím, že přes Hormuz, když náhodou někdo nevyžádá Irán o souhlas, tak ta loď dostane svůj zásah taky. Jo, už tam bylo několik lodí potopených. A proč o tom hovořím? Víte, včera jsem byl na zemědělském klubu poslouchat odborníky, velice zajímavé přednášky tam byly a hovořil se o tom, že teda my dokážeme si ještě obilí vypěstovat. A já, protože jsem starý, jak bych řekl, plánovač, jo, tak já mě nezajímá, co dneska umím. Mě zajímá, co dokážu za 3 roky, za 4 roky, za 5 let. Kam se mi to bude ubírat v tom horizontu do 10 let. Jo? A když je ten průliv takhle masakrovaný, takhle zabržděný, tak si řekněme na rovinu, že to obilí, které se uvažovalo, že přijde na výpomoc Evropě nebo do afrických států z Ruska, tak ono se asi přes to Černé moře bude špatně dostávat, protože ukrajinské to nebude a pokud Rusové budou chtít poslat těch 60 milionů tun, tak asi budou muset riskovat Azovské moře a doufat, že jejich další loď nebude potopena, protože jedna obilná loď byla zasažena a že se s tou lodí dostanou přes to Černé moře a protáhnou se přes Bospora Dardanely. Erdogan na takovémto obchodu má zájem, ale je problém, jak se vyhnout těm dronům a raketám a neriskovat. Jo, protože Putin, když počítá riziko, tak pokud to riziko je větší, prostě větší jak 5%, jenom 5% ze 100%, on nedává souhlas k provedení operace. Tohle jsem se dozvěděl. Takže všichni musí dát se tak, aby to riziko bylo minimalizováno, jo, prostě pod těch 5%. A když tohle z toho obilí, i ty 3%, které se dostali do té Afriky v tom roce 22, dejme tomu, kolik to bylo milionů tun, tehdy to bylo nějakých necelý 2 miliony tun, tak v podstatě, kdyby ty 2 miliony tun, aby se tam dostali aspoň těm Afričanům, jo? Oni by potřebovali víc. Takže i Evropa byla závislá na ukrajinském obilí a vozilo se z té Ukrajiny. Tak co budou chudáci Američani a chudáci Evropané pít, když jim nepřijede obilí, jo? To je jedna věc. Horší je ale, vážení, že se podceňuje situace kolem plynu, jo? Protože ten plyn, když vám připomenu historii, tak byly z Ruska postaveny 3 základní potrubí přes Ukrajinu, tři trouby, které vedly přes Ukrajinu do Evropy, k nám, do Maďarska a podobně. A když začala Ukrajina zlobit v tom roce 2008, Tymošenková, tak tehdy prostě ten Putin dal jednoznačně příkaz rychle vybudovat obchod jako potrubí mimo Ukrajinu a postavili ten Jamal, který šel přes Bělorusko do Polska. Nicméně dneska víte, že i ten Jamal Poláci zavřeli. Pak se rozčilovali, když Rusové na své straně začali provádět demontáž potrubí, tak se jim to nelíbilo Polákům. To jsou takový protimluvy jejich myšlení. A vlastně proto i se budoval urychleně Nord Stream. Jo? A dneska, když si vezmete tu situaci, tak potrubní plyn do Evropy může jít jenom jižní cestou, ale i ta je ohrožena svým způsobem, protože Evropa si dala tu podmínku, že žádný ruský plyn se nesmí dostat do Evropy a na hranicích srbsko-maďarských ta celní správa, když dá zkontrolovat vzorky dovezeného plynu, tak velice snadno dokáže určit, jestli ten plyn je ruský nebo je to nějaký mix a může organizaci, která takovýto plyn doveze, může velice tvrdě pokutovat a může vlastně zlikvidovat tu firmu. Proč o tom plynu hovořím? Prosím vás, tím, že to není jenom energetika. Uvědomme si, že ten plyn je základem dusíkatých hnojiv. A ty dusíkatý hnojiva, to je základ zemědělství. A v podstatě jenom, když vezmete dusíkaté hnojivo, je z 95% z plynu. A tohle to, prostě si musíme uvědomit, že najednou, když ten plyn nebude a zásobníky jsou prakticky vyprázdněny a v tuto dobu se měly ve velkém naplňovat a měl nám přijít náhradní plyn z Ameriky a on nějak nejde, nevím proč se vláda o to nezajímá, tak potom si říkám, dobře, letos ještě přežijeme a co příští rok? Ale hlavně co v zimě, když ten plyn nebude? Jo? Když si vemte, kolik lidí a kolik výrob je závislých na dodávkách plynu. A teď si vezměme ropu. Víte, když vybombardoval úspěšně ty rafinerie Zelenský v tom Rusku, tak Rusové najednou skutečně měli výpadek a nedostatek produkce benzínu. No tak se dohodli s Indií a začali posílat ropu do Indie, za kterou dostávali od Indie, která velice ráda zvýšila výrobní kapacity a z Indie začala dodávat zpátky benzín. No a představte si ty reakce v západních médiích, oni se radovali, podívejte se, jak jsme mu dali na prdel tomu Putinovi. Ne, to oni dali sami sobě. Znova se střelili do nohy, protože ta Indie tu ropu, kterou měla dodávat do Evropy, tak zpracovává a dodává zpátky v podobě benzínu do Ruska. Takže do Evropy to, kolik odeberou Rusové v podobě pohonných hmot, tak o to míň ropy dostanou, nebo zpracované ropy dostanou Evropani. Takže taky problém. Američani, kteří jsou největšími výrobci, tak dobře, ale ta břidličná ropa je nedostatečná. Oni proto potřebují i ty druhé ropy, ty kyselé ropy. A v podstatě oni de facto 40% výroby kryjou z dovozu ropy. Teprve až když to zpracují, tak mají tu položku největšího vývozce a ropy a ropných produktů. To tam je to slovo, ropné produkty. Takže celkově úspěšně náš rozvinutý a kreativní západ úspěšně dělá všechno pro to, aby tady byly problémy. Jo? Teď si do toho promítněte ještě pro to zemědělství ty větrníky. Včera Ivanovský velice znova, on to, mě už kolikrát se divím, že ještě pořád ho to baví to říkat, ale on to říká, protože chce, aby si to lidi uvědomili, že ty větrníky to je smrt, protože když se postaví na ty zemědělské půdě a naše vláda povolila bonitu 1, bonitu 2, což ani v Evropě není napsáno, že by to tak mělo být, tak si vemte, že vy takový větrník, když se podíváte, jak je postavený, jo, a že jak zabírá plochu, oni teda tam tvrdí v materiálech, že to je jenom 5% pokryt, to není pravda, protože jsou nataženy kabely od toho, které se rozvádí, jsou tam cesty a tak dále. A teďko Ivan velice správně upozorňuje na to, že vážení, tam je ale podmínka, že přes ty kabely nesmí přejíždět technika těžší 6 tun. A tam výrobáci, zemědělci říkají, no jo, ale kombajny mají 10 až 15 tun. To znamená, oni kvůli kabelům od větrníků nebudou moct jet ani na to pole. My prostě tam nemluvíme o všech důsledcích těch větrníků a lidi stále jako kdyby si seděli na uších a já obdivuju toho Ivana nebo Broňa Sedláčka, jak prostě jezdí a makají na tom. Jo. Mačovský se snaží ze Slovenska. To jsou úžasní lidi, kteří tomu věnují čas. Prosím vás, pomožme jim tím, aspoň, že si to budeme předávat mezi sebou. Takže hnojivo nebude. Když nebude hnojivo, bude klesat úrodnost. Když nám zaberou větrníkama půdu, bude nám rozsah zemědělské půdy chybět. A toto všechno povede k snižování produkce. A pak se dostaneme i my do situace, jejda, my už nemáme nad výrobu, nad produkci pšenice, my už musíme taky začít dovážet. Jo? A to bude, tohle všechno nás může očekávat. A proti tomu všemu bychom se měli postavit. Takže to nejsou jenom otázky existence českého národa, ale dneska už se blížíme k otázce výživy a zdravé výživy. Protože pro vaši informaci tomu Zdeňkovi udělám takovou reklamu, Zdeněk Jandejsek, šéf Rabitu, tak tam vyprávěl, já jsem ho poslouchal jak blázen, tam vyprávěl o tom, že když rozbalovali českou kýtu, to asi Péťo, ty když tak pomůžeš to upřesnit, českou kýtu, tak tam po malé chvíli se dostali k jádru, k ořechu, jo, ze kterého se dělá to dobré, ty řízky a podobně. Ale když si vzali tu dovozovou kýtu, tak se neuměli k ořechu dopracovat, protože to byly všelijaký šlichty, nebo tlustý, nebo co.
1: Byl to pouze šál.
0: Tak, šál, děkuju, já to neumím. Já nejsem řezník. takže, ale prostě ale to jsou...
1: A vody a všeho. No. No, máme ten Mercosur vyřešený, no. Jídla bude dost.
0: No, to už je.
1: Kvalitně. A další věc, jako zrušilo se označení GMO, takže jídla bude
0: to
1: ještě...
0: To je velký pruser.
1: Ale už nikdo neví, z jaký chemičky jo. Vlastně přijde. Co se týče toho plynu, prosím tě, tak já jsem to tady samozřejmě našel, vzal jsem si na pomoc seznam zprávy. Myslím, že to vidíš ten náhled, krásná lodička, takže Evropa kupuje ve velkém ruský plyn ze Sibiře. Letos Evropa podporuje Ukrajinu v boji proti Rusku s miliardami eur a zároveň však za půl roku poslala do Ruska 6 miliard eur za LNG ze Sibiře, dokonce teda vykupuje kompletní podle tohoto materiálu. Vykupuje komplet celou produkci z Jamalu, takže odtaď se k nám bere ten záhadný plyn a prosím vás, a to je důležitý. A to i říkám i tobě, možná jsi na to zapomněl, Evropa samozřejmě nekupuje ruský plyn, protože to zakázala, ale kupuje plyn bez udání země původu. A to je secakramenský rozdíl. Tak může nakupovat Německo, může tak nakupovat Velká Británie, může tak nakupovat, myslím, že Francie, Holandsko. Nevím, co jestli ostatním země další mají taky výjimku, ale ne, teda to není výjimka, že jo, to je prostě to. Takže to, že plyn rourama je ruský, ale když to přivezeš lodí, tak už můžeš tvrdit, že to je plyn, u kterého není známá země původu a tím je to všechno naprosto v pořádku. Tato věc platí od 1.1.2026 a tím je vlastně vyřešený problém.
0: Já děkuji za vysvětlení, no, to je ono, protože já jsem právě někde četl, a to mě jako dost vrtalo hlavou, že to, co říkáš o tom sibirském plynu, že chtějí teďko využívat severní cesty, jo, na dodávky tankerama, víš, LNG. A ten dokonce i Číňani staví tankery na za tímhle s tím účelem, jo, že dost možná, že ani tu Sibiř, dvojku, že možná nebudou využívat, no, někdo tam v tom článku psal, že ji nebudou stavit, no, tak smlouva není mezi Ruskem a Čínou. Mezi Ruskem a Čínou je smlouva, že ji Rusové postaví to potrubí, jo, a s dohodou, že Číňani budou nakupovat ten plyn za velkou obchodní ceny platné na ruském území. Takže velice výhodný obchod na obě strany, musím říct, jo. Takže to se děje kolem toho plynu. Ale jen tak mimochodem, když se o tom takhle bavíme, já bych se chtěl všechny upozornit na takovou maličkost. Víte všichni, že se náš výkon naší ekonomiky měří takzvaným HDPčkem, jo? Hrubý domácí produkt. Já teď nebudu říkat o té metodice, ale řeknu vám jednu věc. Součástí tvorby HDP je všechno, co se vyrobí a co se zničí. Neboli, když říkám, já to možná trošku přeháním, ale víte, můj názor je ten, že by měli makroekonomové sednout a začít pracovat na metodice jiného ukazatele pro objektivní hodnocení růstu ekonomiky. A mělo by se hodnotit to, co zůstává ve prospěch obyvatelstva. To je velice důležité. A ne to, že vyrobím zbraně, nechám je zničit v nějaké válce někde na planetě X a započítám si to do růstu HDP. Nebo vyspovodně. Nechám zničit Olomouc a zničenou Olomouc zapíšu do objemu HDP. Jako, já to zjednodušu pro vás, ale jenom jsem vám chtěl říct, že to je velice ošidné tohle z toho. A je to velice nebezpečné, protože se blíží doba, kdy všichni vrhají, víte, vemte si jednu věc, odkud se berou ty peníze, které oni chtějí dát Ukrajině. Ještě nedávno jsem četl, že Ukrajině stačí na přežití 200 miliard dolarů. Podívejte se, teď bylo schváleno několik balíků miliard, ale já když se dívám na ty jednotlivé nabídky, tak to už přesahuje 200 miliard. My prostě budeme platit Ukrajince pro to, aby vůbec platili, nebo aby byli. A nejhorší je to, že vlastně ty peníze, které se budou tisknout, to tam včera Petr Blahinka velice dobře ukazoval, jak se kryjou peníze umělým krytím, tak vlastně všechno tohlesto je jenom jedna velká bublina. A na druhé straně si uvědomte, že jedna věc jsou přísliby, na které se Ukrajinci čekají. A když se ptáte ukrajinské vlády, kolik už těch miliard dostali, tak zjistíte, že z těch 90 miliard dostali 3,5 miliardy a měli už mít 60. Jo? Teď nemluvím o těch ankaráckých penězích, a teď mluvím o těch druhých, kterých jsme se taky vzdali jako Česká republika se Slováky a s Maďary. Ale prostě to jsou všechno přísliby. Tak jako, že dostaneme F-35. Jo? Zapomeňte na to. To jsou ty krásné díly, které uzavírají naše vlády.
1: Víte, F-35 jsou na cestě.
0: Jo.
1: Jednou se dočkáme a druhá, jako ty zapomínáš na základní pravidlo politiky. Slibem nezarmoutíš.
0: Ano, proto ten Zelenský tak odjížděl spokojené z té Ankary.
1: Byl spokojený.
0: Dostal hodně slibů.
1: Ano, dostal hodně slibů.
0: A ještě tam jednu poznámku, Peťo.
1: Ano.
0: On byl strašně spokojený, že se s ním Trump bavil a že se s ním tak pěkně bavil, jako příjemně. já jsem říkal, já nevím, já nejsem zemědělský kluk, ale vím, že když chceš zaříznout pašíka, tak ho nejdřív šimráš za ušima. Jestli mi rozumíš.
1: No rozumím, no, až moc dobře rozumím. No.
0: Trump šimral za ušima.
1: Na druhou stranu, prosím vás, tady si musíme nalejt čistého vína. HDP, alias hle další podvod, je velice důležitý ukazatel právě pro to, aby obyvatelstvo nakonec zůstalo v klidu, protože víme, že HDP roste a aspoň nějakou dobrou zprávou jsme měli. Kdyby jsme měli ukazatel, který by, nedej pán Bůh, ukazoval pravdu, tak by asi ten průzkum veřejného mínění a ty lidi byly daleko větší panice a všechno by dopadlo daleko hůř. Paniku nepotřebujeme. Tak, jak říkal docent Drobejšek, všechno je připravené následovně. Naše politické elity mají za úkol nás obrat ve prospěch toho 1% nejbohatších na planetě o úplně všechno. Ale tak, abychom se nebouřili. Jo? To je důležitý, protože je nás zatím ještě furt moc. No a kdyby si začal lidem říkat pravdu, tak by to asi ten plán úplně nevyšel. A když se podíváš, že jak HDP se postupně mění a že už od jistých let, a teď nevím, jestli to byl rok 19 nebo 18, se tam započítává šedá a černá ekonomika, že... To znamená, když šlapka dá cizincovi, je to export netrhových služeb. Když je to domácí, tak je to spotřeba netrhových služeb. Dělá to 2,5% v tom HDP, cirka se počítá. Jo, tam jsou započítány obchody s drogama a tak dál, prostě všecko. Takže jako vidíš, že HDP je rozmanité. A samozřejmě víme, jak to vypočítává statistický úřad, že HDP se počítá prostě tak, aby to dobře vyšlo. No. Takže takovýmhle způsobem oni jsou ochotní a schopní ty čísla zkroutit a naprat tam úplně cokoliv. Ale je to jenom kvůli tomu, a je to schválený samozřejmě Evropskou unii, to není žádný podvod, ale je schválený, takže je v to pořádku. Jo. Jde jenom o to, aby obyvatelstvo zůstalo v klidu, jak říkáš, když podrbeš toho pašíka, než ho zarízneš, no, a aby prostě zůstaly v klidu i takzvané trhy a podobně, že jo. Kdo stojí o překvapení, že? Nemění koně v prostřed proudu. Tak, no, to jenom tak k tomu HDP.
0: Víš, já jsem jednou se snažil přemýšlet o porovnání metodiky HDP a národního důchodu, tak ono se to dá dohledat, to není problém.
1: Mm-hmm.
0: Ale prostě ten národní důchod byl z hlediska výkonnosti a rozvoje mnohem spravedlivější ukazatel než celý HDP.
1: Přesně tak, a proto se to nepoužívá.
0: A cože?
1: No a proto se to nesmí používat. No.
0: No protože by se ukázalo, že ten Západ vlastně skutečně zahníval už v době socialismu našeho. Jo?
1: A hlavně, kde je dneska, že? Ten Západ, no. A kde jsou ty
0: Říkal, že kdo to říká, že něco pošle na Západ a ono to přijde z východu.
1: Jo. Jo, jo.
0: Tak tam je Západ.
1: No, ale někdo je to obráceně, jako, že jo.
0: To záleží, odkud fouká vítr.
1: Z Západu, no. Takže no. To je tak, no. Ale... Já jsem třeba strašně rád za to, že kluci Ungermann a Schulz udělali tu knížku, ty vole, která se jmenuje, a ona se jmenuje, nevíš jak. Kdybych si vzpomněl.
0: No, myslíš od
1: Ungrbana? Dějiny píšou vítězové, jasně.
0: No, dějiny píšou vítězové, dva díly.
1: No, tak já vám to přátelé tady. Tady je. Na e-shopu Petr Bureš TV. Tohle to je úžasná publikace, kterou ekonomové Jarda Schulz a Jarda Ungerman udělali, která popisuje situaci od druhé světové války do roku 90. O tom, jak to skutečně bylo, jak jsme skutečně na tom ekonomicky byli. Podle samozřejmě ukazatelů do dnes platných a bez nějakého politického nebo ideologického zabarvení. Na to samozřejmě následuje ta knížka číslo 2, jako ty si už tady o tom krásně mluvil, a ta je Inventura, která je tady. Kde spolupracovala kromě Jardy Schulze, Ilona Švihlíková, samozřejmě Jarda Ungerman, Michal Fassmann, to už je teda větší dílko, který píše o aktualitě. To znamená, kam jsme došli od roku 90 po současnost. Václav Klaus se o této knížce vyjádřil, že by ji neměl nikdo číst. Takže to je velký vyznamenání.
0: To je velká reklama.
1: Ano, takže to opravdu dali na prdel těm milovníkům devadesátek a tak dál. A zase je to prostě neodiskutovatelná fakta. Takže dva tituly zatím takhle jenom vám krátce ukážu z našeho e-shopu. Samozřejmě těch titulů je tady celá řada. Vybírejte, objednávejte a využijte toho. A pozor ještě tady teda. By si neměl zapomenout, Vítěho.
0: Ano, na popálení. Ale už na to lidi, někteří to vyzkoušeli, jsou s tím spokojení, jo? Mm-hmm. Protože fakt je to u nás neznámý a dokonce známá byla v Maďarsku, už to měla, ten Irik s sebou.
1: No.
0: A tam se jí tatínek opařil a tak běžela do lékárny v Maďarsku kupovat věci na tento případ a lékárna hned jí spala i ten Irix, jo, aby ho použila. A ona hrdá, že už ho má. Jo. Takže je to skutečně třeba si uvědomit, že to je, já s tím mám velké zkušenosti a to velice dobře ochlazuje a okamžitě intenzivně léčí. Jo. Takže nevznikají. A ona byla překvapená, že neměla, třeba ona měla popáleniny na zádech od slunce, nastříkala se a divila se, že neměla puché jiře, že se neloupala. Jo? To je právě to složení, které to umožňuje.
1: Že kromě toho chladivého efektu tam jsou ještě ty hojivé.
0: Ještě právě ty přidané lovinky. Jo?
1: No a máme zaváděcí stále ještě, než to dokončíš.
0: No.
1: 370 korun.
0: Jo, jak 370 korun. Normální cena je vyšší. Hele, já tadyhle koukám, já jsem rád, že tadyhle Robert M. 6681 upřesnil, že Rusové, teda Řekové a Bulhaři bylo ruský LNG, jo, a to právě bylo v těch sankcích, byla jeden bod, který právě hovořil o zákazu, jo, přistávání lodí, které jsou v podezření, že spolupracují s ruským plynem. Jo? Jako, takže tomu se Řekové i Bulhaři velice tvrdě postavili. Ale přitom Bulhaři jsou trumberové, protože původně ten Nord Stream, který se tahá Černým mořem, původně byl projekt, že výstup bude v Bulharsku na pevninu. Jo? A tehdejší bulharská vláda byla ta správná, správně vyvolená, vybraná a ta de facto zarazila. No a tak se Putin naštval, zavolal Erdoganovi a vlastně udělali výstup na pevninu v Turecku. Takže Turci mají ten chab na ten plyn, který mohl být v Bulharsku. Jo? A přitom z toho Bulharska to mohlo krásně šlapat dál.
1: No jo, no tak ale Bulhaři už v tu dobu byli samozřejmě zaháčkovaní v EU a NATO.
0: No říkám, že byla ta správná vláda už.
1: Byli nadšený z toho, kolik jim slíbili vyčerpat peněz a dotací a všeho, no ale nikdo z nich nechápal a nechtěl pochopit, že to nebude zadarmo, no. Takže je to tak, no.
0: Mm-hmm.
1: Víte, máš slovo.
0: Já se jenom dívám tadyhle do chatu, jestli tam něco není. Já jsem rád, že jsme odpověděli na tu otázku ohledně těch meetingů na Ukrajině. Jo. Dívám se, jestli tady něco není takového. Jo, tady někdo vzpomíná tu volnou energii. No, jsme zvědaví, jestli se to podaří Rusům uvolnit. Podle odhadu by se jim to mělo začít dařit od roku 26 uvolňovat tu volnou energii. No. Takže správně důchodcům nic neplatit, to je ono. Jo. Říkáš to dobře, Méďa, Béďa. Takže já tam další otázky nevidím, jo, z mýho hlediska. A jako každopádně si řekněme základní věc. Já ji budu opakovat do nekonečna, protože vy už to všichni ode mě víte, ale nemůže existovat žádná spravedlivá společnost, pokud bude existovat tento systém. Nemůže být ani spravedlná společnost, pokud by řekl, někdo řekne morálka, já říkám mravnost. Pokud mravnost nebude více a více vítězet v našich myslích a duších. A každopádně my si sami děláme zlé. Ať je to závistí, ať je to nepřáním, ať je to já nevím čímkoliv. Prosím vás, jestliže já nepřeju druhému, to se říká, víte velice dobře, se říká přej druhému a bude ti též přáno. Jo? Někdo mluví o karmě a podobně. Přijde knížka, která tyto věci bude osvětlovat. Ale chtěl bych sem vás poprosit všechny, pro dnešek bychom mohli i skončit, Peťo. Já bych se vám chtěl popřát pěkný den, pěkný večer respektive. Já mám tady na návštěvě takového kloučka, bude mi 6 roků za 2 týdny, takže budeme oslavovat narozeniny a já se mu chci už teďko věnovat. Takže já bych vám popřál klid na srdci, klid na duši, čistou hlavu a hlavně hodně přejícího okolí. Mějte se fajn.
1: A přátelé, já se teda přidám, teď to dopadlo tak, že takže změna ve vysílání opět, takže skaldoviny dneska nebudou, protože John je ještě někde na cestách, ale říkal, že příští týden už budou na beton a místo toho jsem teď ulovil Ivana Kratochvíla, který se včera v noci vrátil z cest. Byl v Novosibirsku, přivez fotky, přivez nějaký obrázky, takže hned čerstvá za tepla vám to tady všechno odvysíláme v 8 hodin. To znamená za 4 hodinky jdeme na to, tak doufám, že si to společně užijem. Víťo, já ti děkuji.
0: Ano.
1: Ještě krásný povídání.
0: Děkuji pěkně za pochvalu.
1: Všem, přátelé, děkuju za všechno. A aby jsme nezapomněli, všechno nejlepší k tvému svátku. I vnoučkovi všechno nejlepší.
0: Já,
1: hlavně zdraví a taky štěstí. Protože na Titaniku prý byli zdraví úplně všichni, ale jenom někteří měli štěstí.
0: No, někteří to odkašlali, viď?
1: No. Takže tak to, no, to bylo právě třeba problém Bruce Willise, to asi víš, ale Broďovák jenom připomenu, proč Bruce Willis vlastně tenkrát poslední chvíli tu roli v Titaniku nedostal, že jo? Protože si uvědomili, že on by je všechny zachránil. Tak, no. Tak to byl vtip nakonec. A
0: v pátek jdeme podporovat Ivana.
1: Ano, a s Ivanem to probereme samozřejmě. Řekneme si, kde, kdy, v kolik, na jakém místě, jaká číslo zasedačky. Všechny tyhle věci se, přátelé, dozvíte za už, no, ne, 15 minut, ani ne. Pojďte si dát něco, kafe, vodu, něco si připravte a za chvíli jsme tady zpátky s Ivanem Kratochvílem.
0: Tak čau, čau. Ahoj.
1: Díky.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální úterní nedělní chvilku poezie s Ivanem Kratochvílem, v odborných kruzích zvaný Homer, samozřejmě, který ale pozor, dneska vlastně budeš ne Homer, ale takovej holub, že jo? Ten cestoval po světě a poznával daleké kraje a podobně. Takže, anebo Zikmund a Hanzelka, nicméně, to by asi chybí ten Tatraplán, ale tak se známým odborným kruzích zvaný Zikmund a Hanzelka, cestovatelem, který procestoval, prosím vás, přátelé, a teď vám to jako řeknu, více jak 5 000 kilometrů po severní polokouli. A tak nám řekni, odkud jsi to přiletěl?
1: Krásný dobrý večer všem, kteří nás posloucháte. Omlouvám se dopředu, protože ještě mám furt v sobě biologicky 6 hodin, teda 5 hodin dopředu, jo? Takže sice teď je 8, ale já už mám 8 a 5 je kolik? Já jsem fakt vymazaný. Opravdu
0: 13.
1: 13, no, takže já mám tak jednu hodinu po půlnoci, jo, jako momentálně. Takže ano, Petr má pravdu, byl jsem na výletě směrem na východ, protože díky tomu, že státní zástupce jaksi si špatně spočítal své zákonné pravomoci, tak mě mohl buzerovat jenom do ledna letošního roku a mě vrátili pas, zaplať pánbu, takže jsem toho využil. Sebral jsem pas a jel jsem tam, kam to umožňuje evropský systém, to znamená do Turecka. Do Turecka jsem si koupil normálně letenku u Turkish Airlines a za 2,5 hodiny jsem se objel v Istanbulu. Istanbul ze zhora je krásné město, to je ta další fotka, Peťo. To je ona.
0: A to je Istanbul v noci teda.
1: To je Istanbul v noci při přistání, jo? Když přistáváte na IST, protože Istanbul má 2 letiště a tohleto letiště má, jestli se nepletu, asi 4 dráhy, jo? Takže to je obrovský letecký přístav. Tak takhle vypadá Istanbul ze zhora při přistání. Když jsem přistál do Istanbulu, tak jsem ženě svého kamaráda, který žije v Novosibirsku, to je taková ta vesnička kousek dál na východ, tak jeho žena mi poslala letenku, protože tady, když si vlezete do leteckých, těch, co si můžete koupit letenku nebo zjistit, co kam lítá, tak zjistíte, že Rusko jako takový má pouze 2 letiště, a to jedno v Moskvě a jedno v Petrohradu, ale nekoupíte si tam letenku. Takže až v tom Istanbulu mi teda poslali letenku, abych mohl letět z Istanbulu do Novosibirska a pak teda zpátky. Petr se mě ptal, kolik to stojí. No já do toho Istanbulu, nekecám, něco kolem 5 000 korun. A ta letenka dál mě stála nějakých zhruba $530, což by mělo být něco kolem 18-20 000, nevím. Fakt jsem ještě vygumovaný.
0: 500 dolarů je zhruba asi 10 tisíc, no.
1: Jo, tak 10-12 tisíc, no. Tak.
0: To nejde na takovou vzdělenost.
1: Takže

0: No a jak dlouho,
1: Nicméně, no.
0: můžu teda, no jak dlouho třeba jsi strávil právě v tom Istanbulu na tom, než na přestupu vlastně, že je to
1: No,
0: přestup.
1: protože tím, že se to dělalo tak tímhle tím blbým způsobem, protože jako nám Ursula von Leyen jiný v podstatě ani neumožňuje v současné době, takže jsem byl v Istanbulu 12 hodin na letišti. A byl jsem nucený vyjít na území Turecka, protože check-iny jsou před pasovou kontrolou, takže jsem musel vyjít ven. Jo, tam si počkat, dostal jsem teda letenku do mobilu, tam jsem si musel počkat, až otevřou check-in a čekal jsem tam zhruba 12 hodin. Takže 12 hodin jsem posedával, polehával na těch plastových sedačkách, co tam jsou. No, bylo to fantastický. A samozřejmě jsem i pospával, takže pak si v 9 hodin ráno místního času mě tam zbudila místní ochranka, protože jsem asi chrápal a budil jsem ty ostatní. Takže jako bylo to
0: Takže jsi
1: takový
0: strávil
1: komfort.
0: jako příjemný den teda v Istanbulu, jo.
1: No, já jsem přiletěl do Istanbulu vlastně o půlnoci
0: Aha.
1: a odlítal jsem tam odsaď někdy kolem 1 hodiny. Kolem jedné
0: Poledne.
1: hodiny to, no, po obědě. No,
0: A
1: takže jsem pak musel projít, co?
0: v tom Istanbulu jako přímo, tam by jsi nemohl jako na pokladně někde koupit jako lístek, nebo...
1: Tam jako kanceláře jako takový tam nejsou.
0: Aha.
1: Nebo neviděl jsem, ono je to, ten přístav je obrovský, to letiště, to IST. Ale ne, jakože by tam Rusové někde měli nějakou svoji pokladnu. Nicméně navíc to letadlo je narvaný. Jo, co lítá do Prahy a z Prahy, tak je obsazený tak ze 2/3, aspoň to byla moje osobní zkušenost, ale to, co letělo do a z Novosibirska, tak tam nebyla jediná sedačka volná. Takže pravděpodobně, kdyby mi oni nezablokovali sedačku, tak bych tam možná taky čekal týden. Než bych se dostal dále, jo? Nebo bych musel letět jinak. Protože to jako do Moskvy tam toho lítá víc než do toho Novosibirsku, takže bych asi potom musel letět do Moskvy a v Moskvě zase hledat letadlo do Novosibirska.
0: Podle románu daleko od Moskvy.
1: No, takže bych na té cestě strávil víc a jako to by bylo šílený. Takže 2,5 hodiny do Turecka a 6,5 hodiny potom do Novosibirska. Turci, pasovka tam zpátky, znamenala vždycky hodinu strávit. Říkám, to je fabrika, fakt jako to letiště. Takže na té pasovce turecký to bylo vždycky zhruba tak hodinu. Jo, i s tím slíkáním, kontrolou a pasama a těma věcma. Nicméně, jako když jsem odlítal z Prahy, tak jsem šel jako občan EU na automatiku, že jo, občanů EU. No a automatika udělá a šel jsem na pohovor, tak se mě ptali, kam letím, no tak říkám, no, do toho, do Istanbulu, že jo, do Turecka, tu se podívat. Tak jsem musel předložit letenku, jak mi koukala do letenky, pak to někam zapisovala. No a protože jsem měl pas, tak mě nakonec teda jako pustili, chce nechce. No, a pak jsem se teda ocitl v tom Novosibirsku. No, v Novosibirsku to bylo paráda, zase fotku, otisky prstů na obou dvou rukou. Už Rusové už to berou tvrdě. Je vidět, že prostě jsme je donutili k tomu, že už nestačí mít jenom papír. Vízum samozřejmě ukázat a to už jsem musel ukázat v Turecku, jo, že mám vízum do Ruska. No, a vypadl jsem z letiště a už tam na mě čekal ten můj známý kamarád, se kterým jsem x let zpátky tam po Sibiři běhal, takže
0: Prosím tě, já se ptám ještě na jednu věc. Teď si řekl to kouzelný slovíčko vízum. Jakým způsobem ty si žádal o vízum? Protože údajně to jde, buď jako normálně, že zajdeš na velvyslanectví.
1: Nejde to už.
0: Aha, tak už to nejde. Tak jak si žádá o vízum?
1: Právě proto, že Evropská unie dělá všechno pro to, aby se lidi tam nedostali. Takže i když si zajdeš na stránky ruského velvyslanectví u nás, tak tě to odkáže na centrální stránky a tam elektronicky požádáš o vízum. Takže elektronicky napíšeš, chci vízum, dáš tam nějaký základní data, ono to chvíli chroupe a pak ti řekne, dobře, když chceš vízum, tak zaplať.
0: Zaplať kolik? Pro nějaký 15 let nebo víc
1: to? No, to je něco takového. A protože samozřejmě ruský finanční systém je odříznutý od evropského, tak tam je platba do Turecka. Takže jsem zaplatil do Turecka nějaký firmě. Přišlo mi zpátky teda, že poplatek byl zaplacený a odkázalo mi to na další stránky. A na těch stránkách už to byl jako vyloženě pohovor, ke komu jedeš, proč tam jedeš, co jsi zač, jakou máš minulost, co jsi dělal, jestli máš nějaké vojenské vzdělání, jestli umíš zacházet s výbušninama, a takovéhle otázky všechny tam jsou, jestli tam máš v Rusku nějaký příbuzný a to. No, prostě zhruba jsem to vyplňoval nějakých 20 minut, tak jsem jim tam napsal, že mám vojenské vzdělání, napsal jsem jim to, že umím zacházet s výbušninama. No a za 3 dny jsem měl vízum.
0: Dobrá, no. To je hezký. No, tak.
1: Jednorázový vízum na 3 měsíce, dávají automaticky takhle. Takže jedenkrát můžeš tam být 3 měsíce a platí to, abych nekecel, půl roku, No.
0: Ale když se vrátíš do Čech, tak pak musíš žádat znova zase, že jo?
1: Jo, to je jednorázový. No. I kdyby si, dám blbý případ, prošel pasovkou a pak si zjistil, že si něco zapomněl na té druhé straně pasovky, tak už tě tam nepustějí. Jo? Což, jestli se na to vzpomenem, tak jsem měl při odjezdu vystoupení tam právě. Jsem narazil na ruského úředního šimla, takže jako oni ty úředníci jsou v stejné kategorie, všude stejní. No. Tak no můžeme jít na ty videjka, tam, když tak to okomentujeme, ty jednotlivý to, protože...
0: Tady seš, vidím první fotku z výtahu.
1: No to je výtah v tom baráku u toho kámoša, jo? Tak pust tohle.
0: Dobře, já to pustím. Prosím tě, jenom dej mi echo, že to slyšíš, jo? Že to je slyšet.
1: Ano.
2: Tak přátelé.
1: Slyším.
2: Tohle to je Zemljance, bydlí můj kamarád, od kterého je ta bábuška, u který momentálně bydlím, ale jinak on bydlí tady a tady jsem bydlel taky. Tak má to nějakých 20 pater, jak vidíte, a 8 patře on má být.
1: Myslel jsem, že ten byt tohle nedovolil jsem si, to už je příliš velký zásah do soukromí, tak to. To je fotka jenom, ne?
0: Mhm.
1: Tak jdi dál, to je to. Jo, tohle to je...
0: To je důležitý.
1: Tohle zvětší to lidem, protože já si to nepamatuju, nekupuju. Pro vaši informaci, zhruba 1 rubl je 40 halířů. V tom přepočtu přes ty to. A tohle to jsou potraviny, které tam přivážejí, já nevím, jestli z Turkmenistánu, nebo Tatarstánu, nebo z Kazachstánu, prostě jsou to takový ty černější lidi. Jo. A to je normálně na chodníku, tam má takovýhle.
0: Jasně, jahody vidím, ne, tady vzadu to jsou, nevím co.
1: Maliny a nějaký,
0: co?
1: Samozřejmě okurky a rajčata, ty prostě na ruském jídelníčku nesmí chybět, jo, takže to tam.
0: No. Takže to je, a to ne,
1: to jsou to jabka nebo ringle, nebo já nevím, prostě.
0: No, tady máš vestky, no. Ty slívy, no, ale toho je. Člověče, a to je jakoby normálně stánek v tom na tom sídlišti, jo, někde?
1: To je stánek na sídlišti, kolem něho se tam chodí. Uh-huh. Když jdeš na metro, tak jdeš kolem toho. No.
0: Tak, jdem se podívat na další, to bude video. Tak.
1: Jo. To ani nemusíš pouštět. To je barák, kde bydlí ta bábuška, tam jsem chrápal.
0: No. Jo.
1: Jo, tak pojďme dál.
0: Tady jsi odpočíval teda po náročném letu, jak jsem si pochopil.
1: Ano, ano, ano. Tady jsem se pokoušel o umělecké stvárnění. To je uprostřed Novosibirska takovýhle parčík. A tam je právě, se mi líbil ten medvěd. Jo.
0: No, počkej. Novosibirsk je Sibiř, jo?
1: To je Sibiř. To je centrum Sibiře.
0: Centrum Sibiře. A Sibiř je známá tím, že je tam zima. Jo?
1: Zimě je tam zima.
0: A tak by mě docela zajímalo, jaký vlastně počasí je jako na Sibiři. Já jenom ukážu tady na mapě, jak jsme daleko zhruba. Jo? Takže výstřel z České republiky jedeme, ale bychom to vzali přímo.
1: Tam jedeš autem, jo?
0: Jedu autem, protože letecky to tam přímá linka nelítá. Takže aby jsme to, tak autem to je co by dub, jo, 61 hodin, když je dobrý provoz. A kousek za Omskem teda, až tady prostě úplně je Novosibirsk. Tak, tady nějaký jezero.
1: To není jezero, to je takzvané Obské moře.
0: Jo.
1: A to je přehrada. To je přehrada na řece Ob.
0: Tak. A jsme tu. A teď teda, už je to daleko, jak se to pomalu bude doostřovat, ale tady všude Ivan pobýval. Tak,
1: jednou
0: chvílová ploščať, jedna z těch. Ale, takže, jo, a ten Ob jako protejká skrz Novosibirsk, jo?
1: No, Novosibirsk vzniknul v podstatě jako při přehací stanice, protože se tam ta pozemní cesta vedla, musela překročit řeku. Uhum. A řeky jsou sami o sobě z hlediska obchodu artérie transportní, takže to byla vlastně obchodní křižovatka, jo, původně. No. A pak se to rozrůstalo. Z druhé světové války sem bylo přemístěna spousta fabrik z Ukrajiny. To byly ty evakuace těch fabrik, takže to se tady postavilo, stavilo se to šíleným způsobem, to o tom se dá povídat hodiny, a to město se rozrostlo. Jo? A je to v podstatě jedno z velkých center. No.
0: Tak, a teď už mě slyšíš, tady jsem našel někde letiště.
1: Ano, to je ono, Tolmačevo.
0: Mačevo, tak tady máme fotku trošku. No a teď mi řekni, jaká je tam teplota teda? Jako byl, ty jsi tam na lehko? Tak.
1: Já jsem tam na lehko a ty trika jsem si v podstatě zhruba 3 na den. Jo? A kdykoliv jsi se vrátil domů zvenku, tak jsi se sprchoval, protože jsi byl spocený jak dobytek. Ta teplota se tam pohybovala přes 30 stupňů a bylo tam dost vlhko, jako jo, takže ono to nejlíp bylo ve stínu. No, asi takhle.
0: A jak je to tam třeba s tím létem, jako je kratší, nebo jo, a dlouhý zimy, nebo jak tomu, nebo je tam stejný počasí, jak u nás, jako?
1: Je pravda, ten sníh je tam trošku díl, ten tam je tak zhruba do toho dubna, jo? A začíná někdy v listopadu. Ale ono se to, každý rok je to trošku jiný. Místní tam, protože oni jsou zvyklí různý takovýhle ty významný dny slavit, tak říkají tomu svátek autoopravářů. A to je den, kdy poprvé napadne sníh. Protože když půjdeš dál na nějaký videa, tak...
0: Povídej, já se tam do toho doklepu nějak.
1: No.
0: Ono se to...
1: Tak mně se povedlo to natáčet nějak...
0: Tady je nějaký...
1: Na fotky se vybodni.
0: No já tam mám, všechno jsme to naházeli jakoby do jedné hromady, víš?
1: Aha.
2: Tak jsme uvnitř té budovy.
1: Jo, tak tohle, to schoď.
0: A zrovna špatně, dobře?
1: Ne, protože předtím bylo video zvenku a tohle to bylo jako doplňující video.
0: To je tohle barák? Ne.
1: No to jsou baráky, které se mi líbily.
0: No.
1: Vevnitř, to už jsme měli.
0: Tady je
1: tohle, tohle to hoď, no.
3: Máme odpoledne, je nějaký 26 stupňů, takže fontána jde vhod. Tady je krásně a když se tam podíváte kousek dál, to je, říkají tomu časovna, jo? To je prostě ten první chrám kamenný, který byl tady postavený a já jeho maketu mám na stole. Když se kouknete na moje videa, tak za mnou je právě maketa podle toho chrámu. To byl první kamenný chrám, který byl z Novosibirsku postavený.
1: No to byl první kamenný barák. No, jinak by všechno stavili ze dřeva, protože tam dřeva spousty, no, a na Sibiři moc kameny není. To kámen v podstatě končí na Uralu. Pak už je to hlína, bažina a tak.
0: Tak nám ukaž, kde to tady máš za sebou.
1: A to nevidíš?
0: Ukaž prstem.
1: Tamhle. Počkej, to ne... Teď to vidíš, teď to máš u palce.
0: Nekecám.
1: No.
0: Tak jdeme na další video.
1: Jdeme na další.
0: Tak.
3: Přišli jsme kousek dál. Jednoduchý samozřejmě to je Jiža, to je důležitý, kdo tamhle sál Filharmonického orchestru města Novosibirska. Kultura se tady podporuje velmi výrazně.
1: Ten barák z té filharmonie, ten je snad, to má nějaký světový primát, člověče, že to má nějaký něco největšího. Já už jsem zapomněl, co. Jo, takže tam se s kulturou vůbec nemažají. No, pust to.
3: Tak teď jsme na druhém rohu tohoto náměstí. To, co tady vidíte, to kraj je Věčistý muzej. Zahráte muzeum, který se zabývá především věcma, které se našly tady. Zabývá se historií především posledních 300 let od příjezdu kozáků, kteří takzvaně objevili tu oblast. Takže tam se tohle to všechno dává dohromady. Co se týká Tartárie, tak tam se ani neptejte, mohli by být na vás poškliví. Na druhé straně je tady budova místní administrativy, takže papíry se přihazují všude v Rusku.
1: To je vlez do metra, jo, tohleto, co bylo na konci zachycený. Jo.
0: Co mají proti Tartárii?
1: Nic, mlčej.
0: Pošleme tam Víťu.
1: Budeme muset. Jo, a to, jak jsem ti říkal, že nemáš pouštět, tak to je první díl k tomu.
0: Aha.
1: No, pust to.
3: Tohle to je jedna z původních budov, tak si teď schválně tipněte, co je uvnitř. No a my vám to prozradíme, protože vám to za chvíli natočíme.
1: No, lesem tam a nechali mě jenom do toho průchodu vejít, protože dál ne, tak to pust.
0: No.
4: Tak jsme uvnitř té budovy. Vidíte, je to restaurace. Dál nás asi nepustí, protože tady, jak vidíte, stojí úředník, který má napsaný rozpis a my v tom rozpisu nejsme. Kdybych měl na důchodu o 3 nuly víc, tak bych si tam třeba i tady něco objednal.
1: Jo, takže to, co se týká těch sociálních věcí, tak bohatých v Novosibirsku je dost, jak je vidět.
0: A čím Novosibirsk se vlastně jakoby vyšvihnul, krom toho, že teda je to, jak jsi říkal, obchodní cesta?
1: To bylo na začátku. Teď je to průmyslový centrum, kromě jiného. Jsou tam různé fabriky, například se tam vyrábí i vojenská letadla, to nevím od teď, to vím od minule, když jsem tam byl, protože zhruba dvakrát do měsíce se tam dělaly motorové zkoušky a to bylo slyšet po půlce městě. A má tam takzvaný Akadem Garadok, to znamená akademické městečko, které je na okraji, nebo je to jedna ze součástí toho města, protože ono je to roztažený. A tam jsou takové fakulty, že jsem ani netušil, že to existuje. Jo? Jako fyziky nějakých těch fyzika těch kovů a v nízkých teplot a takové šílenosti. Jo? Prostě opravdu to je, jak kdyby si vzal Plzeň a nacpal do ní jenom študáky a profesory. Jo, takže to je jedna fakulta vedle druhý. A je to uspořádáno tak, že to prostě je fakulta, barák, kde jsou posluchárny, kde jsou kanceláře, pak zatím je další barák, kde bydlí děkan, pak jsou tam další baráky, kde bydlí profesoři, a pak je tam něco jako, když jedeš po dálnici D1 a vidíš jízdní město, jo, takovou tu hradbu paneláckou, tak to pak je tam postavený takhle jako bokem a to jsou ubytovny pro študáky. Takže to je vyloženě fabrika na vysokoškoláky. Pojďme dál.
0: Jdeme dál. Počkej, tak kde jsme tě tady? Tady to jsme ještě neviděli.
3: Tak, teď jsme popošli malinko, tohle to, co vidíte, je divadlo. Mimochodem, když se kouknete na plakát, je tam Traviata, takže vidíte, že kultura v Rusku je světová. To akorát my se od Ruska odstahujeme. Jo? To divadlo je nádherný vevnitř, byl jsem tam. Dobrý to bylo, paráda. Líbilo se mi tam.
1: Udělal jsem tam ostudu.
0: Co si ale neřek, co si divadlo? Teď nás to zajímá, tak povídej, přeháněj.
1: No protože jsme tam byli, tak to byla nějaká komedie, jako ruskýho autora, tak jako sedím, viď, a lidi se baví a chechtají, smějou a paráda, a mně to nedocházelo, protože to jsou vtípky z kultury, kterou člověk nezná, tak jako jsem tam to, a pak tam něco plácli, něco absolutně prostě nezajímavého pro ně, a mě to zlomilo vejpůl. A teď si vem hlediště narvaný, já nevím, jestli tam bylo 400 lidí nebo 500, nebo, jo, to neumím odhadovat. Absolutní ticho a uprostřed tam jeden kretén se tam chechtá a není schopný se zastavit. Jo? Dokonce i herci se zastavili a otočili se do hlediště, co se děje. Jako, jo?
0: Mně se tohle povedlo na fidlovačce, ty vole. A jsem úplně rozebral Petra Rychlýho a je fakt, že dva dny mě potom strašně bolela bránice a jsem musel pořádně nárychnout. Ale to byla komedie Techtle Mechtle se to jmenovalo. Nikdy až, přátelé, uvidíte, že budou někde dávat Techtle Mechtle, doporučuji. Pak to je prostě, je to sranda, je to super. Ale občas, no tak hlavně si neusnul, to je důležitý.
1: Jo, pojďme dál.
3: Tak jsme na hlavním náměstí v Novosibirsku, tohle je vlastně centrální náměstí Lenina, A když se podíváte tady takhle okolo, to jsou vlastně všechny centrální baráky. A tady teď, co stojí ta šílená, to není šílená, tady to dokáže být podstatně větší. Tady to bývá kolikrát ucpaný, tak v zimě tady prostě to zavřou, naleje se tady voda, a je tady kružiště, tady se normálně bruslí.
1: Ne Chuck Norris, Bruce Lee.
0: Teď to taky napadlo.
1: Jo, protože já to dopovím, jak jsem řekl o těch svátcích, tak když napadne první sníh, oni tomu říkají, že je to svátek autoopravářů, a doprava v Novosibirsku se sníží na polovinu až na třetinu. Prostě ženský přestanou jezdit, protože silnice se jenom protahujou, tam se nic nesolí, to při minus 40 nemá smysl. Jo? Takže se to jenom protahuje, takže umí si představit, jaká je to klouzanda. Takže kdo si není jistý, tak prostě chce nechce, chodí pěšky, jezdí hromadnou dopravou, nebo mají tu práci z domova a tak to. Tak a už jsou na to všichni připraveni. Jo? Takže tam se ta doprava sníží zhruba na tu polovinu až třetinu. A tím pádem oni uzavřou část toho náměstí a nalejou tam vodu a postaví tam dřevěný baráky, dokonce tam i půjčujou brusle.
0: Tak to je super, jestli tu zimu aspoň pořádně to užijou. Co, prosím tě?
1: Co?
0: Zděs...
1: No, pěrvaja línia novosibirského tramvaja protěženosti 4,2 km. 26. nájabra, nájabr to je listopad, 1934. V roce 1934 tady tam postavili první tramvaj.
0: Krásný.
1: No. Víš, a tak tam nechali tuhletu památku.
0: Pamětní desku, to je dobře, že jsi to vyfotil. Tady vidíme, to už je...
1: Tohle je průchod metru. No. To je průchod metra.
0: A tady vidíme lidi nějaký.
1: Tam jsou lidi nějaký. Já jsem právě koukal, co je to za lidi. A to jsou lidi, kteří se nějakým způsobem vyznamenali v SVO. Na Ukrajině. Takže...
0: Dobře, v řadách lidi... Ruska.
1: Co?
0: V řadách Ruska určitě.
1: No samozřejmě, to jsou novosibirští
0: lidi,
1: kteří to...
0: A to jsou živí nebo padlí teda?
1: Já nevím, to chceš po mně moc zase. Jo? A až tak detailně jsem to nečet, ale prostě ta tradice zvýrazňovat, řekněme kult osobnosti, jo, ale tak je to poděkování těm lidem, že prostě
0: nasadili život, no.
1: Nasadili život, ať už to. Tak to je fotka z novosibirského metra, abyste měli představu. Není tak krásný jako moskevský, je stavěný samozřejmě později.
0: No, ty soupravy známe.
1: Ano, ty známe, ale jezdí tam už i novější, jo.
0: No, tak u nás na trase B a Ačko, že jezdí do dneška, jsou modernizovaný. A vyházeli motory, teda dali
1: tam něco jiného.
0: Vzadu a v prostředku žádný nejsou. Tak, jdeme dál. Tohle to je, jo, to tady popisuješ.
1: Tak.
3: Jsme v Gagarinský, pojedeme přes krásný prospekt na náměstí Lenina, na Ploščad Lenina.
1: Jo?
3: Je to jedna z větví metra.
1: Ten krásný prospekt je přestupní stanice. No. Takže oni to mají takhle na té zadní straně vlastně jako označený, co kam jede. Jo? Dobrý, jdem dál.
3: Stanice se jmenuje Gagarinská. No? Jurij Alexejevič Gagarin. Jestli někdo neví, kdo to byl, tak to byl první kosmonaut.
0: Aha! Ten, který zjistil, že Země je placatá.
1: Ano, protože jí oblít několikrát.
0: Počkej, já to teda ne...
1: Teď se dostal kam?
0: Bylo v klidu, já to zase najedu. Všechno bude dobrý. Jen co to tady přeskáču a doskáču se až nějaký debil pouští ještě nějaký randál z toho, z auta. Tak, jdeme dál. A tady to už je, to platíš turniket nějaký?
1: Takže tady vidíš, jak se vzkází do metra, jo? Já vidlák z Evropy jsem nevěděl, jak se platí mobilem.
0: To je teda reprezentace.
1: To je reprezentace, takže Sonička, která to všechno natáčela, tak mi ukázala, jak se platí mobilem. Tak jsem si to natočil.
4: Novosibirské metro. Takže jdeme dovnitř.
1: Jo, tam je spousta těch dveří, ty jsou teď samozřejmě pootvírané, ale je to v podstatě přechodový komory kvůli zimě. Když máš na ulici nějakých 40, 45 a tady dole máš 15, 16 stupňů, tak to musí nějak odstínit.
0: No. To jsou bezpečnostní rámy?
1: To jsou bezpečnostní rámy. Ale jsme v Rusku, jo, takže ty se tam bavěj, ochranka uniformovaná a lidi procházejí těma. Já nevím, jestli kdybych měl kanon jako připřažený za sebou, tak by to možná začalo ulákat a oni by se zvedli, ale jako jinak jsem neviděl, že by reagovali. Ale jsou tam, jsou nařízený, tak jsou tam.
0: Jo, tak ono.
1: Pojďme dál.
0: Až aby šíleli tady nějaký noční fotka z auta.
1: No. To je jenom fotka.
0: To je jenom fotka z auta.
1: To je, když mě vezli z Tolmačeva z letiště právě dovnitř, jako do města. Tak, no, to je Tolmačevo.
0: Letisko.
1: Letiště.
0: Tohle vypadá taky na letiště.
1: To je letiště, no, to je když parkovali v Turecku v okurku. S7, to je ta sibirská společnost, je takhle zelená, takže jim říkají, že jsou to okurky.
0: Jo, super. No. Tak. Jdeme na další. Tohle je nějaký park, jo?
1: To jsme na nábřeží. Na nábřeží Obu. Mm-hmm. Jo. To je jenom, abys viděl, že tam je zeleň, že se tam dá chodit.
0: To je hezký udělaný, jo. A tohle to už je asi...
1: To je všechno to nábřeží. Tam jsou udělané atrakce.
0: Jo, tam je to ruský kolo. Máme ho v Náhledovce.
1: Jo?
0: Jo, je vedle tebe. To ani nevíš. Nebo našel. Tak říkám, dám ho tam. A jako, no. Tady seš u Obu teda.
1: Ano, tady jsem přímo u Obu.
4: Tak, tady jsme na nábřeží řeky Ob. V podstatě je to místo, kde se lidi schází v sobotu, v neděli, chodí s dětma na procházku a je odsud v podstatě vidět panoráma toho začátku města jako takového, že Novosibirsk vznikl jako křižovatka obchodních cest. Tak na Obu a jednak přivezli přes Volné pán. Tady vidíte soustavu mostů, ten první je kromě jiného i mostem, kde jezdí metro, který spojuje obě části města, které se rozkládají na obou stranách Obu. Poslední most, který byl postaven, je tamhle vzadu, já už jsem zase zapomněl, jak se jmenuje. To není podstatné. A dneska je čtvrtek, takže ve čtvrtek v pracovní den vidíte, je tam dostatečně hodně lidí. Jsme na Riečnom vokzále, to je blízko řeky, taková stanice. Vidíte, je tady všechno pro děti, pro dospělí, hlavně teď na tom obrovském horku. Po silnice tímhletím je to krásný a vidíte, že i stylově je to zařízený. Prostě tady je život, tady to žije. Koukněte, pokochejte se.
0: A to jsi měl bubble tea, nebo co jsi to měl?
1: No, ty nesmysly, co dneska chlastají děti.
0: No jasně, no.
1: Za to... šílený peníze.
0: Jo, jo. Tady to má vteřinu. To
5: a mi nejde proběžet makáky.
1: Pust to.
0: No to je všechno, tam je vteřina. Jo.
5: A
0: mi
5: nejde proběžet makáky.
1: Dobrý, no. Jo.
6: Pro vaši představu, takhle prší v Novosibirsku. Podle předpovědi počasí krátký malý déšť zhruba na půl hodiny.
1: Tam lítaly i větve, jo.
0: Koukáme, že jsi udělal dvě videa.
1: No.

0: Proč myslím? Trošku zabouřilo.
1: No. Prostě Rusko, tam je všeobalšuje. Velký vedro, velká zima, velká bouřka, velký deštíček. Prostě. Velký průsery. No. Dobrý. Už jsme na konci, už se letělo zpátky. Tak tohle to je hora Elbrus, prosím pěkně. Jo, to je nejvyšší hora Kavkazu. A když nebudeme západocentričtí, tak největší hora Evropy. Protože přes něj má jít ta pomyslná hranice mezi Evropou a Asií, což je jednoznačný důkaz, že Asie jsme vlastně i my a že Evropa je jenom západní částí asijského kontinentu. No, protože
0: přesně tak to říkají Číňani, no. Jako no. Ten zblázněný poloostrov. Poloostrov blázn, který si o sobě myslí, Bůh ví co.
1: Přesně tak, no. Ještě tam máš, jsem ti poslal fotku té holky, aby, když už to, nebo ona.
0: Ta může tak, za ty obrázky.
1: Ta může za ty obrázky, tahle ta holčička může za ty obrázky, jo. To je segra té holky, kvůli který jsem tam letěl, která měla svatbu. Tak tohle to je její mladší sestra. Tak ta dělala veškerý ty videa. Měla mě na hrbu celý týden, starala se o mě. Abych se nestratil.
0: Tak tímto jí děkujem samozřejmě.
1: Ano.
0: No, počkej, a teďka ještě, ne, to už jsme viděli všecko, mám pocit.
1: Všechno jsme viděli.
0: Ale já se chci vrátit k jinému tématu. Pořád se tady, zatím to ty jsi byl, Ty jsi byl v Asii, tak tady v Evropě se mluví o tom, že v Rusku není benzín a i jsme tam viděli, že auta téměř nejezdily. No. Tak jaká tam je teda ta situace s těma pohonejma hmotama?
1: Situace s pohonejma hmotama je následující. Oficiální cena benzínu se pohybuje tak 65-68 rublů za litr. Jo? A u těch benzínek stojí fronty zhruba na přes den na 2-3 hodiny. Přes noc to je tak zhruba na hodinku. Pak jsou benzínky, které asi nejsou kontrolované a řízené státem. Tam jsem viděl benzín za 150 rublů, to znamená, to je za dvojnásobek, více jak dvojnásobek. A tam nebylo jediný auto. Jo, protože si to každý spočítá, to, kdo na to má a potřebuje nutně, no tak natankuje za 150 rublů. Ale normální lidi, kteří si to spočítají, tak si odstojí tu hodinku, dvě v té šóře. A ty šóry opravdu jsou dlouhý, dokonce hlavní mluvčí dopravní policie celého Ruska prohlásila, že lidi stojící v těchto frontách nebudou pokutováni za porušování pravidel silničního provozu. No, protože oni stojí přes křižovatky, že jo, prostě jak to jde. Ono v Rusku se jezdí dost intuitivně, jo, takže tam máš třeba namarovaný 4 pruhy, ale ono tam ve skutečnosti to jede v 5 pruzích. Jo, protože ty podmínky jsou trošku jiný, tak tam třeba máš 4-proudovku, která po tom Novosibirsku taky, jo, jde z jednoho konce na druhý. A u nás na dálnici, jak máš občas ty svodidla přerušený, jsou tam ty betonové bloky. Na to, aby když je to, tak se dalo objíždět, tak tam ty betonové bloky nejsou. A je tam jenom značka, že tam je povoleno přejíždět do protisměru a občas, když je to nějaké místo, kde jsou ty havárky častější, tak tam je snížená rychlost. Jo? Takže v rychlém pruhu najednou stojí auto, který čeká, až z protisměru bude díra, aby mohlo přejít do protisměru a jet zpátky. Pro nás je to naprosto nepochopitelný, neumíme s tím žít, takže mý přátelé zakázali sedat za volant.
0: kor v rychlém pruhu.
1: No právě, no, v tomhle vím. No jak jinak se dostaneš do protisměru?
0: No ne, ale tak ty jezdíš rád v rychlém pruhu, tak pro tebe by to bylo ještě nebezpečnější. To rozumím, jako. Jiný kraj, jiný mrav, no, prostě je to tak, můžeme mít připomínky, ale teda je to podle mě to kravina, no, ale to je jedno.
1: No není, no kravina, ono stavebně je to jednodušší.
0: No jasně, no, ale stejně pak jedeš ty varo, jak a najednou ti tam stojí auto, no, tak to, no, když pak ještě
1: zimu. Když s tím počítáš, tak jo, oni blikají už z dálky, tak jako.
0: No jo, no, tak když tak
1: tím. Ze dvou pruhů udělají čtyři a vyhnou se tam, tak oni už v tom umí jezdit. No.
0: A ty, co neumějí, tak pak bývají na TikToku a takhle různě tak, jako tak. Ukázaný. Pavel Sichra, Pavlíku, děkuju ti moc za příspěvek. To jsme probrali. Benzinus, zásobování běží normálně teda, jo?
1: Zásobování běží naprosto normálně.
0: Jak oni vlastně vůbec prožívají třeba tu SVO? Jako měli tam nějaký problémy s těma dronama nebo nějakýma útokama, jak tady ochromili celé Rusko?
1: Ale na té svatbě byla půlka lidí z Novosibirska a půlka lidí z Moskvy. Jo? Takže samozřejmě se tohle probíralo. Novosibirsk jako takovej sám napadnutý nebyl, byla napadnuta nejblíž rafinérka v Omsku, to když se koukneš na tu mapu, tak to je poslední město na té tvý mapě před Novosibirskem.
0: Ano, ano, to jsme viděli, no.
1: A jinak dál už se to nedošlo, takže tam zatím je úplný to. A ty lidi z Moskvy říkají, no, tak jako do sousedního baráku se třeba ten dron trefil, jo. Ale to je. Ale oni to neřešejí. Protože když se vyhlásí ten poplach, tak každý ví, kam má jít, tak jde tam, kam má jít. No a když se do jeho kvartíru to trefí, no tak on s tím má, samozřejmě je nasranej, má s tím běhání s papírama a to, ale rekonstrukci mu zaplatí stát. Jo, takže stát mu zaplatí uvedení toho bytu do původního stavu.
0: Aha, tak to je zase pozitivní, no.
1: Jo. A samozřejmě ta nálada je taková, že je třeba ty chochly už jako vzít pod krkem a umravnit, už je to nebaví.
0: No právě, že jako to i Vítě a další jako upozorňují, že ta nálada jako je čím dál, že tímhle tím, co oni vlastně jakoby Ukrajinci udělali, že tady hurá jako útočíme do hlouby Ruska, tak si proti sobě vlastně poštvali veřejné mínění.
1: A řekl bych, že důkladně, protože teď jsme jsou tam plakáty kolem silnic jako na kontraktní službu, to znamená podepsat kontrakt na rok, jo?
0: Do armády.
1: A ten náborový příspěvek je 3 miliony rublů. Mm-hmm. Byl 3 miliony rublů, když jsem přijel, protože jsem se na to jsem si dával pozor, jo? Za 3 miliony rublů v Novosibirsku v nějaký okrajový čtvrti garzonku koupíš. Mm-hmm. Takže to je náborový příspěvek. No když jsem odlítal, tak náborový příspěvek už byl 2 miliony 900.
0: Aha. Už jdou dolů, jo.
1: Šlo to dolů. Mm. Takže ta nasranost v obyvatelsku už je asi dostatečně vysoká na to, aby
0: se plnily kvóty.
1: Aby se plnily kvóty.
0: Ne, opravdu jako, no, bohužel, tak jdeme, jak to tam třeba, jak kdyby ses tam chtěl přestěhovat, jako dá se nebo se nedá, nebo jak to je?
1: Hele, pro lidi z Evropy, pro mě ne, já jsem důchodce, já nejsem perspektivní. Ale pro lidi z Evropy je udělaný program na přesídlení, jo, pro rodiny s dětmi, protože oni podporují rodiny s dětmi, rodinný život, normální, přirozený lidský život. To je základní. To jsem pochopil i na té svatbě, že tam prostě, že já jsem seděl s babčama, že jo, vzhledem ke svému věku, tak ty tam právě propírali tyhle ty věci. Tam opravdu rodina jako taková je velmi vysoce ceněna. Ten rodinný vztah jako takovej.
0: No, děkuju. No. Tak, z Novosibirsku je jeden můj známý, pomáhal jsem mu s motorkou, měl problém s dobíjením. Mají tam zázemí pro cestovatele a motorkáře?
1: Ale když jsem takhle tam, že mě vozili taxikáři, tak jsem jel dokonce i se Škodovkou.
0: Aha.
1: Jsem jel v oktávce, tak jsem ho pochválil, toho řidiče, řekl jsem mu, že mi udělal radost, tak jsme se bavili, tak mě nechal vykecat a mi řekl, no ale tahle se vyrobila, ježiši, v Nižním Novgorodu, jo. Takže Škodovka tam má v Nižním Novgorodu fabriku.
0: Člověče, mám pocit, že měla, že je zavřená, že jako dodržují sankce.
1: Jo, no a tím pádem uvolnili trh Číňanům.
0: Ano.
1: Jo? Jako
0: tak čínský... měla taky, že jo, i v Číně měla samozřejmě to vážně, že jo. Obejvaly časy, jako.
1: Jako Číňani se tam tlačej jako fest. Fest se tam tlačej a řeknu otevřeně, že jako jo, čínský auta, jo, jako dobrý, ale ta Škodovka byla lepší.
0: No.
1: Jo, to je ten pocit. To znamená, že kdyby někdo dostal rozum a my bychom se tam teď vrátili, tak máme šanci na ten trh vejít. To je to samozřejmě pak otázka peněz zase, že jo? Peněz, marketing a tak dále. Ale ta...
0: Není to úplně ztracený.
1: Není to ztracený. Ten prostě ten zvuk toho českého průmyslu tam pořád ještě je. Jo? Ten zvuk tam máme.
0: Ale oni Číňani, mám pocit, vstoupili do několika, myslím do Volhy určitě a ještě do nějakého závodu, jako ekonomicky. A musím říct, že to, co vidím, jako co z toho leze teďka za auta, z těchto těch podniků, tak člověku jako padá čelist, jo, jakože klobouk dolů, že protože taky, co si budem, že jo, tak Číňani samozřejmě investovali šílený prachy a najali že jo, západní designéry a tak dál, že jo, z BMW, pokud vím, z Mercedesu a další, jo, který nechtěli malovat elektroauta, tak v Číně dělají prostě...
1: Klasický auta, ano.
0: Jo, a hybridy a tak, ale dneska už je tu elektriku, ale prostě ten design už mají jakoby, že jo, prostě je to ten evropský takovej ten... A oni jsou teda hračičkové. Čoče, já jsem měl krásný povídání s jedním pánem teďka v té Orlici, víš, na Orlických horách,
1: jo.
0: Který dělá ve Škodovce, nebo dělal, on už je teďka v důchodu, česně, jo. Ale jak třeba Škodováci jako nechápe, jak může hřib jako vůbec, ne hřib, sorry, ten taky, ale vystrčil vůbec jako
1: existovat. Likvidovat naši výrobu, že jo.
0: Jo, Škodovce prostě udělali v tím, jak podělali tu Čínu, že jo, tak udělali jako gigantický průser, že spadla o třetinu exportu. Teďka vlastně i to Rusko, že jo, padlo a jsou s tím velký problémy. Na druhou stranu, jak říkal Česká republika, má pořád ještě výhodu, že tady se dělají spalovací motory, takže tady pořád jako ještě práce je, ale koncern Volkswagen oznámil, že v Čechách poletí 3000 lidí. Hmm. Jenom takový na okraj. A skončí pravděpodobně Škoda Fabia, její výroba. Protože je nejmín zisková. Tak to jsou takový drobný informace takhle jako bokem ještě ze Škodovky. A samozřejmě, prosím vás, nevěřte tomu, protože jsme konspirační médium a tak dále, ještě by se někdo ptal, odkud co vlastně mám tyhle informace. Nevím, jestli už byly oficiálně zveřejněný nebo ne. Ale prý se jedná hlavně o agenturní pracovníky, který jako dostanou padáka. No. Tak takováhle situace samozřejmě Green Deal a válka opravdu přinášejí samé pozitivní věci.
1: Ano.
0: Tady správný modrý varán. Evropa není kontinent, všechny kontinenty začínají na A, je už používám hezké pojmenování evropská část asijského kontinentu.
1: Ano, má naprosto pravdu.
0: Jo.
1: Protože je to staré historické pojmenování a když se otočíme ke kořenům, ke staroslověnčině, tak najednou zjistíme, že Evropa je jevrejská část asijského kontinenta. Jevrejská, co to znamená?
0: No.
1: No. Židovská.
0: Aha.
1: No, jevreji jsou Židí.
0: Jo, tak to je ono. Pavel Sichra, Pavlajku, děkuji ti za příspěvek. Jdeme dál. Daniel Dandy z Krajčo, který informuje, jak to vypadá v Rusku. Díky. Tak, 150 rublů děleno 4, cena je v korunách. Tak, ano. A teď prosím tě, než to tady projedu, tak my jsme se bavili o tom a je to na žádost našich milých diváků a posluchačů. Protože v pátek se koná pravděpodobně závěrečný kolo první fáze nebo prostě toho tvýho soudního sporu. Tak nám řekni, kdy, kde, v kolik hodin a v jaký místnosti a všechny ty detaily. Ať nebloudíme. Spousta z vás mimo pražských.
1: Je to Spálená 2, to je městský pražský soud a je to v místnosti 101, to je ta největší, s tou špatnou akustikou, ale oni počítají, že asi někdo přijde, takže to je ta největší místnost, která tam je. A je výkop je v 9 hodin, takže je dobré tam být o trošku dřív, protože myslím si, že budou zase dávat lístky, tak aby ti, kteří si tam chtějí přijít na to podívat a sednout si, tak aby se k tomu lístku dostali. Takže Spálená 2, Městský soud pražský v pátek v 9 hodin oficiální zahájení. No, měl by být čten rozsudek,
0: no.
1: To znamená, přečte se rozsudek, pak si sedneme a budou číst to zdůvodnění a pak nás pošlou domů. Jsou další možnosti vývoje. Buď s tím budeme všichni souhlasit a tím pádem řekneme na místě, že s rozsudkem souhlasíme a rozsudek stoupí v platnost, nebo se odvolá státní zástupce, anebo se odvoláme my a pak to postupuje k odvolacímu soudu. K odvolacímu soudu ale už nechodí lidi. Odvolací soud to bere z materiálu, které má k dispozici a ten má možnosti buď rozsudek potvrdí, nebo rozsudek zvostří, nebo rozsudek sníží, anebo to vrátí k doprojednání. A tahle ta část, vlastně co už jde mimo veřejnost, tak může trvat zhruba asi tak rok.

0: Kdo pojede autem, určitě nevynecháte magistrálu, takže tady máte hlavní nádraží, že jo, tady je Václavák. Přijíždíte přes Václavák ulice Žitná, tam se dáte dolů, jo, když jedete a...
1: Na Karlák.
0: Dojedete na Karlovo náměstí, já vám to tady zvětším, jo, a po pravý straně, tady je jediný, jakoby poblíž parkoviště, tohle už je budova toho soudu, jo, ta spálená ulice je tady, jo, tady je někde vchod, takže pokud máte štěstí, tak můžete zaparkovat tady, jo, jinak pak třeba ještě tady někde různě. Já vím, že kluci vlastenecký se mě ptají, pak samozřejmě parkoviště jsou ještě tady z téhle strany, ale toto náměstí musíte jednosměrkou obět kolem dokola, jo, a zajet sem potom takhle.
1: No a tam je nemocnice na Karláku, takže tam stojí furt spousta toho.
0: Jo, těch je toho tady samozřejmě spousta.
1: No, to je nemocnice.
0: No. Parkovat se asi dá. Vy, co pojedete MHD, tak pro vás tam je, že jo, tady můžete využít i
1: metro,
0: který je poblíž.
1: Ještě
0: chlup.
1: Ještě.
0: Tady původně bylo metro.
1: Tady je metro. Ano, tam, co ukazuješ, tam je metro. Metro,
0: jenom mi to tady neukazuje ten krám. Počkejte, asi to tam nějak zkusím někde najít, nenajdu.
1: Je to národní třída.
0: Tak.
1: Metro národní třída.
0: Národní třída metro, takže někde tady to bude. Ty vole, proč tam ukazují, kde jaký hovadiny, ale...
1: Teď tady máš výstup. Jo, jak končí ten obchodák, tam je výstup z metra.
0: Tak, takže metrem se sem dostanete a pak už je to pěšky, opravdu kousek, jo, zase k tomu to takhle zmenším, ať to nevypadá moc daleko. Tak, že jo, k tomu baráku někam tady. Jo, takže, když tady vidíme taky metro, národní třída, tak to je ono. Národní třída a z národní třídy vlastně už je to přímo hned vedle ten barák, jo. Takže se tady dá vystoupit z metra a na tu spálenou vlastně dojít pěšky. Je to ideální ta varianta pro ty, kteří nejedou přímo na místo. Asi kluci říkají, že by jeli motorkama nebo tohle, tak pro ně je lepší zaparkovat, že jo, někde a tak. Takže toť k tomu. To nás čeká ve pátek. Tak. Ukončím mapu,
1: ukončí prohřad.
0: Tak jo, tak co říci na závěr. Já dneska to bylo trošku jiný, dneska jsme neprobírali moc tu politiku a ty aktuální situace všude, ale probírali jsme právě tvůj zážitek, tvoje osobní svědectví z města Novosibirsk, z půly Ruska a za to ti moc děkuju, že jsi našel tu chvíli, odvahu a i šikovnou kameramanku, která to všechno natočila. A dal s nám tenhle výklad a ukázal část z tohohle toho regionu, z tohohle města. Hele, kolik je tam asi lidí? Jak je to velký město, Bajvoko, že seš tak zeptám blbě?
1: Má metro.
0: A je to jako Praha, nebo?
1: A podle ruských norem město, které má 1 000 000 obyvatel, tak má metro.
0: Jo.
1: Takže to město má přes 1 000 000 obyvatel. Jo, protože nemá jenom jednu linii metra, ale je to rozvětvený. Říkám, je to průmyslový centrum. Koukni se do análu, ale lidí tam dost.
0: Jo, lidí je tam dost. 1,640 000 obyvatel podle odhadů z roku 2025.
1: No vidíš, no, takže skoro 2 000 000.
0: Největším městem na Sibiři a třetím nejlidnatějším městem v celém Rusku. Po Moskvě
1: a Petrohradu.
0: No. Metropolitní oblast sčítá dohromady s okolím ještě o něco vyšší počet lidí, ale to už je jakoby ten region. Tak.
1: No. Takže když to vemeš, tak to v podstatě Novosibirská oblast je jak Česká republika.
0: No celá oblast asi jo. No. To je prostě veliký.
1: Tak.
0: Jsem našel ještě jeden obrázek, ten musím ukázat, tam bohužel vyfocený nejsi. Tak, Tak tady si nám ukazujeme

0: Zoval, to je to divadlo, viď? Tady je oficiální.
1: Ano, to je to divadlo.
0: To je to divadlo. No, tady máme chrám. Tady máme nevím co.
1: Zvětším, to bude nádraží.
0: Nádraží. Uh-huh. Jisto nezvětším teďka takovou rychlovku.
1: To je taky nádraží a to dole je taky nádraží. To jsou, jo, protože to jsou první budovy, takový ty nejdůležitější. Proto mají Rusové ten zvyk, když přijíždíš na kraj města, tak je tam nápis. Jo, to je, když se koukneš, jsou různý ty reportáže dneska z Ukrajiny, tak to je ten ruský zvyk, když přijíždíš do toho města, tak je tam z betonu obrovský nápis, tady je prostě tohle město. Jo. U nás je každá obec, každý 3 kilometry, mezi obcema jsou 3 kilometry, tady je těch kilometrů výrazně více. No, takže. Tak.
0: Tak jo, tak se pojď rozloučit a dáme písničku.
1: Lidi, já vám děkuju, že jste vydrželi. V podstatě smysl, kromě toho mého soukromého, že jsem byl na svatbě, je i v tom, že je vidět, že takhle daleko od nás žijí lidé, kteří jsou v podstatě úplně stejní jako my. Samozřejmě žijí v jiných podmínkách povětrnostních a přírodních, takže se chovají, řekněme, trošičku jinak v různých to. Jsou odolnější, jen tak něco je nerozhází, na druhou stranu, když je rozhodíte, tak je nezastavíte, protože oni ne nadarmo mají ve znaku medvěda, oni jsou tu takový medvědi, na jednu stranu línie, na druhou stranu umanutý, ale mají krásné otevřené srdce. A když si vás přijmou za svoje, tak jste jejich. Tak nesmíte je zradit. Zrada je to nejhorší a to se neodpouští.
0: Já jsem ještě našel pár fotek právě, ani nevím odkáď, z Wikipedie nebo co. Tohle to je třeba technologický park. To je velice zajímavá stavba. Tady jsou ty jednotlivý ty čtvrti. No, tak to jenom tak v rychlosti. Ten vláček už jsme viděli, tohle to je nějaký technologický institut, výzkumné středisko RAV, vidíš to?
1: No, jako říkám ti, to tam...
0: Urychlovat částic.
1: Tady to... máš, ano, to je...
0: tady budujou letadlo.
1: Ano.
0: A ne nějaký to...
1: A ne zrovna malý.
0: Ne zrovna malý a ne zrovna pomalý, teda. Ano. No, tak, no,
1: to tady, říkám, to je ten fyzikální ústav a to.
0: Palivový tyče tady píšou, no. Tohle, no, a tady máme, že jo.
1: To je to nádraží.
0: No, tady je metro taky další, no. V rychlosti to projedem. Tak. No, je to krásný město, když to takhle jako prostorný, víš, že to není...
1: Je tam spousta zeleně, ano.
0: A je to takový tady nějaký, jo, to je skanzen, architektonický, historický. Tak, domácí arena Novosibirsku, tohle to už jsme viděli. Tak jo, tak to jsme viděli. A přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc. Dávejte odběr, dávejte zvoneček, díky za vaši pomoc, za vaše příspěvky, za lajky, za všechno, že budete šířit i tohle video mezi své přátelé známé. Napište do komentářů, co se vám líbilo, jak vy vnímáte situaci a všechno a my se na to samozřejmě podíváme. Ještě dejte nějaké lajky, než půjdete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dávejte odběr.
1: Krásnou dobrou noc. A já jdu spát.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle. Připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. Ukrajina se hroutí a budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hajka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže, tadyhle na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdenu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moc vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valerij Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, a už se tam to tam. Takže Valerij Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol. Jeho současníci to na generály nedotáhli, on neustále studoval. Volný čas generála Gerasimova spočíval v tom, že studoval války. Byl v archivech, studoval bitvy, plány, všechno. Je to tedy velmi vzdělaný muž, zároveň se vyptával všech ještě tehdy žijících ruských generálů, jak se takovýto války vedou. Takže Gerasimov zcela určitě zná válnoční memorandum generála von Falkenhayna, který napsal před Vánocemi 1915 německému císaři, i celý ten jeho plán té bitvy a tu bitvu vede. Vede ji od začátku, to měl takhle připravený a celým jeho systémem je postřílet víc vojáků, než Ukrajina snese, aby se Ukrajina zhroutila, aby se lidé zbouřili proti mobilizaci a přestali chtít bojovat. To je materiálen šlacht v Gerasimově pojetí. Samozřejmě Gerasimov má na to z hlediska populace 7x víc vojáků, to je dáno tím, že řada Ukrajinců utekla, navíc Ukrajinci jsou starší než Rusové. Tyhle ty počty dělají hodně a Gerasimov má tolik vojáků, že si tuhle materiálen šlacht může dovolit. Samozřejmě může ještě, má více zbraní a lepší zbraně, takže může, a lepší drony hlavně, tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu, 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně, ještě tou dobou snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 1941. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, to mi dne 40. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci, přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam, ten správný okamžik, jak ten Šťapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šťapošníkova. Šťapošníkov potom ale byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte maršála Šapošníkova. Velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi anebo k Scharnerovi. Je to velice zajímavé, s tímhle s tím můžem proti němu teď je velké spory na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit, i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie, dávají mi tam hnedko je další, ono, povšimněte si všichni, to jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak a chtějí odvolat řezníka syrského. Chtějí odvolat řezníka syrského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Střelského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Syrský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Syrského, celá ta mladá generace. To jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Syrský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Syrský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá, to je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, teď bych poprosil mapu, první mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má v plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků o 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém pentagonu, to je jenom hypotetická oblast, to jsem tam umístil, to je jedna jednotka, 170 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky, je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat, ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom bílé, v té bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo jako je kolečko, a to jsou další dvě jednotky. V každé z této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Syrskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože Bělorusko, přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Syrského. A teď se podíváte na tu červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek. Čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková žukovová elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom černém pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy. z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, je to předchozí mapu, mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném. To je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu vedle, vpravo od toho červeného a to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten červený. A zbytek jednotek je, ruských je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8, ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli takový čerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani ji nemají, ani nepoužívají. Ale teďko, si musíte představit, že existují dva předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská, a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Sirský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdržující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadů západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili v tom, pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle jednotky se mohou také přesunout do Běloruska. To je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A odtamtud můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teďko už přiznávají i Ukrajinci, Rusové jim zbourali přístav přes Oděsu, už takřka nelze nic zásobovat, ani přes ten jich. A přes Rumunsko na to nemá vybudovaný logistický systémy v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla v prdeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli u své převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si u sebe mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Rusku, proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát, Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1 milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusů. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizaci vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, to, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledě modrého Pentagonu, takzvaně, oni jsou, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těmi jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teďko fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Brn, zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skála, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenává vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle to vlevo je syrský, a vpravo vyznamenává vojáky veterána Skály. toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je svěstky skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té skály. Ty jednotky té skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky. A ty sebevražedné jednotky jsou tvořeny ze dvou skupin lidí. Velmi tvrdých velitelů, velmi tvrdých nacionalisticky, nacisticky, kolikrát na Ukrajině, banderovsky laděných veteránů. Z velké části jsou to i zločinci v tomto pluku skála, kteří jsou jako veteráni a výcvik. No a potom jsou tam ti obyčejní vojáci, kteří chytají na Ukrajině, ti zelenského mobilizační komisaři a bez ohledu na jejich zdravotní stav, protože to není důležité, protože to jednotku je předhazují těmto generálům. Teď tam mám záběry takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
0: Tohle je to ono, ty ruce?
1: Jo, ty ruce, jo, jo.
0: Vidíš je?
1: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho z té skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honějí při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výsviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat, takže se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je vřežou, třískají a mlátějí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
0: V klidu mluv, najdu ho, jo? Kdyby ho měl vygooglit, tak.
1: Generál Drapatý Michailo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu Syrskému vystoupil generál Michailo Drapatý. To je takový, přitom ten Michailo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl Zelenský, Syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu skálu. A Drapatý tomu velí těm sebevražedným útokům. Ten Drapatý je stejný jako ten odvolaný minister obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronů. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničení. Takže ten Michailo Drapaty, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
0: Jo, jo, máme tam toho Drapatyho, jo, já jsem ho našel.
1: Tak mi ho tam hoď. Takže tohle je Michailo Drapaty. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu syrskému, chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u Kupianska, u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruskej, ježiši, on se jmenuje. No to je jedno. Ruskej generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem. On je tam furt hnal, umírat, to je Drapaty. To samý prováděl u Pokrovska, to samý prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Lučanova a ještě bych tam měl mít Sergeje Filimonova. O co jsem ti poslal. To je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. Prosím vás, to nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě. Tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje, zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně, metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Broudy, to jsou jeho. A tohle je ještě větší typek. To je velitel 155, který bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlo, že si 10-20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. Jo. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To velice tvrdé, ale Zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. No to není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi vrstevníci, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým. Jeho názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je, že to, a to byl velký nepřítel Rusů zase, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvé. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou a Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína, on je vyhlásil v roce 2014, je velmi zajímavý termín, v té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovými útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia velice, civilní gymnázium velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a Geas mu zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy a teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů, takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jakmile tu ofenzivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verdun bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc tak, že začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům, na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu a Rusové útočili na Německo. Na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel v tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci. Nebo to osvobození, to záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se 2 roky divil, proč nevypalují ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na ty Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizují, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí tak, jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, to je ten, hoď mi tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
0: Držinku? Jo, máme jí.
1: Takže když se podíváte na to zelený kolečko, jak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on ji chtěl syrsky v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Korska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na severu teče ještě větší řeka Desna. A ty vytvářejí, ty se spojujou u ústí a vytvářejí takový trichtýř směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby je, to jeho ústí je otevřeno na tu Korskou a Brjanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom trichtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho trichtýře nacpou svý vojáky. No a ten trichtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničili všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho trichtýře házet taky bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet na Kyjev bomby. Ano? Ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona, ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře, a kolik těch miliard dají ti Ukrajině.

0: už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neupraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít má zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: růst. Pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní ukrajinská armáda, potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste chtěli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, to Ukrajina je úplně pak. Ale to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě Rusové zničí doničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď už Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské a dněpropetrovské oblasti a Usum a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn. No a ten Trump teď zdrží, protože bude válčit s Iránem, ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo? A samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době tak předřekl, co budeme řešit u Hájka. Tady zase po českém internetu, po těch mainstreamu všude běhají takové zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože zrovna teďko tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína kde si v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu. Podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale v praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozejtří furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřítit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. Velmi

0: To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba to může skončit do týdne, smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, nebyl první režim, podívejte se, Jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. Víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitý počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenova parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dalo počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinnunenův parametr. Jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom, ten Kinnunenův parametr, ten Falkenhaymova materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třema projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku svých na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně a že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě, ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý, tady Míša Dýneš, není syrský nakonec dvojitým agentem, dřív studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší v té pomoci Ukrajině, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna jsem to neměl žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že potřeboval by nějak, jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. A Američani s ním nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem. Takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy, aspoň, tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, no tady otázka, panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý, je tam, prosím tě, jak to je, on je jako tam... Řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých...
0: Ale ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě no. Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty. Jak oni se teď snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama prostě, jo. To tak je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozaví. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte se jim nabízejí, že je okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropani dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak já samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 na Ukrajinu, ta nacistická
0: leta. Jo, to a neonacismus. Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví, už je postřílené Rusové na té frontě. To jsou...
1: No, zase ty si přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandejovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je Putin, víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říkal, kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: Ale tak jako podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další ten další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle je anglický termín pro to. Jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No, je asi moc Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to udali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nedozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit
0: ve středu? Ve středu to bude, ve středu přes večer.
1: Takže přátelé, těšte se, kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit petrobudeš.tv a díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na shledanou u Hajka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.

18. hodině a já už z tradičního prostředí po návratu z dovolené vás jako obvykle zdravím při svém nedělním živém vysílání. Doufám, že dneska všechno poběží tak, jak má a že si tady zase popovídáme o tom, jakým způsobem bleskově nastartovala okurková sezóna, jak jsme ze summitu na to přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a začali jsme útočit plnou silou na Filipa Turka, Foldinu a dokonce Reichla za to, že si oplotil svoji vlastní zahradu. No, tak to je opravdu velký hřích, všem se za to dodatečně omlouvám a doufám, že reportérům Seznamu postačí tato moje hluboká sebereflexe před tím, aby už nemuseli stanovat před mým pozemkem a zkoumat výšku plotu a výšku plechové budovy, která je tam jenom jako zázemí pro celé to skultivování těch pozemků. Je to neuvěřitelného. Ale pojďme postupně, protože opravdu a tady vidíme, jakým způsobem je ta mediální scéna vlastně řízena těmi jednotlivými účastníky politického procesu, kdy jakmile v ten den, kdy se dokončí summit NATO, přestane se řešit, kdo tam komu podal ruku, jestli tam byl Petr Pavel zbytečný nebo úplně zbytečný, a v tu chvíli tam přijde okamžitě switch, změna, přeřazení na útoky na jednotlivé členy opozice, tak aby v době, kdy se relativně toho politicky moc neděje, se využilo toto prázdné období k tomu, abychom likvidovali naši koalici ze všech sil. A to je prostě věc, která tady je naprosto evidentní a zřejmá, bude dnes se tématem toho živého vysílání, ale samozřejmě se dotknu i vývoje války na Ukrajině, protože ten se stává čím dál tím víc dynamičtějším. A velmi rád bych také dnes pohovořil o přiznání Evropské unie, že emisní povolenky brzdí náš průmysl, brzdí průmysl na celém kontinentu. Soudruzi v Bruselu objevili Ameriku, to, co my říkáme už tady několik let, že tenhle ten zelený podvod je obrovským problémem a že tvoří z Evropy fakticky podnikatelský a ekonomický skanzen, tak je v tuto chvíli dokonce už přiznáno těmi oficiálními místy v Evropské komisi. Samozřejmě pozdě, jako vždycky, ale k tomu se také ještě dostaneme. Moc vás všechny zdravím, budu rád za sdílení tohoto mého živého vysílání, protože dnes se podíváme trošku hlouběji pod pokličku toho našeho politického dění a to, jak to celé v něm je regulováno a řízeno. Nehoda Filipa Turka. Věc, která totálním způsobem zaplavila naše média, sociální sítě, všichni začali řešit, jestli je na vině řidič toho zdravotnického vozu, který převážel krev, nebo jestli je na vině Filip Turek. Z národa, který perfektně rozumí právu a fotbalu a hokeji a vůbec všemu, se najednou stal národ znalců bezpečnosti silničního provozu. Myslím si, že drtivá většina z těch lidí, kteří se k tomu vyjadřovali, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak v životě ten zákon nečetla, vůbec neví, co je tam napsáno. Vždycky si tam najdou na Google jeden nějaký odstaveček a ten citují podle toho, co se jim zrovna hodí do krámu. Podívejte, já samozřejmě tu křižovatku znám, jel jsem ji 1000krát v životě, nechci si tady opravdu hrát na nějakého experta, byť tedy ten zákon jsem četl a to velmi zásadně zevrubně a mnohokrát, ale já to popíšu trošku lidsky, než se k tomu vyjádřím, co je ale to hlavní z mého pohledu. Podívejte se, když vyjíždíte do té křižovatky, i kdyby jel Filip Turek doleva nebo doprava nebo kamkoliv, tak prostě ta situace je taková, že by k té strážce došlo, to ad jedna. Ad dva, ten, kdo projíždí tou křižovatkou denně, tak ví, že vlastně zleva, odkud přijel ten vůz, který převážel onu krev, tak je jednosměrka, tam jezdí pouze tramvaje. Tam vůbec nečekáte, že by někdo mohl přijet, protože prostě z té strany nikdy nic nejezdí. To jest, i když slyšíte třeba sirénu, tak vůbec nepředpokládáte, že by z té strany mohl nějaký vůz vjet. To každý prostě, kdo to tam někdy jel, tak to chápe a moc dobře to ví, že vlastně v tu chvíli vůbec neočekáváte, že by se vám tam mohlo cokoliv přihodit, protože prostě z té křižovatky jedete rovně doleva a doprava, ale je to jednosměrná vlastně ulice, která křižuje tu Sokolskou a tím pádem prostě není vůbec očekávatelné, že tam cokoliv přijede. Takže tolik jenom z lidského hlediska.
které podle mého názoru je tady naprosto zásadní. Ale znovu říkám, nemá cenu to vůbec rozebírat, mohl bych tady teď analyzovat to, že Filip Turek měl nějakým způsobem přibrzdit nebo vyhodnocovat tu situaci jinak. Dle mého názoru, skutečně tak, jak znám ty situace, kdy projíždí policisté, sanitky, hasiči, vždycky, když nejíždějí do křižovatky na červenou, notabene, když nejíždějí, tak to vlastně do jednosměrky, tak výrazným způsobem přibrzdí, podívají se, jestli někdo nejede a teprve potom tou křižovatkou projedou, protože logicky záchrana života je samozřejmě velmi důležitá věc, ale při záchraně života nemůžete ohrozit životy jiné. Kdyby to auto se překulilo trošku víc doleva, tak tam bylo několik chodců a mohli jsme tady z toho mít ještě daleko větší karambol. Takže zaprvé bych chtěl říct, že jsem rád, že se relativně nikomu nic nestalo, nikomu nic vážného nestalo. A přeji řidiči toho druhého vozu co nejrychlejší zotavení. Za druhé, i kdyby to nakrásně byla chyba Filipa Turka, jakože to se dozvíme až z výsledku policejního vyšetřování, tak to absolutně není důvod k tomu, aby skládal mandát už vůbec ne poslance, ale za mě dokonce ani ne zmocněnce pro Green Deal. Proboha, podívejte se na ty uplynulé 4 roky, co jsme tady měli za aféry. Jurečka, který jel 92 km v hodině Heřmanovým městcem na 50 v noci, 42 km nad povolenou rychlost v prosinci za velmi složitých viditelnostních podmínek. Řešil tehdy vůbec někdo, že by měl odstoupit? Přišel o řidičák, bezva, konec filmu a jedeme dál. Pak jsme tady měli, nebo to byl výborný, Jurečka ten lhal zase o té střelbě na té filozofické fakultě. Prostě v den největšího masakru, největší tragédie, která se stala v tomhle státě od roku 1989. V den, kdy já, když jsem hovořil s Lenkou Šimunkovou a ona mi popisovala to, co ten den prožívala, že se nemohla té své dceři, té své Elišce dovolat, že jí prostě psala SMSky, že jí volala zoufale s tím, jestli se jí něco nestalo a pak se vypravila do Prahy a obíhala všechny nemocnice a vlastně v těch nemocnicích se modlila za to, aby tam ta Eliška byla, protože to byl ten lepší případ. A bohužel zjistila, že tam není, když obešla snad všechny pražské nemocnice, které tady jsou. Tak Marian Jurečka v tu chvíli lhal o tom, že se o tom dozvěděl až 7 hodin večer, což nebyla pravda, věděl o tom okamžitě. A že jakmile se o tom dozvěděl, tak ten vánoční večírek na ministerstvu, které řídil, okamžitě ukončil. Což také nebyla pravda, protože tam do 4 do rána juchali, popíjeli a buchví, co ještě na písně Michala Davida. No co je horšího, prosím vás pěkně, než ad jedna, už jenom to, že vůbec ten večírek neukončil, že v něm pokračoval do 4 do rána, v den, kdy prostě tady smutnilo celé Česko, kdy skutečně lidé prostě byli naprosto šokovaní tím, co se stalo, tak tam ti papaláši si prostě juchali a tančili dál. Už jenom to by mělo stačit na odstoupení. Ale on nejenom, že juchal, tančil a popíjel, on o tom ještě lhal druhý den. Celému národu do očí o tom lhal a myslel si, že se na to nepřijde. No tak to už je dvojitý důvod na to, aby odstoupil nebo byl odvolán. A já jak dneska si pamatuju, když jezdil Petr Fiala s Ivou Pazderkovou po těch svých show, za což Iva bojovala tenkrát, strašně si pamatujete za tu demokracii, protože za to dostala zaplaceno několik set tisíc. Jakmile ty volby prohrály, tak už za tu demokracii nějak přestala bojovat, asi už jí tolik neplatí a zjistili, že to nemělo takový účel a výsledek, jako očekávali. Tak jak dneska si pamatuju, když se na to Petra Fialy tam zeptali v nějakém tom kině nebo divadle, nebo kde byli. A Petr Fiala tehdy řekl na otázku, proč neodvolal Mariana Jurečku, proč Marian Jurečka neodstoupil po tomhletom kolosálním průšvihu, tak Petr Fiala říkal, no ono to Marianovi ale bylo fakt líto. No. On prostě, on selhal, neměl svůj den, ale bylo mu to strašně líto. A proč by ho vlastně v tu chvíli odvolával, když už to nic neřešilo? Marian byl dobrý ministr, tak já jsem neměl důvod ho přece odvolávat, jemu to bylo líto. Takhle se řeší věc, která by v každé jiné zemi znamenala okamžitý konec toho ministra. O tom by vůbec nebyla žádná diskuze.
Protože je rozdíl mezi nedbalostí a úmyslem. Filip Turek určitě nevěl do té křižovatky s cílem někoho sestřelit. Ale Marian Jurečka úmyslně lhal o tom, co se v ten den dělo na ministerstvu na tom vánočním večírku. Úmysl je stokrát horší než jakákoliv nedbalost. Každý z nás v životě udělá chybu. Každý jeden z nás. Ale úmyslně o tom lhát celému národu do očí, to je přece věc, která je naprosto neomluvitelná. A tihle samí lidé, já když jsem viděl, prosím vás pěkně, kdyby tam poslali do té 360-ky proti Tomio Okamurovi kohokoliv jiného, kdo by tam volal po odvolání Filipa Turka, tak by řekl, dobře, je to jako farizejství, fajn, vy, když jste měli podobné průšvihy, tak jste neodstupovali. Vít Rakušan, když mluvil o tom, jak nemá ten šifrovaný telefon, pak najednou, že ho měl, pak z něj volal jenom třikrát a tak dále a tak dále. Další prostě důvod k odstoupení. Kdyby tam poslali kohokoliv jiného, ale oni tam pošlou toho Jurečku. Toho samého Jurečku, který po megaskandálu, po své nejubožejší lži v životě, sám neodstoupil. A on si tam jde sednout. A jde tam prostě volat po odstoupení a odvolání Filipa Turka? To je vrchol drzosti. Prostě oni nemají absolutně žádnou záklopku, oni nemají žádnou sebereflexi. Já kdyby byl Marianem Jurečkou a někdo mi řekl, hele, pojď dneska do 360. téma, tam bude Filip Turek, tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Nezlobte se, ale to není téma pro mě. Já tam přece nemůžu přijít a říct, že Filip Turek po nedbalostní nehodě, ať už ji způsobil nebo nemá odstoupit, když já jsem úmyslně vědomě lhal a neodstoupil jsem. To nejde. Pošlete tam někoho jiného. A jim je to jedno. Oni nemají páteř. Oni nemají svědomí. Oni tyhle termíny vůbec neznají. Vůbec. To byl tak krásný důkaz. Jestli někdo po tomhletom chce volit lidovce, ti, kteří se zaklínají vírou, pravdou, láskou k blížním. Já nevím, to už musí být diagnóza, to už musí být nějaký stockholmský syndrom, prostě volit lidi, kteří vám lžou do očí a ještě se nestydí přijít po 3 letech do studia a volat po odvolání někoho, kdo neudělal ani desetinově tak hroznou věc jako Marian Jurečka, tak to už tu bezpáteřnost, prostě to je definice bezpáteřnosti. Až jednou bude se vydávat nový Otův slovník naučný, tak až tam bude výraz bezpáteřnost, tak oni se popere Petr Pavel a Marian Jurečka. Ty se o nich budou rvát, kdo tam bude mít svoji fotku, protože oba dva jsou na to skutečně jaksi velmi žhaví kandidáti. No a aby to nebylo málo, tak přestože tady máme aféry, které odkrývá Thomas Faulkner jednu po druhé, předražené nákupy vrtulníků, Vít Rakušan 3 dny před volbami, krásné stovky milionů pryč ze státní pokladny, máme tady aféru Bístan, na kterou jsem podával trestní oznámení, tedy fakticky tunelování státního rozpočtu, kdy si od státu pronajmete kanceláře a znova to přefakturujete tomu vlastnímu státu, 3x1 kancelář, tak to se vůbec jaksi nestalo předmětem debaty na mainstreamu. Ale co 2x za jeden týden tam bylo, jednou na Seznam zprávách, jednou na Novinkách, je to, že si Reichl postavil plot kolem své vlastní zahrady. A že se místní bouří a že se jim to nelíbí, patrně by jak za socialismu chtěli, aby všechno patřilo všem a mohli si tábořit někde na zahradě, která patří úplně někomu jinému. Přátelé, ta firma vlastní ten pozemek asi 20 let. A někdy loni nebo předloni za mnou přišli sousedé, protože to tam nejsme sami, samozřejmě těch pozemků je tam celá řada, je tam, já nevím, asi 10 majitelů, nevím přesně. A přišli s tím, že prostě je to zarostlé, neprůstupné a že to je krásná oblast Vackových sedů a že by bylo fajn to tam skultivovat, oplotit, aby tam nechodili bezdomovci a aby ta oblast vypadala zase trošku lépe a kulturněji, že se to Tatra zaslouží. Já jsem řekl, OK, pojďme to udělat. Nikdy by mě nenapadlo, že se díky tomu dostanu na titulku Seznamu. Nikdy v životě. Za to, že jsem řekl, OK, pojďme oplotit ty naše zahrady, ať to tam vypadá trošku líp. Víte, když tady byla tenkrát ta situace s tou Aničkou, která bohužel zemřela, kterou
právě usmrtil jeden z těch bezdomovců, tak já si pamatuju, jak jsme tady s mojí ženou jezdili s policií a hledali jsme potroje, otevírali jsme pozemek, který jsme tehdy vlastnili, a snažili jsme se pomoct tu Aničku nalézt. Byla to věc, která otřásla celou Českou republikou a všichni v Troje tady u nás si to moc dobře pamatují. A my prostě tam ty bezdomovce nechceme. To je jediná věc, chceme, aby to tam vypadalo lépe. Mimochodem, celá ta oblast byla neprůchozí, protože byla nesmírně zarostlá různými křovinami a tak dále a tak dále. A to, že se prostě rozhodneme společně se sousedy, já jsem ani nebyl iniciátor celé té věci, ale to je úplně to nejmenší, to celé nějakým způsobem zkultivovat a oplotit. A je to titulka Seznamu. Což je určitě daleko důležitější, prosím nás pěkně, než to, že Vít Rakušan 3 dny před volbami nakoupil vrtulníky daleko dráž, než by je nakoupit mohl, o stovky a stovky milionů, které přišla naše státní pokladna. Mnohem důležitější je to, že Reichl si oplotil svoji vlastní zahradu. Samozřejmě vše je v souladu se zákonem, ten plot tam stojí v souladu se zákonem, ta plachová bouda, která tam je zázemí, nástroj a tak dále, aby jsme to tam nemuseli neustále vozit, tak to tam také stojí v souladu se zákonem, protože můžete takovouhle budovu do 40 metrů čtverečních, pokud máte dostatečné odstupy, postavit i bez ohlášení. Ale pro Seznám je to aféra, protože co kdyby to tam ten Reichl chtěl něco postavit. Takže vy máte tu štav nevyváženost těch médií, snad ani nemůže být prostě patrnější. Jak někdo nemůže vidět tu falešnou hru, kterou s námi hrají. Kdy na jednu stranu vůbec nedotknou stanu Rakušana, který tady si dělal 3 dny před volbami tyhle ty kšefty s vrtulníky. Ale řeší tady prostě plot kolem vlastní zahrady. No a Thomas Faulkner to potom krásně popsal a popsal nám, jakým způsobem jsou Seznam zprávy vlastně v tuhletu chvíli řízeny, že šéfredaktor pan Čášsenský těsně před nástupem dostal 10 milionů od pana Lukačeviče do své firmy, která byla ztrátová, která nevykazuje žádný zisk. Nevím, jestli si kupujete běžně třetinu firmy, ztrátové firmy za 10 milionů korun. Já tedy ne. A myslím, že by bylo hodně zajímavé vědět, co k tomu pana Lukačeviče vedlo. A potom máme tady tu situaci, která je naprosto jasná, ale kterou určitě Seznam rozebírat nebude, že? Bude rozebírat ten plot, to je mnohem, mnohem důležitější. Takže tohle je věc, která tady dominuje v současné době českým médiím a my místo toho, abychom řešili podstatné věci pro Českou republiku, pro náš vlastní život, tak a samozřejmě nebo v závažné kriminální kauzy. Já jsem proto řešit ty věci kolem stanu, kolem toho nákupu vrtulníků, kolem toho býstanu, kolem těch kanceláří, kolem dozimetrů. Já jsem proto, abychom řešili tyhle věci, protože prostě občané mají právo na spravedlnost a na to, aby věděli, co se kolem nich děje. Tak místo toho řešíme jednu hloupou nehodu, který se denně stane desítky na našem území, a to, že si Reichl oplotil plot. Zajímalo by mě, kdyby si třeba oplotil pozemek, Fiala, Rakušan nebo Pekarová, Adamová, jestli by kolem toho taky Seznam udělal takový článek. Myslím, že asi ne. Když jsme u Petra Pavla, já se nemohu nezastavit u jeho rozhovoru, který vedl tento týden, opět samozřejmě své prezidentské PR, mimochodem nechápu, jak na festivalu Colors of Ostrava může dostat tam prostor, že ho tam promítají na velkoplošnou obrazovku. Když už tedy apolitická akce, tak jako ve Strážnici, tak podle mě by i Colors měly být apolitické, zase vidíme ten dvojí kilometr v praxi, to je naprosto známá věc, ale já jsem opravdu ten rozhovor pozorně poslouchal a musím říct, že to, co v něm Petr Pavel předvedl, já považuji za extrémně nebezpečné výroky. A ono to možná na první pohled tak nevypadá, jak si tam nejsou takové ty, to, co jsme od něj slyšeli, že je potřeba se připravovat na válku s Ruskem a podobné nesmysly. Ale to jsou takové podprahové výroky, které podle mého názoru jsou jaksi ještě mnohem, mnohem nebezpečnější, protože naznačují, kam se hodlá se svým loutkovodičem ubírat. Mimochodem, prosím vás pěkně, Petr Kolář prý není jeho poradce oficiální. Zajímavé, že webové stránky Hradu tvrdili něco jiného a že dokonce sám Petr Pavel, když oznamoval to trestní oznámení na Petra Macinku za ty SMSky, patrně jak byl rozrušen z toho,
tak tam přímo říkal na té tiskovce, že mu ty SMSky posílal prostřednictvím mého poradce Petra Koláře, tak jednou poradce jednou není, ale tak u Petra Pavla, jak si čekat nějakou názorovou konzistenci, to bychom byli asi velmi naivní, ten mění svoje názory rychleji než ponožky podle toho, kdo mu co zrovna řekne, jaké notičky mu přistanou. To, že tam zase vlastně nepřímo obvinil Petra Macinku, že by to tvrzení o ústavním puči mohlo být šířením poplašné zprávy, to nevím, kdo mu to poradil, nebo jestli to nějak vymyslel sám v tu chvíli, ale věřte mi, že tohle tedy trestný čin není ani náhodou. Ale to nejhorší, co tam zaznělo, byla ta slova o té demokracii, o tom, že je nezbytné bojovat proti tomu ohrožení demokracie, ke kterému v České republice podle Petra Pavla dochází. To je za mě výrok, který pronesený z úst hlavy republiky má extrémní vážnost. Abych řekl jako prezident, že ohrožena demokracie, tak tomu musí mít opravdu velmi vážné důvody. To není plácnutí jen tak do větru. A Petr Pavel v tu chvíli, kdy použil tato slova, tak nám jasně řekl, kam se hodlá v těch příštích měsících ubírat v rámci té své prezidentské kampaně. Proč je podle něj demokracie ohrožena v České republice? Víte, když byly minulý říjen volby, to je 3/4 roku, tak všechny ty strany, které vyhrály, které dnes tvoří koalici, tedy ANO, SPD a Motoristé sobě, tak měli něco ve svém předvolebním plánu. Měli něco lidem slibovali. A ty závazky potom jsme vtělili do programového prohlášení vlády. Já věřím, že kdyby jsme to začali porušovat, ty závazky, a kdybychom začali dělat úplně něco jiného, než jsme slíbili, takže by tady někdo mohl začít rozvíjet teze o tom, že je tady nějaký problém. Nic takového se nestalo. Naopak. Já jestli něco vyčítám naší vládě, tak je skutečnost, že některé sliby neplníme dostatečně důsledně. Že pokud jsme slíbili, že muniční iniciativa bude zrušena, tak měla být zrušena. A ne, že na nás zatlačí Francouzi, Angličané a Bůh ví kdo a my v tom budeme pokračovat dál. Když jsme řekli, že nenakoupíme F-35, tak jsme ten nákup měli zrušit. Prostě pokud to lidem slíbíme, tak je to pro mě svaté slovo a věřte mi, že já, kdyby byl dnes v pozici, že bych byl prostě předsedou vlády nebo měl absolutní většinu v poslanecké sněmovně, tak bych to prostě udělal za každou cenu. Tak to nemám slibovat, když to nechci řešit nebo když to nechci potom následně realizovat. Ty F-35 jsou průšvihem obrovským. Já vám teď a tady říkám, že je ještě velmi pravděpodobné, že vůbec nebudou dodány, že se to nakonec celé zruší, ale my jsme se do toho uvrtali a měli jsme se z toho za každou cenu vyvázat. Už minulý týden jsem kritizoval těch 140 milionů na ten program PURL na ukrajinské zbraně. Je mi jedno, kolik to je. Už jsem to říkal minulý týden. I kdyby to byla koruna, tak je to za prvé obrovská symbolika, že se na tom podílíme dál. A za druhé je to porušení slibu, který jsme vám dali, že už na ukrajinské zbraně nepůjde z vašich daní ani jedna jediná koruna. A že ten mandatorní náklad mě absolutně nezajímá, protože prostě i mandatorní výdaje se dají řešit, pokud nejsou vyplaceny, jsou automaticky převedeny do rozpočtové rezervy státu. Takže z mého pohledu chyba. Tudíž oni by měli ještě tleskat, že ta vláda reálně nerealizuje ten program, se kterým vyhrála volby, na který dostala od vás mandát, od voličů, od občanů téhle země, že ji nerealizuje naplno proti tomu, co oni si přejí a jakým směrem chtějí vést Českou republiku. Já bych byl ještě mnohem razantnější, říkám to zcela jednoznačně. Už by dávno byl zákon FARA schválený, už by dávno byla řešená Česká televize, už by všechny tyto věci byly zcela jednoznačně v tuto chvíli minimálně v procesu, ne-li definitivně dokončen. A oni přesto tvrdí, jsou schopni nám říkat, že je tady demokracie v ohrožení. V jakém smyslu? Jinými slovy, Petr Pavel bude nadále se snažit tlačit na vládu a transformovat Českou republiku z parlamentní demokracie do prezidentské republiky. To je v tuhletu chvíli naprosto evidentní. On už se vlastně vůbec netají tím, že je prezidentem opozice,
On se postavil kontra proti té vládě. Nechápu, proč si žádá o nějaké konzultační schůzky s Andrejem Babišem. Andrej Babiš je naprosto správně odmítl. Být na jeho místě, tak neváhám ani vteřinu a okamžitě odmítnu také. A v tu chvíli prostě tady vidíme, že opozice, jak je bez zuba, bez lídru, tak se jí postavil do čela Petr Pavel. A já znovu říkám, že demokracie v téhle zemi ohrožená je, ale díky lidem, jako je Petr Pavel, díky lidem, kteří stojí za všemi těmi politickými neziskovkami, ať už je to Člověk v tísni, nebo Milion chvílek pro demokracii, což jsou lidé, kteří bez politického mandátu, bez toho, aniž by získali ve volbách jeden jediný hlas, se snaží nátlakovými akcemi ovlivňovat směřování České republiky. A samozřejmě je demokracie ohrožena i vychýleností českých mainstreamových médií na čele s Českou televizí a Českým rozhlasem, které už dávno nehrají roli nějakého objektivního strážce demokracie, ale zcela jednoznačně tlačí svoji vlastní politickou agendu. Tedy, pokud s tím chceme něco dělat, zákon FARA nekompromisně a jasně. Já jsem řekl, že dávám vládě čas do podzimu, pokud nepředloží ta vláda ten zákon, protože Andrej Babiš, a to já respektuju, Andrej Babiš je premiér, Andrej Babiš dostal nejvíc hlasů, já to naprosto respektuju, řekl, že to připraví vláda, ten zákon, OK, nebudu prostě v tu chvíli ten, který bude netýmově si připravovat nějakou svoji vlastní věc. Pokud se tak nestane, já ten zákon předložím, ať se pak každý ukáže. Ať se pak každý ukáže, jestli ten zákon podpoří nebo ne, jestli ustoupí tomu trapnému tlaku, že se jedná o proruský zákon, nebo že to je nějaký ruský vzor. Není. Není. Ten ruský zákon je tisíckrát přísnější na politické neziskovky. Tam, pokud jste členem nebo spolupracující osobou s politickou neziskovkou, tak se nesmíte účastnit žádný voleb, nesmíte být v žádné volební komisi počítat hlasy, nemůžete být zaměstnanec státu. Nic takového v tom mém návrhu toho zákona není. Tam je pouze registrační povinnost a nasvícení toho šedého prostoru, kde ty politické neziskovky rozhodují o vašich penězích, aniž by je kdokoliv volil. To je ten nejvíc šedý prostor v celé politice a já ho prostě chci nasvítit. Nic víc, nic míň. Takže zákon FARA. Samozřejmě zásadní změna financování České televize, protože to, co je v současné době, to je úplný paskvil. Já znovu říkám a opakuji, že nejlepší by byly dobrovolné koncesionářské poplatky, protože model, kdy oni vysílají pro tu lepševickou část společnosti, která nás nutí, aby my jsme jim to platili, to jejich vlastní vysílání, aby jsme si platili jejich vlastní propagandu z našich peněz proti nám, tak sorry, ale ten já prostě nebudu akceptovat za žádnou cenu. To je prostě něco naprosto absurdního a je to něco podobného, jako jsou ty emisní povolenky. Nebudu platit za propagandu, která zcela jednoznačně ohrožuje vůbec smysl fungování českého státu. To je prostě věc, kde oni lžou od rána do večera o Green Dealu, o migračním paktu, o tom, co se děje na Ukrajině, lžou o tom neustále, lžou o tom pořád. Takže to je druhá věc. A samozřejmě ta třetí a nejdůležitější, my musíme v roce 2028 skoncentrovat všechny síly do prezidentských voleb, abychom našli kandidáta a podpořili toho kandidáta, který podpoří Petra Pavla. Možná tam bude někdo, kdo se nám nebude líbit. Já už jsem minule říkal, byl jsem v tom sporu, kdy velká část té vlastenecké scény volila Jaroslava Baštu a já jsem říkal, prosím vás, pojďte volit Babiše, ne proto, že by byl Bašta horší kandidát, nebo že bych neměl pana Baštu rád, já jsem si ho velmi vážil, ale pan Bašta neměl šanci vyhrát. A v tu chvíli jenom prostě drolíme ty hlasy na té naší scéně. Takže musíme být realističtí a musíme všichni ustoupit z těch našich požadavků na to ideálního kandidáta, protože takového nenajdeme. Nikdy nenajdeme někoho, kdo bude ideální pro všechny. A musíme se postavit za kohokoliv, kdo bude mít reálnou šanci Petra Pavla porazit, protože dalších 5 let tohle člověka na hradě, tak to bude ta demokracie ohrožena opravdu velmi, velmi zásadně. Situace na Ukrajině se nám vyhrocuje bohužel, stejně jako situace v Iránu. K iránským břehům, začnu tím jednodušším, i když ono je to s otazníkem, k iránským břehům se přesunují americká plavidla, tankovací lodě a vypadá to, že se příští týden dočkáme
velmi masivního útoku. Samozřejmě stát se může na poslední chvíli cokoliv, ta jednání neustále probíhají, ale ty přípravy na masivní útok na Irán jsou v plném proudu, což samozřejmě může zásadním způsobem zkomplikovat opět energetickou situaci na celém světě a nejvíce v Evropě. A měli bychom na to být připraveni. Musím říct, že už dnes bych navrhoval to, abychom si připravili legislativu pro rychlejší zásahy státu, abychom napříště nemuseli stropovat ceny, ale například mohli krátkodobě snížit DPH na nulu u pohonných hmot nebo u plynu. To si myslím, že by byl nástroj, který bychom měli mít v dané situaci k dispozici, protože je lepší být připraven než překvapen. Takže ta situace tam může velmi rychle eskalovat. No a na Ukrajině Petr Pavel říkal, že Ukrajina má 2 měsíce předtím, než ze strany Ruska dojde k eskalaci války. Já si nemyslím, že dojde k nějaké eskalaci, já si myslím, že dojde k naprostému zhroucení celého toho ukrajinského frontu. Ukrajina je v tuto chvíli v rozkladu. Zelenský tím, že odvolal Michaila Fedorova, což byl velmi populární ministr obrany, jenž byl samozřejmě opět tlačen Spojenými státy, tak si poštoval proti sobě nejenom lidi, ale poštoval si proti sobě i své mocné spojence. A to může být opravdu jaksi ta první pověstná dominová kostka, která vyústí v ten pád Volodymyra Zelenského, protože ti Ukrajinci demonstrovali fakticky za ty 4 roky, 4,5 roku té války jenom dvakrát. A to poprvé, když byla zrušena agentura, nebo měla být zrušena agentura NABU a SAPO, která měla důkazy o korupci Mindiče, Jermaka a pravděpodobně i Zelenského, tak tehdy vyšli do ulic a už tehdy Američané se byli velmi naštvaní a nazlobení na Zelenského a myslím si, že stáli za těmi protesty, protože ty se nedějí jen tak sami od sebe. A dnes je to po druhé, a to v momentě, kdy došlo k odvolání premiérky, to byla jenom taková figurka, ale s tou hlavní samozřejmě osobou byl ten ministr obrany Michailo Fedorov. Těžko říct, jestli odmítal krást se Zelenským, to by byl asi velký problém, protože kdo nekrade s námi, ten krade proti nám. To je filozofie všech těchto kleptokratů, jako je Volodymyr Zelenský. Ale každopádně on k tomuto kroku sáhl. Řekl bych, že k němu musel sáhnout z nějakého velmi závažného důvodu, protože musel tušit, co způsobí, jaké budou důsledky. A v tuhletu chvíli opravdu probíhají masivní protesty po celé Ukrajině a myslím si, že skutečně nás čeká zásadní přerod, který vlastně bude vyústěním toho, co jsem říkal už dávno, dávno dopředu. Že tahle válka skončí v momentě, kdy Rusko ovládne přes 90% Doněcké oblasti, protože v tu chvíli už budou ty karty natolik vyrovnané, že když se Putin s Trumpem dohodnou, tak neprohraje vnitrostátně ani jeden. Rusko vydá výměnou za zbytek té Doněcké oblasti část Charkovské oblasti, kterou vlastní, aby vlastně Trump mohl říci, že dostal něco od Putina v rámci té dohody. Putin získá to, co vlastně chtěl a Ukrajina přijde definitivně o velkou část svého území. V tuto chvíli Konstantinivka je fakticky pod ruskou kontrolou. Chystá se ofenziva na Sloviansk a Kramatorsk, v obležení je Kupiansk. V momentě, kdy tato města padnou, tak bude přesně nastavena ta situace do okamžiku, kdy Zelenský odejde, přijde Zalužný, který už byl v Londýně na svou roli dobře připraven a vyškolen, a dojde k tomu mírovému jednání. Pro Ukrajinu bohužel až takhle pozdě. Kdyby se jednalo v době, kdy jsem to navrhoval já, tak mnohá města, která půjdou, budou obětí této války a která prostě už Ukrajina ztratí, mohla zůstat ukrajinská. Sloviansk, Kramatorsk, Bachmut, Pokrovsk už nebudou. Díky válečným štváčům z celého světa, díky válečným štváčům z České republiky. Podívejte, kdyby se dodržovaly Minské dohody, tak Ukrajina dodnes měla Krym a celé své území. Kdyby Ukrajina kývla na mírová jednání v Istanbulu v dubnu 2022, tak měla celé území výjima Krymu. Teď bude mít území
mimo Doněckou oblast, Luhanskou oblast a část Chersonské a Záporské oblast. Čím déle ta válka trvá, tím horší podmínky pro Ukrajinu budou. To je to, co tvrdím já 4 roky. A 4 roky tvrdím a říkám, že čím rychleji ta mírová jednání proběhnou, tím lépe pro ukrajinský lid a pro budoucnost této země. A že fakticky ti, kteří jsou protiukrajinští, fakticky ti, kteří vedou tu Ukrajinu do té záhuby, jsou ti, kteří nutí dále bojovat. Ono to samozřejmě na první pohled vypadá hrdinsky, že budete říkat, podívej, my musíme Ukrajině dát zbraně a peníze a tak dále. Ale ve skutečnosti ji tím ženete do absolutní záhuby. Ten, kdo bude mít největší podíl na tom, že Ukrajina po válce bude okleštěná a zdevastovaná, jsou všichni váleční štváči, včetně celé 5 opozice z České republiky. To je vaše vina. Ničí jiná. Kdybyste měli rozum v hrsti a ne jenom se dívali na své politické body, krátkozrace, které jste se snažili tady na primitivní rusofobii protláčet, tak ta Ukrajina na to mohla být mnohokrát lépe. Kdyby Ukrajina se řídila podle toho, co říkal Reichl, tak na tom byla 1000krát lépe, než když se řídí podle toho, co říká Pavel. To je absolutně jednoznačný fakt a nikdo s tím už nic jiného neudělá. Tudíž já říkám, očekávám, že se blíží ta válka ke konci. Zelensky už má tu židli hodně rozkymácenou. V momentě, kdy budou, že on ty mírové podmínky samozřejmě uzavřít nemůže, s ním se Putin nebude nikdy bavit, tak se vymění, přijde tam Zalužný nebo někdo jiný. Ne, že by byl lepší než Zelensky, prosím vás pěkně, vůbec. No, to je jenom výměna jedné loutky za druhou. A tak v tu chvíli samozřejmě už ten mír bude moci být uzavřen. Zaplať pánbu pro nás, bohužel pro Ukrajinu, bohužel pro obyčejné lidi, kteří tam dnes ztrácejí životy úplně zbytečně, přicházejí o své území, o své domovy úplně zbytečně, protože ta válka už mohla být dávno ukončená, Ukrajina na tom mohla být mnohem lépe než dnes. Chtěli jste válčit, máte válku, máte utrpení, máte krveprolití, máte devastaci Ukrajiny. To je výsledek, který byl jasný od naprostého pravopočátku. Fakticky ten, kdo byl nejvíc proukrajinský, jsme byli my, kteří jsme říkali, neválčete, je to absolutní nesmysl, pojďte udělat dohodu. To bylo pro tu Ukrajinu absolutně nejlepší. Tak a závěrem, přátelé, ty emisní povolenky, protože ty jsou z mého pohledu naprosto zásadní a prosím, zase jak vždycky říkám, děkuji moc za sdílení tohoto videa, budu moc rád, když je budete posílat dál, ta minulá se šířila opravdu naprosto bleskovou rychlostí, ale prosím, sdílejte alespoň tenhle ten kousek, protože to je vlastně pro naše budoucí životy to nejdůležitější. To, co dnes neřešíme v našich médiích a o čem by měla být každá ta debata na té Primě a na té Nově a na té České televizi. Každá. Ne o samitu NATO, kolik dáme na obranu,

dál, jak ten Pogačar nám ujíždí pryč, jenom ho sledujeme, jak Pogačar odjíždí v dáli a vlastně si říkáme, ale my nejedeme tak špatně, my pořád ještě jako jedeme, jenom ten Pogačar jede teda asi tak třikrát rychleji než my. To je situace, která dnes platí v celosvětové ekonomice. A hlavním momentem, který je vlastně startérem poklesu evropské úrovně ekonomiky, evropského podílu na celosvětém HDP, byla samozřejmě ideologie zvaná Green Deal. Tato ideologie by nikdy nemohla být uvedena v praxi, kdyby nebyla schválena Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva přinesla centralizaci mnoha pravomocí do rukou bruselského vedení Evropské unie a tahle ta byrokratická klaka se v tu chvíli osamostatnila, jak ta umělá inteligence si uvědomila svoji vlastní sílu a začala si uzurpovat čím dál tím větší množství moci. Tedy odevzdávat by jen centimetr našich pravomocí do Bruselu, další centimetr po centimetru, je hrubá obrovská chyba. Centralizace Evropy nepřinesla zrychlení našeho hospodářského tempa, zvýšení naší životní úrovně. Přesně naopak, od doby, kdy se centralizovaly pravomoci do rukou Bruselu, jsme začali na Asii a Ameriku ztrácet. To je jednoznačně dokazatelný fakt. O tom nemá cenu diskutovat. Tudíž pokud vám dneska někdo říká, musíme se ještě víc propojit, Spojené státy evropské, společná měna euro a tak dále, tak ten problém jenom zhoršuje a akceleruje. Naopak, dokud Evropa nebyla takto sjednocená, tak držela s Amerikou i Asií krok. Od té doby už ne. Díky tomu vznikl Green Deal, díky tomu vznikly emisní povolenky. Ale i emisní povolenky jsou, přátelé, jenom první krok, jenom první schod na té cestě do pekla. Jenom první schod. ETS 1 je jenom první schod na cestě do pekla. Pak přijde ETS 2, která znovu zdraží náš život, jakožto rodinám a domácnostem, konečným spotřebitelům. Ale především definitivně vyžene naše podnikatele, veškeré evropské podnikatele pryč z našeho kontinentu. Já jsem vás informoval o tom, že firma Zetor, naše tradiční firma, výrobce malých traktorů, oznámila, že přesunuje veškerou výrobu do Asie. Na vině, podle slov Zetoru, to neříkám já, jsou vysoké ceny energií a materiálu. Oni nejsou schopni konkurovat. A dodávají právě ti lídři ze Zetoru, vedení firmy Zetor dodává, že jsou poslední firmou, která vyráběla malé traktory v Evropě, která tady ještě zůstala. Že všichni ostatní už odešli pryč. Jinými slovy, ta výroba se přesune do Asie. Globální uhlíková stopa se vůbec nezmění, naopak bude horší, protože tam nejsou žádné ekologické limity nebo cokoliv, co by brzdilo tu výrobu jako takovou. Bude se vyrábět za daleko horších podmínek, ta globální uhlíková stopa se ještě navýší, takže z hlediska ochrany přírody ten efekt je nula, možná mínus, ale jediný ekonomický efekt je to, že my přijdeme o desítky pracovních míst a o další tradiční značku. A tenhle exodus bude pokračovat dál. Pokud budou skutečně zavedeny emisní povolenky ETS 2, tak odejde další vlna podnikatelů z Evropy. Přijdeme o další pracovní místa. V kombinaci s nástupem umělé inteligence, která je schopná nahradit desítky procent pracovních míst, to bude prostě, to bude apokalypsa z hlediska pracovního trhu jako takového. A my tomu ještě nahráváme. Do toho přichází RED 3. To je nařízení, které stanovuje, že do roku 2030 budeme muset vyrábět 42,5% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tedy z větrných elektráren, ze solárních elektráren a tak dále a tak dále. Všechny tyto zdroje, které jsou velmi nestabilní, nespolehlivé, nesmysl. Téměř polovičku, absolutní nesmysl. A samozřejmě ten konečný hřebíček do rakve, nařízení EPDB 4, které stanovuje, že všechny veřejné budovy od roku 2028, to je za rok a půl, všechny veřejné budovy budou muset být vstaveny tak, aby byly bezemisní, aby jejich uhlíková stopa byla nula. Nula, přátelé.
A od roku 2030 se to bude týkat i soukromých budov.

každého jednoho domu, kterého vy budete stavět. Žádné plynové kotle, žádné kotle na uhlí, pěkně tepelná čerpadla, to znamená fakticky nemožnost vytopit z nějaký minus 15 a ještě ke všemu za obrovské, obrovské účty. Do toho vlastně i ty stávající budovy se budou muset rekonstruovat tak, aby plnily ty jednotlivé třídy, které si Evropská unie narýsovala. To znamená, že vy budete muset ty vaše staré domy za 100 tisíce a miliony rekonstruovat. Fakticky na to nebudete mít, budete muset prodat, nic jiného vám nezbyde. Tohle je skutečná apokalypsa, do které se Evropa řítí. A já vím, že v tuhle chvíli, když prostě hovořím o tom, že je potřeba odmítnout emisní povolenky nekompromisně, jednoznačně a jasně, že je třeba odmítnout tato nařízení RED 3, EPDB 4, že je třeba stejně jako Francie vyhlásit moratorium na stavbu větrných elektráren, ani jednu jedinou v České republice, ani jednu jedinou, ne si plácat po ramenou, že jsme snížili ze 110 na 60 nebo kolik, ani jednu jedinou. Je to slepá ulička. Absolutní slepá ulička. Nechci tady žádné větrné elektrárny. Tak, ať nám ta Evropská unie nedá ty peníze. Mně to je úplně jedno. Za kolik byste si vy zhyzdili svůj vlastní dům? Kolik byste chtěli peněz, abyste si postavili tu větrnou elektrárnu na vlastní zahradě? Řekněte mi. Já žádné peníze bych nechtěl. Nikdy bych si ji tam nepostavil. Tak proč se stejně macešsky chováme k naší vlastní půdě, k naší vlastní krajině? My musíme zcela jednoznačně opustit Green Deal jako celek. Musíme si zajistit svoji vlastní energetickou bezpečnost dostavbou těch velkých jaderných elektráren a zároveň stavbou těch malých modulárních reaktorů. Jednoznačně se upnout na jadernou energii. Bezpečná, čistá energie. To je ta správná cesta kupředu. Odmítnout notifikační podmínky Evropské unie pro dostavbu Dukovan. Ty jsou zcela brutální. My až do roku 2096 po celou životnost toho bloku, těch nových bloků, budeme muset prodávat 70% vyrobené elektřiny přes Lipskou burzu a to pouze jako náhradní zdroj za ty OZE. Jenom v případě, že nebude foukat a nebude svítit, jinak to tam nebudeme moci prodávat. To jsou vazalské podmínky. Já je odmítám. A celkově zjistíte, že v dané situaci ta Evropská unie už skutečně představuje více zátěže než přínosu pro Českou republiku. Já to nechci teď brát teď takovou tou čistým pohledem vlastenectví a suverenity. Ten je samozřejmě také důležitý. Já miluju Českou republiku a nechci, aby se rozplývala někde v nějakém evropském bahníčku. Já ale říkám teď z čistě ekonomického hlediska, racionálně. Když si spočítáte dopady ETS 1, ty jsou 7 tisíc na každého člověka v této zemi ročně. Když si spočítáte dopady do celé ekonomiky, to znamená, jakým způsobem to brzdí rozvoj našeho podnikání, našeho podnikatelského sektoru, tak vám teď a tady říkám, že i kdyby nám dala Evropská unie pokutu 50 miliard ročně, tak se nám vyplatí to neplatit. Tak se nám vyplatí to neplatit. Ty emisní povolenky. Opravdu. Takže je odmítněme, neplaťme je, buďme odvážní, prostě tahle doba vyžaduje, já jsem teď byl na té dovolené, opravdu jsem o tom hodně přemýšlel. Tahle doba vyžaduje odvážná rozhodnutí, vyžaduje radikální kroky. Čím déle budeme čekat, než si zase soudruzi uvědomí, že bylo chybou odejít od jádra, to nám říkala paní von der Leyenová v březnu. Teď v červenci nám řeknou, že emisní povolenky brzdí evropskou ekonomiku, ale nezruší je, nemohou. Ten systém je nastaven tak korupčně, že ty emisní povolenky dnes vlastní německé investiční fondy, penzijní fondy, banky, oni by zítra zkrachovali, kdyby to měli odepsat a promítnout to do svého účetnictví. Oni by prostě zítra zkrachovali a pozítří nebo příští měsíc by neměli na penze. To znamená, i když oni vědí, že ty emisní povolenky jsou špatné a že brzdí evropskou ekonomiku, tak v finále je takové, že oni nemůžou zrušit. Nemůžou. Oni se vehnali sebe sami do vlastní pasti. Ale my ještě se zachránit můžeme. My se můžeme zachránit před migračním paktem, před energetickou krizí, před totální periferizací Evropy z hlediska ekonomiky. My na to ještě máme. Vyžaduje to velmi odvážná řešení, velmi odvážné kroky. Vyžaduje to jít do války s Bruselem. Já osobně říkám, že příští roky nebudeme muset válčit s Moskvou. Budeme muset válčit s Bruselem.
pokud chceme zachránit tuhle zemi. Pokud chceme zachránit naši životní úroveň, naši suverenitu, bezpečnost naší země. Je to nezbytné a nutné a potřebujeme v čele našeho státu člověka, který se proti tomu Bruselu postaví. Bez váhání. Není jiná cesta, přátelé. V tuhletu chvíli jdeme po cestě, která je opravdu tou pověstnou highway to hell, dálnicí do pekla. ETS 2, RED 3, EPDB 4 je prostě cesta do pekla. A jestli chcete čekat dalších 10-15 let, než vám jiný soudruh z Bruselu oznámí, že to byla vlastně taky chyba, že se taky spletli, stejně jako s tou jadernou energií a stejně jako s těmi emisními povolenkami, tak já čekat nechci. Já se nenechám vést na porážku s tím, že vím, že na tu porážku jdu. A férově říkám, že všechny tyto kroky, které vám tady nabízím, včetně přípravy na rozpad nebo odchod z Evropské unie, nás budou stát nějaké peníze, protože my musíme překopat naši ekonomiku, diverzifikovat export a zcela jednoznačně začít protežovat naše podnikatele. Říkám to úplně natvrdo a jasně. Všichni vám budou říkat, že nám to Evropská unie nepovolí. Mě to nezajímá. Naši podnikatelé musí mít zelenou tuhletu chvíli a nikoli v nějaké zahraniční pobídky. Tak tohle je prostě cesta, která je sice trnitá, ale vede k nějakému rozumnému cíli. Tam ta cesta, kterou vám nabízí současná Evropská unie, je po sametovém koberci, ale do pekla. A je na vás, co si vyberete. Jestli tu trnitou cestu, kde se pořežeme, popícháme a bude to znamenat propad naší životní úrovně na několik let, já to říkám férově a jasně, ale je to cesta, která vede k nějakému rozumnému cíli a k záchraně naší země, anebo chcete jít po sametu v klidu do toho pekla. Za sebe říkám, že o tomhle bychom měli debatovat v té televizi. O tom, jaký dopad mají emisní povolenky na naši ekonomiku, na úpadek celoevropské ekonomiky, včetně České republiky, na odchod našich firem, na ztrátu pracovních míst, na to, že v kombinaci s ukrajinskou migrací tady máme dneska jednu z nejvyšších nezaměstnaností, kterou jsme tady měli, která je úplně zbytečná a která samozřejmě může eskalovat, jak říkám, s nástupem umělé inteligence a s odchodem dalších firem v případě zavedení, aktivního zavedení ETS 2. Je to prostě cesta do pekla a dokončím to právě tím eurem. Když jsem se v tom Chorvatsku ptal všechny na euro, jsem se naschváltal, co říkáte na zavedení eura. Proklínají to. Všichni, i ti, co to chtěli. I ti mě říkali, že byli pro zavedení eura, dnes si klepají na hlavu a říkají, že to byla největší chyba jejich života, protože Chorvatsko schudlo jako nikdy. Schudli tam obyčejní lidé. A to, co žili z turismu, to si dneska můžete přečíst na každém webu, že Chorvatsko prostě přichází od turisty, protože je nesmírně drahé, protože to, co byla jeho výhoda, že bylo levnější než Itálie, Španělsko, Francie, tak dneska už není. A víte proč ne? Protože zavedli euro. 1. ledna 2023 zavedli euro a to byl konec Chorvatska. A my chceme strčit tu hlavu do té oprátky také? Prosím vás pěkně, přestaňme poslouchat tu mediální masáž, která nám říká, jak jsou ty zítřky v Bruselu zářné, světlé a úžasné, jak musíme mít jejich měnu, Spojené státy evropské a tak dále. Je to přesně naopak. Lákají nás na tu sametovou cestu do pekla. A já ji odmítám a žádám vás o to, abyste vy nám dali tu sílu ty kroky zrealizovat. Když jsem dneska o tom napsal článek, respektive já jsem ho psal včera, dneska jsem ho publikoval v 8 ráno, tak je tam spoustu komentářů, které jsem si pročítal, velmi mě zajímala vaše reakce. Je tam spoustu komentářů ve stylu, na to naši politici nebudou mít odvahu. To není pravda. Já to odmítám kategoricky. Já jsem připraven to udělat. A věřte mi, že řada z mých kolegů z SPD jsou okamžitě připraveni do toho jít. Otázkou není, jestli máme odvážné politiky, kteří jsou schopni to zrealizovat. Máme. Otázkou je, jestli máme dostatečně odvážné občany, dostatečně odvážné voliče, aby nám k tomu dali mandát. To je ta klíčová otázka, přátelé. Protože v těch minulých volbách, které jsou jenom 3/4 roku za námi, byly dvě strany, které vám nabízely, dva relevantní subjekty, které vám nabízely referendum o odchodu z Evropské unie. SPD a stačilo. Dohromady jsme získali nějakých 13% hlasů. To nestačí. To není o nás. Vy jste nám k tomu nedali mandát.
To znamená, že ta otázka dneska není, jestli máme politiky, kteří to chtějí. Otázka je, jestli máme občany a voliče, kteří jsou natolik odvážní, aby jim tomu dali mandát. Dokud půjdeme tou bezpečnou, jistou cestou, tak se k tomu nikdy nedostaneme. Mnoho z vás volá po odchodu z Evropské unie. Já říkám, ano, je to správná cesta, nejde to hned, ale je na čase se na to připravovat. Ať už na odchod nebo na rozpad. Ale to, jestli budu mít šanci tyhle věci realizovat společně se svými kolegy, a věřte mi, že je tam dost, kteří jsou připraveni po té cestě kráčet ruku v ruce se mnou, tak záleží jen a jen na vás. Jen a jen na vás, jestli v těch příštích volbách dáte příležitost zase něčemu konformnímu, něčemu, co vám ta média takhle dají pod ruku, že to je to správné, a nebo jestli řeknete, už toho máme dost a chceme změnu, nechceme dál chudnout, nechceme dál být zaplavováni ukrajinskými migranty, nechceme dál přicházet o práci, nechceme se dívat, jak celý svět kolem nás jede kupředu a my stojíme na té zastávce a chudneme jako stelní myši. To je jen a jen na vás. Bude to, přátelé, rozhodnutí naší generace, které bude naprosto klíčové pro příštích 20, 30, 40 let České republiky. Protože pokud se rozkoukáme až za těch 10 let, a věřte mi, že pak na to přijdeme, ale pokud na to přijdeme až potom, tak z toho pekla už se budeme hrabat mnohem, mnohem obtížněji, protože už tady žádný podnikatelský segment nebude, respektive bude vlastně čínskými a asijskými firmami. Tady to všechno skoupí Číňané, Indové a Vietnamci. Vietnam dneska roste naprosto závratnou rychlostí. Absolutní fakt. A nebo na to přijdeme už teď a té cestě do pekla se na poslední chvíli vyhneme. Jsme na křižovatce a je to celé v našich rukou. Proto vás prosím, oslovujte všechny další. Sdílejte alespoň tuhle pasáž toho videa, ať si to všichni uvědomí, že ti samí, kteří nám dnes říkají, že bylo chybou před 10 lety odcházet od jádra, že bylo chybou před 5 lety zavádět emisní povolenky, takže nám to samé za 5 až 10 let řeknou o emisních povolenkách ETS 2, o RED 3, o EPBD 4. Ale to už bude pozdě. To už bude pozdě. Můžeme tu zatáčku vybrat, je to jenom na nás. Když chcete vybrat prudkou zatáčku, musíte ten motocykl hodně naklopit a mít odvahu se do ní pustit s veškerou vervou. Pokud ji nemáte, jedete dál rovně a jedete do pekla. Já doufám, že budete dál pracovat se svými lidmi ve vašem okolí, že budete šířit nejenom tohle video, ale veškeré tyto myšlenky, že Česká republika v sobě najde tu sílu, kterou jsme měli v roce 1918, kdy také nebylo možná super výhodné na pár let vystupovat z Rakouska a Uherska, ale přesto jsme se proto rozhodli. Měli jsme tehdy Masaryka, Kramáře, Rašína. Máme ty lidi i mezi námi i dnes, ale tehdy to chtěli naši občané. Většina našich občanů to chtěla. Dnes tomu tak zatím není a to je potřeba si jasně přiznat. Tudíž naše práce teď tuhletu chvíli nás všech, já se vůbec nezdávám stejné odpovědnosti, je obejít všechny naše známé, celou Českou republiku a šířit tohle slovo tak, aby si to lidé uvědomili co nejdřív. Protože čím dříve si to uvědomíme, tím větší je naše šance, že tuhle historickou křižovatku zvládneme a že na ní zatočíme správným směrem. Přátelé, děkuji vám za pozornost. V 8 hodin jsem u doktora Vajíčka na YouTube, na streamu. Dívejte se a zůstaňte s námi. Já vás nikdy nezradím, nikdy neuhnu, mě si nikdy nekoupí, takže asi dál budu čelit podobným článkům jako o oplocení své zahrady. Mně je to absolutně jedno, protože teď znovu za těch 14 dní, tak jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zcela jednoznačně ještě pevnější z hlediska svého jasného rozhodnutí vést tuhle zemi správnou cestou. A ta cesta se jmenuje Národní republika, národní pilíře české ekonomiky, které musí být obnoveny za každou cenu. Děkuji vám ještě jednou, přeju hezký večer a za hodinu doktora Vajíčka na viděnou. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Takže přátelé, 700, co vás tady je hned za začátku, tak jste viděli odpočítávání, vy další uvidíte až teďkon, bývá tam zpoždění až jedna minuta, to bohužel neovlivníme. Kamaráde, já tě zase vítám, po druhé už v červenci, ale po třech týdnech, takže máme si hodně co povídat. Koukám, že jsi doma, že nejsi v Chorvatsku, jako jsi teďkon býval, koukal jsem na ta tvá vysílání, moc pěkný musím říci, že jsi to glosoval. No a my začneme, přátelé, pozitivně, protože já se tě zeptám, kamaráde, co za ty tři týdny poslanecká sněmovna i s tebou udělala dobrého pro lidi, pro občany? Co se stálo? Hele, tady se baví všichni o Turkovi a to necháme jako na okraj úplně. Pojďme se bavit opravdu o důležitých věcech, protože já rovnou nastřelím jednu. Mně se třeba nelíbí, že se tam nedostaly ty poplatky České televize, že se to posunulo až na září. To je podle mě velká chyba. Ale nechám to na tobě, ty nám to vysvětlíš. Pověz taky něco, ať máme jak něco pozitivního.
1: Vysvětlím rád. Samozřejmě, pokud by se tam dali poplatky České televize, tak oni by to zablokovali, zaobstruovali a neudělalo by se nic jiného. To je jeden jediný důvod. Není to o tom, že bychom se toho báli, že bychom to nechtěli, ale my jsme tam měli třetí čtení stavebního zákona, služebního zákona, fakt jako důležitý věci, které bylo nezbytné projít, aby ten stát mohl začít fungovat, nejenom ten stát, ale aby lidi mohli taky začít stavět v téhle zemi. Po tom, co tady předved Bartoš s digitalizací stavebního řízení, tak se úplně zastavili jakýkoliv nový projekty a ten nový stavební zákon, byť už jsem to komentoval, říkal jsem, že není perfektní, nemůže být žádný zákon perfektní, nikdo neumí udělat perfektní zákon, to znamená, jakmile se dovede do praxe, tak se tam určitě zjistí, že jsou tam nějaké věci, které je potřeba upravit a znovelizovat, ale každopádně to zjednoduší to stavební řízení, což je úplně to nejdůležitější. Víš, kdyby bylo jako na mě, tak teď se bavíme o nějakém jako pořadí těch zákonů, tak jak je tam budeš dávat. A ono je to nesmírně důležitá věc, protože tím, jak je ten legislativní proces dlouhý, tak to, co čemu dáš prioritu, má ten efekt, že se schválí daleko rychleji, než to, co někam odsuneš. A kdyby bylo na mě, tak já bych si tyhle ty věci v úzovkách lidově řečeno vyžral hned na začátku a pak už prostě se snažil ty zákony schvalovat, protože oni dneska o té České televizi mluví na každý schůzi, na každý schůzi. Takže já, kdybych byl ten, kdo to učuje, tak úplně první bych dal, byť to pro lidi bude znít jako, že si chceme řešit naše věci, ale není to tak, tak úplně první bych dal nový jednací řád. Tak, abych zamezil těm obstrukcím. A v momentě, kdybych zastavil tím novým jednacím řádem ty hodiny a desítky hodin těch obstrukcí, tak pak bych začal dávat Českou televizi, FARA a další věci. To znamená zákony, u kterých vím, že oni by tam do noci mluvili a střídali by se u toho mikrofonu a neschválili by jsme vůbec nic. Takže já, kdybych to učoval, tak nejdřív udělám nový jednací řád, kam řeknu prostě zkrácení doby pro veškeré projevy a tak dále a tak dále. Oni tam melou hodiny, nikdo to neposlouchá a vlastně nikoho to nezajímá. A jakmile bych si zefektivnil ten jednací řád, tak bych tam poslal hned tyhle ty bomby, jako je FARA prostě proti politickým neziskovkám a změna financování České televize, aby ty věci už prošly a oni je nemohli obstruovat. Ale je to vždycky složitý, protože se vyjednává mezi koalicí, opozicí, aby se aspoň něco schválilo, aby tam nebyly úplně ty nejšílenější obstrukce. Takže ty věci jdou jako přes nějakou snahu se na něčem dohodnout. Já mám jinou povahu. Jo. Někdo je konsenzuální, chce se s tou opozicí domluvit, já bych to válcoval, protože prostě s nima se domluvit na něčem nedá a oni budou vždycky za každou cenu se budou snažit tam házet nám do toho vidle a jako hledat jakýkoliv dohody. První dohoda byla, že se jim teda zvolí místo předseda sněmovny Skopeček, ten tam sliboval, jak už bude hodnej a jak nám nebude nadávat do všech možných kolaborantů a fašistů, já nevím co, a hned večer televizi. Už do toho šel, takže já prostě jim nevěřím, já jsem taky člověk, který se rád dohaduje, ale první, s kým se může dohodnout, je s lidma, kteří se chtějí dohodnout a kteří ctějí nějaký pravidla. A s lidma, který prostě nectí podanou ruku a který v momentě, kdy na čemkoliv se dohodneš, tak to za 2 minuty neplatí, tak s nima nemá cenu se dohadovat. Ty musíš prostě převálcovat. I za cenu toho, že to bude bolet a že bude na Letný každý týden nějaká demonstrace. Ale mně je to v podstatě jedno, prostě na Seznamu nás budou pořád řešit a vytahovat na nás kauzy. Minář ten si vymyslí cokoliv, prostě, aby mohl jít na Letnou, protože z toho žije. Takže jako realita je taková, že se toho nemá cenu bát a je potřeba to válcovat. Naopak si myslím, že jestli lidi z něčeho budou naštvaný a znechucený, tak to nebude z toho, že něco děláme, ale z toho, že něco neděláme. A tudíž já bych jako byl daleko ještě ráznější a razantnější, ale tak každý má jinou povahu.
0: Jak tady píší správně někteří lidé, tak ono to působí hrozně měkce. Ono se to těžko vysvětluje někomu, kdo v té poslanecké sněmovně nikdy nebyl. Já jsem tam přece jenom 6 let pracoval, takže znám ty legislativní procesy, 3 čtení, zrychlení a tak dále, jak se to dá udělat, jak se to dá zablokovat, jak se vyhlašují pauzy. Nejlíp v tomhle to uměl bezkonkurenčně Mirek Kalousek, to byla absolutní špička. Ten to měl tak přečtený všechno, že na toho to vždycky už si člověk myslel, že už na něj vyzrál a on přišel s nějakou novinkou a pak se zjistilo, že podle jednacího řádu je to možné a tak dále. Takže to, co říká Jindra, je naprostá pravda. Já tady opravdu
1: ještě jenom jedno, jenom aby to lidi pochopili. Mně to taky samozřejmě připadá hrozně měkký, jo? To já tím lidem rozumím. Ale tam jsou třeba věci, které ty potřebuješ schválit takzvaný 90, to znamená v prvním čtení. Jo?
0: Ano.
1: Potřebuješ schválit rychle, protože předchozí vláda to zanedbala, máme tady spoustu dluhů. A když je neschválíš v té 90, tak nedostaneš peníze na Národní plán obnovy. Budou nám chybět desítky miliard. A v tom prvním čtení ty 90 stačí, když 2 kluby dají veto a neschválíš to. Jo? Takže ty, když se s nima nedohodneš, tak přesto, že máš většinu, tak oni ti to pošlou normálně do standardního procesu první, druhý, třetí čtení a seš tam prostě na 3/4 roku. A ty to potřebuješ schválit hned. To znamená, ty v některých věcech se prostě nutně potřebuješ dohodnout, abys vůbec pro tu zemi něco schválil. A oni tě vydírají a řeknou ti, tak když tam dáš Českou televizi, tak my vám budeme vetovat v té 90 úplně všechno. Takže já jako na jednu stranu tomu rozumím a chápu ten konsenzuální přístup. Neříkám, že jako nechci to tady kritizovat, jenom já říkám za sebe, moje povaha je jiná a já bych ty věci jako šel řešit změnou jednacího řádu a následně prostě už bych to valil hlava nehlava, protože prostě jinak to nejde s nima a jinak se tady budeme 4 roky jenom přešlapovat na místě.
0: Jak to dopadlo s tou změnou?
1: Jo, ta je schválená, ale za mě je to zase ještě, je to nějaký konsenzus a není to až tak jako omezující. No, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi, jo, ale za mě to není až, já bych to ještě jako zpřísnil. Tam některé věci jsou, zbytečně bych řekl, pořád benevolentní. No.
0: Takže do toho vstoupily pozměňovací návrhy, jinými slovy.
1: No, ale je to už jakoby dopředu to bylo dělaný jako kompromisní návrh, aby to nebylo jako too much, protože samozřejmě ty lidi, kteří už tam jsou třeba, já nevím, 15-20 let, tak si uvědomují a říkají si, no, my budeme zase příště v opozici třeba, jo, a zase si nechceme úplně jako podřezat větev tím jednacím řádem, že ta opozice nebude moc dělat vůbec nic, jo, takže je to za mě příliš kompromisní. Já jsem zastáncem toho, že pokud někdo dostane mandát od lidí, tak prostě 4 roky má právo vládnout a měl by mít možnost realizovat ty zákony, který chce. Jo. A ten jednací řád by to měl umožňovat ty vládě. A v současné době je to tak, že ten jednací řád je příliš benevolentní pro opozici, který umožňuje velmi účinně obstruovat. A věř mi, že já kdyby byl v opozici a mohl tam jako předvádět 10-hodinový projevy, tak to by ze mě byly šišatý.
0: To si člověk vždycky umí představit, že na té druhé straně barikády, notabene ve chvíli, kdy ty jsi v opozici nikdy nebyl. Jo? Ty jsi měl v podstatě to štěstí jako aňáci v roce 2013, že se nakonec modlili, aby to nepřesáhlo těch 20%, což se podařilo jenom o pár desetin a v podstatě brzdila se kampaň. Já jsem u toho byl přímo, takže vím, o čem mluvím. Tam opravdu nebyli lidi, bylo to naprosto šílený a teď se do toho šlo rovnýma nohama a jako ty socani si nás teda tam vodili jak slepý koně a opravdu, než jako jsme se zberchali, tak byl rok 2016, 2017 a pak už to šlo teda ráz na ráz a Andrej Babiš se od té doby jako hodně, hodně změnil, bych řekl, a ne jako v něčem k lepšímu, ale vyměk, jo, jako tak, jak ho znám já, tak opravdu ten člověk šíleně vyměk, ono to asi přijde i věkem, jo, ale tady píšete ještě často jednu věc, vy tady píšete s tím alkoholem, to je věc, která samozřejmě tak, protože se do toho ještě píchnul jako Martin Kuba a nezapomněl k tomu říci, že jako je lékař, no, sice lékařem má 0,1 úvazek, ale to je jedno, to nebudeme rozebírat. Každopádně, víte co, přátelé, poslanec není v pracovně právním vztahu. To je mandát, který vlastně vzniká volbami, že si ho zvolíte, on složí přísahu a já neříkám, že má chodit nalitej do práce, to v žádném případě, ale velice těžce se tato věc vynucuje, protože on vlastně nemá standardní pracovní dobu. Takže ty jako právník, advokát by si k tomu mohl říct více, ale takhle to vidím já z té pozice jako člověka, který nějaký mandát zastupoval a jestli zastupujete zastupitelský mandát nebo poslanecký, jedno, skládáte naprosto stejný slib.
1: No, já ti hned můžu říct to, že já jsem hlasoval proti tomu návrhu, protože ho považuji za čistý populismus hnutí STAN. Jedinou party, kterou jsem tam zatím viděl, tak byli Piráti a tam si myslím, že to nebyl alkohol, že to byly úplně jiný látky, které tam v tu chvíli jako hráli roli při tom veselení se, kde málem vypadli z okna, pořvávali tam zprostě na lidi, co šli kolem, neuvěřitelná ostuda. A to přesto, že kdo mě zná, tak ví, že já jsem jako téměř abstinent, já opravdu jako piju velmi příležitostně a ve sněmovně zatím jsem si dal jedno malý pivo, když tam byl akce malých pivovarů český, tak jsem ochutnal jako jedno pivo, který tam měli, takže jedno malý pivo a jednou jsem si tam dal při nějaký oslavě nějakého panáka, když už byl jako konec, když už bylo po jednání. V životě jsem nešel s jedinou jako kapkou alkoholu do jednacího sálu, abych tam cokoliv jako mluvil nebo rozhodoval a přišlo by mi to jako neuvěřitelně neúctivý a neférový. Přesto jsem hlasoval proti, protože si myslím, že ad jedna, jak říkám, je to obrovský populismus a ad dva, já vůbec nevím, jak by se to vynucovalo. Poslanec má mandát daný lidem. To není, jak si ty řekl, to není žádná pracovně právní smlouva, že by mohl zaměstnavatel říct, hele, ty si tady něco porušil, tak mazej z pracoviště. Ty máš mandát, který ti dali lidi. Jo? A já si pamatuju dobu, kdy tady byl covid a kdy Volnýho s Bojkem vytahovali ze sálu, protože neměli tehdy jakoby roušku nebo nějaké ty ochranné prostředky dýchacích cest, jak se tehdy moderně říkalo, jo, ty různý respirátory na pusu a tak dále, a tak dále. A já kdybych tam v tu chvíli byl, tak teda bych řval úplně jak protržený, protože nikdo na světě nemá právo vyjíst poslance ze sálu. To je mandát, který ti dávají přímo lidi, ty jsi volený těma lidma, ty tam zastupuješ ty lidi, a nikdo to nemůže udělat. To znamená, i kdyby ten poslanec byl, teď řeknu, ale ožrali na káry, tak ho nikdo nemůže z toho sálu vyhodit. Je to jeho odpovědnost, voliči si to musí potom sami vyhodnotit, koho tam poslali, že tam poslali prostě člověka, kterýmu nebrání se opít a jít prostě do toho sálu něco hlasovat. Takže ten poslanec, jediný, komu skládá účty, jsou jeho voliči, nikdo jiný. Nikdo jiný. Tudíž já, když si pamatuju, jak tam toho Volného Bojka vyváděli a přišlo mi to neuvěřitelně, nejenom, že jako neúctivý a úplně nedůstojný té sněmovny, ale především protiústavní, protože nikdo je tam nemůže odtamtud vyvíst z toho sálu. A to samý prostě platí teď. Já si vůbec nedovedu představit, že by jako předseda sněmovny, jak se tam navrhovalo, že by řekl, tak a teď tady jděte po čáře s prstem na nose nebo něco a řekl by, je, vy jste ne, tak ven ze sálu. To je prostě něco, co absolutně nemůže nikdy nastat a byl bych jako tvrdě proti tomu, aby to platilo. Takže přestože já nepiju, nikdy bych se nenapil v době, kdybych jako věděl, že tam pracuju, a že mě čeká nějaké hlasování nebo jakýkoliv jednání, tak jsem hlasoval proti, protože ten zákon považuji za nedůstojný, hloupej a fakticky protiústavní, protože toho poslance z toho sálu nikdo nemá právo vykázat.
0: A trestná hmotná odpovědnost poslanců ve svěřených funkcích?
1: No, tak ta je daná v současné době takhle, že jo, je trestní odpovědnost, ta je normálně daná, je omezená imunitou. Imunita je jednak vlastně ta absolutní, to je na projevy, to znamená, že já cokoliv tam řeknu, tak mě za to nemůžou jakoby stíhat za šíření poplašní zprávy nebo já nevím, popírání genocidy a tak dále, tak dále. To znamená, tam jsem zcela jako 100% schráněný. A pak se je takzvaná ta procesní indemnita, to znamená ta, to, co si lidi představují většinou pod tou imunitou, že když spácháš trestný čin, tak ti musí sněmovna hlasovat o tvým vydání nebo nevydání. To znamená, ty jsi trestně odpovědný, úplně normálně, ale ta sněmovna má možnost tě nevydat k tomu trestnímu stíhání. Já jsem to vysvětloval jak u Babiše, tak i u Okamury, že z mýho pohledu ta procesní indemnita je správná a je správná proto, protože v České republice bohužel je trestně právní řízení velmi často zneužívaný k politickým účelům. Bohužel. Já bych byl strašně rád, kdyby právo u nás fungovalo úplně izolovaně od politiky, ale není tomu tak. Prostě proces proti Tomio Okamurovi za plakátek Migranti z dovozu je politický proces jak vystřižený z učebnice. A proto je dobře, že tam ta procesní indemnita je a že máme možnost ho ochránit před touhle zvůlí, protože tady prostě ten právní stát jako brutálně selhal. Ten plakátek není ničem trestný, to je absolutní nesmysl. A když vidíš tady soudkyni, která je schopná dát SPD 3 milionovou pokutu za plakátek, který varuje před migrací a vidíš, že týden co týden někde někoho ubodá, zavraždí a že je to migrant, tak to je prostě politický proces zcela jednoznačně. Jo? Já jedu pozítří do Chebu na soud. Soudí tam člověka za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině. Za to je souzen v České republice. Chápeš to? To je zoufalý. Nejvtipnější na tom je, že kdyby napsal to obráceně, napsal by sláva Ukrajině, popel Rusku, tak mu všichni zatleskají.
0: Přesně tak.
1: Právo tohle nemá rozlišovat. Buď to je to trestný obojí, nebo není trestný ani jedno. Tady v tom případě není trestný ani jedno. A to, že prostě ten člověk je tady dneska u soudu a je tímhletím způsobem řešený trestně právní represí, tak je ukázka, že tady ten právní stát brutálně selhává a že je trestní řízení zneužívaný k politickým účelům. A proto je dobře, že tady ta procesní exemce je. Já nechci, aby z poslanců byli nad lidi, kteří se můžou vyhnout trestnímu právu, ale zároveň nechci, aby byli pod lidi, aby jenom proto, že jsou poslanci, tak se na ně pořádal hon přes policajty a přes státní zástupce. Ukážu ti, až budeme spolu, tak ti ukážu usnesení jednoho státního zástupce, nebudeš tomu věřit, co je tam prostě všechno schopný napsat. A co se týče hmotné odpovědnosti, tak já jsem přesvědčen, že ta by měla fungovat zejména u ministrů. A poslanci si je kolektivní orgán, který nějak hlasuje a schvaluje zákony. Ale ministr, který podepisuje smlouvy, který rozhodují o miliardách ze státních peněz, tak tam by podle mého názoru ta hmotně právní odpovědnost být zavedena měla.
0: No protože ono, já ti dám příklad, jo. Vem si Bartoše.
1: Jo?
0: Vy jste teď schvalovali něco, co bylo potřebné. Já teda proti tomu mám výhrady, proti tomu novému stavebnímu zákonu, poměrně jako výrazně, ale dobře. Ten člověk tady způsobil, když budu hodně při zemi, škodu tak 20 miliard. A to si myslím, že jsem jako...
1: No vyšší, to určitě vyšší.
0: 100% vyšší. A nic. A dokonce může být dál poslancem. Jo. To je ta věc, proto jsou ty lidi rozčílený, já se jim vůbec nedivím. Protože to je úplně do nebe volající. Protože on nebyl jenom poslancem. Ale on byl ministrem.
1: Ano.
0: A to je ten velký rozdíl. Jo? To znamená, tady dám zase příklad. Pojišťovna ministerstva vnitra,
1: ano.
0: Která je 3 miliardy minusu a vedení si rozdá odměny v celkové výši 64 milionů korun. No tak, jako to se mě nikdo nezlobí, ale to přece není normální tohleto.
1: Ne, není, no. Není. Tohle je věc, kdy z veřejné služby se udělala neuvěřitelná trafika. Jo? A mě to obrovským způsobem vadí Přijde mi to jako neskutečně neuctivý vůči lidem. Já už jsem to psal teď někde na sítě, že když vlastně Paukner zveřejnil ty poslanecké náhrady ohledně stanu a býstanu, jo, tak já tím, že jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, tak bych mohl účtovat cestovní. Mohl bych si zaplatit byt v Praze, nechat proplatit. Jo? Protože prostě já nejsem zvolený za Prahu, já jsem zvolený, přestože žiju v Praze, tak jsem zvolený za Moravskoslezský kraj, to znamená, měl bych plnoj nárok na veškerý cestovní, to, co si paní Šebelová nechává proplácet, měl bych plný nárok na proplácení bytu tady v Praze. Samozřejmě ani jedno si proplácet nenechává. Jo? Taky bych mohl říct, jak to říkají oni v tom stanu, tedy se háje proti tomu Pauknerovi, říkají, ale my jsme jenom účtovali to, co nám jako zákon umožňuje. No jasně, to já bych, mě to taky ten zákon umožňuje, ale nedělám to, protože bych se cítil jako úplný idiot, promiň, jo. Kdyby si prostě v momentě, kdy bydlím v Troji, nechal prostě účtovat byt v Praze a někomu ho dával, ať si tam jako bydlí. Mně by to přišlo prostě neskutečný chucpe. Ale spousta lidí to bohužel takhle vnímá, tu politiku, jako že Klondike, jo. Tak teď tam jsem, teď musím prostě co nejvíc urvat. A samozřejmě bohužel to funguje právě u těch firm, které jsou vlastněný státem. A ono by to chtělo jako strašidelnou změnu, jako úplně zásadní kardinální změnu, překopat celý ten systém. Ale to ti teď já tady říkám, že to by mě ty lidi fakt museli dát 51% hlasů v těch volbách. Protože těch lidí, kteří jako na tom žijou, na tom parazitu, který se tam dávají ty svý známí, jo, a vědí, že tu dám někoho do dozorčí rady a tu někoho do představenstva a tu někoho tam. Těch je neskutečný množství. Takže jako, já jsem říkal i v duelu s Hřibem, že tam se ptali, jak přilákáme do veřejné správy ty odborníky a ty zkušený a šikovný lidi. Já říkám, přece ten, kdo chce pracovat pro stát, tak musí počítat s tím, že si nevydělá tolik, co v soukromé sféře. Jo? Já kdybych chtěl dělat peníze, tak nepůjdu dělat politiku. Nikdy. No je, v životě. Nikdy. To se mě nevyplatilo. A bohužel, ale spousta lidí to takhle nevnímá a prostě, jak říkám, celý hnutí STAN vzniklo jenom jako podnikatelský projekt. Politický podnikatelský projekt. To nebylo nic jiného, jo, celou dobu. A v tuhletu chvíli, bohužel, je pořád spousta lidí tady, kteří se na to dívají a dávají jim hlasy dál. Tak pak je tady obrovský problém. Já za sebe říkám, že jakýkoliv státní firmy by měly být prostě honorovaný zcela standardně nějakým jako rozmezí, který je daný průměrnýma platama, průměrnýma mzdama, průměrnýma odměnama a tyhle zlatý padáky, jakože 23 milionů a podobné věci, no to je pro ty lidi tak nepochopitelný, pro mě je to nepochopitelný, já s tím absolutně nesouhlasím, bohužel jako nemám sílu s tím nic udělat, říkám, to by mě asi ty lidi fakt museli dát těch 51%.
0: Ne, já to chápu ve chvíli, nebo pochopil bych to ve chvíli, jako jsem třeba asi před 2 měsíci a někteří lidé mi to vyčítali, že jsem říkal, že mi nevadí, že guvernér České národní banky má 714 tisíc korun měsíčně, protože tak, jak dal do latě Českou národní banku, to tam nedal nikdo od roku 1990. Prostě nikdo. Jo? To znamená, proto mi to nevadí. To takhle, přátelé, my se bavíme o zákonnosti a morálce. A to bohužel jako nejde ruku v ruce. Já dám jeden příklad za všechny. Nádherně to popsal teď Andrej Danko, když byl se Šimečkou v... Protože to je opravdu jako to je lopata ten člověk, to jsem nezažil. Já jsem nezažil blbějšího politika, než je tenhle ten z té PSky, ten Mončičák, co údajně má Oxford. Jo. To je vidět, kam ten Oxford padl úplně na dno. Ten člověk vůbec nevěděl, jaký jsou daně, jaký je DPHčko, jaká je daň z příjmu fyzických osob. Ten člověk se dělal premiéra na Slovensku a neví tohleto. A Andrej Danko se mu tam chechtal, a říká, tak vy jste si tady nechal ještě ve svých 29 letech proplácet telefon přes unijní peníze od maminky, protože se na nás kouká spousta lidí ze Slovenska, tak to je mu trošku ze široka. A on mu tam začal vyčítat něco prostě, nějakou dovolenou nebo to. A on říká, já, když vám teď ukážu, tak já jsem za 10 let ve firmě účtoval v průměru 500 tisíc euro ročně. 500 tisíc euro ročně. Vy si myslíte, že já jsem si pomohl politikou? A jak jsem si jako pomohl? Jo? A teď on vůbec nevěděl, co mu na to má říct, protože ty lidi, tyhlety, to jsou úplně typický, tyhlety progresivisti si vůbec neumí představit, že peníze vznikají z práce. Jim vůbec nevadí, že jsou tam takovýhle odměny. Jim vůbec nevadí ty dotace, že si to píšou 3x, 4x na stejnou věc, že se ta věc ani nestala. jo, jim vadí, že my máme tu drzost poukazovat na to, že oni tady dělají zlodějinu. Je to to samé, a to je také otázka morálky, když admirální generál, všichni víme, o koho jde, prohlásí, ani nemrkne, ani se nezaculí, ani neucukne a prohlásí, že Petr Kolář, doktor Petr Kolář, skutečný prezident republiky, není jeho poradcem. Tak, teď jsme tam nějak, jsme tam krásný. Dobrý, Jindro? Tak to vidíte, přátelé, nesmíme se bavit o takovýhle tématech, to už potom vypadáváme. A Jindra úplně vypad, tak snad se nám vrátí za chvíli. No, a je to. My jsme měli takové problémy už při tom připojování, přátelé, že tak, jak zamrzl teďkon Jindra, tak takhle jsem zamrzl já. Ale, no, je zpátky.
1: Slyšíme se, jo, promiň.
0: Dobrý, pohodě, to vypadalo, když ti někdo zmuchlal a hodil tě do koše, tak už jsem měl trošku obavy.
1: Ne, víš co, já budu upřímný jako vždycky, jo. Moje drahá žena přiběhla domů a tím, že má zapojený iPody, tak se prostě její AirPody přepli na můj telefon, automaticky napojili a zvuk šel jako do jejich AirPodu, takže já neslyšel vůbec nic, takže jsem to musel odpojit a tím jsem asi zamrz na chvíli, tak se nezlob.
0: Dobrý, v pohodě, takže paní pozdravuji, protože jsme si povídali teď, chudák, to si toho vyslechla teď. takže takhle jsem jenom dal pár prostě příkladů, který mě teď napadly a je to opravdu jako otázka, podle mě ta morálka by měla jít ruku v ruce s těmi zákony. Ona někdy jde, ale pak je ten problém té vymahatelnosti toho práva a teď se teda dostaneme na to, co teda ty lidi strašně zajímá, mě to leze krkem. Já jsem na to vydal video, to video se stalo virálním, protože samozřejmě ono něco jiného je, když se o tom baví člověk, který pod tím majákem žil podstatnou část svého dospělého života. A něco jiného je, když to říká tam nějaký Ferda z televize, který o tom neví lautr vůbec nic. No a ty nám to řekneš z toho právního hlediska. To znamená Filip Turek a úplně normální dopravní nehoda, která zaplať pánbůh dopadla dobře, zaplať pánbůh v tom Géčku seděl Filip Turek jako zkušený řidič, který to strhl. Kdyby to nestrhl, tak ta Fábie tam smetla ty lidi na té ulici. Jo, to znamená, bylo vidět, že opravdu velice rychle zareagoval, strhl to, ještě zastavil, krásně na tom chodníku vyšel ven. Jediný, co udělal špatně, co bych mu vytkl, ale není to na přestupek, nevzal si vestu. Jo, to, přátelé, tohle nikdy nedělejte. Nikdy nevycházíte z auta bez vesty, i když o sobě máte oblek, to je jedno, na ten oblek si dejte vestu, vezměte si rukavice, protože tam může být zranění, nikdy na nikoho nešahejte, nikdy bez rukavic a jděte se podívat na to místo té dopravní nehody a zjistěte, co se tam děje. Jo. Tak tolik je ode mě a teďkom povídejte.
1: No, tak já říkám, já sleduju s údivem, kolik se vyrojilo v naší zemi expertů na bezpečnost silničního provozu. To musím říct, že jich tady máme asi 10 milionů v tuhletu chvíli. To je prostě neuvěřitelný, včetně novorozenců a kojenců. Podívej, jedna věc z hlediska právního je jasná a to je to, že se absolutně v té debatě nerozlišuje, kdo si by mohl udělat přestupek a kdo je původcem té nehody. To je naprosto zásadní věc. Jo. To znamená, může se stát nehoda, velmi často se stává nehoda tak, že oba dva ti řidiči udělají dopravní prostředek, ale jenom jeden je původce té nehody. To znamená, ten přestupek vlastně vyústil ten následek v té dopravní nehody. Jo. Já jezdím po Praze velmi často a vidím neustále, jak projíždějí policisti, sanitky a hasiči a tak dále a tak dále. Snad nikdy jsem neviděl, nikdy, že by prostě to někdo pustil takovýmhle způsobem do křižovatky na červenou bez toho, aniž by přibrzdil, aniž by se rozhlídnul, aniž by cokoliv udělal. Protože přece i ten člověk, který můj táta vždycky, když mě učil řídit, tak říkal, musíš přemýšlet za ostatní. Jo? Aby jsi řídil dobře, musíš přemýšlet za ostatní, co ty ostatní v tu chvíli prostě vnímají a vidějí. A ty, když se vžiješ do role toho Filipa a víš, že z levé strany máš jednu směrku, to znamená, že tam nemůže nic přijet. Jo? Tam z té strany nic nejezdí. To znamená, ten člověk, a já ho vůbec nechci jakýmkoliv způsobem prostě tady kritizovat, on pravděpodobně prostě opravdu spěchal někam s tou krví, jako OK, jo, to je jako legitimní všechno, ale v momentě, kdy ty jedeš vlastně z jednosměrky, kde nikdy žádný auto nejede, jediný, co tam jsou tramvajový koleje, a vlastně vlítneš do ty křižovatky, kde někdo má zelenou a vůbec tě nečeká, tam jako někdo říká, ale on musel slyšet sirény. Kamaráde, v tom místě na tom Pavláku slyšíš ty sirény, ale to slyšíš kolem sebe v 28 silnicích. Ty vůbec nečekáš, že zrovna tady zleva jede to auto, protože se to tam odráží od ty baráky a vůbec nevíš, kde to auto s tou sirénou zrovna jede. To jenom čekáš, odkud jakoby přijede. To znamená, že z mýho pohledu Filip, i kdyby jel doleva, tak by ta nehoda nastala zcela jednoznačně, kdyby jako nejel rovně. Teď ponechávám všechno o tom dopravním značení, který podle mě bylo zmatečný a tak dále a tak dále. Ale podle mého názoru, jaksi hlavní příčinou té nehody je to, že ten řidič, který převážel tu krev, tak vlastně ohrozil účastníky silničního provozu, protože přesto, že jede se sirénou a s majákem, tak musí do ty křižovatky najíždět tak, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu.
2: Tak.
1: To říká zákon a tak to prostě je. A znova říkám, já ho tady nechci z toho dělat, že je to nějaký jako člověk, který by si zasloužil někde potrestat nebo něco podobného. Prostě stane se to, v životě se to stane a máš to tak a nic s tím nenaděláš. Ale to, co je přece nejdůležitější, i kdyby to byla vina Filipa, tak přece to není na nějaký skládání funkcí v politice. Jako tady bylo x takovýhlech nehod. Tamhle Výborný jel 92 ve vesnici 10. prosince v Heřmanově městci o 42 km za hodinu víc, než má. Benjamin Činčela, ten vlastně tenkrát zabil člověka v autě, měl nejdřív tu dechovou zkoušku, měl pozitivní na jak alkohol, tak omamné látky na drogy. A pak jako z toho vyšel díky tomu, že při odběru krve v nemocnici už byl jako čistý. Jo. A já mu nechci sahat do svědomí, nebyl jsem u toho, nevím to. Ale zaprvé, mezi tím uběhne drahně dlouhá doba. Ty seš jako člověk, ty s tím máš daleko větší zkušenosti, který to dělá. Ale za druhý, ono, když tam máš známýho doktora, tak to už se jako dá s tím hledat co zařídit. Takže znova říkám, já nechci nikomu sahat do svědomí, ale nezažil jsem prostě, že by test, dechová zkouška a ten volizovací test na alkohol a na drogy byla pozitivní a pak jako krev byla úplně čistá. To jsem nezažil. Jo. Může se to stát, musela by tam nějaká kontaminace, ale že by jako oba dva ty testy byly pozitivní a pak jako to je ta pravděpodobnost je jako velmi, velmi nízká. Jo.
0: U zbytkového alkoholu je to možný, ale většinou to bývá tak, že je tam takzvaně vzestupná tendence, proto se také dělá. A to je ta chyba, která tam nebyla udělaná, že se dělá opakovaně ta dechová zkouška, takže u tady toho člověka, o kterém ty hovoříš, by měla být udělaná opakovaná dechová zkouška, tam mývá vzestupnou tendenci. A ve chvíli, kdy opakovaná dechová zkouška má vzestupnou tendenci, protože ten alkohol, protože vy teď pijete, přestanete. Vy máte nějakou hladinu, jo? A za půl hodiny je ta hladina jiná.
1: Jasně.
0: Dosáhnete určitýho vrcholu a pak to začne klesat, až jste na nule. Ve chvíli, kdy máte zbytkový alkohol, bavíme se třeba 0,25, 0,3 a tak dále, tak vám garantuju, že na krvi, pokud jste normální konstituce, nejste nějaký vychrtlík, jo, tak na té krvi bude prakticky nula, téměř vždycky. A tady ještě doplním jednu věc. Dneska jsem četl nádherný článek, a to je přesně ta ukázka těch mainstreamových médií, kde zarytě psali o tom, jak je možné, že Turkovi neudělali test na drogy. Tak prosím pěkně, jediná povinná věc od policie je test na alkohol.
1: Ano.
0: Test na drogy je pouze v případě, že se těm policistům nezdáte, že se chováte jinak, než je norma, a oni vám poté můžou dát ten test na drogy. Ale není to tak, že u dopravní nehody se automaticky dělá test na drogy. To je nesmysl. To je prostě blbost. Jo? A oni na to dneska psali, jako zarytě, jak tomu rozumí ty experti. A to já úplně žasnu. Sanitka a další věci. To není žádná sanitka. Prostě takhle sanitka nevypadá. To je nějaký houkavý auto. To může být klidně soukromá společnost, která má tu možnost využít toho práva. Jo? Ale mě napadá z hlavy třeba Bořek Bulíček u vás v Řevnici. Jo, ten má soukromou záchranku, soukromou převozku a tak dále. V pohodě. Ale tohle nebylo vozidlo záchranné služby, nebylo to ani vozidlo převozové služby, nebylo to ani dovoz raněných a rodiček. Nic tady z toho to nebylo. Nebyla to ani LSPP. Byla to prostě firma, která spadá pod nějaký špitál, to si klidně oni můžou zřídit jako akciovka, a ta převáží krev. Další věc. V žádném případě nešlo o ohrožení života. Kdyby šlo o ohrožení života, tak to veze záchranka. Tak to neveze ten malý autíčko. Jo, a takhle bych tady mohl pokračovat a vyjmenovávat tady prostě milion věcí. Jo. Ale jak říkám, mě zajímá to právní hledisko.
1: Já říkám, jako zase se bavíme o právu a o morálce. Jo. To znamená, ať už to vyšetřování ty dopravní nehody dopadne jakkoliv, tak já tam nevidím žádný důvod prostě proto, proč by měl Filip jako skládat jakoukoliv funkci. Fakt nevidím prostě. Dobře, nedbalostní přestupek může se stát, může to vyústit i v dopravní nehodu, když máš nějakou smůlu. Ale přece to je pořád nedbalost, není to úmysl. Jo, já jsem to srovnával, mně prostě největší úplně drzost, či drzostí přijde. Když do 360 je pozvaný Jurečka, který tady po střelbě na filozofické fakultě lhal o tom vánočním večírku. Zaprvé ten vánoční večírek neukončil, to znamená, on tam do 4 do rána juchal, pil, poskakoval v době, kdy prostě lidi tady byli naprosto zdrcený. Já jsem viděl lidi, kteří prostě brečeli, ani se jich to netýkalo. Jo. Jaká to byla tragédie, tak on si tam prostě pařil dál. Už to je na odstoupení. A on by ještě potom lhal, že se to dozvěděl až v 7 večer a že okamžitě ten večírek ukončil. Ne, dozvěděl se to hned, jak se to stalo, logicky jako všichni ministři, a neukončil nic, nechal to normálně do 4 do rána proběhnout. Tak tenhle člověk prostě neodstoupí, není odvolaný tím Fialou. A pak má tu drzost se sebrat a jít prostě do 360 a říkat tam, že Turek má odstoupit. Jako chápeš to? Teď jsem to říkal ve svém živém vysílání. Já kdybych byl na místě toho Jurečky, jo, prošlo mi to taková lež, nikdy bych to neudělal, ale prošlo mi to taková lež. A teď by mě pozvali do 360, kde je téma Turek a kde je jasný, že ta opozice bude muset říkat, jako ať ho odvolají. Tak já bych řekl, hele, já tam nejdu. Jako pošlete tam někoho jiného, ale já tam přece nemůžu jít, teď já jsem tady udělal 100x větší průšvih než on. A neodstoupil jsem, tak přece nemůžu teď tam přijít, když já jsem lhal o střelbě na filozofické fakultě a říkat, že Turek má odstoupit po dopravní nehodě, když budu za úplnýho idiota, tak tam pošlete někoho jiného, ne mě. Ne, on tam klidně ne a klidně to udělá. To, prostě ty lidi nemají absolutně žádnou sebereflexi. Vůbec. Nula.
0: Ne, přátelé, tady ještě píšete o panu Foldinovi, my jsme se s Jindrou dohodli už před vysíláním, že se o tom nebudeme bavit, my s ním nežijeme, my tam nejsme v té domácnosti, nám nepřísluší takovouhle věc vůbec posuzovat, ale fascinuje mě, a to tady píšete naprosto správně, že tady jeden z hlavních sponzorů a kámošů admirálního generála zabije maminku, nebo naštěstí, to je otázka, jestli to je naštěstí, a maminka je mrtvá a on dostane 5letou podmínku, nebo 5 let zákaz řízení a 3letou podmínku. To už je jedno, to nehraje roli, to je slovíčkaření. Jo. Tak to mě teda fascinuje. To teda musím říct, že to mě teda naprosto fascinuje, jo, protože já vůbec nechápu, opravdu nerozumím tomu, já bych nemohl toho advokáta dělat, protože já vůbec nerozumím tady těm rozhodnutím těch soudů. To samé, já si velmi vážím pána, který zachránil gramodesky. Opravdu, pamatuju si dobu. Viděl jsem s ním několik rozhovorů, kdy ryli držkou v zemi, jak říkával Karel Kryl, a zvedl to z popela, nádherně to, teď on je nejlepší pro celý svět, všichni si v České republice, všichni, co něco z hudebním průmyslu znamenají, si gramodesky nechávají dělat v České republice. To je prostě holý fakt, no ale to mě neopravňuje. Je dvožralej, z 1,6 promile. A pozor, přátelé, tam ani žádný soud u něj neproběhne, protože on je prý nespůsobilý tomu soudu. Tak tohle mě, jako ty jako advokát, vysvětli, protože to mě teda jako hlava nebere vůbec. No.
1: To ti nevysvětlím, protože mě to hlava taky nebere. No. To jsou věci, které jsou za mě nepochopitelné. Já mám ještě jednu kauzu, kde zastupuju poškozenou jednu dámu. Ještě to nemůžu říct veřejně, protože jsme se dohodli, že k tomu uděláme nějaké společné prohlášení a je to prostě podobná věc. Něco naprosto nepochopitelného. Já znova říkám, já to mám z rodiny, protože bratra mojí ženy, že ho zabil člověk v autě, když jel na kole, takže jako to jsou věci, které jsou nepochopitelné pro mě, naprosto, naprosto nepochopitelné a já to jako nemůžu vůbec vysvětlit, protože to prostě je zase jenom další ukázka toho, že si tady člověk může spravedlnost, v úzovkách spravedlnost koupit a to je strašně špatně.
0: Je to teda o penězích, je to o tom, je takhle, já dám jeden příklad, jo. Já si pamatuju jednoho rádoby význačného podnikatele, který tady z východního Slovenska jeden čas tady působil, hrozný bourák, a ten teda jako pod vlivem alkoholu tady napáchal jako spoustu zajímavých věcí. Za volantem vyhrožoval městský policii, jel do centra jednosměrkou, zaparkoval auto před klubem, machroval tam před holkama, jo, pak někde někoho ještě srazil, pak jel někde 170 km v hodině na 90. Prostě samý takovýhle jako přešlapy. Jo. A on vzal peníze, hodně peněz, jo, bavíme se v 5 nulách, a dal to na nějaký fond dopravních nehod nebo něco takového. Nevím, slyšel se to teďka poprvé v životě. Jo? A představte si, že mu vrátili ty papíry dřív, než by musel dělat psychologické testy. A já vám garantuju, že kdyby měli dělat ty psychologické testy, tak by ty papíry

0: představitu trestných činů, který nespůsobili někde žádnou škodu, žádný utrpení nebo něco, co se dá prostě kompenzovat dál. Nám to nabízeli u Tomáše Elnera, když tenkrát v tom Zábřehu napsal na ten Facebook, že je tam ten Ukrajinec, který se tam pohybuje a ať si dají na něj lidi pozor a že se pokusil znásilnit holku a dali mu šíření poplašné zprávy. A tehdy nám to státní zástupce nabízel, že to ukončí, protože věděl, že to je průšvih a že to prohraje a my jsme řekli, že to nechceme, protože to prostě dotáhneme do soudu až do neviny a taky jsme to dotáhli a vyhráli jsme. Ale tam si dovedu představit, že takovýhle věci, jako to lze tímhle tím způsobem vyřešit, protože ten člověk vlastně nikdy nikomu nic neudělal a může se to nějak jako posunout. Ale ne prostě u jakýhokoliv trestního činu, který rezultuje prostě ve smrt člověka, pro Boha. Vždy to je, jako já vím, jak to poznamenalo naši rodinu, to není jenom, že ten jeden člověk odejde, to je prostě to poznamená desítky lidí kolem, jo. Ten bratr mojí ženy měl prostě dvě malé děti, ty nikdy jako už nebudou mít tátu, to prostě přece nemůžeš tu chvíli přijít a říct, tak já tady dám prachy na oběti trestné činnosti a mám mám řidičák zpátky a jedu dál. Jako, jestli se to dá, no tak jako položme si otázku, jestli kdyby ten pan dotyčný v Porsche nebyl sponzorem pana prezidenta, jestli by dostal podmínku nebo ne. Jako, položme si tu otázku, já myslím, že by ji nedostal, že by dostal nepodmíněný trest. Položme si otázku, jestli pan majitel těch jako ty gramodeskové firmy, jestli kdyby neměl ty peníze, jestli by byl způsobilej nebo nebyl by způsobilej k tomu soudu. Jako. Přece ta odpověď je jasná. Že jo? A bohužel, víš, jako vždycky se říká, že já jsem to už vysvětlil několikrát, jo, že někdo mě říká, no spravedlnost by neměla být slepá, jo. A já říkám, ne, naopak, že jo, spravedlnost má tu pásku přes oči, protože má být slepá. Spravedlnost má být slepá, spravedlnost nemá vidět, kdo má kolik peněz, jaký má postavení, jestli sponzoroval pana prezidenta nebo nesponzoroval pana prezidenta, má všem měřit stejně, proto má být slepá. Jo? Si lidi velmi často pletou, že ta páska přes oči, kterou má ta spravedlnost na tom zobrazování, kdy má v jedné ruce meč a v druhé váhy, tak ta je správná. Spravedlnost má být slepá. Bohužel u nás, jako, když to řeknu eufemisticky, se dá penězma koupit to, že si tu pásku na chvíli nadzvedne a trošku se podívá.
1: Ne, je to neuvěřitelné. A tady to rozhořčení, které tady já tady pročítám, proto koukám, protože tady na tu dálku to nevidím, tak tady pročítám tu diskuzi, která je samozřejmě opět jako bouřlivá. Jako přátelé, uvědomte si, že když jsme tady minule vysílali, tak bylo 7000 zpráv. Jo. Na to se prostě nedá jako odpovědět v žádném případě a bylo to jedno z nejsledovanějších vysílání, kde ještě odečetli 33000 sledujících, což teď dělají naprosto běžně, jako tady přidávají minutáž. Jo. Prostě Jindro, ta minutáž, která tady neodpovídá době vysílání, je tam přidáno 12 minut, nevím proč. Jo. Ale takhle, my jsme se bavili o tom, co se povedlo teda, jo? Takže nebudeme brát EET 2.0, to je takový zvláštní téma, to nevím, jestli se jako úplně povedlo teda, ale co se vlastně jako opravdu povedlo? Co je pozitivní, kdy můžeš říct, hele, dobrý, konečně prostě začíná se to plnit, někomu to pomůže, protože já když čtu ty zprávy, a ty víš, že já denně čtu v průměru 64 až 80 zpráv, které potom dávám do těch zpráv, že jo, a já ti tam musím říct, že když tam čtu, že seniori odklad 65 není teď na stole. A takhle bych tady mohl takovou vyjmenovávat 30 slibů a jedno, jestli to je ANO, nebo je to SPD, jo, nebo jsou to motoristé. Zkrátka dobře, já chápu rozhořčení těch lidí v těch komentářích, protože za chvíli to bude rok, jo, a v podstatě já chápu tu legislativu, takže vím, že některé ty věci se ani nedají prosadit za to jedno volební období, jo. Takže co teďkon bereš jako pozitivní a co je věc, kterou opravdu jako trváš na tom, aby se to prosadilo?
0: Ale pozitivní určitě je to, že se převzaly ty poplatky OZE na státní rozpočet, protože to je prostě, to mělo zásadně protiinflační efekt, pomohlo to podnikatelům, snížilo to cenu energii. Jo. Já samozřejmě bych zase byl mnohem radikálnější, prostě lidi, kteří mě sledují, tak vědí, že nesnáším Lipskou burzu, je to podvod obrovský, nesnáším emisní povolenky. Chtěl bych státního obchodníka s plynem, státního obchodníka s elektřinou, tak abychom měli kompletně tu infrastrukturu od výroby, případně nákupu, že v případě elektřiny je to výroba, v případě plynu nákup, přes distribuci až po prodej ve vlastních rukách, protože kdybychom to měli,

0: tak cena elektřiny a tím pádem cena všeho, potravin, stavebního materiálu a tak dále, by byla výrazně, výrazně levnější. Totálním způsobem by to nakoplo podnikání, ekonomiku v České republice. Ale i těch 10%, který se převzalo toho OZEčka na stát, je dobře, strašně dobře. Ten stavební zákon za mě přes veškeré výhrady je samozřejmě taky jakoby strašně dobře. Jo. Prostě musí se zrychlit stavební řízení, to povolovací řízení je naprostá tragédie.
1: No dobře, ale promiň, ale jako ta pokuta 2 miliony jako pro fyzickou osobu, ty vole, to je ústřel jako prase.
0: Jasně, a to je, to zase musíš brát, že to je nějaká horní hranice, jo, prostě.
1: No já, jak se nám ty řady, jo, tak to, že Filip Turek teďko dostal 200 tisíc, to byla velká klika, jo, protože kdyby to bylo podle toho novýho, tak by mu tam ty 2 miliony šoupli, jo.
0: Jako jasně, dá se to zneužívat, jo, to já taky jako nejsem velký kamarád. Znova říkám, jako všechny věci se dají novelizovat, ale prostě primární cíl je to, aby se to zrychlilo, což jako se zrychlí.
1: A je to 30 dnů, jo.
0: Jo, ano, je to tak.
1: Tak to chci ale vidět, jak to při tom počtu těch zaměstnanců bude fungovat. U toho fakt chci bejt, jako to bude.
0: Já věřím, že bude, no. Ale jako já, pozor, nechci, aby to vypadalo tak, že jsem spokojený jako s tím, co jsme zatím dosáhli, protože nejsem. Jelikož ty věci z mýho pohledu se dělají opravdu příliš měkce a velmi často se ustupuje nátlakovým metodám, ať už jsou to média, nebo to jsou prostě tyhle chvilkaři a Člověk tísní a podobně.
1: Ale proč? Nemusíte, vy byste teď podle nových měli 116.
0: Jo. Já jsem přesvědčený, že prostě je to z důvodu toho, že ANO není jakoby tak radikální, jako jsme my. Já spoustu kolegů s ANO znám, že samozřejmě jsme kamarádi, máme velmi rád, ale myslím si, že prostě ta cesta toho jako minimálního posunu v mezích zákona, aby jsme moc nikoho nenaštvali, že není prostě správná. Jo. Ale samozřejmě tím, že ty preference právě držej, tak jako není důvod k nějaký jako zásadní radikální změně. Já za sebe, mě prostě vadí to, že se dál kupují F-35, že dál pokračuje muniční iniciativa. Strašně mě naštvaly ty peníze na ten půl, prostě neuvěřitelně. Nejde o to, že to je 140 milionů, zaprvé to je hodně peněz, ne, že to je málo peněz, je to hodně peněz, pořídilo by se za to spoustu věcí. I kdybychom ty peníze dali těm lidem, kteří jako je potřebují na léčbu rakoviny, tak za to uděláme 1000x lepší službu, než poslat je na nějaký půl. A hlavně je samozřejmě ta symbolika, to, že jsme něco slíbili lidem a to, že zase ty lidi vidí, že to tady není. Neděje se vlastně nic s tou ukrajinskou migrací, to je pro mě obrovský problém. Prostě já se na to dívám a neuvěřitelně mě to štve, že vlastně tady dál oni mají páchají tady trestnou činnost jak na běžícím pásu a vlastně jsou ještě privilegovaný, že buď to ty policajti se jich boje. A já se jim ani nedivím, protože tady někdo zakročí proti Ukrajincovi. To bylo to slavné video z těch Klatov, kde tam Ukrajinec na ně řval, že je slíkne z uniformy a že má prostě známý generály a že s ním zatočí a tak dále. A nakonec soud konstatuje, že ten Ukrajinec vůbec nic neudělal. No tak co je vzkaz pro ty policajty? Že se na to příště vykašlou? Že to nebudou dělat? Že si přece nebudou... Primárně, co potřebuje ten policajt vědět, je to, že se za něj ten stát postaví v momentě, kdy on bude bránit zákon. Jo? Tady to prostě se nestalo. Kdyby to byl jakýkoliv český šofér a ne Ukrajinec, no tak ty ho opentlej, že nebude vědět, či je. A tenhle ten prostě člověk, který tam řve na policajta, že ho svlíkne z uniformy, že prostě zajistí, že se pro něj dojdou jeho kamarádi a podobně, tak jako nic nespáchá, ale je to v pořádku. Tohle jsou věci, které mě strašidelně štvou. Jo. Takže znovu říkám, já bych byl absolutně razantnější, nejvíc mě štve prostě, že nemáme zákon FARA, protože to je pro mě úplně klíč. Jo. Když tady budou dál ty politické neziskovky, které nedostali ani jeden jediný hlas v těch volbách, budou určovat politiku v téhle zemi, tak se nemůžeme pohnout kupředu. Tady musí skončit vláda politické neziskovek. A ten zákon FARA by to zajistil. A zase se toho někdo bojí úplně zbytečně, protože prostě oni budou řovat furt, to je úplně jedno, co my budeme prosazovat. Oni budou řovat furt a na všechno. Takže já za sebe jako taky jsem nespokojený s tím, že ty věci jdou pomalu a chtěl bych dělat rychleji, ale vždycky říkám, a to ty lidi musí pochopit, to začíná u nich. Mm-hmm. To začíná u těch voličů.
1: Voleb, ano.
0: buď to lidi volej na jistotu, volej jaksi tak, že nejdou do těch odvážných řešení, protože si říkají, je, to by bylo moc, to jako to SPD a ten Reichl, to by bylo moc, to je, my nechcem, tak radši půjdeme tou střední cestou. A teď si prostě vybírají z těch stran, které jsou podle mě úplně všechny stejný. A nebo tu odvahu budou mít a ten mandát nám dají. Ale jo, mě dneska ráno, když jsem dával ten příspěvek, který se týká Evropské unie a toho prostě odmítnutí Green Dealu a všech těch nesmyslných svazovacích věcí, které nám dávají, s tím, že prostě v finále stejně bude příprava na vystoupení z Evropské unie a buď to rozpad Evropské unie nebo vystoupení České republiky z Evropské unie. A teď tam někdo psal, komentář a napsal, no škoda, že nemáme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. Já jsem napsal, ne. My máme dost odvážných politiků, kteří by to prosadili. My nemáme dost odvážných voličů, kteří by na to šli dát těm volbám hlas. To je ta alfa omega. My potřebujeme odvážný voliče, který na to těm politikům dá hlas. Já ti říkám, že já, Tomio, Radim Fiala, Libor Vondráček, Jarda Foldina, některý lidi z motoristů, některý lidi z ANO, my bychom to šli zrealizovat zítra. Ale my na to nemáme ten mandát od těch lidí. My na to jsme nedostali ty karty do ruky. Takže otázka není, jestli máme odvážný politiky. Otázka je, jestli máme dostatečně odvážný voliče. To je ten hlavní princip. A pokud jim nebudeme mít dostatečně odvážný a pokud prostě budou tady furt volit Rakušana a Hřiba nebo prostě jakýkoliv střední cesty, no tak se to nestane. To jako já sám se můžu přetrhnout, postavit na hlavu, můžu řečnit ve sněmovně, co chci. Jo, jako mě, vždycky, když někdo napíše, to mě nejvíc rozčiluje, když mě někdo napíše, konejte. Jo. A já bych říkal, a co mám konat pro Boha pěkně? Jako mám tam jako dělat přemety nebo salta nebo co víc mám jako dělat, abych jako to tam nějakým způsobem posunul. Prostě vy jste nám dali ty karty. Jo? Všichni, kdo hráli mariáž, no tak jako vědí, že když dostaneš devítky a osmičky, no tak nemůžeš dát prostě durch, nemůžeš dát velkýho, můžeš dát tak maximálně to, že tam něco uhraješ a někomu přihraješ nějaký karty. Takže jednoduchá věc a ty lidi si to musí uvědomit, že to začíná u nich. Že to začíná u nich, protože vždycky budeš mít ti politici budou dělat to, co jim přinese nejvíc hlasů. A jestliže tady budou lidi, kteří budou chtít hlasovat pro vystoupení z Evropské unie, pro ukončení Green Dealu, pro ukončení migračního paktu, pro zákon FARA ohledně politických neziskovek, proto, aby koncesionářské poplatky byly v České televizi dobrovolný, proto, aby jsme tady vyřešili ukrajinský migranty raz, dva, tak když tady bude dostatek lidí, kteří na to dají hlas, tak ty politici tady budou hned. Jo? To nebudu jenom já, v tu chvíli tady bude další 20 zástupů, protože budou vědět, že to, co budou říkat, jim přinese hlasy. Já jdu proti proudu a já se snažím ty lidi přesvědčit. Daleko jednodušší je dělat politiku, která už ti ty hlasy přináší teď. Jo? Já kdybych vstoupil místo toho, abych zakládal proud, kdybych vstoupil do ODSky, tak jsem dneska, já nevím co, že jo? Nebo prostě to je ta nejjednodušší cesta. A daleko těžší proti tomu proudu a měnit ty názory těch voličů. To je stokrát těžší, než se jim přizpůsobit a jenom z toho profitovat. Ale ty lidi si to musí pořád uvědomit, že když nám budou psát, konejte, něco dělejte, tak se tyhle zemi nikdy nic nezmění. Protože já kdybych věděl, co mám, nevěděl, kdybych mohl cokoliv konat, dělat, tak už jsem to dávno udělal. Dávno. Já jsem tady napsal ten zákon FARA. Já jsem tady navrhnul usnesení ke sudeto německého Landsmannschaftu. Já jsem navrhnul odejmutí řádu bílého lva Volodymyrovi Zelenskému. Jo? A mohl bych další a další věci prostě vyjmenovávat, který jsem udělal, jo? Zúčastním se DSA skupin a tak dále, aby jsme okleštili tohle nesmyslný nařízení, který je cenzurní, nic jiného. A co mám ještě jako dál dělat, když v nás tam je 15 za to SPD? Jo? Prostě to je věc, která až já jsem poslední, kdo by se chtěl vymlouvat z odpovědnosti. Poslední. Ale nejdřív, abych mohl tu odpovědnost skládat, abych mohl skládat ty účty, tak potřebuji mít tu sílu na to, abych mohl ty věci realizovat. Pak ať mě ty lidi kritizují, že něco není. Ale do té doby, dokud mě budou psát, tak konejte. Ne, vy konejte. Viděte za těma lidma, za svýma známýma, příbuznýma, kamarádama a říkejte, volte příště tady SPD, volte Reichla, volte Okamuru, volte tyhle ty lidi ať se tady v téhle republice něco změní. Protože u vás to začíná, ten klíč od té zamčené brány držejí lidi, ne my. Ne my. Já kdybych ho držel ten klíč, tak už jsem to dávno odemknul. Já kdybych měl možnost zrušit ten Green Deal, kdybych měl možnost odejít z lipské burzy, kdybych měl možnost vykoupit ČEZ, kdybych měl možnost zrušit notifikační podmínky pro dostavbu Dukovan, kdybych měl možnost vyřešit tady migraci tím, že bych okamžitě zavedl trest vyhoštění, automatický vyhoštění pro jakýkoliv cizince, který tady spáchá trestný čin nebo přestupek násilného charakteru. Tak už jsem to dávno udělal. Dávno bych to udělal. První věc. Nemám tu sílu, protože prostě ve volbách lidi rozdali karty jinak. Takže to je ta základní zpráva a lidi si to musí uvědomit, že oni mají ten klíč v ruce a jenom na nich, jestli se rozhodnou ho použít nebo ne.
1: Jinými slovy, přátelé, odcházíte na fotbal, už mi to tady píšete. Já jenom tady k tomu, co říká Jindra, protože je taky spravedlivě rozhořčen, tak jako my občané jsme spravedlivě rozhořčeni, tak my se tady nepřeme, jo? Tady někteří jako píšete, že jsem se Jindru jako dal na lopatu a tak dále. Ne, to vůbec takhle není. Já jsem taky jako úplně stejně naštvaný, jako jste naštvaný vy, ale já si uvědomuju to, že pokud tady opravdu chcete změnu, tak se musíme vydat maďarskou cestou. Mně se vůbec nemusí líbit, co pan Maďar dělá a spoustu věcí se mi nelíbí. Kdyby to samé dělala naše vláda, která k tomu má mandát, tak tady by byl takovej hřev, že si to nikdo umí ani představit, ale ten mandát k tomu má. Ta vláda jako taková tu sílu má. Má úplně stejnou sílu, jako měla předchozí vláda, která nekoukala nalevo, napravo a šla proti zdi a co chtěli, to si prosadili, podělali tady, na co sahli, zadlužili nás 12 miliard, přátelé, to je tak neuvěřitelná částka, že vůbec za to nemám slov. Ale Jindra to říká správně. Chcete tu změnu opravdu v pořádku? Tak ale nesmíme se bát volit ty politiky, kteří už teď prokazují, že do toho půjdou, že vystupují z té komfortní zóny a že dělají nepopulární věci. Jestli si myslíte, že to, co Jindra předvádí v poslanecké sněmovně, mu v koalici přihrává body, tak to jste teda velmi na omylu. To v žádném případě tak není. Jo? A dokonce i znám jako pár poslanců a poslankyň z koalice, kteří mu nemůžou přijít na jméno. A to je právě z toho, že oni jsou zařazený pěkně, oni jsou v té 1.80 nebo 80, nejsou vidět, drtivou většinu z nich nikdo ani nezná. Jo? Jsou tam 8 let, 12 let, nikdo o nich nic neví a jsou spokojení tak, jak to je. Přežili to i v té opozici, potichu, přežijou to teď i v té koalici a kdekoliv je prostě postavějí, tam budou. A těch lidí, kteří vystupují, jako je Jindra, jako je pan docent Ševčík, jako je Zuzana, jako je Libor, a to, tak to je opravdu doslova a dopísmené hrstka. Jo? A teď si vemte, že ještě protože vystupují, tak Jindra teďkon si dovolil oplotit svůj sád, má tam černý stavby, tenhle ten. Ševčík je moc bohatý, svině, kde vzal těch 90 milionů, to je nějaký podezřelý. Radim Fiala, kterýho já znám jako 100 milionáře, jako člověka, který se blíží miliardě, není miliardář, ale je 100 milionář, tak najednou oni na ně vytáhnou, že má stovky milionů, no to je překvapení jako blázen a že jeho jako ekonoma, jako člověka, který opravdu se v těch financích vyzná a v těch procesech ve státě, no tak ho daj do dozorčí rady jako předsedu. Ježíši Kriste, no zaplať pánu. Konečně tam někdo takovej je. A ty novináři napíšou, kolik on tam bude brát. Mně je úplně jedno, kolik on tam bude brát. Já jsem prostě rád, že tam konečně není nějaký kámoš kámoše, ale že tam je člověk, který se v tom opravdu orientuje. Jo? Zuzana taky Špínu vykradla kasu, v podstatě z ní udělali Řepku v politice. Jo? Jako Řepka, jak tenkrát na té Spartě trošku se odsypal z té kasy, jo? Tak to teď udělali ze Zuzany. A takhle bych mohl pokračovat. Já teď přesně vím, co vytáhnu na Libora Vondráčka v příštích několika týdnech. Já si to zatím nechám pro sebe, ale já už to sleduju na Instagramu a je mi to úplně jasné už teď. Jo. Prostě na každýho něco najdou. Jo. Někdo má rád holky, někdo peníze, někdo údajně řeže manželku. Jo. A teďkon, jo, a všimněte si, že to úplně odvádí tu pozornost o těch podstatných věcí. Jo. A ty podstatné věci jsou ty krádeže, které se tam děly, jsou armádní zakázky za desítky miliard, je bitcoinová kauza, je to dozimetra padající lidi z oken a takhle bych mohl pokračovat. A úplně závěrem, přátelé, dneska bombastická zpráva. Velice významný politik CDU-CSU odstoupil ze všech funkcí, protože jeho dcera není jeho dcera a je odnosená náhradní matkou. Jak, co tam dělá Jiřina ještě? Jo? Jako,
0: to je u nás jiný standard, no. Ale víš jako, co, zase...
1: Až to nikdo nenapíše, ale proč to nikdo nenapíše? Proč na tom seznamu teď někdo nesedne, nebo u Zbyslavy, a nenapíše? My tady máme Jiřinu, to je jeden z nejvlivnějších politiků v Praze, dělá to zákoutí, dělá ty koalice. Já ne, já do Zimetr ne, dneska říkal v televizi. Kdybych do Zimetra měl něco společného, už mě dávno sebrali. Jo, to dneska říkal v televizi. Jo? Ale tenhle ten člověk, já neříkám, že se o tu dceru nepostará královsky. Teď má od Medy dostal stovky milionů až miliard. Jo? Takže ten se postará samozřejmě královsky. To já vůbec nechci říkat, nebo že by byl špatný táta. Ale udělal něco, co není legální. Nezlobte se na mě, není legální nechat si odnosit dítě náhradní matkou, když jsem homosexuál. To prostě není legální. Jo? A tyko, a nic se neděje. Pohoda.
0: Ale ještě než půjdeme na ten fotbal, já vždycky říkám lidem, že moje vize České republiky z hlediska ekonomického nastavení je stejná, jako je Irsko. Irsko má korporátní daň 12,5%. Irsko v loňském roce zaznamenalo díky tomu růst 12,2% HDP, což je třikrát rychlý růst než kdokoliv další. Malta měla 4% na druhém místě. Oni měli 12, to je víc než Čína. Irsko dává na zbrojení 0,2% HDP, protože je neutrální, a má přebytkový rozpočet. Není zadlužený. To znamená, to je země, která rapidně roste, má nízký daně, nezadlužuje se v současné době a na zbrojení dává 0,2% HDP. To je za mě ekonomické nastavení pro Českou republiku. Nízký daně, preference českých podnikatelů, přebytkový rozpočet, který se díky tomu dá nastavit, a minimum na zbraně, protože ty zbraně v současné době jsou prostě věc, která brzdí ekonomiku a místo toho, aby nám pomáhala, tak jenom v podstatě odčerpává peníze z naší státní kasy, které by se daly utratit mnohem, mnohem produktivnějším způsobem. Takže pro mě Irsko tímhletím způsobem vede 12,5% daň, přebytkový rozpočet, rychlej hospodářský růst a 0,2% HDP na obranu. A je to řešení.
1: Jede podle toho, co tady navrhoval svého času, a já jsem to velmi silně podporoval, pan inženýr Tlustý. Jo, to znamená, ten říkal 15, ty říkáš 12,5, ano, mají 12,5, a já dám jenom poslední srovnání, Google, přes který teď jedeme, jo, Google je ten, který vlastní YouTube, tak Google v České republice zaplatil na dani něco kolem 17 milionů, plus minus, víc to nebylo. Víte proč? No, protože sídlí v tom Irsku, no právě.
0: A platí daně tam.
1: Přesně tak. Přátelé,
0: kdybychom my měli 12,5 nebo 15%, platí daně tady. Přesně. A ono je sakra rozdíl, jestli tady zaplatí 17 milionů nebo 1,7 miliardy. To je sakra rozdíl.
1: A to by bylo ještě víc samozřejmě, ale by to spíš bylo 11
0: miliard. To by bylo. Možná 17 miliard.
1: Tam jsou obrovský ty obraty. Takže, kamarády, já ti moc děkuju. Dneska to nebylo tak jako veselé, ale to se nedá nic dělat, nemůže být každý den kaviár. Každopádně. Užijte si fotbal, já na fotbal vůbec nekoukám, takže to je úplně jako mimo mě. Já jenom si myslím, že vyhraje Argentina asi, ne?
0: Já spíš myslím, že Španělsko, oni mají skvělou obranu a já jsem velký fanda amerického fotbalu a tam se vždycky říká, útoky prodávají lístky a zaplňují stadiony a obrany vyhrávají šampionáty. Takže já jsem přesvědčený o tom, že vždycky jako vyhraje ten, kdo má nejlepší obranu a podle mě Španělé mají lepší obranu než Argentina, takže já, kdybych měl si vsadit, tak na Španělsku.
1: Tak to jsem na to zvědav. Za Argentinu je tam Messi, nebo ten byl za někoho
0: jiného? Je tam Messi, no jasně.
1: Jo, to je Argentinec, já se nevím. Jako říkám, mě fotbal zajímá akorát, když tady vidím to Dynamo, jak to tady rozkrádá, jak zničí tu mládež. A to si někdy popovídáme spolu, to je hodně zajímavá jako záležitost, musím říct. A chápu, že z toho Martin má takovouhle hlavu, protože to nemá řešení, tak aby byl dobrý, to se nedá vyřešit. Takže přátelé, kamaráde, mějte se krásně, já vám ještě jednou moc děkuju. No, vidíme se, není to zdaleka naposledy. Je to, přátelé, už osmé vysílání tento rok, takže plníme zatím, nebo dokonce deváté možná. Mějte se, na viděnou, ahoj.
0: Díky moc, mějte se krásně, hezký večer všem.

0: Dobrý večer, podvečer, vážení přátelé, právě vysíláme živě s Víťou Pilmajerem další podcast, další video, další povídání, který se, doufám, prohrabe až k podstatě věcí. A já tady vítám našeho milého Víťu, ahoj.
1: Ahoj všichni, já jsem velice rád, že se můžu s vámi opět podělit o svoje názory a svoje vidění.
0: Tak. To je dobře, že se nebojíš podělit a vám, přátelé, chci moc poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za všechny lajky, sdílení, za to, že si dáte odběr a brzy nás bude 95 tisíc, když se to blíží a ale za vaši podporu a pomoc, protože bez vás by to samozřejmě nešlo. A Víťo, cože, o jakých otázkách se po dnešním pořadu začne mluvit?
1: Tak já si osobně jednak se chci vyjádřit k té Ukrajině, protože to téma se nějak teď v poslední době kolem mě rozmotalo. Tentokrát nebudu obtěžovat s minulostí, ale spíš se současným děním, protože padaly otázky kolem těch, někdo divné říkal, že na Ukrajině je povstání, anebo že tam je novej Majdán a že tam je divné převrat a takové to. Ne, tak trošku chci vám do toho vnést trošku světla, protože já jsem očekával i to, že jestli nastane nějaká změna s příchodem majitelů Ukrajiny k moci, tím mám na mysli v Británii, kteří de facto jsou ti hlavní, kteří mají v rukou Ukrajinu. A tím mám hlavně na mysli nastoupení nového premiéra, že jo, když jsme očekávali, že potom, já jsem teda se přiznám, že jsem myslel, že když byl ten Starmer odvolaný, že vydrží ve výkonu, nebo řekněme v plné moci fungování, alespoň do toho září, no i se mě někdo na to ptal a já tak suverénně řekl, jo, on tak do září bude pověřený. A mě překvapilo, že máme konec července a byl vyjmenován nový premiér Velké Británie. Jednak je úchvatný, že jaké tempo to bere, že oni tam divné každý rok mají novýho premiéra. Ale co je důležitý, že když se ten nový premiér, když nastoupil, tak si vemte, že teda, měl bych ho představit, že se jmenuje, oni mu říkají Andy Barnham, ale má plný jménem Andrew Murray Barnham, jo, a je taky z Labour Party, takže on od včerejška je předsedou vlády Spojeného království, kde vystřídal teda Keira Starmera a teď si o něm trošku něco řekněme, protože je tam maličká změna proti Starmerovi. Sice se narodil v 70. roce, má za sebou univerzitu Cambridge a vystudoval teda, řekněme, velmi kvalitní školy, jo, ale v té Labour Party přeci jenom oni mají tu nastavenou politiku proti tomu Rusku a vůči Ukrajině tak, že on se nehne opít. Ale on má v povaze jednu vlastnost a to, že na rozdíl od Starmera je důraznější. On prostě, když něco dělá, tak je vysoce důsledný a dá se očekávat, že i tady zřejmě přitlačí, jak v té protiruské politice, tak i v té podpoře ty Ukrajiny, a že bude ve velkém podporovat právě ty snahy NATO, zejména to, co se událo v Ankaře, protože si řekneme na rovinu, že Trump si tam z nich udělal ze všech srandu. Já nevím, jestli to tak chápu ostatní pozorovatelé, ale v podstatě, jestliže Trump řekne na jedné straně, že já jsem přijel kvůli Erdoganovi, a na druhé straně řekne, aby měl pokoj od té mouchy z Ukrajiny, tak řekne, jo, já ti dám teda licenci, přitom víte velice dobře, že ty rakety dneska, myslím, že vyrábí jenom Japonci, a Němci do dneška si neosvojili tu technologii výroby, ačkoliv tu licenci už mají několik roku. Takže to není sranda. A víceméně i ty závěry, co on tam řekl, když chcete zbojovat proti Rusku, no tak si bojujte, plaťte si to, bojujte se a vybojujte i pro mě něco. Jo? Takže a proto si myslím, že tady ta postava tohle z toho Barnhama bude zajímavá v tom, do jaké míry on převezme ty otěže těch ochotných, těch snaživých, že jo? Protože víte asi velice dobře, že i když nejsou v Evropské unii, tak ovlivňují i Evropskou unii jako Británie a snaží se ta Británie vytvořit spolu s těma vybranýma, jako je Macron, Merz, že jo, za podpory komisařky, že jo, von der Leyenové, a za podpory některých snaživců, jako je Tusk, tak se snaží vytvořit vlastní, jakoby, já bych to nazval, odnož NATO, jakoby evropské NATO bez Ameriky, aby do toho nemohli zasahovat. Nicméně v Ankaře jim to Trump překazil, takže to vypadá tak, že to NATO nakonec bude pokračovat a bude ale pod silnější kontrolou Spojených států amerických. Takže v tomto směru říkám, že kdybych měl porovnat ty dva, Starmera a Barnhama, tak v podstatě je tu u nich z hlediska anglické politiky je to změna podle mého k lepšímu, když odečko se odkloním od té zahraniční politiky, protože Barnham je znám svojí vnitrostátní politikou v oblasti neformálních sociálních opatření, ale i podporou výroby, podporou průmyslu. A dá se říci, když jsem se díval na jeho program, tak on vlastně je podporovatel výroby ve Velké Británii, je de facto, bych řekl, koněm britského průmyslu. No a chce, na rozdíl od Starmera, který neposílal peníze do výroby a do průmyslu jako takového, tak chce i, aby stát podporoval rozvoj průmyslu a dá se říct především v oblasti i investic do sociálních bytových útvarů a podobně. Tak je tam víceméně, jde mu o to posílení ty domácí ekonomiky, jo? Což je rozdíl proti Starmerovi. A samozřejmě, když mluvíme o podpoře toho domácího průmyslu, tak asi kam asi ty peníze při této zahraniční politice můžou jít, to jsou samozřejmě prachy do zbraní, do ozbrojení a tak dále. No a vlastně se tam stalo i to, nevím, do jaké míry on se na tom podílel, ale Číňani mají červeno před očima, protože jim Britové znárodnili British Steel. Jestli o tom víte, tak British Steel to je taková nosná ocelářská velmoc, která byla vždycky takovým tím základním prvkem ekonomiky Británie. No a poté, co Británie se zúčastnila sankcí vůči Rusku a začaly se zdražovat všechny vstupy do ekonomiky, tak i v Británii stoupla cena elektrické energie a v důsledku toho hutě se staly nerentabilní. Nicméně Číňani si troufli na to, odkoupili to, s tím, že chtěli přijmout opatření na to, aby v té cenové hladině tehdejší doby, aby to se zrentabilnilo, ale i k jejich údivu ta cena ty elektřiny byla stále horší a horší, takže nakonec se jim nepodařilo napravit ekonomiku British Steel a British Steel minusu a podle oblíbeného stylu Velké Británie, tak Velká Británie vždycky to, co považovalo pro stát nebo důležitou výrobu nebo důležitý podnik, tak nekompromisně znárodňovala. Tohle to se můžete i podívat do historie ekonomiky Británie, kdy konzervativci a laboristi podle toho, kdo vládnul, tak buď znárodňovali nebo privatizovali. Jo? Konzervativci vždycky privatizovali a laboristi vždycky znárodňovali. Dali dohromady tu ekonomiku, dali dohromady ekonomiku toho podniku a když to začalo vydělávat, tak se to zprivatizovalo. Myslím si, že ten obrázek známe i z našeho domácího pole. Takže to jsem jenom chtěl k té Británii, která bude velice ovlivňovat ten další vývoj. A teď se dostaneme i k té Ukrajině, protože Británie je svýma drábkama velice hluboko v té ukrajinské politice. Víte, velice připomeneme si jenom takový ty základní fakta, jako bývalý premiér Jones, že prostě ve spolupráci, tehdy to byl s Blinkenem americkým, který sice nepřijel, Johnson přijel osobně do toho Kyjeva, aby donutil Zelenského nepodepisovat kapitulaci, že jo, a aby pokračoval ve válce, že oni teda tý Ukrajině pomůžou. Kdyby nevzali na sebe ty závazky Spojené státy americké a netlačili ty finanční prostředky ostatní státy Evropy, tak vlastně Johnson zavazoval všechny ostatní státy tomu, aby krváceli finančně a podporovali válku na Ukrajině, respektive podporovali Ukrajinu v tom, bych řekl, v té občanské válce, kterou rozjeli od roku 14 a kdy vlastně prováděli i genocidu východního národa. Takže de facto tohle všechno se zavázala teda Anglie k tomu, že donutí teda ty ostatní státy, což se podařilo a postupně se vyměňovali i politici v Evropě, takže jsme viděli jednoznačně, jak úspěšně potom Evropa začala sloužit právě záměru britského projektu Antirusko. A vlastně jeden z takových těch momentů, když si vzpomenete poslední dva roky, to bylo to lítání Zelenského mezi Starmerem a mezi Trumpem, kdy ten Trump už neměl rád toho, Zelenský už ho měl prostě někde a nechtěl s ním komunikovat, nechtěl s ním spolupracovat. A tak víceméně proto i vznikl takzvaná ten Washingtonská skupina, že jo, kterou vytvořili právě Merz, Macron, Starmer a van der Leyenová a se Zelenským, takže těchto pět lidí, měli takzvaný svůj utajený kanál, kde vlastně se radili, jak toho Trumpa zpátky dovést k té válce na Ukrajině, aby se tam víc angažoval a kdesi cosi. Nicméně všichni si po Ankaře myslí, že se jim to podařilo, že Trump jako se tam na tu Ukrajinu vrací. Já si to nemyslím. Jo, to, že teda ponechávají ve hře ty Elona Muska, Starlinky, že jo, a že prostě pomáhají i jako zpravodajské služby při určování cílů, včetně zpravodajských služeb britských, Francouzi se tam angažují, tak když to vezmete všechno tohle dohromady, tak vlastně ne náhodou už teďko i ten Rubio se potkec a dokonce Mark Rutte se potkec, že prostě se válčí proti Rusku společně, takže už přiznali, že válčí, dá se říct, na mikrofon se přiznali, že válčí proti Rusku, A proto i ten Peskov jim odpověděl, že se teda bude pokračovat v té válce, dokud si Rusko nedosáhne ty svoje vytčené cíle. A víte, asi možná i dobře, že teďko byli na návštěvě zase v Kremlu velvyslanci u Lavrova, respektive to byli v ministerstvu zahraničních věcí. No a Lavrov jim řekl, víte co, nepřinesli jste nic nového, jo, tak zase můžete jít. A prostě je poslal pryč, jo, ty velvyslance. A mezi tím, myslím, že se tam zastavil Zeťák i Zyklofem a i jim bylo řečeno, chlapci, nejdřív přineste nějaké dobré zprávy, o čem se bude jednat, ale nebudeme už pokoušet tu situaci v tom směru, že si z nás uděláte srandičky a něco nám řeknete a vytvoříte prostor a nakonec to zneužijete proti nám. Asi tohle to je pozice momentálně Ruska. A právě ta Ankara, když skončila, tak v Oděse, respektive v Oděse, na Ukrajině se rozjel velice tuhý boj mezi mladým Fjodorovem a zkušeným generálem syrským. Víceméně ten boj vyvolal Fjodorov ve svých ambicích. Má asi 32 roku, nebo kolik to má, jestli si vzpomínám v tom přesně. Prostě je to mladý kluk, který vystudoval v 19. roce, když byl Zelenský zvolen, tak se stal místopředsedou vlády pro právě ty otázky digitalizace, něco jako byl náš Bartoš. A v podstatě, ale on skutečně, jemu se podařila ta digitalizace té úřední správy a propojení a tak dále. On to tam dotáhl, dokonce na ty Ukrajině to funguje, na rozdíl od u nás. A víceméně i byl ten, který tu robotizaci a tu, bych řekl, tu moderní technologie do armády začal zavádět, vzal si to na sebe, proto byl i jmenován ministrem obrany. A jako ministr obrany prostě zavedl tu prudkou podporu výroby dronů, přesvědčil Zelenského, že to je cesta, jak odolávat ruské armádě. A proto i ty Rusové v tom zpoždění jsou, protože on jako ajťák velice dopředu technologicky jako velice dobře myslí a vlastně provedl i ten hlavní útok, který byl potom citován v Evropě, že jo, teďko před několika, dá se říct před měsícem, dvěma měsíci, ty hlavní velké útoky dronama na ty, jak na ten Krym, tak i na tu Moskvu, tak i na ty různý centra energetického významu a logistiky, což rozdráždilo Rusy do té míry, že takže dobře, a odpověděli velice nekompromisně, jako když si vezmete ty zprávy, ty raketové útoky, které Rusové potom vedli na ty centra Ukrajinská, ještě se k ním vrátím, tak de facto oni dosáhli toho, že byly i přepady, kdy předtím se podařilo Rusům zničit protivzdušnou obranu Ukrajiny tak, že třeba byl noční útok, kdy nevzletěla jediná obranná raketa ze strany Ukrajiny proti náletům. Prostě absolutní volný vzdušný prostor. A v podstatě, když tehdy se tohle stalo a Zelenský velice prosil Evropu, urychleně mi pošlete nějaké ty rakety, tak tehdy, že tam patrioty poslali, Poláci se vyhrabali ze skladu nějakých 5 patriotů a tam to všichni komentovali, že 5 patriotů, to je, když máte ten zásobník, jo, na ty odpalovací rampě, tak tam je zásobník na 6 patriotů, takže oni jim nedali ani celý zásobník. A tohle z toho oni odpálí najednou a vlastně zase nic nemají. A právě když žádali od Američanů a od Evropy, tak Evropa řekla, že už nemá, že jsou vyprázdní. Američani zase vysvětlovali, že oni to potřebují, protože mají velké problémy s Iránem, a k tomu se taky potom ještě dostaneme na konci, že vlastně nemůžou nic dát. Jo? Takže de facto se úplně odhaluje ta protizdušná obrana a myslím, že to podrobně popisovali naši odborníci, ať to je Ivan Míša nebo Jarda Štefec, to prostě nemusím to nějak detailně rozebírat. Já spíš z toho hlediska politického, že ten útok, který provedl Fjodorov těma dronama na Rusko, vyvolal právě tu prudkou reakci, od které nepředpokládali, že bude takovou, jaká byla. A vlastně, co se stalo? Když ty ukrajinské drony zaútočily na ty centra, tak oni mimo jiné zaútočili i na lodě v Azovském moři, na ruské lodě v Azovském moři. No a tím vlastně, to bylo do té doby, tak existovala taková dohoda, že některé věci se neútočí, a de facto odpovědí byl prudký útok na Oděsu. A Oděsa má tři základní vývozní porty a všechny tři rozmlátili tam dokonce i tureckou loď, tam rozbili. A je překvapením, že Erdogan ani na to radši nereagoval, protože má svoje starosti s Izraelem a má svoje starosti, aby mu nerozebrali Turecko, tak, a nechtěl si teda ještě proti sobě i postavit Rusy, tak radši na to nereagoval, ale fakt je to, že v té Oděse ty centrální loď, tam byly i válečné lodě, teda lodě s válečným materiálem, které dostaly plné zásahy, takže ta Oděsa byla systematicky, je dneska vyloučená z provozu jakéhokoliv. To znamená, že přes Oděsu, jak se vyváželo obilí, tak už se vyvážet nebude. Jo? Víte, že Ukrajina vyvážela přes 20 milionů tun obilí ročně. Očekávalo se, že snad vyveze letos i 26 milionů, ale to se konat nebude, protože to už nemají kudy vyvést. A přes ty železniční soupravy se jim to nepodaří, jo? Takové objemy vyvážet. Známá písnička Západu ohledně toho, že vlastně tím pádem Rusové vyvolají hlad a tak dále, to už na to Rusové nereagují, protože když v roce 22 se uzavřela dohoda o tom, že se obilí může vyvážet, aby nevznikl světový hlad, aby mohly hlavně země, které jsou špatně zabezpečené, dostat to obilí, tak ze 100% vyvezeného obilí tak pouze 3% šli do afrických zemí a zbytek šel do západní Evropy. Tehdy to schramstly hlavně výrobny whisky. Tyhle. Takže už Rusové na tyhle hrátky nejdou, tím spíš, že mají vlastně v ohrožení i ten Azov, to Azovské moře. Je pravda, že už přijali opatření, že pokusy, ať to byly vodních dronů, nebo ať to byly ty jejich rychlí drony, nebo skoro rakety, tak to tam dneska už nedoletí, protože to Rusové umí se střelit, akorát neumí uhlídat všechno, takže změnila Ukrajina útoky a začala se soustředit na civilní sklady velké, jo? Nebo na takovéto stanice. Nicméně je pravda, že se podařilo těma dronovýma útokama Ukrajině určitým způsobem, někdo řekne, že to nic nebylo, no ono to z hlediska logistiky to nebylo až tak strašný, ale z hlediska nárazu to bylo nepříjemné, protože to vyvolávalo paniku, kdy lidi zbytečně skupovali do zásoby pohonné hmoty. A třeba když jsem poslouchal jednoho Rusoameričana, který tam projížděl autem, tak říkal, no tak u první pumpy jsem byl, viděl, že ty fronty aut, že tam se nedočkám, tak jsem pokračoval po silnici dál. No a další pumpa byla bez front, tam nebyly auta, tak jsem si tam v klidu natankoval. Takže ono tam šlo i o tu paniku určitou, která vyvolávala ty nárazy. Nicméně ten problém, když si vezmete, že největší zpracovatelská, jak by řekl, zásobárna Moskvy byla zasažena a vyhořela, jo, která zásobovala zhruba jednu třetinu Moskvy. A to se musí nahrazovat stahováním pohonných hmot pro Moskvu. Vemte si, že Moskva to je půlka České republiky. Jo. Kecám. To je víc než Česká republika. Ale ta třetina je víc než půlka republiky. Jo. Takže si je třeba uvědomit, že to se nedá tak rychle nahradit, tak to začali stavovat z jiných oblastí a tím pádem začaly výpadky nebo omezení a mezi tím samozřejmě ruský člověk je taky spekulant, takže tam začali spekulovat s těma pohodnýma hmotama. Nicméně by jsem k tomu ještě chtěl říct to, že ten zásah, co tam byl v tom Rusku, tak samozřejmě nejvíce trpí ten Krym, který je vlastně dneska, dá se říci, v zajetí dronů, ale tím, že se podařilo Rusům už tam posílit tu protivzdušnou obranu, tak víceméně ten Krym se začíná z těch otřesů zpamatovávat a začíná fungovat. Jo? A v podstatě, tak teďko mi tady někdo volá, já to musím vypnout, jo? Protože Iljo, Peťo, prosím tě, kontrolní otázka. Nevyhodil jsem se z toho, z vysílání, když mi zavolal Ilja?
0: Ne, nevyhodil.
1: Protože víš, má jedu hotspot a tím pádem jsem nechtěl, aby...
0: Abychom si nemohli takhle povídat.
1: Aha, dobře, díky, to je logický. Takže když se vrátím k těmhle těm útokům, takže vlastně ten Fjodorov, který se považuje za autora tohle z toho překvapujícího útoku na Rusko, tak ty první ty vlny, které byly takhle úspěšné a kdy dokonce už potom víceméně se mu podařilo tam prolomit tyhle ty některé bariéry, tak nakonec ta odpověď byla taková, že vlastně způsobila větší škodu té Ukrajině, než to předtím. A to byly i ty útoky na ten Kyjev, že jo, kde byl velice velmi silný zásah i na to ukrajinské metro. A já vždycky si vzpomínám na ty svoje přátele v Kyjevě, protože největší rány dostává právě ta stanice metro Lukjanivka, která je pouze 2-3 kilometry od základního historického centra Kyjevu, ale zároveň je tam ve stejné vzdálenosti od největšího závodu vojenského, který ještě byl vybudován jako v rámci sovětského obranného průmyslu. A vlastně proto se stává ta oblast Lukjanivky centrem, protože tam je tam ještě prakticky 3 velké závody v Kyjevě dostávají pravidelné rány, dokonce dostávají rány samozřejmě ta centra, která vyrábí naváděcí zařízení pro rakety, jo? A všechny tyhle ty věci, tak prostě to dostali na plné pecky. A proto ten Zelenský potřebuje tu obranu a i Američani, jako když si vezmete, že vyšel ve Washington Post článek, kde se píše, že vojenský představitel Pentagonu jako mluvčí, tak pro Washington Post jako sdělil informaci, že bohužel nemůžou nic dát tomu Zelenskému, i kdyby chtěli, protože vznikla velice těžká situace v rámci války s Iránem, kde vlastně došlo absolutně kritickému nedostatku těchto přesně naváděných zbraní, jak útočních, tak i obraných. A vlastně oni, tím, že to potřebují v tom Perském zálivu a na Blízkém východě, a teď ty Iránci jako v odpovědi zaútočili na tu americkou leteckou základnu v tom Perském zálivu a útočili na všechny postupně, jo, tak Spojené státy začaly stahovat svůj personál a letadla na základy do Jordánska. Jo. Potom zjistili, že Jordánsko je v dosahu, a že dostávají tam taky rány z raket a dronů Iránu, tak je začali stahovat ze všech těch základen, co byly v Kuwaitu, Kataru, Spojených arabských emirátech, jo, v Saudské Arábii, v Jordánsku, tak je začali stahovat, prosím vás, až do Izraele, kde můžou, protože to větší velká vzdálenost, kde můžou s větším přehledem ochraňovat de facto ten svůj personál a ty svoje letadla a tohle jste všechno, protože se podařilo i Iráncům několik letadel jim tam rozbít na těch. Takže absolutně to není výmluva, že by ty Američany nemohli dát. Ne, oni to potřebují na ochranu svých zbraní právě v tom Perském zálivu. A vlastně při tom útoku, poslední takový velký útok, co udělali Ukrajinci ještě na Rusko, tak byl zasažený velký centrální sklad Wildberriesu. A Wildberries to je společnost něco jako Amazon. A to velký sklad, který hořel, nejdřív si všichni mysleli, že hoří nějaké naftové sklady nebo tak. Nicméně tohle to byla taky jedna z věcí, který jako by nějakým způsobem je štvalo. A každopádně všechny tyhle ty útoky, které byly už potom na ty civilní cíle, jo, nebo pseudocivilní cíle, nebo jak to pojmenovat, tak de facto vytvářely silné alibi a silné ospravedlnění pro Rusy k tomu, aby mohli používat silnější a smrtelnější údery na Ukrajinu, to znamená, že nejenom Kyjev. Víte, tam jenom se zastavím u metra Arzenál, to je stanice metra Arzenál, to je vedle taky jednoho závodu vojenského. To je stanice, která má hloubku přes 100 metrů. Jo, já si pamatuju, když jsem tam jezdil, to je nekonečné, prostě ty eskavátory. A prostě si člověk řekne, že ta Lukjanovka, když dostala zásah, tak teďko poslední v červenci, tak tam došlo k prolomení stropů. Jo? Sice podle posledních zpráv už to Ukrajinci opravili, už to uvedli tu stanici zase do provozu, ale už to, že to jednou bylo takovým způsobem nalomený, to svědčí o tom, že další údery můžou stále to zhoršovat. No. Takže Oděsu jsme si řekli, Kyjev jsme si řekli. Jo? V oblasti Záporoží dostávali rány, v Dněpru dostali, jako v Dněpropetrovsku byly rány, ale byly i ve Lvově, byly prostě ty nálety byly i intenzivní a jestli si dobře pamatuju jeden údaj, tak tam během 55 minut dopadlo, někdo tvrdí 40, já jsem slyšel cifru až 60 raket, jo, prostě v Kyjevě v tom jednom útoku během 55, to znamená, že každou minutu padla jedna raketa. Prostě muselo to být úplně šílený. A tohle to všecko, i ta akce Fjodorova a odpověď Rusů vedla k tomu, že došlo takovému jakoby politickému impulzu na Ukrajině, kdy začal souboj, jo, mezi Fjodorovem, který se chlubil, že on je ta hrnací síla té ofenzivy dronů a samozřejmě mezi těma druhýma, kteří ho kritizovali to, že vlastně vyvolali ty jeho útoky úplně zbytečnou reakci jako raket. Jen tak pro zajímavost, kdo to je ten Fjodorov je, on si je Michailov Fjodorov a on se narodil v roce 91. To, co jsem vám říkal, že mladý kluk, on měl vlastně kolik měl roku, že když dělal Zelenským v roce 19, se stal místopředsedou vlády, takže 19 a 9 je 28, tak ve 28 letech se stal místopředsedou vlády, že jo, a patří do té skupiny těch lidí, já se ještě potom k ním dostanu, patří do těch skupiny lidí, kteří patří jako k těm odchovancům Soroše, jo? Jako Sorošovci, prostě vliv a

Army of Drones, jo, to je jako program pro armádu drony, kdy on zorganizoval skutečně velkou výrobu takovým tím, Rusové tomu říkají kustárním způsobem, to znamená, že mnoho malých dílen a tak dále. Jen tak pro zajímavost, oni ty součástky, víte, já když jsem, mě to furt vrtalo hlavou, Číňani nedodávají přímo Ukrajině potřebné díly, které oni potřebují, ale Číňani je dodávají do Malajzie a odsud je právě Ukrajinci a Evropa nakupuje. Takže Číňani velice úspěšně podporují Rusko tím, že to nedodávají napřímo, no ale prostě už nemůžou za to, když z té Malajzie si to někdo jiný nakoupí, kdo bojuje s Ruskem. To je vůbec taková zvláštní politika, která se tam děje. Takže on to teda zorganizoval a jako ministr obrany v důsledku těchto z těch politických reakcí padl a vlastně to byly ty rozpory mezi syrským, tím náčelníkem generálního štábu a ním o tom, jak se má dál vést ta válka. On stále podporoval tu technologii digitální, že jo, a syrský naopak říkal, ne, my musíme mít i regulérní armádu. Jo, a jeden i druhý, to byly dva extrémy, tak si nerozuměli a myslím si, že Michal dobře charakterizoval syrského, když o něm hovořil, protože to je starý, odchovaný ruský generál. On je absolvent sovětských škol a on se s těma ruskýma generálama na té druhé straně si seznají. Ale prostě on je přesvědčený o té agresi Ruska a toho drží na té straně Zelenského. Jo? Takže víceméně Zelenský se potom snažil mezi Fjodorovem a syrským vést jakoby ujednávání, že jestli teda odvolat toho syrského nebo neodvolovat. Neodvolat už předtím přeci Zalužního odvolal jednou a syrského zaměnil jako šéfa generálního štábu. Ale profesionální generálové, kteří tam slouží, tak prostě ne, oni se báli, že když tam nadelegujou do velení generálního štábu někoho, kdo nemá ty zkušenosti, co má syrský, že to bude ještě horší. Takže i ti generálové, kteří nějak nejsou sympatizanční, jak bych řekl, nesympatizují s tím Alexandrem Syrským, tak přesto oni mu dali podporu. A víte, ten Zelenský si musí dávat pozor, protože postavit si proti sebe armádu nemůže. No tak zase se snažil s Fjodorovem domluvit, že dobře, hele, my jsme tě teda odvolali, ale víš co, já tě budu jmenovat šéfem nebo členem Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Tím pádem budeš mít nad tím určitý dohled a tak dále. S čímž Fjodorov zase nesouhlasil, on to nechtěl, protože on byl zvyklý na ty široké pravomoci, on na tom ministerstvu rozděloval, kdo co nakoupí a podobně a měl nad tím perfektní přehled, jak nad vývojem těch dronů, tak měl samozřejmě i přehled o jejich nasazování, měl přehled i jak reformovat a doporučoval, jak reformovat ozbrojené síly, což by teda mohl i jako člen Národní bezpečnosti a obranné rady. Jo? Takže on víceméně odmítal přijmout tyhle funkce a chtěl prostě, že buď bude znova jmenován ministrem obrany, nebo odchází z týmu Zelenského. Jo? Takže když si to vezmete, takže vojáci podpořili nakonec syrského, Syrský sám osobně není populární mezi nima. Navíc on je velice tvrdý vůči, on má dokonce vlastní vyčleněnou jednotku, kterou řídí a posílá. Víte, vždycky jsme překvapeni, že třeba se řekne, a v Konstantinovce není Konstantinovka, nebyla obsazena, protože jsou tam vyfocený vojáci, kteří tam jsou s ukrajinskou vlajkou, vyvěsili a tak dále. Problém ale je to, že už to Rusové začali dělat tak, že protože oni vysílají tu vlajku online, tak oni to začali Rusové dělat tak, že odchytili a hned jim dali do ruky ruskou vlajku a váženej a teďko vyvěsíš tu ruskou vlajku a my tě taky odvysíláme. Jo? Protože
ten

0: syrský, aby z hlediska potřeby zelenského politiky, aby mohl Zelenský dokazovat, že však vidíte, že odoláváme Rusům, proto vy jako Evropa a Američani nám můžete důvěřovat, my ty zbraně užíváme velice dobře, ty Rusové nepostupují, to ne je jenom jejich propaganda a tak dále, tak vlastně s těma, bych řekl, jakoby dvojkama, které pronikaly, ale oni pronikali díky tvrdému řízení právě toho syrského, který byl nekompromisní a on hnal ty vojáky, které mu byly přímo podřízený, tak jak jsem vám říkal, má svoji jednotku, tak prostě on je uměl hnát i do situací, kdy prostě by museli obětovat své životy. A proto on má přezdívku v té ukrajinské armádě řezník. Jo? A po téhle z těch všech šarvátkách, kdy to stále ještě nebylo vyjasněné a už se měla teda nějakým způsobem řešit ta politická situace, tak nakonec byla premiérka odvolaná, jo? To byla Svyridenko, Julia Svyridenko. Nikdo neví pořádně, proč ji Zelenský odvolal, ale asi musel. Protože přitom ona byla velice kvalitním, výkonným pracovníkem ukrajinské vlády, že jo? Neměla politické ambice na nějaký prezidentský úřad, nechtěla ani vydělávat politický kapitál na svém postu. Jo? Někteří jako tvrdili, že byla málo aktivní a že málo myslela strategicky, že jo? Ale víceméně to bylo právě to, že nebyla aktivní a neměla ty ambice politické a tak dále, tak to vyloženě vyhovovalo tomu Zelenskému, protože on nepotřebuje, aby někdo vedle něho získával body na ten trůn. A takže vlastně proto navrhl, ji odvolali a navrhli pod tlakem událostí nového premiéra, že jo, který se jmenuje Sergej Korecký. A tenhle ten Sergej Korecký je právě z té líhně jako ten Fjodorov. Jo? Z té skupiny toho kvázi Aspen, kvázi odchovanců prostě a podobně. A teď, když si to uvědomíte, že posiluje tahle ta skupina lidí, to je něco jako u nás, co probíhalo, tak vlastně ten měl dát dohromady vládu a teď vlastně i ten postoj toho Fjodorova mu to nezjednodušil a ten Fjodorov prostě si kladl podmínky takové, které nebyly přijatelné pro Zelenského a Zelenský zase potřeboval toho nového premiéra a do toho přišly právě ty Majdany. Víte, když byl Fjodorov odvolán, tak hned na to se v sítích objevily výzvy, jo? Vlny informací, které svolávali lidi na demonstraci s heslama a tak dále. Bylo i napsáno, s jakýma heslama napsat si je na kartonové krabice. Proto to Ukrajinci nazývají, že jsou to demonstrace kartonových krabic. Jo? A vlastně oni vyšli a hned prostě byli proti odvolání Fjodora, že aby ho vrátil, že to je geniální ministr obrany, že je moderní, jo, že je progresivní a desí zosi. A tohle z toho vlastně se tam objevovalo. Bylo zajímavé, že ani jedna demonstrace si nekladla na nějaké politické cíle, ale pouze osobní záležitosti na základě právě těch Sorošovců. Jo. A víte, ty demonstrace jsou něco podobného, jako je u nás milion chvílek. To jsou demonstrace, které jsou organizovány různýma nadacema. Jo? Když si vzpomínáte, že podobná demonstrace, to je ten národní kontrolní úřad jako bezpečnostní, který nepodléhá prezidentovi a Zelenský ho chtěl strhnout pod svoji pravomoc, aby ho mohl řídit, tak tehdy taky oni vyšli do ulic. Proč? Protože Angličanům se to nelíbilo, že by se dostalo NABU do ruky Zelenského. Oni potřebují mít vedlejší Ameriku, teda vedlejší nástroj na něho. A vlastně tam se Angličani a Američani shodli, že to není možné, aby neměli možnost přes NABU získávat kompromitující materiály, že jo, na tu skupinu Zelenského. Takže vyhnali do ulic oni je nazývali i jako Majdan, znova je nazývali Majdan, tak je vyhnali do ulic, aby prostě tomu Zelenskému zabránili převzetí toho NABU a teď ho nutili k tomu, aby našel řešení tak, že s tím Fjodorovem, jo, přesto ta vláda byla vyjmenovaná bez Fjodorova, ale Fjodorovu je poskytnutý, já ještě to nemám přesně zmapovaný, co dostal jako úlitbu, ale každopádně Fjodorov patří mezi ty, kteří během těch pár roků na té válce zbohatli takovým způsobem, že vlastně ovládají ten velkou část toho průmyslu vojenského a zároveň ještě i ten Fjodorov vlastně přes ty nadační fondy a přes já jsem vám řekl milion chvílek, ale to je něco podobného, tak prostě řídí ty skupiny. A když se podíváte na ty fotky těch vystoupení, tak vidíte, že tam jsou většinou velmi mladí lidé a nějaký důchodci, ale střední kategorie tam takhle nebyla. Střední kategorie, která se tam občas objevovala, ta byla používaná při jiných příležitostech. Jo? A to byly ty příležitosti, když byly ty demonstrace proti TCK, které ponižuje při verbování ty lidi a podobně, tak oni vlastně najednou dali pokyn a najednou nastoupili kluci nebo lidi, kteří jsou 35 až 45 let, flákají se celé dny, tráví prostě 2 až 3 hodiny denně v těch různých fitness centrech a cvičí mají vynikající fyzickou kondici a jsou určitým způsobem nedotknutelní, ale ne úplně, ale nicméně jsou používáni pro řešení problému, které nezvládají jak TCK, tak i policie. A to se právě, myslím, stalo ve Lvově, že si je pozvali na to, když už policie a TCK neuměla zvládnout ty davy, tak oni přišli a tím, že oni jsou tam dokonce byl šéf, trenér bojových umění, jim pomáhal proti těm demonstrantům, takže tam zalamovali ruce, zalamovali hlavy a podobně. Takže tím pádem oni pomohli. Samozřejmě bylo z toho nějaké šetření, ale protože oni byli na straně zákona, tak to brali, že se dopustili maximálně přestupku, ale ne zločinu. Jo? Takže to jsou prostě lidé, kteří jsou v anonymitě, ale přes ty sítě se tváří jako, že mají moc, jo? Že oni představují moc. A ten nový předseda vlády, který byl jmenován, ten Serhej Korecký, je jedním z nich, jako ten Fjodorov. Takže v podstatě oni takovýmhle způsobem to tam začali, ty demonstrace a ty jak bych řekl, ty půtky politické řešit. Jo? A víceméně nakonec došlo k tomu, že proč není ten Fjodorov vyřešený a stále ten problém tam bude viset, protože on má dosah na tu výrobu, on má dosah na ty drony a na tyhle ty věci a myslím si, že to bude ještě se tahat nějaký pátek, tak vlastně tam Syrský obvinil právě Fjodorova, že nezvládl jako tu otázku kolem reorganizace a TCK, protože to měl mít on na starost jako ministr obrany. A zase Fjodorov obvinoval právě Syrského z toho, že je neadekvátní, že prostě není možný, aby takhle prohrával. Víte, já myslím, že Míša Svatoš dělal v tomto směru velice dobrý rozbor teďko nedávno, když vysvětloval ty věry a ty, to rozčlenění těch jednotlivých skupin vojsk. Jo. A takže kdo by se o to chtěl zajímat, tak si ho poslechněte, protože to tam velice dobře rozkreslil a vysvětlil, proč, že ten syrský nemá prostě jednoduchou pozici. Jako je, víte, já když poslouchám zprávy z ruské strany, tak oni absolutně bez nenávisti hodnotí ty svoje nepřátele na druhé straně, ale oni vůči ní mluví s respektem, s úctou, že jsou prostě oni je ty Rusové je obdivují v tom, že jak dokážou oni ty Ukrajinci bojovat, že vlastně mají nevýhody různé už na své straně a přesto dokážou klást ten odpor, jaký kladou. Jo? Což zase z ukrajinské strany, když se na to dívám, tak jsem neslyšel, že by Ukrajinci nějakým způsobem pochválili hrdinost ruských vojáků. Spíš naopak, vždycky se nad nima vyvyšovali. To nechtěl jsem teď dělat propagaci, ale bohužel tyhle, když poslouchám ty přenosy tam odsaď tak a porovnávám to, tak mi to vždycky bouchne do uší taková ta ruská objektivita. Jo. A jako víte, ty zvěrstva, které ta ukrajinská armáda dělala, jako jeden náš kamarád natočil zajímavý dokumentární film v letech 14-15, kde jsou rozhovory s těma lidma na jedné, na druhé straně. A když vidíte, co ty lidi, kteří byli v rukou ukrajinské armády, co jim ty ukrajinští vojáci dělali, jako já bych neřekl, že všichni ukrajinští vojáci jsou zlosyní nebo tak, ale tohle to byly jednotky, které odpovídají tomu typu Azovu, že, kteří prostě tam přišli, obsadili, vykradli, odváželi si do center ledničky a pračky a všecko a posílali si to poštou domů. To tam vypráví tam v tom dokumentárním filmu ta jedna stařenka, která je z toho úplně nešťastná. Takže jenom jsem odbočil, ale chtěl jsem právě říci, že ty demonstrace, které tam probíhaly, o kterých se tady hovořilo i na naší scéně, nelze se k ním stavět tak, a tam už je revolta, tam už teda, jako to, ne, není nic takového. Největší sranda je na tom to, že k těm demonstracím se nevyjádřil ani Fjodorov, kterého oni podporovali, nevyjádřil se k tomu ani Zelenský, který jako nevěděl, jak se k tomu postavit, jo. A kdo se měl jako třetí vyjádřit, oni všichni čekají, až se vyjádří Brusel. Oni čekají na to, až jim Brusel řekne, jak se mají vyjádřit. Takže to je další ukázka toho, jak dneska Ukrajina funguje. Jo? A Fjodorov je tam teda prezentovaný jako ikona, jo? Mladého, úspěšného a technologicky zdatného člověka, který stělesňuje vizi těch demonstrantů, vizi budoucnosti Ukrajiny, jo? Jak bude pozitivní a já nevím co všechno. Jo? Ale oni by si měli uvědomit jednu věc, že on jako ministr obrany zodpovídá za mobilizaci, zodpovídá za to, jak se chová to TCK, jo? Ty verbíři. Jo? A v podstatě na jedné straně ty lidi ho obdivují a na druhé straně si neuvědomují, že vlastně on měl usměrňovat ty verbíře a ne je podporovat. Jo? A to je to, co mu i ten syrský vytýkal, že neřeší tyhle styly. On nepotřebuje zlomený vojáky, ale on potřebuje vojáky, kteří jsou ochotní se postavit za obranu svého státu. Takže by jsem už to dál nerozváděl, toho Fjodorova. Já se přiznám, že jsem čekal, jak se to po té jmenování vlády, protože byla teďko jmenovaná, jak se to objeví, vyvine. ale je třeba si uvědomit, že proč je tam ten boj. Tam jsou dvě ve vládě dvě výsadní postavení, který počítají peníze nebo jdou do kasy. A to je samozřejmě ministr zahraničních věcí, který všechno předjednává, a samozřejmě ministr obrany, který objednává a dělá zakázky, a tím pádem tyhle ty dvě pozice si Zelenský hlídá. Proto je tam ta velká diskuze a tak. A bohužel ten Fjodorov tomu Zelenskému chybí, protože myslím, že to byly, nevím, jestli to byli Angličani nebo Američani, požadovali od Zelenského, aby dokázal likvidovat měsíčně 50 tisíc Rusů. Jo? A tenhle ten Fjodorov se k tomu zavázal, že on prostě dokáže zabíjet 50 tisíc Rusů měsíčně. No, je to strašné prohlášení, je to odporné prohlášení, ale víte, nakonec, když si uvědomíte, že to po nich chtějí demokratické státy, které si říkají demokratické, a tamhle Rusko obvinují, jako já si myslím, že už i naši politici by si uměli uvědomit, že kde je větší demokracie, těch fašistů na západě, anebo těch autokratů jako autoritářů na východě. Kdo je větší diktátor? Jo? Když se na to podíváte, volby se kupujou, dosazujou se lidi, kteří podepíšou a obrazně řečeno budu plnit úkoly tak, jak mi budou uloženy. Tak co my vlastně si říkáme, proč my vytýkáme nějakému Rusku autoritářský režim? Jo? Naopak, já jsem nedávno poslouchal bývalou liberálku ruskou a ona vyprávěla o tom, jak byla proti Putinovská, že byla proti SVO a tak dále. A že všechno, co říkal Putin a co říkali ti ostatní, že to považovala za propagandu. Ale postupně za ty roky, jak sbírala ty informace, jak to běží, jak se to koná, tak začala měnit názor. A ona vlastně ve svém vysílání přiznala svůj pomýlený pohled na celou záležitosti před těma 5 lety. Rozumíte? A to je jako, toho si vážím u člověka, který umí prostě přehodnotit, vyhodnotit a vlastně potom, ale ona i argumentačně krásně ten svůj postoj vyjadřovala. No a vím, že těsně před jmenováním vlády byl Fjodorov vyzván k Zelenskému a Zelenskému znova nabídnul toho ministra obrany. Nicméně není jmenován, takže nevím, co se tam potom ještě odehrálo. No a teď jenom pro vaši informaci, tak si řekněme, že jsou i události, které ovlivňují tu vnitřní politiku Ukrajiny. A tím případem je případ Jermalájeva, jestli jste to někdy slyšeli. Jermalájev byl člověk, podnikatel, který žil v Monaku, jo? No a tam ho dohonila bomba, kterou tam, myslím, že se jmenovala Berezovská, ta atentáčnička, která už je taky po smrti, protože ona tam nastražila bombu, která vybuchla, velice těžce zranila jak Jermolájeva, tak i jeho partnerku a jejich 13-letého syna. Jejich partnerka, ta partnerka dopadla nejhůř, museli ji nakonec, přišla o obě nohy díky tomuhle tomu zranění. A víceméně ten Jermolájev, on nebyl beránek, to si řekněme na rovinu, ale už tam nějakou dobu žili, ale bylo tam zúčtování, je podezření, že tam je zúčtování i obchodní, že tam bylo nějaké vyřizování účtu, jo? Vznikají otázky, kdo za tím úkolem stál, jo? A sice vedou vyšetřování jak monacké orgány, tak i francouzské, protože se obrátil i na Francouze, vedou i ukrajinské orgány, což je logické. Jo? Ale kdo je v pozadí celého útoku, se neumí nějak shodnout, protože stále se tvrdí, že nedostatek podkladů a víceméně je tam i ta otázka, se tvrdí i politická, hovoří se i o těch obchodech nějakých černých, které tam byly, že on nedodržel slovo, dokonce já jsem poslouchal jeden takový velmi, velmi proti Zelenskýho post ukrajinský, kde oni tvrdili, že asi neprovedl příslušnou transakci ve prospěch Zelenského. Prostě to se valí ze všech stran, ale co je důležitý, stalo se to předmětem Evropy, diskuze v Evropě. To je po dlouhé době, co média evropský projednávají problém na Ukrajině a vlastně z toho začínají vyrůstat takové ty zajímavé stopy, protože ten Jermolájev nakonec provedl napsal otevřený dopis právě do Francie, do Bruselu. Samozřejmě i Zelenský mu napsal otevřený dopis. A v tom dopise uvádí, že se ho pokusila zabít ukrajinská vládní agentura. Jo? Konkrétně jmenoval ukrajinskou vojenskou rozvědku. A je třeba si říci, že ten Brusel, který je dneska tím hlavním spojencem a hlavním akcionářem té situace na Ukrajině, jo, tak vlastně se potýká teď s dvouma takovýma základníma informačníma tokama. Jedna věc, co říkají blogeři, a druhý, co říkají oficiální média. A ten Brusel musí najít řešení. Je zajímavý, že příslušné služby, které by si tím měly zabývat, se nevyjadřují, jsou sticha, protože pokud dostali dotaz, tak vždycky odpověděli, že nemají dost informací. Jo? A samozřejmě, že na tuto situaci Jermolájev potom reaguje a vyjádřil se protisk, že vlastně celá tato situace plodí nedůvěru v ukrajinské státní instituce. Jo? A de facto z toho vyplývá, já teď jeho myšlenky, z toho vyplývá, že státní instituce slouží obchodním sporům na něčí straně. Jo? A především taková státní instituce, jako je hlavní zpravodajská zpráva a bezpečnostní služba Ukrajiny, se používají ukrajinskou vládou k řešení osobních zájmů, anebo dokonce i osobních záležitostí politické elity. A jeho závěr je to, že vlastně tím pádem, když to takhle funguje a tyto služby si neplní tu svoji funkci, která jim je dána státem, tak vlastně stát neexistuje, jo? A vlastně celá Ukrajina je soukromý podnik. Takže tohle jsem vám chtěl říci k tomu vysvětlení, co se děje na Ukrajině. Jo? Abyste pochopili, že nepřejímejme všechny informace pod vlivem nějaký sympatie, antipatie nebo a tak. Málo kdo z vás tyhle věci může sledovat. Já mám to štěstí, že je můžu sledovat a proto, když někdy slyším, bych řekl, zjednodušené hodnocení té situace, tak je třeba se podívat na ty lidi, kteří tam žijou, kteří se vyjadřují. Já bych vám mohl třeba i číst komentáře obyčejných lidí k některým podcastům. To jsou takový komentáře, že byste byli překvapení, jo? Ať jsou to ty protiruský, anebo jsou to ty proruský. Dneska už na ty Ukrajině ta společnost podle určitých statistik říká, že přes 50% lidí jsou ochotní zvednout ruku za to, že aby třeba i Ukrajina kapitulovala, třeba aby i nebyla, ale jenom aby už nebyla válka. Přes 50% lidí. Jo, to já nemluvím o těch lidech, kteří taky chtějí konec války, souhlasí, že se může prohrát, ale ne, už ten přívěsek, že se Ukrajina rozpadne, rozšení, to už tam nemají. Takže celkově ta Zelenského vláda, ten jeho tým vlastně pracuje s velmi nízkým procentem. Jo? To je jako, když se podíváte na ty preference Merce, 15%, Macron myslím, že má dneska 12%, jo? Starmer už nemá žádný preference. Že jo? Takže i ten Zelenský si nechává namodelovat preference přes 60% a podobně. Ve skutečnosti je nemá. Takže ta ukrajinská situace je takováto. A víte, já si vždycky vzpomenu na svoje kamarády, protože oni žijou v domě v centru Kyjeva a ten dům je postavený nad stanicí metra. Ta stanice metra je dneska mimo provoz a to z toho důvodu, že se jedná o stanici metra, přes kterou se dříve chodilo do vládního bunkru. Takže vždycky si tak jenom modlím, jo, aby to ty moje kamarády nepotkalo, když někdo se nějaký ten Karaganov nebo někdo se utrhne, jo, a pustí to tam do toho vládního bunkru, protože to by odskákali i ty moji kamarádi a to bych nechtěl. Vidíte, na jedné straně chci, aby už to skončilo, a na druhé straně nechci, aby mi zabili kamarády. A bohužel ta válka je o tomhle tom. Jo. Oni i Ukrajinci mají takového Karaganova taky, jmenuje se Litvínov, ten taky by nejradši, kdyby mohl, tak už by to tam sekal mnohem tvrdšími zbraněmi, než se používalo. No. A teďko na závěr by jsem chtěl jako říct si jednu věc. Víte, že vykřikovala Madame Kalas, že hurá, máme připravený další balíček sankcí proti Rusku, tentokrát už to Rusko dorazíme a tak dále. Ale ono to jednání dopadlo tak, já nevím, jestli máte ty informace, ale sankce nebyly schváleny. Jo? Orbán tam není, jo? Takže on tomu nepřekážel, ale nakonec je pravda, že nejvíc tam křičeli Řekové a Bulhaři, jo? Proti těmto sankcím. Jo? Takže ti ostatní nějakým způsobem to asi, ti ostatní odpůrci to nějakým způsobem podporovali taky. Takže sankce nebyly další schváleny, ale nás čeká těžká doba. Prosím vás, dobře to sledujte, protože i když nebyly schváleny sankce, tak na Evropu může přijít velmi, velmi těžká doba v podobě bídy a hladu. Jo? Protože ta situace kolem Iránu, co jsem vám vzpomínal, je, že oni si hlídají ten Hormuzský průplav, jo? Že průplav, průliv, aby mě někdo neopravoval, průliv, tak oni vlastně se o něj tahají s těma Američanama. Američani by chtěli mít taky nad tím kontrolu. Oni ten deal, to jsem vám vysvětloval, co to je deal, tak ten deal oni chtějí prostě uzavřít. Jo, jako vím, že dokonce, když jsem poslouchal iránské vysílání, to bylo, tak tam hovořili o tom, že je Američani překvapili, že nabídli, že by si vzali jenom 15% podílu na poplatcích, jo, a Iránčani, ten iránský, ten zpravodaj tam říkal, což nás překvapilo, že my jsme byli ochotní jim nabídnout 20. Prostě tohle to se děje v éteru. A každopádně asi to jednání neproběhne, protože došlo k tomu, co jsem vám říkal na začátku, že Američani museli se stáhnout. Média hovořili o dvou mrtvých Američanech, Trump ve svém vystoupení v Americe jako vyjádřil lítost nad třema Američanama. Takže a Američani nemají rádi, když jejich lidi, když jejich vojáci zahynou jim. Oni nepočítají mrtví na druhé straně, ale na své straně každého jednoho člověka. A v tom průlivu je ještě takzvaný ten maličkej, jo, ten Bab el Mandeb, myslím, že se to takhle jmenuje, Bab el Mandeb, kde se na tom máme jazyk. A ten Bab el Mandeb, to je takový uzoučký místo, které mají pod kontrolou Hutijové. A ty Hutijové teďko nedávno tam ukázali, že my jsme tady a vybombardovali loď. Takže vlastně se začíná znova hra o pouštění lodí s tím, že přes Hormuz, když náhodou někdo nevyžádá Irán o souhlas, tak ta loď dostane svůj zásah taky. Jo, už tam bylo několik lodí potopených. A proč o tom hovořím? Víte, včera jsem byl na zemědělském klubu poslouchat odborníky, velice zajímavé přednášky tam byly a hovořil se o tom, že teda my dokážeme si ještě obilí vypěstovat. A já, protože jsem starý, jak bych řekl, plánovač, jo, tak já, mě nezajímá, co dneska umím. Mě zajímá, co dokážu za 3 roky, za 4 roky, za 5 let. Kam se mi to bude ubírat v tom horizontu do 10 let. Jo? A když je ten průliv takhle masakrovaný, takhle zabržděný, tak si řekněme na rovinu, že to obilí, které se uvažovalo, že přijde na výpomoc Evropě nebo do afrických států z Ruska, tak ono se asi přes to Černé moře bude špatně dostávat, protože ukrajinské to nebude a pokud Rusové budou chtít poslat těch 60 milionů tun, tak asi budou muset riskovat Azovské moře a doufat, že jejich další loď nebude potopena, protože jedna obilná loď byla zasažena a že se s tou lodí dostanou přes to Černé moře a protáhnou se přes Bospora Dardanely. Erdogan na takovémto obchodu má zájem, ale je problém, jak se vyhnout těm dronům a raketám a neriskovat. Jo, protože Putin, když počítá riziko, tak pokud to riziko je větší, prostě větší jak 5%, jenom 5% ze 100%, on nedává souhlas k provedení operace. Tohle jsem se dozvěděl. Takže všichni musí dát se tak, aby to riziko bylo minimalizováno, jo, prostě pod těch 5%. A když tohle z toho obilí, i ty 3%, které se dostali do té Afriky v tom roce 22, dejme tomu, kolik to bylo milionů tun, tehdy to bylo nějakých necelý 2 miliony tun, tak v podstatě, kdyby ty 2 miliony tun, aby se tam dostali aspoň těm Afričanům, jo? Oni by potřebovali víc. Takže i Evropa byla závislá na ukrajinském obilí a vozilo se z té Ukrajiny. Tak co budou chudáci Američani a chudáci Evropané pít, když jim nepřijede obilí, jo? To je jedna věc. Horší je ale, vážení, že se podceňuje situace kolem plynu. Jo? Protože ten plyn, když vám připomenu historii, tak byly z Ruska postaveny 3 základní potrubí přes Ukrajinu, 3 trouby, které vedly přes Ukrajinu do Evropy, k nám, do Maďarska a podobně. A když začala Ukrajina zlobit v tom roce 2008, Tymošenková, tak tehdy prostě ten Putin dal jednoznačně příkaz rychle vybudovat obchod jako potrubí mimo Ukrajinu a postavili ten Jamal, který šel přes Bělorusko do Polska. Nicméně dneska víte, že i ten Jamal Poláci zavřeli. Pak se rozčilovali, když Rusové na své straně začali provádět demontáž potrubí, tak se jim to nelíbilo Polákům. To jsou takový protimluvy jejich myšlení. A vlastně proto i se budoval urychleně Nord Stream. Jo? A dneska, když si vezmete tu situaci, tak potrubní plyn do Evropy může jít jenom jižní cestou, ale i ta je ohrožena svým způsobem, protože Evropa si dala tu podmínku, že žádný ruský plyn se nesmí dostat do Evropy a na hranicích srbsko-maďarských ta celní správa, když dá zkontrolovat vzorky dovezeného plynu, tak velice snadno dokáže určit, jestli ten plyn je ruský nebo je to nějaký mix a může organizaci, která takovýto plyn doveze, může velice tvrdě pokutovat a může vlastně zlikvidovat tu firmu. Proč o tom plynu hovořím? Prosím vás, tím, že to není jenom energetika. Uvědomme si, že ten plyn je základem dusíkatých hnojiv. A ty dusíkatý hnojiva, to je základ zemědělství. A v podstatě jenom, když vezmete dusíkaté hnojivo, je z 95% z plynu. A tohle to, prostě si musíme uvědomit, že najednou, když ten plyn nebude a zásobníky jsou prakticky vyprázdněny a v tuto dobu se měly ve velkém naplňovat a měl nám přijít náhradní plyn z Ameriky a on nějak nejde, nevím proč se vláda o to nezajímá, tak potom si říkám, dobře, letos ještě přežijeme a co příští rok? Ale hlavně co v zimě, když ten plyn nebude? Jo? Když si vemte, kolik lidí a kolik výrob je závislých na dodávkách plynu. A teď si vezměme ropu. Víte, když vybombardoval úspěšně ty rafinerie Zelenský v tom Rusku, tak Rusové najednou skutečně měli výpadek a nedostatek produkce benzínu. No tak se dohodli s Indií a začali posílat ropu do Indie, za kterou dostávali od Indie, která velice ráda zvýšila výrobní kapacity a z Indie začala dodávat zpátky benzín. No a představte si ty reakce v západních médiích, oni se radovali, podívejte se, jak jsme mu dali na prdel tomu Putinovi. Ne, to oni dali sami sobě. Znova se střelili do nohy, protože ta Indie tu ropu, kterou měla dodávat do Evropy, tak zpracovává a dodává zpátky v podobě benzínu do Ruska. Takže do Evropy to, kolik odeberou Rusové v podobě pohonných hmot, tak o to míň ropy dostanou, nebo zpracované ropy dostanou Evropani. Takže taky problém. Američani, kteří jsou největšími výrobci, tak dobře, ale ta břidličná ropa je nedostatečná. Oni proto potřebují i ty druhé ropy, ty kyselé ropy. A v podstatě oni de facto 40% výroby kryjou z dovozu ropy. Teprve až když to zpracují, tak mají tu položku největšího vývozce a ropy a ropných produktů. To tam je to slovo, ropné produkty. Takže celkově úspěšně náš rozvinutý a kreativní západ úspěšně dělá všechno pro to, aby tady byly problémy. Jo? Teď si do toho promítněte ještě pro to zemědělství ty větrníky. Včera Ivanovský velice znova, on to mě už kolikrát se divím, že ještě pořád ho to baví to říkat, ale on to říká, protože chce, aby si to lidi uvědomili, že ty větrníky to je smrt, protože když se postaví na ty zemědělské půdě a naše vláda povolila bonitu 1, bonitu 2, což ani v Evropě není napsáno, že by to tak mělo být, tak si vemte, že vy takový větrník, když se podíváte, jak je postavený, jo, a že jak zabírá plochu, oni teda tam tvrdí v materiálech, že to je jenom 5% půdy, to není pravda, protože jsou nataženy kabely od toho, které se rozvádí, jsou tam cesty a tak dále. A teďko Ivan velice správně upozorňuje na to, že vážení, tam je ale podmínka, že přes ty kabely nesmí přejíždět technika těžší 6 tun. A tam výrobáci, zemědělci říkají, no jo, ale kombajny mají 10 až 15 tun. To znamená, oni kvůli kabelům od větrníků nebudou moci jet ani na to pole. My prostě tam nemluvíme o všech důsledcích těch větrníků a lidi stále jako kdyby si seděli na uších a já obdivuju toho Ivana nebo Broňa Sedláčka, jak prostě jezdí a makají na tom. Jo. Mačovský se snaží ze Slovenska. To jsou úžasní lidi, kteří tomu věnují čas. Prosím vás, pomožme jim tím, aspoň, že si to budeme předávat mezi sebou. Takže hnojivo nebude. Když nebude hnojivo, bude klesat úrodnost. Když nám zaberou větrníkama půdu, bude nám rozsah zemědělské půdy chybět. A toto všechno povede k snižování produkce. A pak se dostaneme i my do situace, jejda, my už nemáme nad výrobu, nad produkci pšenice, my už musíme taky začít dovážet. Jo? A to bude, tohle všechno nás může očekávat. A proti tomu všemu bychom se měli postavit. Takže to nejsou jenom otázky existence českého národa, ale dneska už se blížíme k otázce výživy a zdravé výživy. Protože pro vaši informaci tomu Zdeňkovi udělám takovou reklamu, Zdeněk Jandejsek, šéf Rabitu, tak tam vyprávěl, já jsem ho poslouchal jak blázen, tam vyprávěl o tom, že když rozbalovali českou kýtu, to asi Péťo, ty když tak pomůžeš to upřesnit, českou kýtu, tak tam po malé chvíli se dostali k jádru, k ořechu. Jo, ze kterého se dělá to dobré, ty řízky a podobně. Ale když si vzali tu dovozovou kýtu, tak se neuměli k ořechu dopracovat, protože to byly všelijaký šlichty, nebo tlustý, nebo co.
1: Byl to pouze šál.
0: Tak, šál, děkuju, já to neumím. Já nejsem řezník. takže, ale prostě ale to jsou...
1: Ale vody a všeho. No. No, máme ten Mercosur vyřešený, takže... No. Jídla bude dost.
0: No, to víš, že jo.
1: Kvalitě. A další věc, jako zrušilo se označení GMO, takže jídla bude
0: to
1: ještě...
0: To je velký průser.
1: Ale už nikdo neví, z jaký chemičky jo. To vlastně přijde. Co se týče toho plynu, prosím tě, tak já jsem to tady samozřejmě našel, vzal jsem si na pomoc Seznam zprávy. Myslím, že to vidíš ten náhled, krásná lodička, takže Evropa kupuje ve velkém ruský plyn ze Sibiře. Letos Evropa podporuje Ukrajinu v boji proti Rusku s miliardami eur a zároveň však za půl roku poslala do Ruska 6 miliard eur za LNG ze Sibiře, dokonce teda vykupuje kompletní podle tohoto materiálu. Vykupuje komplet celou produkci z Jamalu, takže odtaď se k nám bere ten záhadný plyn a prosím vás, a to je důležitý. A to říkám i tobě, možná jsi na to zapomněl, Evropa samozřejmě nekupuje ruský plyn, protože to zakázala, ale kupuje plyn bez udání země původu. A to je secakramenský rozdíl. Tak může nakupovat Německo, může tak nakupovat Velká Británie, může tak nakupovat, myslím, že Francie, Holandsko. Nevím, co jestli ostatním země další mají taky výjimku, ale ne, teda to není výjimka, že jo, to je prostě to. Takže to, že plyn rourama je ruský, ale když to přivezeš lodí, tak už můžeš tvrdit, že to je plyn, u kterého není známá země původu a tím je to všechno naprosto v pořádku. Tato věc platí od 1.1.2026 a tím je vlastně vyřešený problém.
0: Já děkuji za vysvětlení, no, to je ono, protože já jsem právě někde četl a to mě jako dost vrtalo hlavou, že to, co říkáš o tom sibirském plynu, že chtějí teďko využívat severní cesty, jo, na dodávky tankerama, víš, LNG. A ten, dokonce i Číňani staví tankery na za tímhle svým účelem, jo, že dost možná, že ani tu Sibiř, dvojku, že možná nebudou využívat. No, někdo tam v tom článku psal, že ji nebudou stavět. No, tak smlouva není mezi Ruskem a Čínou. Mezi Ruskem a Čínou je smlouva, že ji Rusové postaví to potrubí. Jo? A s dohodou, že Číňani budou nakupovat ten plyn za velkoobchodní ceny platné na ruském území. Takže velice výhodný obchod na obě strany, musím říci. Jo? Takže to se děje kolem toho plynu. Ale jen tak mimochodem, když se o tom takhle bavíme, já bych chtěl všechny upozornit na takovou maličkost. Víte všichni, že se náš výkon naší ekonomiky měří takzvaným HDPčkem, jo? Hrubý domácí produkt. Já teď nebudu říkat o té metodice, ale řeknu vám jednu věc. Součástí tvorby HDP je všechno, co se vyrobí a co se zničí. Neboli, když říkám, já to možná trošku přeháním, ale víte, můj názor je ten, že by měli makroekonomové sednout a začít pracovat na metodice jiného ukazatele pro objektivní hodnocení růstu ekonomiky. A mělo by se hodnotit to, co zůstává ve prospěch obyvatelstva. To je velice důležité. A ne to, že vyrobím zbraně, nechám je zničit v nějaké válce někde na planetě X a započítám si to do růstu HDP. Nebo vyspovodně. Nechám zničit Olomouc a zničenou Olomouc zapíšu do objemu HDP. Jako, já to zjednodušuju pro vás, ale jenom jsem vám chtěl říct, že to je velice ošidné tohle sto. A je to velice nebezpečné, protože se blíží doba, kdy všichni vrhají, víte, vemte si jednu věc, odkud se berou ty peníze, které oni chtějí dát Ukrajině. Ještě nedávno jsem četl, že Ukrajině stačí na přežití 200 miliard dolarů. Podívejte se, teď bylo schváleno několik balíků miliard, ale já když se dívám na ty jednotlivé nabídky, tak to už přesahuje 200 miliard. My prostě budeme platit Ukrajince pro to, aby vůbec platili, nebo aby byli. A nejhorší je to, že vlastně ty peníze, které se budou tisknout, to tam včera Petr Blahinka velice dobře ukazoval, jak se kryjou peníze umělým krytím, tak vlastně všechno tohle je jenom jedna velká bublina. A na druhé straně si uvědomte, že jedna věc jsou přísliby, na které se Ukrajinci čekají. A když se ptáte ukrajinské vlády, kolik už těch miliard dostali, tak zjistíte, že z těch 90 miliard dostali 3,5 miliardy a měli už mít 60. Jo, teď nemluvím o těch ankaráckých penězích, a teď mluvím o těch druhých, kterých jsme se taky vzdali jako Česká republika se Slováky a s Maďary. Ale prostě to jsou všechno přísliby. Tak jako, že dostaneme F-35. Jo, to zapomeňte na to. To jsou ty krásné díly, které uzavírají naše vlády.
1: Víďo, F-35 jsou na cestě.
0: Jo.
1: Jednou se dočkáme a druhá, jako ty zapomínáš na základní pravidlo politiky. Slibem nezarmoutíš.
0: Ano, proto ten Zelenský tak odjížděl spokojené z té Ankary.
1: Byl spokojený.
0: Dostal hodně slibů.
1: Ano, dostal hodně slibů.
0: Ještě tam jednu poznámku, Peťo.
1: Ano.
0: On byl strašně spokojený, že se s ním Trump bavil a že se s ním tak pěkně bavil, jako příjemně. já jsem říkal, já nevím, já nejsem zemědělský kluk, ale vím, že když chceš zaříznout pašíka, tak ho nejdřív šimráš za ušima. Jestli mi rozumíš.
1: No rozumím, no, až moc dobře rozumím. No.
0: Trump šimral za ušima.
1: Na druhou stranu, prosím vás, tady si musíme nalejt čistého vína. HDP, alias hle další podvod, je velice důležitý ukazatel právě pro to, aby obyvatelstvo nakonec zůstalo v klidu, protože víme, že HDP roste a aspoň nějakou dobrou zprávu jsme měli. Kdyby jsme měli ukazatel, který by, nedej pán Bůh, ukazoval pravdu, tak by asi ten průzkum veřejného mínění a ty lidi byly daleko větší panice a všechno by dopadlo daleko hůř. Paniku nepotřebujeme. Tak, jak říkal docent Robejšek, všechno je připravené následovně. Naše politické elity mají za úkol nás obrat ve prospěch toho 1% nejbohatších na planetě o úplně všechno. Ale tak, abychom se nebouřili. Jo, to je důležitý, protože je nás zatím ještě furt moc. No a kdyby si začal lidem říkat pravdu, tak by to asi ten plán úplně nevyšel. A když se podíváš, že jak HDP se postupně mění a že už od jistých let, a teď nevím, jestli to byl rok 19 nebo 18, se tam započítává šedá a černá ekonomika, že to znamená, když šlapka dá cizincovi, je to export netrhových služeb, když je to domácí, tak je to spotřeba netrhových služeb. Dělá to 2,5% v tom HDP, cirka se počítá. Jo, tam jsou započítány obchody s drogama a tak dál, prostě všecko. Takže jako vidíš, že HDP je rozmanité a samozřejmě víme, jak to vypočítává statistický úřad, že HDP se počítá prostě tak, aby to dobře vyšlo. No. Takže takovýmhle způsobem oni jsou ochotní a schopní ty čísla zkroutit a naprat tam úplně cokoliv. Ale je to jenom kvůli tomu, a je to schválený samozřejmě Evropskou unii, to není žádný podvod, ale nebo je, ale je schválený, takže je v to pořádku. Jo? Jde jenom o to, aby obyvatelstvo zůstalo v klidu, jak říkáš, když podrbeš toho pašíka, než ho zarízneš, no, a aby prostě zůstali v klidu i takzvané trhy a podobně, že jo. Kdo stojí o překvapení, že jo. Nemění koně v prostřed proudu. Tak, no, to jenom tak k tomu HDP.
0: Víš, já jsem jednou se snažil přemýšlet o porovnání metodiky HDP a národního důchodu, tak ono se to dá dohledat, to není problém. Mm-hmm. Ale prostě ten národní důchod byl z hlediska výkonnosti a rozvoje mnohem spravedlivější ukazatel než celý HDP.
1: Přesně tak, a proto se to nepoužívá.
0: Cože?
1: No a proto se to nesmí používat.
0: No. No, protože by se ukázalo, že ten Západ vlastně skutečně zahníval už v době socialismu našeho. Jo?
1: A hlavně, kde je dneska, že, ten Západ, no? A kde jsou ty
0: rozdíly? Kdo to říkal, že kdo to říká, že něco pošle na Západ a ono to přijde z východu?
1: Jo, jo, jo.
0: Tak tam je Západ.
1: No, ale někdo je to obráceně, jako, že jo.
0: To se záleží, odkud fouká vítr.
1: Z Západu, no. Takže no. To je tak, no. Ale... Já jsem třeba strašně rád za to, že kluci Ungermann a Schulz udělali tu knížku, ty vole, která se jmenuje, a ona se jmenuje, nevíš jak. Kdybych si vzpomněl.
0: No, myslíš od Ungermanna?
1: Dějiny píšou vítězové, jasně.
0: No, dějiny píšou vítězové, dva díly.
1: No. Tak já vám to, přátelé, tady. Tady je. Na e-shopu Petrbureš.tv. Tohle to je úžasná publikace, kterou ekonomové Jarda Schulz a Jarda Ungermann udělali, která popisuje situaci od druhé světové války do roku 90. O tom, jak to skutečně bylo. Jak jsme skutečně na tom ekonomicky byli. Podle samozřejmě ukazatelů do dnes platných a bez nějakého politického nebo ideologického zabarvení. Na to samozřejmě následuje ta knížka číslo 2, jako ty si už tady o tom krásně mluvil, a ta je Inventura, která je tady. kde spolupracovala kromě Jardy Šulce, Ilona Švihlíková, samozřejmě Jarda Ungermann, Michal Fassmann, a to už je teda větší dílko, který píše o aktualitě. To znamená, kam jsme došli od roku 90 po současnost. Václav Klaus se o této knížce vyjádřil, že by ji neměl nikdo číst. Takže to je velký vyznamenání.
0: To je velká reklama.
1: Ano, takže to opravdu

0: ten Erik sebou.
1: No.
0: A tam se jí tatínek opařil a tak běžela do lékárny v Maďarsku kupovat věci na tento případ a lékárna hned jí spala i ten Irix, jo, aby ho použila. A ona hrdá, že už ho má. Jo. Takže je to skutečně, třeba si uvědomit, že to je, já s tím mám velké zkušenosti a to velice dobře ochlazuje a okamžitě intenzivně léčí, jo. Takže nevznikají, a ona byla překvapená, že neměla, třeba ona měla popáleniny na zádech od slunce, nastříkala se a divila se, že neměla puchejře, že se neloupala. Jo? To je právě to složení, které to umožňuje.
1: Že kromě toho chladivého efektu tam jsou ještě ty hojivé.
0: Ještě právě ty přidané olovinky. Jo?
1: No a máme je jenom zaváděcí cenu stále ještě, než to dokončíš.
0: No.
1: 370 korun.
0: Jo, 370 korun. Normální cena je vyšší. Hele, já tadyhle koukám, já jsem rád, že tadyhle Robert M. 6681 upřesnil, že Rusové, teda Řekové a Bulhaři bylo ruský LNG, jo, a to právě bylo v Texancích, byla jeden bod, který právě hovořil o zákazu, jo, přistávání lodí, které jsou v podezření, že spolupracují s ruským plynem, jo? Jako, takže tomu se Řekové i Bulhaři velice tvrdě postavili. Ale přitom Bulhaři jsou trumberové, protože původně ten Nord Stream, který se tahá Černým mořem, původně byl projekt, že výstup bude v Bulharsku na pevninu, jo? A tehdejší bulharská vláda byla ta správná, správně vyvolená, vybraná a ta de facto zarazila. No a tak se Putin naštval, zavolal Erdoganovi a vlastně udělali výstup na pevninu v Turecku. Takže Turci mají ten chab na ten plyn, který mohl být v Bulharsku. Jo? A přitom z toho Bulharska to mohlo krásně šlapat dál.
1: No jo, no tak ale Bulhaři už v tu dobu byli samozřejmě zaháčkovaní v EU a NATO.
0: No říkám, že byla ta správná vláda už.
1: Byli nadšený z toho, kolik jim slíbili vyčerpat peněz a dotací a všeho, no ale nikdo z nich nechápal a nechtěl pochopit, že to nebude zadarmo, no. Takže je to tak, no.
0: Mm-hmm.
1: Víťo, máš slovo.
0: Já se jenom dívám tadyhle do chatu, jestli tam něco není. Já jsem rád, že jsme odpověděli na tu otázku ohledně těch meetingů na Ukrajině. Jo. Dívám se, jestli tady něco není takového. Jo, tady někdo vzpomíná tu volnou energii. No, jsme zvědaví, jestli se to podaří Rusům uvolnit. Podle odhadu by se jim to mělo začít dařit od roku 26 uvolňovat tu volnou energii. No. Takže správně důchodcům nic neplatit, to je ono. Jo. Říkáš to dobře, Méďa Béďa. Takže já tam další otázky nevidím, jo, z mýho hlediska. A jako každopádně si řekněme základní věc. Já ji budu opakovat do nekonečna, protože vy už to všichni ode mě víte, ale nemůže existovat žádná spravedlivá společnost, pokud bude existovat tento systém. Nemůže být ani spravedlná společnost, pokud bych řekl, někdo řekne morálka, já říkám mravnost. Pokud mravnost nebude více a více vítězet v našich myslích a duších. A každopádně my si sami děláme zlé. Ať je to závistí, ať je to nepřáním, ať je to já nevím čímkoliv. Prosím vás, jestliže já nepřeju druhému,

0: se říká, víte, velice dobře se říká, přej druhému a bude ti též přáno. Jo? Někdo mluví o karmě a podobně. Přijde knížka, která tyto věci bude osvětlovat. Ale chtěl bych sem vás poprosit všechny pro dnešek, bychom mohli i skončit, Peťo. Já bych se vám chtěl popřát pěkný den, pěkný večer respektive. Já mám tady na návštěvě takového kloučka, bude mi 6 roků za 2 týdny, takže budeme oslavovat narozeniny a já se mu chci už teďko věnovat. Takže já bych vám popřál klid na srdci, klid na duši, čistou hlavu a hlavně hodně přejícího okolí. Mějte se fajn.
1: A přátelé, já se teda přidám, teď to dopadlo tak, že takže změna ve vysílání opět. Takže skaldoviny dneska nebudou, protože John je ještě někde na cestách, ale říkal, že příští týden už budou na beton a místo toho jsem teď ulovil Ivana Kratochvíla, který se včera v noci vrátil z cest, byl v Novosibirsku, přivez fotky, přivez nějaký obrázky, takže hned do čerstva za tepla vám to tady všechno odvysíláme v 8 hodin, to znamená za 4 hodinky jdeme na to, tak doufám, že si to společně užijem. Víťo, já ti děkuji.
0: Ano.
1: Ještě krásný povídání.
0: Děkuji pěkně za pochvalu.
1: Všem, přátelé, děkuji za všechno. A aby jsme nezapomněli, všechno nejlepší k tvému svátku. I vnoučkovi všechno nejlepší.
0: Já,
1: hlavně zdraví a taky štěstí, protože na Titaniku prý byli zdraví úplně všichni, ale jenom někteří měli štěstí.
0: No, někteří to odkašlali, viď?
1: No. Takže tak jo. To bylo právě třeba problém Bruce Willise, to asi víš, ale Broďovák jenom připomenu. Proč Bruce Willis vlastně tenkrát poslední chvíli tu roli v Titaniku nedostal, že jo? Protože si uvědomili, že on by je všechny zachránil. Tak, tak to byl vtip nakonec. A
0: v pátek jdeme podporovat Ivana.
1: Ano, a s Ivanem to probereme samozřejmě. Řekneme si kde, kdy, v kolik, na jakém místě, jaká číslo zasedačky, všechny tyhle věci se, přátelé, dozvíte za už necelých 15 minut, ani ne. Pojďte si dát něco, kafe, vodu, něco si připravte a za chvíli jsme tady zpátky s Ivanem Kratochvílem.
0: Tak čau, čau. Ahoj.
1: Díky.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální úterní nedělní chvilku poezie s Ivanem Kratochvílem, v odborných kruzích zvaný Homer, samozřejmě, který ale pozor, dneska vlastně budeš ne Homer, ale takovej holub, že jo? Ten cestoval po světě a poznával daleké kraje a podobně. Takže, anebo Zikmund a Hanzelka, nicméně, to by asi chybí ten Tatraplán, ale tak se známým odborným kruzích zvaný Zikmund a Hanzelka, cestovatelem, který procestoval, prosím vás, přátelé, a teď vám to jako řeknu, více jak 5 000 kilometrů po severní polokouli. A tak nám řekni, odkud si to přiletěl?
1: Krásný dobrý večer všem, kteří nás posloucháte. Omlouvám se dopředu, protože ještě mám furt v sobě biologicky 6 hodin, teda 5 hodin dopředu, jo? Takže sice teď je 8, ale já už mám 8 a 5 je kolik? Já jsem fakt vymazaný. Opravdu
0: 13.
1: 13, no, takže já mám tak jednu hodinu po půlnoci, jo, jako po momentálně. Takže ano, Petr má pravdu, byl jsem na výletě směrem na východ, protože díky tomu, že státní zástupce jaksi si špatně spočítal své zákonné pravomoci, tak mě mohl buzerovat jenom do ledna letošního roku a mě vrátili pas, zaplať pánbu, takže jsem toho využil. Sebral jsem pas a jel jsem tam, kam to umožňuje evropský systém, to znamená do Turecka. Do Turecka jsem si koupil normálně letenku u Turkish Airlines a za 2,5 hodiny jsem se objel v Istanbulu. Istanbul ze zhora je krásné město, to je ta další fotka, Peťo. To je ona.
0: To je Istanbul v noci teda.
1: To je Istanbul v noci při přistání, jo? Když přistáváte na IST, protože Istanbul má 2 letiště, mm-hmm. A tohleto letiště má, jestli se nepletu, asi 4 dráhy, jo? Takže to je obrovský letecký přístav. Tak takhle vypadá Istanbul ze zhora při přistání. Když jsem přistál do Istanbulu, tak jsem ženě svého kamaráda, který žije v Novosibirsku, to je taková ta vesnička kousek dál na východ, tak jeho žena mi poslala letenku, protože tady, když si vlezete do leteckých, těch, co si můžete koupit letenku nebo zjistit, co kam lítá, tak zjistíte, že Rusko jako takový má pouze 2 letiště, a to jedno v Moskvě a jedno v Petrohradu, ale nekoupíte si tam letenku. Takže až v tom Istanbulu mi teda poslali letenku, abych mohl letět z Istanbulu do Novosibirska a pak teda zpátky. Petr se mě ptal, kolik to stojí. No já do toho Istanbulu, nekecám, něco kolem 5 000 korun a ta letenka dál mě stála nějakých zhruba $530, což by mělo být něco kolem 18-20 000, nevím. Fakt jsem ještě vygumovaný.
0: 500 dolarů je zhruba asi 10 tisíc, no.
1: Jo, tak 10-12 tisíc, no. Tak.
0: To nejde kvrtící na takovou vzdělenost.
1: Takže
0: no a jak nicméně, dlouho, no? Můžu teda, no, jak dlouho třeba si strávil právě v tom Istanbulu na tom, než na přestupu vlastně, že jo, je to přestup.
1: No, protože tím, že se to dělalo, tak tímhletím blbým způsobem, protože jako nám Ursula von Leyen jiný v podstatě ani neumožňuje v současné době, takže jsem byl v Istanbulu 12 hodin na letišti. A byl jsem nucený vyjít na území Turecka, protože check-iny jsou před pasovou kontrolou, takže jsem musel vyjít ven, Jo, tam si počkat, dostal jsem teda letenku do mobilu, tam jsem si musel počkat, až otevřou check-in, a čekal jsem tam zhruba 12 hodin. Takže 12 hodin jsem posedával, polehával na těch plastových sedačkách, co tam jsou. No a bylo to fantastický. A samozřejmě jsem i pospával, takže pak si v 9 hodin ráno místního času mě tam zbudila místní ochranka, protože jsem asi chrápal a budil jsem ty ostatní. Takže jako bylo to takový komfort. Byl
0: jako příjemný den teda v Istanbulu. Jo. A...
1: No já jsem přiletěl do Istanbulu vlastně o půlnoci.
0: Aha.
1: A odlítal jsem tam odsaď někdy kolem 1 hodiny. Kolem 1 hodiny. To, no, po obědě. No, a takže jsem pak musel... Co?
0: V tom Istanbulu jako přímo, tam bys si nemohl jako na pokladně někde koupit jako lístek, nebo...
1: Tam jako kanceláře jako takový tam nejsou.
0: Aha.
1: Nebo neviděl jsem. Ono je to, ten přístav je obrovský, to letiště, to IST. Ale ne, jakože by tam Rusové někde měli nějakou svoji pokladnu. Nicméně navíc to letadlo je narvaný. Jo? Co lítá do Prahy a z Prahy, tak je obsazený tak ze 2/3. Aspoň to byla moje osobní zkušenost. Ale to, co letělo do a z Novosibirska, tak tam nebyla jediná sedačka volná. Takže... Pravděpodobně, kdyby mi oni nezablokovali sedačku, tak bych tam možná taky čekal týden, než bych se dostal dále, jo? Nebo bych musel letět jinak. Protože jako do Moskvy tam toho lítá víc, než do toho Novosibirsku, takže bych asi potom musel letět do Moskvy a v Moskvě zase hledat letadlo do Novosibirska. A, no.
0: Podle románu daleko od Moskvy.
1: No. Takže bych na té cestě strávil víc a jako to by bylo šílený. Takže 2,5 hodiny do Turecka a 6,5 hodiny potom do Novosibirska. No. Turci, pasovka tam zpátky, znamenala vždycky hodinu strávit. Říkám, to je fabrika, fakt jako to letiště. Takže na té pasovce turecký to bylo vždycky zhruba tak hodinu. Jo? I s tím slíkáním, kontrolou a pasama a těma věcma. Nicméně, jako když jsem odlítal z Prahy, tak jsem šel jako občan EU na automatiku, že jo? Občanů EU. No a automatika udělá a šel jsem na pohovor. Tak se mě ptali, kam letím. No tak říkám, no, do toho, do Istanbulu, že jo, do Turecka, tu se podívat, tak jsem musel předložit letenku, jak mi koukala do letenky, pak to někam zapisovala, no a protože jsem měl pas, tak mě nakonec teda jako pustili, chce nechce. No a pak jsem se teda ocitl v tom Novosibirsku. No, v Novosibirsku to bylo paráda, zase fotku, otisky prstů na obou dvou rukou. Už Rusové už to berou tvrdě. Je vidět, že prostě jsme je donutili k tomu, že už nestačí mít jenom papír. Vízum samozřejmě ukázat a to už se musel ukázat v Turecku, jo, že mám vízum do Ruska. No a vypadl jsem z letiště a už tam na mě čekal ten můj známý kamarád, se kterým jsem x let zpátky tam po Sibiři běhal, takže...
0: Prosím tě, já se zeptám ještě na jednu věc. Teď si řekl to kouzelný slovíčko vízum. Jakým způsobem ty jsi žádal o vízum? Protože údajně to jde, buď jako normálně, že zajdeš na velvyslanectví...
1: Nejde to už.
0: Aha, tak už to nejde, tak... Jak si žádá o vízum?
1: Právě proto, že Evropská unie dělá všechno pro to, aby se lidi tam nedostali. Takže i když si zajdeš na stránky, jo, ruského velvyslanectví u nás, tak tě to odkáže na centrální stránky a tam elektronicky požádáš o vízum. Takže elektronicky napíšeš, chci vízum, dáš tam nějaký základní data, ono to chvíli chroupe a pak ti řekne, dobře, když chceš vízum, tak zaplať.
0: A... Zaplať kolik? To je nějaký 15 let nebo víc to?
1: No, to je něco takového. A protože samozřejmě ruský finanční systém je odříznutý od evropského, tak tam je platba do Turecka, takže jsem zaplatil do Turecka nějaký firmě. Přišlo mi zpátky teda, že poplatek byl zaplacený a odkázalo mi to na další stránky. A na těch stránkách už to byl jako vyloženě pohovor, jo, ke komu jedeš, proč tam jedeš, co jsi zač, jakou máš minulost, co jsi dělal, jestli máš nějaké vojenské vzdělání, jestli umíš zacházet s výbušninama, jo, a takovéhle otázky všechny tam jsou, jestli tam máš v Rusku nějaký příbuzný a to, no, prostě zhruba jsem to vyplňoval nějakých 20 minut, tak jsem jim tam napsal, že mám vojenské vzdělání, že jo, napsal jsem jim to, že umím zacházet s výbušninama, no a za 3 dny jsem měl vízum.
0: Dobrá, no. To je hezký. No, tak.
1: No, mě jednorázový vízum na 3 měsíce, jo, dávají automaticky takhle. Takže jedenkrát můžeš tam být 3 měsíce a platí to, abych nekecel, půl roku, jo. No.
0: Ale když se vrátíš do Čech, tak pak musíš žádat znova zase, že jo?
1: Jo, to je jednorázový. No. I kdyby si, dám blbý případ, prošel pasovkou a pak si zjistil, že si něco zapomněl na té druhé straně pasovky, tak už tě tam nepustějí. Jo? Což, jestli se na to vzpomenem, tak jsem měl při odjezdu vystoupení tam právě. Jsem narazil na ruského úředního Šimla, takže jako oni ty úředníci jsou v stejné kategorie, všude stejní. No. Tak no, můžeme jít na ty videjka, tam, když tak to okomentujeme ty jednotlivý to, protože...
0: Tady seš, vidím první fotku z výtahu.
1: No, to je výtah v tom baráku u toho kámoša, jo? Tak pust tohle.
0: Dobře, já to pustím. Prosím tě, jenom dej mi echo, že to slyšíš, jo? Že to je slyšet.
1: Ano.
2: Tak přátelé.
1: Slyším.
2: Tohle to je v Zemljance, bydlí můj kamarád, od kterého je ta bábuška, o který momentálně bydlím, ale jinak on bydlí tady a tady jsem bydlel taky. Tak má to nějakých 20 pater, jak vidíte, a 8 patře on má být.
1: Myslel jsem, že ten byt tohle nedovolil jsem si, jo. To už je příliš velký zásah do soukromí, tak to. To je fotka jenom, ne?
0: Mhm.
1: Jdi dál, to je to.
0: Jo,
1: jo, tohle to je...
0: To je důležitý.
1: Tohle zvětší to lidem, protože já si to nepamatuju, nekupuju. Pro vaši informaci zhruba 1 rubl je 40 halířů. Jo, v tom přepočtu přes ty to. A tohle to jsou potraviny, které tam přivážejí, já nevím, jestli z Turkmenistánu, nebo Tatarstánu, nebo z Kazachstánu, prostě jsou to takový ty černější lidi. Jo. A to je normálně na chodníku, tam má takovýhle.
0: Ne, jahody vidím, ne, tady vzadu to jsou nevím co.
1: Maliny a nějaký, samozřejmě okurky a rajčata, ty prostě na ruském jídelníčku nesmí chybět, jo, takže
0: to tam. No. Takže to je, a to ne...
1: Jsou to jabka nebo ringle, nebo já nevím, prostě.
0: No a tady máš švestky, no. Ty slívy, no, tady toho je. Člověče, a to je jakoby normálně stánek v tom na tom sídlišti, jo, někde?
1: To je stánek na sídlišti, kolem něho se tam chodí. Mm-hmm. Když jdeš na metro, tak jdeš kolem toho. No.
0: Tak, jdem se podívat na další video. Tak.
1: Jo, to ani nemusíš pouštět. To je barák, kde bydlí ta bábuška, tam jsem chrápal.
0: No. Jo.
1: Jo, tak pojďme dál.
0: Tady jsi odpočíval teda po náročném letu, jak jsem si pochopil.
1: Ano. Tady jsem se pokoušel o umělecké stvárnění. To je uprostřed Novosibirska takovýhle parčík. A tam je právě, se mi líbil ten medvěd.
0: Jo. No, počkej. Novosibirsk je Sibir. Jo.
1: To je Sibir. To je centrum Sibiře.
0: Centrum Sibiře. A Sibir je známá tím, že je tam zima. Jo.
1: Zimě je tam zima.
0: A tak by mě docela zajímalo, jaký vlastně počasí je jako na Sibiři. Já jenom ukážu tady na mapě, jak jsme daleko zhruba, jo, takže výstřel z České republiky jedeme, a kdybychom to vzali přímo.
1: Tam jedeš autem, jo.
0: Jedu autem, protože letecky to tam přímá linka nelítá. Takže aby jsme to, tak autem to je co by dub, jo, 61 hodin, když je dobrý provoz. A kousek za Omskem teda, až tady prostě úplně je Novosibirsk. Tak, tady nějaký jezero.
1: To není jezero, to je takzvané Obské moře.
0: Jo.
1: A to je přehrada. To je přehrada na řece Ob.
0: Tak. A jsme tu. A teď teda, už je to daleko, jak se to pomalu bude doostřovat, ale tady všude Ivan pobýval. Tak, chvílová ploščať, jedno z těch, ale, takže, jo, a ten Ob jako protejká skrz Novosibirsk, jo?
1: No, Novosibirsk vzniknul v podstatě jako přepřehací stanice, protože se tam, ta pozemní cesta vedla, musela překročit řeku. Uhum. A řeky jsou sami o sobě z hlediska obchodu artérie transportní, takže to byla vlastně obchodní křižovatka, jo, v původě. No. A pak se to rozrůstalo, z druhé světové války sem bylo přemístěna spousta fabrik z Ukrajiny, to byly ty evakuace těch fabrik, takže to se tady postavilo, stavilo se to šíleným způsobem, to o tom se dá povídat hodiny a to město se rozrostlo. Jo? A je to v podstatě jedno z velkých center. No.
0: Tak, a teď už mě slyšíš, tady jsem našel někde letiště.
1: Ano, to je ono, Tolmačevo.
0: Malčevo, tak tady máme fotku trošku. No a teď mi řekni, jaká je tam teplota teda? Ty jsi tam na lehko? Tak.
1: Já jsem tam na lehko a ty trika jsem si v podstatě zhruba 3 na den. Jo? A kdykoliv jsi se vrátil domů zvenku, tak jsi se sprchoval, protože jsi byl spocený jak dobytek. Ta teplota se tam pohybovala přes 30 stupňů a bylo tam dost vlhko, jako jo, takže ono to nejlíp bylo ve stínu. No, asi takhle.
0: A jak je to tam třeba s tím létem, jako je kratší nebo jo, a dlouhý zimy, nebo jak tomu, nebo je tam stejný počasí, jak u nás? Jako?
1: Je pravda, ten sníh je tam trošku díl, ten tam je tak zhruba do toho dubna, jo, a začíná někdy v listopadu. No. Ale ono se to, každý rok je to trošku jiný. Místní tam, protože oni jsou zvyklí různý takovýhle ty významný dny slavit, tak říkají tomu svátek autoopravářů a to je den, kdy poprvé napadne sníh. Protože když půjdeš dál na nějaký videa, tak
0: Povídej, já se tam do toho doklepu nějak.
1: No.
0: Ono se to
1: Tak mně se povedlo to natáčet nějak.
0: Tady je. Tady nějaký.
1: Na fotky se vybodní.
0: No, já to mám všechno, jsme to naházel jakoby do jedné hromady, víš?
1: Aha.
2: Tak jsme uvnitř té budovy.
1: Jo, tak tohle, toto schoď.
0: A zrovna špatně, dobře?
1: Ne, protože předtím bylo video zvenku a tohle to bylo jako doplňující video.
0: To je tohle barák? Ne?
1: No to jsou baráky, které se mi líbily.
0: No.
1: Vevnitř, to už jsme měli.
0: Tady je
1: tohle, tohle to hoď, no.
3: Máme odpoledne, je nějakých 26 stupňů, takže fontána jde vhod. Tady je krásně a když se tam podíváte kousek dál, to je, říkají tomu časovna, jo? To je prostě ten první chrám kamenný, který byl tady postavený a já jeho maketu mám na stole. Když se kouknete na moje videa, tak za mnou je právě maketa podle toho chrámu. To byl první kamenný chrám, který byl v Novosibirsku postavený.
1: No to byl první kamenný barák, no jinak by všechno stavili ze dřeva, protože tam dřeva spousty, no a na Sibiři moc kamene není, to kámen v podstatě končí na Uralu, pak už je to hlína, bažina a tak.
0: Tak nám ukaž, kde to tady máš za sebou.
1: To nevidíš?
0: Ukaž prstem.
1: Tamhle. Počkej, to ne... Teď to vidíš, teď to máš u palce.
0: Nekecám.
1: No.
0: Tak jdeme na další video.
1: Jdeme na další.
0: Tak.
3: Přišli jsme kousek dál. Tohle to, co vidíme, samozřejmě, to je úža, to je důležitý, kdo tamhle sál filharmonie. Filharmonického orchestru města Novosibirska. Kultura se tady podporuje velmi výrazně.
1: Ten barák z té filharmonie, ten je snad, to má nějaký světový primát, člověče. Že to má nějaký něco největšího. Já už jsem zapomněl, co. Jo, takže tam se s kulturou vůbec nemažají. No, pust to.
3: Tak teď jsme na druhém rohu tohoto náměstí. To, co tady vidíte, to je kraj, je Věčistý muzej. To je muzeum, který se zabývá především věcma, které se našly tady. Zabývá se historii především posledních 300 let od příjezdu kozáků, kteří takzvaně objevili tu oblast. Takže tam se tohle to všechno dává dohromady. Co se týká Tartárie, tak tam se radši neptejte, mohli by být na vás pošklivý. Na druhé straně je tady budova místní administrativy, kdy ty papíry se přihazují všude v Rusku.
1: To je vlez do metra, jo, tohleto, co bylo na konci zachycený. Jo.
0: Co mají proti Tartárii?
1: Nic, mlčej.
0: Pošleme tam Víťu.
1: Budeme muset. To... Jo, a to, jak jsem ti říkal, že nemáš pouštět, tak to je první díl k tomu.
0: Aha. No,
1: pust to.
3: Tohle to je jedna z původních budov, tak si teď schválně tipněte, co je uvnitř. No a my vám to prozradíme, protože vám to za chvíli natočíme.
1: No, lesem tam a nechali mě jenom do toho průchodu vejít, protože dál ne, tak to pust. No.
2: Tak jsme uvnitř té budovy. Vidíte, je to restaurace. Dál nás asi nepustí, protože tady, jak vidíte, stojí úředník, který má napsaný rozpis a my v tom rozpisu nejsme. Kdybych měl na důchodu o 3 nuly víc, tak bych si tam třeba i tady něco objednal.
1: Jo, takže co se týká těch sociálních věcí, tak bohatých v Novosibirsku je dost, jak je vidět.
0: A čím Novosibirsk se vlastně jakoby vyšvihnul, krom toho, že teda je to, jak jsi říkal, obchodní cesta,
1: To bylo na začátku. Teď je to průmyslový centrum, kromě jiného. Jsou tam různé fabriky. Například se tam vyrábí i vojenská letadla. To nevím od teď, to vím od minule, když jsem tam byl, protože zhruba dvakrát do měsíce se tam dělaly motorové zkoušky a to bylo slyšet po půlce městě. A má tam takzvaný Akadem Garadok, to znamená akademické městečko, které je na okraji, nebo je to jedna ze součástí toho města, protože ono je to roztažený. A tam jsou takové fakulty, že jsem ani netušil, že to existuje. Jo? Jako fyziky nějakých těch fyzika těch kovů a v nízkých teplot a takové šílenosti. Jo? Prostě opravdu to je, jak kdyby si vzal Plzeň a nacpal do ní jenom študáky a profesory. Jo? Takže to je jedna fakulta vedle druhý. A je to uspořádáno tak, že to prostě je fakulta, barák, kde jsou posluchárny, kde jsou kanceláře, pak zatím je další barák, kde bydlí děkán, pak jsou tam další baráky, kde bydlejí profesoři a pak je tam něco jako, když jedeš po dálnici D1 a vidíš jízdní město, jo, takovou tu hradbu paneláckou, tak to pak je tam postavený takhle jako bokem a to jsou ubytovny pro študáky. Takže to je vyloženě fabrika na vysokoškoláky. Pojďme dál.
0: Jdeme dál. Počkej, tak kde jsme tě tady? Tady to jsme ještě neviděli.
3: Tak, teď jsme popošli malinko, tohle to, co vidíte, je divadlo. Mimochodem, když se kouknete na plakát, je tam Traviata, takže vidíte, že kultura v Rusku je světová. To akorát my se od Ruska odstahujeme. Jo? To divadlo je nádherný vevnitř, byl jsem tam, dobrý to bylo, paráda, líbilo se mi tam.
1: Udělal jsem tam ostudu.
0: Co si ale neřek, co si divadlo? Teď nás to zajímá, tak povídej, přeháněj.
1: No protože jsme tam byli, tak to byla nějaká komedie, jako ruskýho autora. Tak jako sedím, viď, a lidi se baví a chechtají, smějou a paráda. A mně to nedocházelo, protože to jsou vtípky z kultury, kterou člověk nezná. Tak jako jsem tam to. A pak tam něco plácli, něco absolutně prostě nezajímavého pro ně a mě to zlomilo vejpůl. A teď si vem hlediště narvaný, já nevím, jestli tam bylo 400 lidí nebo 500, nebo, jo, to neumím odhadovat. Absolutní ticho a uprostřed tam jeden kretén se tam chechtá a není schopný se zastavit. Jo? Dokonce i herci se zastavili a otočili se do hlediště, co se děje. Jako, jo? Prostě.
0: Kerejů! Mně se tohle povedlo na fidlovačce. Já jsem úplně rozebral Petra Rychlýho. A je fakt, že dva dny mě potom strašně bolela bránice, já jsem musel pořádně nárychnout, ale to byla komedie Techtle Mechtle se to jmenovalo, někdy až přátelé uvidíte, že budou někde dávat Techtle Mechtle, doporuču, pak to je prostě, je to sranda, je to super, ale občas, no tak hlavně si neusnul, to je důležitý.
1: Jo, pojďme dál.
3: Tak jsme na hlavním náměstí v Novosibirsku, tohle je vlastně centrální náměstí Lenina. A když se podíváte tady takhle okolo, to jsou vlastně všechny centrální baráky. A tady teď, co stojí ta šílená, to není šílená, tady to dokáže být podstatně větší. Tady to bývá kolikrát ucpaný, tak v zimě tady prostě to zavřou, naleje se tady voda, je tady kružiště, tady se normálně bruslí.
1: Ne Chuck Norris, bruslí.
0: Teď to taky napadlo.
1: Jo, protože já to dopovím, jak jsem řekl o těch svátcích, tak když napadne první sníh, oni tomu říkají, že je to svátek autoopravářů a doprava v Novosibirsku se sníží na polovinu až na třetinu. Prostě ženský přestanou jezdit, protože silnice se jenom protahujou, tam se nic nesolí, to při minus 40 nemá smysl. Jo? Takže se to jenom protahuje, takže umí si představit, jaká je to klouzanda. Takže kdo si není jistý, tak prostě chce, nechce, chodí pěšky, jezdí hromadnou dopravou, nebo mají tu práci z domova a tak to. Tak už jsou na to všichni připraveni. Jo? Takže tam se ta doprava sníží zhruba na tu polovinu až třetinu a tím pádem oni uzavřou část toho náměstí a nalejou tam vodu a postaví tam dřevěný baráky, dokonce tam i pučujou brusle.
0: Tak to je super, jestli to zimu a spňu pořádně to užijou. Co, prosím tě?
1: Co?
0: Zděs?
1: No, prvá linie Novosibirského tramvaje protěženosti 4,2 km. 26. ноября, ноябрь to je listopad 1934. V roce 1934 tady tam postavili první tramvaj.
0: Krásný. No.
1: Víš, a tak tam nechali tuhletu památku.
0: Pamětní desku, to je dobře, jestli to vyfotil. Tady vidíme, to už je...
1: Tohle je průchod metru. No. To je průchod metra.
0: A tady vidíme lidi nějaký.
1: Tam jsou lidi nějaký. Já jsem právě koukal, co je to za lidi. A to jsou lidi, kteří se nějakým způsobem vyznamenali v SVO. Na Ukrajině. Takže...
0: Dobře, v řadách lidi... Ruska.
1: Co?
0: V řadách Ruska určitě.
1: No samozřejmě, to jsou novosibirští
0: lidi,
1: kteří to...
0: A to jsou živí nebo padlí teda?
1: Já nevím, to chceš po mně moc zase. Jo? A až tak detailně jsem to nečet, ale prostě ta tradice zvýrazňovat, řekněme kult osobnosti, jo, ale tak je to poděkování těm lidem, že prostě
0: nasadili život. No.
1: Nasadili život, ať už to. Tak to je fotka z Novosibirského metra, abyste měli představu. Není tak krásný jako moskevský, je stavěný samozřejmě později.
0: No, ty soupravy známe.
1: Ano, ty známe, ale jezdí tam už i novější. Jo.
0: No, tak u nás na trase B a Ačko, že jezdí do dneška, jsou modernizovaný. A vyházeli motory, teda dali
1: tam něco jiného.
0: Vzadu a v prostředku žádný nejsou. Tak, jdeme dál. Tohle to je, jo, to tady popisuješ.
1: Tak.
3: Jsme v Gagarinský, pojedeme přes krásný prospekt na náměstí Lenina, na Ploščad Lenina.
1: Jo.
3: Je to jedna z větví metra.
1: Ten krásný prospekt je přestupní stanice. No. Takže oni to mají takhle na té zadní straně vlastně jako označený, co kam jede. Jo? Dobrý, jdem dál.
3: Stanice se jmenuje Gagarinská. No? Jurij Alexejevič Gagarin. Jestli někdo neví, kdo to byl, tak to byl první kosmonaut.
0: Aha! Ten, který zjistil, že Země je placatá.
1: Ano, protože jí oblít několikrát.
0: Počkej, já to teda nevím.
1: Teď jsi dostal kam.
0: Bylo v klidu, já to zase najedu. Všechno bude dobrý. Jen co to tady přeskáču a doskáču se až nějaký debil pouští ještě nějaký randál z toho z auta. Tak, jdeme dál. A tady to už je, to platíš turniket nějaký?
1: Tak tady vidíš, jak se vzchází do metra, jo? Já vidlák z Evropy jsem nevěděl, jak se platí mobilem.
0: To je teda reprezentace.
1: To je reprezentace, takže Sonička, která to všechno natáčela, tak mi ukázala, jak se pletí mobilem. Tak jsem si to natočil.
2: Novosibirské metro. Takže jdeme dovnitř.
1: Jo, tam je spousta těch dveří, ty jsou takhle samozřejmě pootvírané, ale je to v podstatě přechodový komory kvůli zimě. Když máš na ulici nějakých 40, 45 a tady dole máš 15, 16 stupňů, tak to musí nějak odstínit.
0: No. To jsou bezpečnostní rámy?
1: To jsou bezpečnostní rámy. Ale jsme v Rusku, jo, takže ty se tam bavěj, ochranka uniformovaná a lidi procházejí těma. Já nevím, jestli kdybych měl kanon jako připřažený za sebou, tak by to možná začalo ulákat a oni by se zvedli, ale jako jinak jsem neviděl, že by reagovali. Ale jsou tam, jsou nařízený, tak jsou tam.
0: Jo, tak ono.
1: Pojďme dál.
0: Až aby šíleli tady nějaký noční fotka z auta.
1: No, no. To je jenom fotka.
0: To je jenom fotka z auta.
1: To je, když mě vezli z Tolmačeva z letiště právě dovnitř, jako do města. Tak, no, to je Tolmačevo.
0: Letisko.
1: Letiště.
0: Tohle vypadá taky na letiště, je?
1: To je letiště, no, to je, když mi když parkovali v Turecku v okurku. S7, to je ta sibirská společnost, je takhle zelená, takže jim říkají, že jsou to okurky.
0: Jo, super. No. Tak. Jdeme na další. Tohle je nějaký park, jo?
1: To jsme na nábřeží. Na nábřeží Obu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. To je jenom, abys viděl, že tam je zeleň, že se tam dá chodit.
0: To je hezký udělaný, jo. A tohle to už je asi...
1: To je všechno to nábřeží. Jsou udělané atrakce.
0: Jo, tam je to ruský kolo. Máme ho v Náhledovce.
1: Jo?
0: Jo, je vedle tebe. To ani nevíš. Nebo našel. Tak říkám, dám ho tam. A jako, no. Tady seš u Obu teda.
1: Ano, tady jsem přímo u Obu.
2: Tak, tady jsme na nábřeží řeky Ob. V podstatě je to místo, kde se lidi schází v sobotu, v neděli, chodí s dětma na procházku a je odsud v podstatě vidět panoráma toho začátku města jako takového, že Novosibirsk vznikl jako křižovatka obchodních cest. Tak na Obu a jednak to, co přivezli přes Volné pán. Tady vidíte soustavu mostů, ten první je kromě jiného i mostem, kde jezdí metro, který spojuje obě části města, které se rozkládají na obou stranách Obu. Poslední most, který byl postaven, je tamhle vzadu, já jsem zase zapomněl, jak se jmenuje. To není podstatné. A dneska je čtvrtek, takže ve čtvrtek v pracovní den vidíte, je tam dostatečně hodně lidí. My na Riečnom vokzále, to je blízko řeky, tak taková stanice. Vidíte, je tady všechno pro děti, pro dospělí, hlavně to na tom obrovském horku. Posilnice tímhletím je to krásný a vidíte, že i stylově je to zařízený. Prostě tady je život, tady to žije. Koukněte, pokochejte se.
0: A to jsi měl bubble tea, nebo co jsi to měl?
1: No, ty nesmysly, co dneska chlastají děti.
0: No jasně, no.
1: Za šílený peníze.
0: Jo. Tady to má vteřinu. To
4: a mi nadá proběžet makáky.
1: Pusto.
0: No to je všechno, tam je vteřina. Jo.
4: A mi nadá proběžet makáky.
1: Dobrý, no. Jo.
2: Pro vaši představu, takhle prší v Novosibirsku.
5: podle předpovědi počasí krátký malý déšť zhruba na půl hodiny.
1: Tam lítaly i větve, jo.
0: Koukám, jsi udělal dvě videa.
1: No.

0: Trošku jsem... Trošku zabouřilo.
1: No. Prostě Rusko, tam je všeho balšuje. Velký vedro, velká zima, velká bouřka, velký deštíček. Prostě. Velký průsery. No. Dobrý. Už jsme na konci, už se letělo zpátky, tak tohle to je hora Elbrus, prosím pěkně. Jo, to je nejvyšší hora Kavkazu a když nebudeme západocentričtí, tak největší hora Evropy. Protože přes něj má jít ta pomyslná hranice mezi Evropou a Asií, což je jednoznačný důkaz, že Asie jsme vlastně i my a že Evropa je jenom západní částí asijského kontinentu. No, protože
0: přesně kontinent... tak to říkají Číňani, no. Ten zblázněný poloostrov. Poloostrov blázně, který si o sobě myslí, Bůh ví co.
1: Přesně tak, no. Ještě tam máš, jsem ti poslal fotku té holky, aby, když už to, je ona.
0: Ta může za ty obrázky.
1: Ta může za ty obrázky, tahle ta holčička může za ty obrázky, jo. To je segra té holky, kvůli který jsem tam letěl, která měla svatbu. Tak tohle to je její mladší sestra. Tak ta dělala veškerý ty videa. Měla mě na hrbu celý týden, starala se o mě. Abych se nestratil.
0: Tak tímto jí děkujem samozřejmě.
1: Ano.
0: No, počkej, a teďka ještě, ne, to už jsme viděli všecko, mám pocit.
1: Všechno jsme viděli.
0: Ale já se chci vrátit k jinému tématu. Pořád se tady, zatím to ty jsi byl, ty jsi byl v Asii, tak tady v Evropě se mluví o tom, že v Rusku není benzín a i jsme tam viděli, že auta téměř nejezdily. Tak jaká tam je teda ta situace s těma pohonejma hmotama?
1: Situace s pohonejma hmotama je následující. Oficiální cena benzínu se pohybuje tak 65-68 rublů za litr. Jo? A u těch benzínek stojí fronty zhruba na přes den na 2-3 hodiny. Přes noc to je tak zhruba na hodinku. Pak jsou benzínky, které asi nejsou kontrolované a řízené státem. Tam jsem viděl benzín za 150 rublů, to znamená to je za dvojnásobek, více jak dvojnásobek. A tam nebylo jediný auto. Jo, protože si to každý spočítá, to, kdo na to má a potřebuje nutně, no, tak natankuje za 150 rublů. Ale normální lidi, kteří si to spočítají, tak si odstojí tu hodinku, dvě v té šóře. A ty šóry opravdu jsou dlouhé. Dokonce hlavní mluvčí dopravní policie celého Ruska prohlásila, že lidi stojící v těchto frontách nebudou pokutováni za porušování pravidel silničního provozu. No, protože oni stojí přes křižovatky, že jo, prostě jak to jde. Ono v Rusku se jezdí dost intuitivně, jo, takže tam máš třeba namarovaný 4 pruhy, ale ono tam ve skutečnosti to jede v 5 pruzích. Jo, protože ty podmínky jsou trošku jiný, tak tam třeba máš 4-proudovku, která potom v Novosibirsku taky, jo, jde z jednoho konce na druhý. A u nás na dálnici, jak máš občas ty svodidla přerušený, jsou tam ty betonové bloky. Na to, aby když je to, tak se dalo objíždět, tak tam ty betonové bloky nejsou. A je tam jenom značka, že tam je povoleno přejíždět do protisměru. A občas, když je to nějaký místo, kde jsou ty havárky častější, tak tam je snížená rychlost. Jo? Takže v rychlém pruhu najednou stojí auto, který čeká, až z protisměru bude díra, aby mohlo přejít do protisměru a jet zpátky. Pro nás je to naprosto nepochopitelné, neumíme s tím žít, takže mý přátelé zakázali sedat za volant.
0: kor v rychlém pruhu.
1: No právě, no, v tom levém. No jak jinak se dostaneš do protisměru?
0: No ne, ale tak ty jezdíš rád v rychlém pruhu, tak pro tebe by to bylo ještě nebezpečnější. To rozumím, jako jiný kraj, jiný mrav, no, prostě je to tak, no. Můžeme mít připomínky, ale teda je to, podle mě to kravina, no, ale to je jedno.
1: No není, no kravina, ono stavebně je to jednodušší.
0: No jasně, ale stejně pak jedeš ty varo, jak a najednou ti tam stojí auto. No, tak, no, když pak ještě
1: zim. Když s tím počítáš, tak jo, oni blikají už z dálky, tak jako...
0: No jo, no tak, když tím...
1: Tak ze dvou pruhů udělají čtyři a vyhnou se tam, tak oni už v tom umějí jezdit. No.
0: A ty, co neumějí, tak pak bývají na TikToku a takhle různě
1: tak,
0: jako
1: tak.
0: Ukázaný. Pavel Sichra, Pavlíku, děkuju ti moc za příspěvek. To jsme probrali. Benzinus, zásobování běží normálně teda, jo?
1: Zásobování běží naprosto normálně.
0: Jak oni vlastně vůbec prožívají třeba tu SVO? Jako měli tam nějaký problémy s těma dronama nebo nějakýma útokama, jak tady ochromili celé Rusko?
1: Ale na té svatbě byla půlka lidí z Novosibirska a půlka lidí z Moskvy. Jo? Takže samozřejmě se tohle probíralo. Novosibirsk jako takovej sám napadnutý nebyl, byla napadnuta nejblíž rafinérka v Omsku, to když se koukneš na tu mapu, tak to je poslední město na té tvý mapě před Novosibirskem.
0: Ano, ano, to jsme viděli, no.
1: A jinak dál už se to nedošlo, takže tam zatím je úplný to. A ty lidi z Moskvy říkají, no, tak jako do sousedního baráku se třeba ten dron trefil, jo. Ale to je... Ale oni to neřešejí. Protože když se vyhlásí ten poplach, tak každý ví, kam má jít, tak jde tam, kam má jít. No a když se do jeho kvartíru to trefí, no tak on s tím má... Samozřejmě je nasranej, má s tím běhání s papírama, a to, ale rekonstrukci mu zaplatí stát. Jo, takže stát mu zaplatí uvedení toho bytu do původního stavu.
0: Aha, tak to je zase pozitivní, no.
1: Jo. A samozřejmě ta nálada je taková, že je třeba ty chochly už jako... vzít pod krkem a umravnit, už je to nebaví.
0: No právě, že jako to i Vítě a další jako upozorňují, že ta nálada jako je čím dál, že tímhle tím, co oni vlastně jakoby Ukrajinci udělali, že tady hurá jako útočíme do hlouby Ruska, tak ty proti sobě vlastně poštvali veřejný mínění.
1: A řekl bych, že důkladně, protože teď jsme jsou tam plakáty kolem silnic jako na kontraktní službu, to znamená podepsat kontrakt na rok, jo?
0: Do armády.
1: A ten náborový příspěvek je 3 miliony rublů.
0: Mm-hmm.
1: Byl 3 miliony rublů, když jsem přijel, protože jsem se na to jsem si dával pozor, jo? Za 3 miliony rublů v Novosibirsku v nějaký okrajový čtvrti garzonku koupíš.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je náborový příspěvek. No když jsem odlítal, tak náborový příspěvek už byl 2 miliony 900.
0: Aha. Už jdou dolů, jo?
1: Šlo to dolů.
0: Mm.
1: Takže ta nasranost obyvatelsku už je asi dostatečně vysoká na to, aby...
0: Aby se plnili kvóty.
1: Aby se plnili kvóty.
0: To je... Ne, opravdu jako, no, bohužel, tak jdeme, jak to tam třeba, jak kdyby ses tam chtěl přestěhovat, jako dá se nebo se nedá, nebo jak to je?
1: Hele, pro lidi z Evropy, pro mě ne, já už jsem důchodce, já nejsem perspektivní. Ale pro lidi z Evropy je udělaný program na přesídlení, jo, pro rodiny s dětmi, protože oni podporují rodiny s dětmi, rodinný život, normální, přirozený lidský život. To je základní. To jsem pochopil i na té svatbě, že tam prostě, že já jsem

0: byli taxikáři, tak jsem jel dokonce i se Škodovkou.
1: Aha.
0: Jsem jel v oktávce, tak jsem ho pochválil, toho řidiče, řekl jsem mu, že mi udělal radost, tak jsme se bavili, tak mě nechal vykecat, tak mi řekl, no ale tahle se vyrobila, ježiši, v Nižním Novgorodu. Jo? Takže Škodovka tam má v Nižním Novgorodu fabriku.
1: Člověče, mám pocit, že měla, že je zavřená, že jako dodržují sankce.
0: Jo, no a tím pádem uvolnili trh Číňanům.
1: Ano.
0: Jo,
1: Tak
0: jako čínský.
1: Škodovka měla taky, že jo, i v Číně měla samozřejmě to
0: No.
1: vážně, že jo. Bejvaly časy, jako.
0: Jako Číňani se tam tlačej jako fest.
1: No,
0: Fest se tam
1: no.
0: tlačej a řeknu otevřeně, že jako jo, čínský auta, jo, jako dobrý, ale ta Škodovka byla lepší.
1: No.
0: Jo, to je ten pocit. To znamená, že kdyby někdo dostal rozum a my bychom se tam teď vrátili, tak máme šanci na ten trh vejít. To je to samozřejmě pak otázka peněz zase, že jo? Peněz, marketing a tak dále. Ale ta...
1: Není to úplně ztracený.
0: Není to ztracený, ten prostě ten zvuk toho českého průmyslu tam pořád ještě je. Jo, ten zvuk tam máme.
1: Ale oni Číňani, mám pocit, vstoupili do několika, myslím do Volhy určitě a ještě do nějakého závodu, jako ekonomicky. A musím říct, že to, co vidím, jako co z toho leze teďka za auta, z těchto těch podniků, tak člověku jako padá čelist, jo, jakože klobouk dolů, že protože taky, co si budem, že jo, tak Číňani samozřejmě investovali šílený prachy a najali, že jo, západní designéry a tak dál, že jo, z BMW, pokud vím, a z Mercedesu a další, jo, který nechtěli malovat elektroauta, tak v Číně dělají prostě
0: Klasický auto, ano.
1: jo, a hybridy a tak, ale dneska už je tu elektriku, ale prostě ten design už mají jakoby, že jo, prostě je to ten evropský takovej ten, a oni jsou teda hračičkové. Čoče, já jsem měl krásný povídání s jedním pánem teďka v té Orlici, víš, na Orlických horách,
0: Jo.
1: který dělá ve Škodovce, nebo dělal, on už je teďka v důchodu, těsně, jo. Ale jak třeba Škodováci jako nechápe, jak může Hřib jako vůbec, ne Hřib, sorry, ten taky, ale Vystrčil vůbec jako existovat.
0: Likvidovat naši výrobu, jo.
1: Jo, Škodovce prostě udělali tím, jak podělali tu Čínu, že jo, tak udělali jako gigantický průser, že spadla o třetinu exportu. Teďka vlastně i to Rusko, že jo, padlo a jsou s tím velký problémy. Na druhou stranu, jak říkal, Česká republika má pořád ještě výhodu, že tady se dělají spalovací motory, takže tady pořád jako ještě práce je, ale koncern Volkswagen oznámil, že v Čechách poletí 3 000 lidí. Jenom takový na okraj. A skončí pravděpodobně Škoda Fabia, její výroba. Protože je nejméně zisková. Tak to jsou takový drobný informace, takhle jako bokem ještě ze Škodovky. A samozřejmě, prosím vás, nevěřte tomu, protože jsme konspirační médium a tak dále, ještě by se někdo ptal, odkud co vlastně mám tyhle informace. Nevím, jestli už byly oficiálně zveřejněný nebo ne. Ale prý se jedná hlavně o agenturní pracovníky, který jako dostanou padáka, no. Tak takováhle je situace. Samozřejmě Green Deal a válka opravdu přinášejí samé pozitivní věci.
0: Ano.
1: Tady správný modrý varán. Evropa není kontinent, všechny kontinenty začínají na A. Je už používáním, používám hezké pojmenování evropská část asijského kontinentu.
0: Ano, má naprosto pravdu.
1: Jo.
0: Protože je to staré historické pojmenování a když se otočíme ke kořenům, ke staroslověnčině, tak najednou zjistíme, že Evropa je jevrejská část asijského kontinenta. Jevrejská, co to znamená?
1: No.
0: No. židovská.

0: Jevreji jsou Židí.
1: Jo, to je ono. Pavel Sichra, Pavlíku, děkuji ti za příspěvek. Jdeme dál. Daniel Dandy z Krajčo, který informuje, jak to vypadá v Rusku. Díky. Tak, 150 rublů dělal 4, cena je v korunách. Tak, ano. A teď prosím tě, než to tady projedu, tak my jsme se bavili o tom a je to na žádost našich milých diváků a posluchačů. Protože v pátek se koná pravděpodobně závěrečný kolo první fáze nebo prostě toho tvýho soudního sporu. Tak nám řekni, kdy, kde, v kolik hodin a v jaký místnosti a všechny ty detaily. Ať nebloudíme. Spoustu vlastních pražských.
0: Je to Spálená 2, to je městský pražský soud a je to v místnosti 101, to je ta největší, s tou špatnou akustikou, ale oni počítají, že asi někdo přijde, takže to je ta největší místnost, která tam je. A je výkop je v 9 hodin, takže je dobré tam být o trošku dřív, protože myslím si, že budou zase dávat lístky, tak aby ti, kteří si tam chtějí přijít na to podívat a sednout si, tak aby se k tomu lístku dostali. Takže Spálená 2, Městský soud pražský v pátek v 9 hodin oficiální zahájení. No, měl by být ten rozsudek,
1: no.
0: To znamená, přečte se rozsudek, pak si sedneme a budou číst to zdůvodnění a pak nás pošlou domů. Jsou další možnosti vývoje. Buď s tím budeme všichni souhlasit a tím pádem řekneme na místě, že s rozsudkem souhlasíme a rozsudek stoupí v platnost, nebo se odvolá státní zástupce, a nebo se odvoláme my, a pak to postupuje k odvolacímu soudu. K odvolacímu soudu ale už nechodí lidi. Odvolací soud to bere z materiálu, které má k dispozici a ten má možnosti buď rozsudek potvrdí, nebo rozsudek zvostří, nebo rozsudek sníží, a nebo to vrátí k doprojednání. A tahle ta část, vlastně co už jde mimo veřejnost, tak může trvat zhruba asi tak rok. A pak bude další, pak bude vynosen vlastně konečný, vstoupí to v platnost a další odvolací možnosti už jsou, ale nemají odkladný účinek, takže pak to, co bude v rozsudku, tak se bude vykonávat bez ohledu na to, jestli se člověk odvolával k další instanci nebo ne. Jo? Takže je důležité, abyste tam byli. Rád bych byl, abyste tam byli a uvidíme, jak to dopadne.
1: Přátelé, já jenom v rychlosti, kdo pojede autem, určitě nevynecháte magistrálu, takže tady máte hlavní nádraží, že jo, tady je Václavák, přijíždíte přes Václavák ulice Žitná, tam se dáte dolů, jo, když jedete a
0: na Karlák.
1: Dojedete na Karlovo náměstí, já vám to tady zvětším, jo, a po pravý straně, tady je jediný, jakoby poblíž parkoviště, tohle už je budova toho soudu, jo, ta Spálená ulice je tady, jo, tady je někde vchod. Takže pokud máte štěstí, tak můžete zaparkovat tady. Jo, jinak pak třeba ještě tady někde různě. Já vím, že kluci vlastenecký se mě ptají, pak samozřejmě parkoviště jsou ještě tady z téhle strany, ale toto náměstí musíte jednosměrkou obět kolem dokola, jo, a zajet sem potom takhle.
0: No a tam je nemocnice na Karláku, takže tam stojí furt spousta toho.
1: Jo, těch je toho tady samozřejmě spousta.
0: No, to je nemožné.
1: Naparkovat se asi dá. Vy, co pojedete MHD, tak pro vás tam je, že jo, tady můžete využít i
0: metro.
1: Metro, který je poblíž.
0: Ještě
1: chlup.
0: Ještě.
1: Tady původně bylo metro.
0: Tady je metro. Ano, tam, co ukazuješ, tam je metro. Metro,
1: jenom mi to tady neukazuje ten krám. Počkejte, asi to tam nějak zkusím někde najít. Nenajdu.
0: Je to národní třída.
1: Tak.
0: Metro národní třída.
1: Národní třída metro. Takže někde tady to bude. Ty vole, proč tam ukazují, kde jaký hovadiny, ale...
0: Teď tady máš výstup. Jo, jak končí ten obchodák, tam je výstup z metra.
1: Tak. Takže metrem se sem dostanete a pak už je to pěšky opravdu kousek. Jo, zase k tomu to takhle zmenším, ať to nevypadá moc daleko. Tak, že jo, k tomu baráku někam tady. Jo, takže... Vidíš, tady vidíme taky metro. Národní třída. Tak, to je ono. Národní třída a z národní třídy vlastně už je to přímo hned vedle ten barák, jo. Takže se tady dá vystoupit z metra a na tu spálenou vlastně dojít pěšky. Je to ideální ta varianta pro ty, kteří nejedou přímo na místo. Asi kluci říkají, že by jeli motorkama nebo tohle, tak pro ně je lepší zaparkovat, jo, někde a tak. Takže toť k tomu. To nás čeká ve pátek. Tak. Ukončím mapu,
0: ukončí prohřad.
1: Tak jo, tak co říci na závěr. Já dneska to bylo trošku jiný, dneska jsme neprobírali moc tu politiku a ty aktuální situace všude, ale probírali jsme právě tvůj zážitek, tvoje osobní svědectví z města Novosibirsk, z půly Ruska a za to ti moc děkuju, že jsi našel tu chvíli, odvahu a i šikovnou kameramanku, která to všechno natočila a dal s nám tenhle výklad a ukázal část z tohohle toho regionu, z tohohle města. Hele, kolik je tam asi lidí? Jak je to velký město, Bajvoko, že seš tak zeptal blbě?
0: Má metro.
1: A je to jako Praha, nebo...
0: A podle ruských norem město, které má 1 000 000 obyvatel, tak má metro.
1: Jo.
0: Takže to město má přes 1 000 000 obyvatel, jo? Protože nemá jenom jednu linii metra, ale je to rozvětvený. Říkám, je to průmyslový centrum. Koukni se do análu, ale lidí tam dost.
1: Lidí je tam dost. 1,640 000 obyvatel podle odhadů z roku 2025.
0: No, vidíš. No, takže skoro 2 000 000.
1: Největším městem na Sibiři a třetím nejlidnatějším městem v celém Rusku. Po Moskvě a
0: Petrohradu.
1: No. Metropolitní oblast sčítá dohromady s okolím ještě o něco vyšší počet lidí, ale to už je jakoby ten region. Tak.
0: No. Takže když to vemeš, tak to v podstatě Novosibirská oblast je jak Česká republika.
1: No celá oblast asi jo. No. To je prostě veliký.
0: Tak.
1: Jsem našel ještě jeden obrázek, ten musím ukázat. Tam bohužel tím vyfocený nejsi. Tak, tady si nám ukazoval, to je to divadlo, viď? Tady je oficiálně.
0: Ano, to je to divadlo.
1: To je to divadlo. No, tady máme chrám. Tady máme nevím co.
0: Zvětšit, to bude nádraží.
1: Nádraží. Jisto nezvětším teďka takovou rychlovku.
0: To je taky nádraží a to dole je taky nádraží. To jsou, jo, protože to jsou první budovy, takový ty nejdůležitější. Proto mají Rusové ten zvyk, když přijíždíš na kraj města, tak je tam nápis. Jo, to je, když se koukneš, jsou různý ty reportáže dneska z Ukrajiny, tak to je ten ruský zvyk, když přijíždíš do toho města, tak je tam z betonu obrovský nápis, tady je prostě tohle město. Jo. U nás je každá obec, každý 3 kilometry, mezi obcema jsou 3 kilometry, tady je těch kilometrů výrazně více. No, takže. Tak.
1: Tak jo, tak se pojď rozloučit a dáme písničku.
0: Lidi, já vám děkuju, že jste vydrželi. V podstatě smysl, kromě toho mého soukromého, že jsem byl na svatbě, je i v tom, že je vidět, že takhle daleko od nás žijí lidé, kteří jsou v podstatě úplně stejní jako my. Samozřejmě se žijí v jiných podmínkách povětrnostních a přírodních, takže se chovají, řekněme, trošičku jinak v různých to. Jsou odolnější, jen tak něco je nerozhází. Na druhou stranu, když je rozhodíte, tak je nezastavíte, protože oni ne nadarmo mají ve znaku medvěda. Oni jsou tu takový medvědi, na jednu stranu línie, na druhou stranu umanutý, ale mají krásné otevřené srdce. A když si vás přijmou za svoje, tak jste jejich. Tak nesmíte je zradit. Zrada je to nejhorší a ta se neodpouští.
1: Já jsem ještě našel pár fotek právě, ani nevím odkáď, z Wikipedie nebo co. Tohle to je třeba technologický park. To je velice zajímavá stavba. Tady jsou ty jednotlivý čtvrti. No, tak to jenom tak v rychlosti. Ten vláček už jsme viděli. Tohle to je nějaký technologický institut. Výzkumné středisko RAV, vidíš to?
0: No, jako říkám ti, to tam...
1: Urychlovač částic.
0: Tady to... máš, ano. To je...
1: tady budujou letadlo.
0: Ano.
1: A ne nějaký to...
0: A ne zrovna malý.
1: Ne zrovna malý a ne zrovna pomalý. Teda. Ano. No, tak... No,
0: to tady, říkám, to je ten fyzikální ústav a to...
1: Palivový tyče tady píšou. No. Do... tohle, no, a tady máme, že jo...
0: To je to nádraží.
1: No. Tady je metro, taky další. V rychlosti to projedem. Tak. No, je to krásný město, když to takhle jako prostorný, víš, že to není...
0: Je to spousta zeleně, ano.
1: A je to takový tady nějaký, jo, to je skanzen, architektonický, historický. Tak, domácí arena Novosibirsku, tohle to už jsme viděli. Tak jo, tak to jsme viděli. A přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc. Dávejte odběr, dávejte zvoneček, díky za vaši pomoc, za vaše příspěvky, za lajky, za všechno, že budete šířit i tohle video mezi své přátelé známé. Napište do komentářů, co se vám líbilo, jak vy vnímáte situaci a všechno a my se na to samozřejmě podíváme. Ještě dejte nějaké lajky, než půjdete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dávejte odběr.
0: Krásnou dobrou noc. A já jdu spát.

chlebe ze skal nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes, obrazy lásky nehezké peklo a

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu

kuchyni u nás ve Světlíku dvě vlaštovky si hnízdo spletly. K podzimu myslí na Afriku a na jaře zas na náš Světlík. Jsou to hold napůl Afričanky a napolovic Češky. V hlavičkách nosí přesné plánky a nectí rovnoběžky. Včera se zrovna navrátili a krásně štěbetají. Ptám se jí, holky, kde jste byli? A oni prý v teplých krajích. A mně tu doma byla zima. Třásl jsem se jako akát. Tak ať prý příště letím s nima, než furt jen doma plakat. Obrátit život jako stránky a začít jako novic. Závidím vám vy Afričanky a Češky na polovic. Vám se to řekne. Mávnout křídly přes Středozemní moře. Pták, ten si bydlí, kde si bydlí.

vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě za chvátčiky. Spasí, bolši, nikak dá nezabudím. Nikak dá nezabudím.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé části čtyřdílného cyklu Král jedu, Sidney Gottlieb.

stručně shrnout, co jsme slyšeli v předchozím díle. Po úvodu Sydneyho Gottlieba jsem se zaměřil na jeho dětství, dospívání a školu. Tohle formování totiž považuji za nezbytné, abychom pronikli do osobnostního profilu hlavní postavy. Po tom, co se Gottlieb oženil, začal svou kariéru ve státních službách. Potom jsem se zaměřil na druhou světovou válku a zárodky biologických pokusů OSS, předchůdkyně CIA. Po válce Američané naverbovali doktora Kurta Blomeho, který vedl pokusy na lidech v koncentrácích. Následovala notoricky známá operace Paperclip. Stejně jako nacisty, Američané najímali i Japonce, což jsem pokryl v další kapitole. CIA vyvinula první program MK Naomi, ve kterém testovala LSD. Následoval program Bluebird na ovládání mysli.

síť mučíren CIA v západním Německu. V útulném německém městečku Oberurfr v kopcích severně od Frankfurtu provozovali nacisté transitní tábor pro zajaté britské a americké piloty. V roce 1946 ho převzala americká armáda a pojmenovala ho tábor King. Protože už byl vybavený vězeňskými celami a výslechovými místnostmi, stal se místem, kam se posílali nepodajní bývalí nacisté a další vězni ke speciálním výslechům. Oficiálně se říkalo, že v ní sídlila sekce zpravodajského centra Evropského velitelství. To ale nebyl celý příběh. Tábor King byl domovskou základnou drsných hochů, hrstky důstojníků kontrarozvědky, kteří byli známí týráním vězňů. Některé z jejich metod byly tradiční, například ponořování obětí do ledové vody nebo nucení proběhnout uličkou mezi vojáky, kteří je mlátili baseballovými pálkami a dalšími zbraněmi. Jiné byly farmakologické. Některým obětem píchali metrazol, o kterém se myslelo, že rozvazuje jazyk, ale také způsobuje násilné záchvaty. Jiným podávali koktejly z meskalinu, heroinu a amfetaminu. Táborem se nikdy ozývaly výkřiky obětí. Drsní hoši v táboře King poskytli Elenu Dallisovi veškerou sílu, kterou potřeboval k tradičnímu mučení. Nejpřitažlivější bylo, jak se vyjádřil jeden z důstojníků CIA ve Frankfurtu, že likvidace těla by nebyla žádný problém. Dallis ovšem hledal jiné než tradiční metody výslechu. Rozhodl se využít prostředků tábora King, ale sofistikovanějším způsobem. Vysocí důstojníci CIA považovali Bluebird za portál, který by je mohl dovést k neobjevenému světu. V táboře King měli místo, kde mohli testovat jakoukoliv drogu nebo donucovací techniku. Měli připravené zásoby lidských subjektů. Pokud by některý z nich zemřel, likvidace jeho těla by přece nebyla žádný problém. A co bylo nejlepší, jejich práce probíhala v západním Německu okupovaném Američany, takže byli mimo dosah zákona. CIA začala do tábora King posílat týmy Bluebird, aby prováděli výslechy. Pak šla ještě o krok dál. Práce Bluebird byla natolik tajná, že ani zabezpečená armádní základna nebyla dostatečně bezpečná. Za přísně zavřenými dveřmi se začal formovat dalekosáhlý plán. CIA měla otevřít vlastní tajnou věznici, kde by se zajatí nepřátelští agenti využívali jako subjekty pro experimenty s ovládáním mysli. Bylo by pod formální kontrolou tábora King, ale nacházelo by se mimo obvod základny a řídila by ho CIA. Jinak řečeno, bezpečný dům CIA pod ochranou americké armády. Několik kilometrů od tábora King ve vesnici Kromberg stála na konci polní cesty sedlová vila. Nad těžkými dřevěnými dveřmi bylo vytesané datum jejího postavení – 1906. Po jednu generaci byla známá jako Vila Schuster, podle židovské rodiny, která ji postavila a vlastnila. Za nacistické éry ji byla rodina nucená prodat. Počátkem roku 1951 sem přijeli Američané ze CIA a divize speciálních operací, kteří hledali místo pro černé operace. Právě tady ho našli. Zvenčí vypadala Vila Schuster téměř královsky. Byla prostorná, s elegantním vchodem a robustními trámy. Velký obývací pokoj měl vysoký strop, olověná okna a impozantní krb. Ve dvou horních patrech byl tucet ložnic. V suterénu se nacházel komplex zděných skladů, které bylo snadné přeměnit na uzavřené cely. Právě v tomto sklepení prováděli lékaři a vědci ty nejextrémnější pokusy na lidech, jaké kdy úředníci americké vlády prováděli. Tato vila na okraji Kromberku se stala mučírnou CIA, zněl po desetiletích závěr německého televizního dokumentu. Důstojníci CIA, kteří prováděli výslechy v táboře King a ve Ville Schuster, se spoléhali na vedení doktora Fischera. Byl to německý lékař, který pracoval ve washingtonské nemocnici Waltera Reeda a uměl dobře anglicky.
Tento doktor Fischer byl ve skutečnosti generál Walter Schreiber, bývalý hlavní lékař nacistické armády. Vzpomínáte si na dopis, který Kurt Blome psal právě jemu? Ano, byl to přesně on. Doktor Schreiber schvaloval za války experimenty v koncentračních táborech Osvětim, Ravensbrück a Dachau, ve kterém vězňům podával meskalin a další drogy a také je rozřezával, aby bylo možné sledovat postup gangrény na jejich kostech. Podle jednoho amerického výzkumníka jeho experimenty obvykle vedly k pomalé a trýznivé smrti. Po válce Schreibera zatkli Sověti a uvěznili ho v nechválně proslulé věznici Lublianka v Moskvě. Nakonec své věznitele přesvědčil, aby mu umožnili přijmout profesuru ve východním Berlíně. Jakmile se tam dostal, proklouzl do západního Berlína a představil se důstojníkům americké kontrarozvědky. Jakmile potvrdili jeho totožnost, poslali ho do tábora King. Tam ho přivítali jako obdivovaného kolegu. V jedné zprávě se uvádělo: bývalý hlavní lékař německé armády, který byl zodpovědný za dohled nad mnoha experimenty v koncentračních táborech, seděl několik týdnů u výslechu. Nebyly to však otázky, které by kladly obviněnému vězni ze zločinů proti lidskosti. Mluvili jako vědci a kolegové o svých znalostech a zkušenostech. Během několika měsíců po svém příjezdu se stal Schreiber lékařem tábora King. Součástí jeho práce bylo radit členům hostujících týmů Bluebird v technikách speciálního výslechu. Jeden z výzkumníků napojených na CIA, profesor Harvardské lékařské fakulty Henry Peacher, s ním strávil dlouhý večer ve vile Schuster. Při zpětném pohledu se zdá, že to byla mrazivá scéna. Seděli v elegantním salonu, pravděpodobně popíjeli dobré pití, téměř jistě uplápolajícího krbu. Tito dva vzájemní obdivovatelé, jeden bývalý nacistický lékař a druhý harvardský profesor, si povídali. Přitom oba pracovali pro CIA. Povídali si v zemi, kde nacisté mučili v koncentrácích vězně bestiálními pokusy. Oba si o těchto technikách povídali, protože Američané v nich dál pokračovali. Paradoxně v zemi, ve které probíhali, a s lidmi, kteří je páchali. Není lepší syntézy a důkazů spojení nacismu a Ameriky. Oba patřili k několika málo skutečným odborníkům na psychoaktivní drogy na světě a měli si o čem povídat. Přímo pod jejich nohama se nacházely kamenné cely, ve kterých drželi postradatelné vězně, které využívali jako subjekty při experimentech Bluebird. Profesor Beecher později napsal, že Schreibera shledal inteligentním a ochotným spolupracovat. Líbila se mu jejich výměna názorů. Týmy vyšetřovatelů Bluebird pravidelně létaly do západního Německa, aby tu prováděli své experimenty. Nejčastěji pracovali v táboře King a v nedaleké vile Schuster. Němečtí badatelé později identifikovali další tajné věznice, kde Američané také prováděli extrémní pokusy. Jedno z nich se nacházelo v Mannheimu nedaleko barokního paláce, ze kterého kdysi vládla barokní knížata. Zprávy uváděly další v Berlíně, Mnichově a na předměstí Stuttgartu. V těchto tajných věznicích pracovali vyšetřovatelé Bluebird bez jakéhokoliv vnějšího dohledu. Tím se vytvořil precedens, který znamenal pro CIA průlom. Otevřením věznic si CIA vytvořila právo nejen zadržovat a věznit lidi v jiných zemích, ale také je ve vazbě tvrdě vyslýchat, bez ohledu na americké zákony. Tato síť věznic v západním Německu byla tak úspěšná, že ji CIA zopakovala v Japonsku. Tam výslechové týmy Bluebird aplikovali zajatým severokorejským vojákům drogy. Například včetně amitalu sodného, depresiva, které může mít hypnotické účinky. Dále jim podávali tři silné stimulanty. Benzedrin, který působí na centrální nervový systém, koramin, který působí na plíce, a pikrotoxin, křečový prostředek, který může způsobit záchvaty a ochrnutí dýchacích cest. Vyšetřovatelé CIA je podrobili hypnóze, elektrošokům a vysilujícímu horku.
Jejich cílem bylo podle jedné zprávy vyvolat prudké katarzní reakce, střídavě subjekty uspávat a pak je probouzet, dokud nebyly dostatečně zmatené, aby je bylo možné přinutit k opětovnému prožití zážitku z minulosti. Úředníci CIA ve Washingtonu nařídili důstojníkům, kteří tyto experimenty prováděli, aby jejich pravou povahu utajili i před americkými vojenskými jednotkami. Jak se tempo těchto experimentů zvyšovalo, vědci z tábora Detrick se znovu začali zajímat o Kurta Bloma. Počátkem 50. let se zdálo, že jeho znalosti jedů a halucinogenů ho kvalifikovali jako ideálního poradce pro program Bluebird. CIA ho našla jako lékaře v Dortmundu. Jednoho jarního dne roku 1951 navštívil jeho kancelář důstojník s nabídkou. Pokud by souhlasil s vyzrazením svých tajemství, CIA by mu zajistila urychlenou smlouvu Paperclip, která by ho přivedla do Ameriky. Blome nakonec nabídku CIA přijal. To ho přivedlo znovu ke spolupráci s jeho někdejším nacistickým parťákem Walterem Schreiberem, hlavním lékařem nacistické armády. Walter Schreiber totiž také přijal smlouvu Paperclip a ve stejné době se chystal nastoupit na loď do New Yorku. Prodal svou lékařskou praxi, nabídl svůj dům realitnímu makléři a stáhl své děti ze školy, aby se mohli soustředit na výuku angličtiny. Dva bývalí nacisté, které měli pověsit za bestiální pokusy na lidech, se tak ve zdraví a štěstí znovu setkali pod laskavým a vlídným okem americké CIA. Opět není lepší syntézy spojení nacismu a Ameriky. Schreiber se ale dostal pod palbu veřejné kritiky. Američané neochotně zrušili jeho smlouvu Paperclip. Místo návratu do západního Německa odešel do důchodu v Argentíně. Díky Američanům tak tento nacista získal klidné místo k zaslouženému odpočinku. Také s Blomem to nebylo jednoduché, protože jeho převoz do Ameriky mohl hrozit stejným skandálem. Naštěstí se právě uvolnila ideální práce. Walter Schreiber pracoval jako štábní lékař v táboře King a nyní bylo toto místo volné. CIA ho nabídla Kurtu Blomovi. Měl pokračovat ve stejné práci, které se věnoval během svých nacistických let. Použití drog a chemikálií při výsleších. Protože by působil v táboře King a nikoli v Americe, mohl by také pomáhat s řízením výslechů. Blome souhlasil. Jeho žena se s ním do tábora King odmítla přestěhovat a manželé se rozešli. Doktor Blome mohl veškerý svůj čas věnovat své nové práci. První tři důstojníci CIA, které Dulles pověřil dohledem nad projektem Bluebird, patřili k vnitřnímu jádru CIA. James Angleton, šéf kontrarozvědky, Frank Wisner, který se brzy stal náměstkem ředitele pro plány, a Richard Helms, který se za 20 let vyšvihl do nejvyšší funkce ředitele CIA. Všichni byli hyperaktivní a plní nápadů. Uvědomovali si ovšem, že jim chybělo vědecké zázemí, aby mohli odpovědět na otázky, které si kladli. Ellen Dulles a jeho vyšší důstojníci se shodli, že Bluebird musel pokračovat. Pak šli ještě o krok dál. Rozhodli se, že Bluebird potřeboval přísun odborných znalostí a vizí zvenčí CIA. Dulles a Helms se rozhodli získat nápaditého chemika, který by měl chuť jít za zakázanými poznatky. Byl by to první člověk, kterého americká vláda najala, aby našel způsoby, jak ovládat lidskou mysl. Sidney Gottlieb.

Program CIA Artichoke. Tajemství, které odemkne vesmír. Projekt CIA na ovládání mysli Bluebird se naplno rozběhl v roce 1951. Týmy jejich důstojníků testovaly techniky speciálního výslechu v tajných věznicích v Německu a Japonsku. Zkoumali účinky různých drog a technik, jako je hypnóza, elektrošoky a smyslová deprivace. To však nestačilo ke spokojenosti náměstka ředitele CIA pro plány Alana Dulise. Dulles považoval projekt Bluebird za nesmírně důležitý. Dokonce za projekt, který by mohl znamenat rozdíl mezi přežitím a zánikem Ameriky. Jak se ale program rozrůstal, ztrácel na důrazu. Vyšetřovatelé pracovali bez koordinace, nikdo jim nevelel. To Dullese přimělo k hledání chemika, který by dohlížel na veškerý výzkum v CIA v oblasti kontroly mysli. Je zřejmé, že pátrání začalo u chemického sboru. Jeho velitelé byli v úzkém kontaktu s Irou Baldwinem, kterého si vážili za jeho průkopnickou práci v oblasti biologické války během druhé světové války. Baldwin vedl jednoho ze svých nejlepších studentů, Franka Olsna, začínajícího odborníka na aerobiologii, k tajné vládní práci. Ta ho přivedla do vnitřního svatostánku tábora Detrick, divize speciálních operací. Zůstal také v kontaktu s dalším bývalým studentem, talentovaným biochemikem. Z Baldwinova okolí se tak vynořil muž, kterého CIA dlouho hledala. Sidney Gottlieb. Byla to slibná volba. Gottlieb pracoval téměř 10 let ve vládních laboratořích a byl známý jako energický výzkumník. Důstojníkům rané CIA se náramně hodil. Ovšem kulturně byli tito muži CIA Gottliebovi vzdálení. Byly to vybroušené produkty americké aristokracie. Mnozí se znali z rodinných sítí a přípravných škol, z univerzit Ivy League, klubů, investičních bank, právnických firem a z věčně stmelující zkušenosti válečné služby v OSS. Důstojníci CIA, kteří se nejvíce zajímali o programy kontroly mysli, Alan Dulles a Richard Helms, byli příkladem této elity. Dulles se na svůj post dostal díky Princetonu a celosvětově mocné právnické firmě Sullivan & Cromwell z Wall Streetu. Jeho důvěrný pomocník Helms se narodil ve Filadelfii a přípravnou školu navštěvoval ve Švýcarsku. Když se však tito patriciové rozhodli najmout svého mistra mysli, vybrali si někoho, kdo se jim vůbec nepodobal. 33-letého žida z přistěhovalacké rodiny v Bronxu, který kulhal a koktal. Gottliebovým prvním úkolem u CIA bylo absolvovat 3měsíční kurz zpravodajské techniky, který později nazval historickým pozadím zpravodajství. Po jeho absolvování se rozhodl dále vzdělávat. Dozvěděl se všechno, co mohl o výzkumu CIA v oblasti chemických technik ovládání mysli. Na Dullese a Helmse to udělalo dojem. V Gottliebovi viděli přesně tu kombinaci horlivosti a tvůrčí představivosti, kterou potřebovali. Brzy po jeho přijetí ho odměnili oficiálním titulem. Šéf chemického oddělení štábu technických služeb. Tato skupina byla zodpovědná za vývoj, testování a výrobu špionážních nástrojů. Její chemická divize patřila Gottliebovi, který ji mohl utvářet podle svých představ. Ráno 13. července 1951, kdy se Sidney Gottlieb dostavil ke svému prvnímu pracovnímu dni v CIA, zahalili Washington vlny vlhkého horka. Při zpětném pohledu lze tento pátek 13. považovat za významné datum v americké tajné historii. Znamenal začátek Gottliebovy halucinační kariéry na pomezí extrémní vědy a tajných akcí. 20. srpna 1951 nařídil Alan Dulles, aby byl Bluebird rozšířený, posílený a centralizovaný. Dal jí také nový název – Artichoke. Program Artichoke rychle nahradil své předchozí projekty a stal se Gottliebovou mocenskou základnou. Dulles jednal z pozice rostoucí síly.
Pouhé 3 dny po spuštění programu Artichoke byl povýšený na 2. nejvyšší pozici v CIA, náměstka ředitele CIA. Tomu zajistilo ochranu a podporu experimentů s ovládáním mysli na nejvyšší úrovni americké moci. První směrnice zaslané týmu Artichoke naznačovaly extrémní povahu projektu. Jedna z nich doporučovala, aby výslechy probíhaly v bezpečném domě nebo bezpečném prostoru s přilehlou místností pro nahrávací zařízení, transformátory a tak dál a koupelnou, protože technika Artichoke občas vyvolávala nevolnost, zvracení nebo jiné stavy, kvůli kterým byla koupelna nezbytná. Důstojníci CIA a jejich partneři z armádní divize speciálních operací už testovali různé drogy na vězních v Německu a Japonsku. Od roku 1951 také prováděli rozsáhlou sérii experimentů v pevnosti Fort Clayton v zóně Panamského průplavu. Prvním subjektem byl vězeň jménem Kelly, ve skutečnosti mladý bulharský politik Dmitrij Dimitrov. Sděloval informace CIA, ale Američané pojali podezření, že uvažoval o změně loajality k francouzské zpravodajské službě. Aby tomu zabránili, zařídili jeho únos a uvržení do řeckého vězení. Po 6 měsících mučení dospěli řečtí vyšetřovatelé k závěru, že neznal žádná tajemství. Vrátili ho CIA, která ho poslala do Fort Clayton. V roce 1952 důstojník CIA, který jeho případ sledoval, oznámil, že kvůli svému pobytu v řeckém vězení a ve vojenské nemocnici se Kelly stal velmi nepřátelským vůči Americe. Doporučil proto přístup Artichoke, aby se zjistilo, zda by bylo možné Kellyho přeorientovat na vstřícnost k Americe. Kelly byl ve Fort Claytonu držený 3 roky. O průběhu jeho léčby nejsou známé žádné dokumenty. Experimenty prováděné na Kellym, stejně jako na dalších vězních v Německu a Japonsku, nepřinesly žádné hodnotné výsledky. To dali se neodradilo. Velká část programu Artichoke se dá považovat za lékařské mučení. Dávkování silných léků neochotným pacientům, jejich vystavování extrémním teplotám a zvukům, připoutávání k přístrojům na elektrošoky a další formy týrání. To ale nebylo to jediné, co tito vědci dělali. Oběžník CIA, napsaný krátce po spuštění Artichoke, naznačoval jeho šíři. Měl by se provádět specifický výzkum s cílem vyvinout nové chemické látky nebo léčiva, nebo zlepšit známé prvky pro použití v práci Artichoke. Měla by se provést vyčerpávající studie různých plynů a aerosolů. Měly by se studovat plynové pistole, trysky nebo spreje, a to jak skryté, tak otevřené. Kromě toho by se měl studovat problém trvalého poškození mozku a amnézie po nedostatku kyslíku nebo vystavení jiným plynům. Měly by se zkoumat účinky vysokých a nízkých tlaků na jednotlivce. Značné množství výzkumných prací by se mělo věnovat oblasti zvuku. Tento výzkum by zahrnoval vliv různých druhů vibrací, monotónních zvuků, otřesů, ultravysokých frekvencí, ultrazvuku, vliv neustále se opakujících slov, zvuků, nepřetržité sugestce, nerytmických zvuků, šepotu a tak dále na člověka. Bakterie, rostlinné kultury, houby a různé druhy jedů jsou schopné vyvolat nemoci, které by následně vyvolaly vysoké horečky, delirium a tak dále. Odstranění některých základních prvků potravy, jako je cukr, škrob, vápník, vitamíny, bílkoviny a tak dále, z potravy jedince po určitou dobu, vyvolá psychické a fyzické reakce jedince. Měla by se provést studie, která by určila, zda odstranění určitých potravinových prvků z jídelníčku vězňů po určitou dobu je bude materiálně podmiňovat pro práci Artichoke. Zatím nebylo prokázané, zda jedinec prozradí informace v důsledku elektrošoku nebo v elektrošokovém kómatu. Zda elektrošoky mohou vyvolat řízenou amnézii, se nezdá být prokázáno. Pokud by se podařilo dosáhnout elektronicky navozeného spánku a tento spánek by se použil jako prostředek k získání hypnotické kontroly nad jedincem, mohl by tento přístroj mít pro práci Artichoke mimořádnou hodnotu.
Měl by se provést speciální výzkum, který by určil vliv dlouhodobého a nepřetržitého vystavení osob infračervenému a ultrafialovému světlu. Existuje velké množství psychologických technik, které lze použít v souvislosti s prací artičouk, včetně pohyblivých nebo vibrujících místností, zkreslených místností, záměrného vytváření úzkostných stavů, vytváření paniky, strachu nebo využívání zavedených fobií a tak dál, působení tepla a chladu, působení vlhka, sucha nebo nasyceného či suchého vzduchu, obecného problému dezorientace a zcela zvukotěsných prostor. Toto je americká svoboda a demokracie v praxi. Lze si jen těžko představit dřev, bolest a utrpení vězňů, na kterých tyto bestiální techniky zkoušely. Sledujeme tu pokračování nacistických praktik z koncentračních táborů, které Američané nejen přejali, ale mnohonásobně rozšířili. Navíc s vedením bývalých nacistů, kteří se měli pověsit za tyto zločiny. Opět není lepší syntézy mezi nacismem a Amerikou. Každý tým artičouk zahrnoval výzkumného specialistu, zdravotníka a bezpečnostního technika. Počátkem roku 1952 byly aktivní 4 týmy, po jednom v západním Německu, Francii, Japonsku a Jižní Koreji. Později se přidalo několik dalších. Někdy se tým artičouk vyslal na žádost armádních vyšetřovatelů nebo vyšetřovatelů v CIA, kteří čelili obzvláště tvrdohlavým vězňům. Například v telegramu zaslaném do Washingtonu počátkem roku 1952 se uvádělo: žádost o povolení dát artičouk redigováno, zatímco tým je ve Francii. Redigováno se nepodařilo subjekt zlomit, ačkoliv je přesvědčený, že je redigováno. Jindy vědci z artičouk přišli s novým lékem nebo jinou technikou, kterou chtěli vyzkoušet, a rozeslali výzvu k získání subjektu. V polovině roku 1952 požádali pobočku CIA v Jižní Koreji o dodání jedné dávky subjektu. Touha poslat tým artičouk od 18. srpna do 9. září zkoušet důležitou novou techniku. Požadujeme minimálně 10 subjektů. Vyšší úředníci budou informovat o typech požadovaných subjektů. Technika nevyžaduje problémy s likvidací o provedení. Úkol vyrobit chemické sloučeniny připadl vědcům v táboře Detrick. V roce 1950 dokončili více než 2letou práci na vzduchotěsné kůlové komoře, ve které bylo možné podávat kontrolované dávky toxinů zvířatům nebo lidem, aby bylo možné studovat jejich reakce. Oficiálně se jednalo o testovací kouli o objemu 1 milionu litrů, ale v táboře Detrick ji všichni říkali osmá koule. Z části ji navrhl Ira Baldwin. Byla více než 4 patra vysoká a vážila 131 tun, což z ní činilo největší aerobiologickou komoru, jaká se kdy postavila. Kolem jejího rovníku se nacházelo 5 vzduchotěsných otvorů vedoucích do komor, do kterých se mohly na subjekty připoutané uvnitř rozprašovat toxiny.

jak přimět lidi k vyzrazení tajemství. Mezi lidmi ze CIA, kteří se nejvíce podíleli na programu Artichoke, byl i Morris Allen, tvrdý bezpečnostní důstojník, který byl prvním ředitelem Bluebirdu a neúnavně hledal techniky ovládání mysli. Allen dostal od Dallise volnou ruku a nadšeně prosazoval některé z nejbrutálnějších projektů Bluebird a Artichoke. V roce 1950 se upnul k přístroji na elektrický spánek, který měl být schopen uvést zkoumané osoby do tranzu. Zkoumal možnost, že by se elektrošoky mohly použít k vyvolání amnézie nebo k uvedení subjektu do vegetativního stavu. V dalších pokusech zkoušel účinky záření, extrémních teplot a ultrazvukového hluku. V roce 1952 byl členem tříčlenného týmu, který odcestoval do Vily Schuster v západním Německu, aby na ruských zajatcích testoval drogy jako benzedrin a pentatol natrium. Ve výzkumném protokolu bylo uvedeno, že likvidace těla nebyl problém. Pokud by tyto techniky prováděli Sověti, rozpoutal by se obrovský řev o jejich brutalitě. Zamysleme se nad tím, proč se o tom všem na americké straně mlčí. S brutalitou a bestialitou Američané v mnohém Sověty překonali. Elena fascinovala zejména hypnóza. V New Yorku našel slavného jevištního hypnotizéra, který mu řekl, že často provozuje sex s jinak neochotnými ženami potom, co je uvede do hypnotického tranzu. Po absolvování čtyřdenního kurzu u tohoto hypnotizéra se Allen vrátil do Washingtonu, aby se vyzkoušel, co se naučil. Jako své subjekty používal sekretářky z kanceláří CIA. A několikrát se mu podařilo uvést je do tranzu a přimět je k věcem, o kterých by jinak neuvažovali. Například flirtování s cizími lidmi nebo prozrazení kancelářských tajemství. Morris Allen svá zjištění uzavřel ve zprávě. Pokud se podaří vytvořit hypnotickou kontrolu nad jakýmkoliv účastníkem tajných operací, bude mít operátor mimořádný stupeň vlivu, kontrolu řádově přesahující všechno, co jsme považovali za možné. Sidney Gottlieb a jeho kolegové občas zabrousili do oblastí, jako je hypnóza a elektrošoky, ale nejvíce je fascinovaly drogy. Byli přesvědčeni, že někde v neprobádaném vesmíru psychofarmakologie čeká na objevení droga jejich snů. Bylo by to něco zázračného. Sérum pravdy, které by rozvázalo neochotné jazyky. Lektvar, který by otevřel mysl programování. Amnézie, která by umožnila vymazat paměť. Mohl by být odpovědí meskalin, který se na počátku 20. století stal první psychoaktivní drogou syntetizovanou v laboratoři? Tato možnost uchvátila vědce v táboře Detrick. Strávili mnoho hodin výslechy německých vědců o pokusech s meskalinem, které se prováděly na vězních v koncentračním táboře Dachau. Tyto pokusy měly smíšené výsledky, ale nacističtí lékaři věřili, že meskalin by mohl mít neprozkoumaný potenciál. To povzbudilo některé lékaře, kteří pracovali na programu Bluebird. Nakonec si ale uvědomili, že účinky meskalinu, podobně jako účinky marihuany, kokainu a heroinu, byly nespolehlivé. Gottlieb četl všechny zprávy o těchto experimentech. Přitom ho ale napadlo, kam zmizelo LSD. Proto inicioval programy s pokusy s touto látkou. Jen o několik let dříve Wilson Green z chemického sboru naléhal, aby se LSD stalo ústředním bodem programu psychochemické války. Jeho myšlenky byly začleněné do programů Bluebird a Artichoke, ale zaměření na LSD se ztratilo. Gottlieb proto Greena kontaktoval. Oba muži chtěli využít jeho sílu. Green považoval LSD za válečnou zbraň, která by mohla zneschopnit nepřátelské armády nebo civilní obyvatelstvo. To se zásadně lišilo od názoru jejího vynálezce Alberta Hoffmana, který doufal, že by se mohla použít k léčbě duševních chorob.

Gottlieb nesdílel ani jednu z těchto ambicí. Domníval se, že skutečná hodnota LSD bude spočívat v jeho účinku na individuální mysl. To by z něj učinilo dokonalou zbraň pro tajné akce. Gottlieb obratně využíval byrokratickou moc, kterou mu poskytovala Dallisova podpora, a upevňoval tak svou kontrolu nad projekty souvisejícími s Artichoke. Dallis a Helms mu dali pravomoc zahájit jakékoliv experimenty, které si vymyslel. V roce 1952 se Gottlieb podílel na organizaci konference v Edgewood Arsenal na téma psychochemické látky jako nový koncept války. Účastníci konference diskutovali o chemických sloučeninách, které by mohly vyvolat masovou hysterii, a o aerosolových technikách, jimiž by se tyto sloučeniny mohly rozprašovat na velké plochy. Největší pozornost vzbudil řečník Wilson Green. Jehož propagace LSD byla tajná. Téměř nikdo v místnosti o něm nevěděl, nebo o této droze dokonce neslyšel. Ohromil je popisem toho, co nazval neuvěřitelným objevem enzymu námelu, který může vyvolat příznaky od halucinací až po sebevražedné sklony, a to i při použití velmi malého množství. Pak přečetl ze zprávy dobrovolníka, který napsal, že pod vlivem drogy viděl mihotání, třpit, lesk, jiskření, rychlé a pomalé prolínání barev, jiskření, víření, putování malých teček, světelné záblesky a plechové blesky. Green si dovolil několik úvah o tom, jak by se LSD dalo využít ve válce. V cílených městských oblastech by mrak z několika bomb nebo generátorů pokryl nejhustší část. Sabotéři nebo zpravodajští agenti by mohli vypouštět psychochemické látky z ručně ovládaných generátorů. Nadcházející terénní projekty se zaměří na cestování mraků na velké vzdálenosti a chování aerosolů při jejich uvolňování nad obydlenými oblastmi. Jenže vědci, kteří LSD zkoušeli na lidech, hlavně v německé Ville Schuster a dalších tajných věznicích, museli nakonec uznat, že ani LSD nebylo spolehlivé. Gottliebovy drogové experimenty se neomezovaly pouze na Washington a Maryland. Pravidelně cestoval, aby se účastnil speciálních výslechů ve vazebních střediscích v zahraničí. Na těchto misích měl možnost testovat své lektvary na lidských vězních. Například jedna studie uvádí. V roce 1951 odletěl do Tokia tým vědců CIA pod vedením doktora Gottlieba. Čtyři Japonci, podezřelí z práce pro Rusy, se tajně dopravili na místo, kde jim lékaři CIA aplikovali injekce s různými depresivními a stimulačními látkami. Při neúprosném výslechu se přiznali, že pracovali pro Rusy. Byli odvezení do Tokijského zálivu, zastřelení a vyhození přes palubu. Tým CIA odletěl do Soulu v Jižní Koreji a experiment zopakoval na 25 severokorejských válečných zajatcích. Ti byli požádaní, aby odsoudili komunismus. Odmítli a byli popraveni. V roce 1952 přivezl Dallis doktora Gottlieba a jeho tým do poválečného Mnichova v Jižním Německu. Střídili si základnu v bezpečném domě. Během zimy 1952 až 53 se do úkrytu přivezli desítky vězňů. Podávalo se jim obrovské množství drog, z nichž některé připravil Frank Olson ještě v Detriku, aby se zjistilo, zda lze změnit jejich mysl. Jiným se aplikovaly elektrošoky. Každý experiment selhal. Vězni se zabili a jejich těla spálila. Toto byla americká medicína svobody a demokracie 7 let po konci druhé světové války. 4. listopadu 1952 zvolili Američané Dwighta Eisenhowera prezidentem. Jeho vítězství zajistilo, že Gottlieb mohl dělat, co si jen dokázal představit. Jako šéfa CIA nakonec jmenoval toho nejambicioznějšího, Elena Dallise. S Dallisem u moci měl Gottlieb volnou ruku. Jako by to nestačilo, Eisenhower jmenoval Dallisova staršího bratra Johna Fostera Dallise ministrem zahraničí. To znamenalo, že se ministerstvo zahraničí mohlo spolehnout na podporu všech Gottliebových akcí v zahraničí. Včetně poskytnutí veškerého potřebného diplomatického krytí místům, ve kterých se prováděly černé pokusy. Gottlieb byl doslova utržený ze řetězu.
přivedl mnoho lékařů, kteří zkoušeli psychoaktivní drogy. Jeden z nich, Paul Hodge z New Yorkského psychiatrického institutu, souhlasil, že jednomu ze svých pacientů aplikuje meskalin, aby bylo možné pozorovat jeho účinky. Vybral si 42-letého profesionálního tenistu Harolda Bloyera, který se k němu přišel léčit z depresí po rozvodu. Od 5. prosince 1952 jeden z Hodgeových asistentů bez jakéhokoliv vysvětlení nebo varování aplikoval Bloyerovi koncentrovaný derivát meskalinu. V průběhu následujícího měsíce mu aplikovali injekci ještě 5krát. Stěžoval si, že léčba mu působila halucinace a žádal, aby byla ukončena, ale Hodge trval na tom, aby pokračovala. 8. ledna 1953 dostal Bloyer 14krát větší dávku než ty předchozí. V protokolu je uvedeno, že protestoval, když mu injekci aplikovali v 9.53. Za 6 minut se divoce zmítal. V 10 hodin jeho tělo stuhlo. Ve 12.15 byl prohlášený za mrtvého. Prvních 18 měsíců experimentů Gottlieba nepřiblížilo k pochopení toho, jak lze halucinogenní drogy využít k ovládání mysli. Naopak, tyto drogy nebyly žádným sérem pravdy.

MK Ultra. Bezpečný dům CIA v New Yorku. Gottlieb přišel s myšlenkou nového projektu, který by mu dal pravomoc nad veškerým výzkumem CIA v oblasti ovládání mysli. S tímto pověřením by testoval všechny myslitelné drogy a techniky. Mohl by nejen experimentovat na lidech v tajných věznicích v zahraničí, ale také podávat LSD ducha přítomným i nevědomým Američanům. Všechny experimenty by probíhaly pod hlavičkou jediného programu, který by řídil. 3. dubna 1953 poslal Gottlieb řediteli CIA Elenu Dulisovi memorandum. Zredigovaná verze této zprávy byla odtajněná. Doporučovalo se v ní, aby se projekt rozšířil o experimenty tak mimořádně citlivé povahy, že nesměly být řešené prostřednictvím smluv, které by s danou prací spojovaly CIA nebo vládu. Gottlieb se osvědčil. Byl připravený na novou zodpovědnost, jedinečnou v americké historii. 13. dubna 1953 Dulis tento nový výzkumný projekt formálně schválil. Tím se Gottlieb stal americkým králem pro kontrolu mysli. Do práce se pustil se třemi přednostmi. Počátečním rozpočtem $300,000, který nepodléhal finanční kontrole. Povolením zahájit výzkum a provádět experimenty podle libosti, bez podepisování obvyklých smluv nebo jiných písemných dohod. A novým kryptonymem. Podle tradice by kryptonyma neměla mít žádný význam, takže v případě odhalení neposkytují žádné vodítko. Přesto Dulis neodolal a dal tomuto novému projektu jméno. Gottliebův projekt se jmenoval MK Ultra. Muž, kterého Gottlieb najal, aby vedl jednu divizi MK Ultra, se jmenoval George Hunter White. White byl klasickým typem chladnokrevného chemika, ponurého mučitele, hypnotizéra, elektrošokáře a nacistického lékaře MK Ultra. Byl to tvrdý detektiv z protidrogového oddělení, který žil ve velkém soumračném světě zločinu a drog. V květnu 1952, krátce potom, co se Gottlieb o Whiteovi dozvěděl od svého kolegy ze štábu technických služeb, si ho pozval do Washingtonu na rozhovor. Mluvili spolu o OSS, o jejich experimentech se sérem pravdy i o legendární divizi 19, dílně na výrobu přístrojů, kde řemeslníci vyráběli tiché pistole, jedovaté šipky a další nástroje. Pak se rozhovor stočil na LSD. Gottlieb byl překvapený, když slyšel, kolik toho o něm White věděl. Gottlieb strávil tyto měsíce pendlováním mezi Amerikou a takzvanými bezpečnými domy CIA v zahraničí. Mnoho jeho experimentů sloužilo jeho soustředěnému zájmu o LSD. Nakonec Gottlieb Whiteovi nabídl, aby vedl bezpečný dům CIA, kde by nic netušícím návštěvníkům dávkoval LSD a zaznamenával výsledky. White se přirozeně této příležitosti chopil. Představoval si, že to bude další divoká epizoda v jeho dlouhé řadě tajných operací. A taky to tak bylo. Za druhé světové války pracoval v OSS, předchůdkyni CIA. V OSS ho poslali na polovojenský výcvik na tajnou základnu v kanadském Ontáriu zvanou Tábor X, kterou později nazval Školou vražd a chaosu. Po absolvování kurzu se sám stal školitelem. Několik jeho frekventantů pak udělalo dlouhou kariéru v CIA, například Richard Helms, Frank Weisner a James Angleton. Později byl vyslán do Indie, kde údajně vlastníma rukama zabil japonského špiona. Pomáhal také řídit experimenty OSS se sérem pravdy, při kterých vězňům podávali různé drogy během výslechu. V poválečných letech vedl White kampaň proti drogového úřadu proti jazzu v New Yorku. Špehoval hudebníky, které podezříval z užívání drog, chytal je do pasti, zatýkal a zařizoval, aby přišli o kabaretní průkazy, které potřebovali k vystupování v New Yorku. V roce 1950 odešel White pracovat do výboru fanatického senátora Josepha McCarthyho, který vyšetřoval údajný vliv komunistů na ministerstvu zahraničí. Odtud přešel do jiného výboru, který vyšetřoval organizovaný zločin.
Ukázalo se, že byl neopatrný, když vypustil obvinění, že prezident Truman i newyorský guvernér Thomas Dewey byli napojení na mafii. Po necelém roce byl propuštěný. Když se ozval Gottlieb, byl připravený na nové dobrodružství. Gottlieb hledal někoho s pouliční vychytralostí, kdo uměl ohýbat a porušovat zákony a zároveň je zdánlivě prosazovat. To přesně White uměl. Gottlieb už LSD testoval na dobrovolnících a nic netušících obětech. Chystal se ho začít distribuovat do nemocnic a lékařských fakult pro řízené experimenty. Aby se dozvěděl více o tom, jak na ní budou reagovat obyčejní lidé, rozhodl se otevřít takzvaný bezpečný dům přímo v Americe. Byl to dům na Bedford Street 81 v New Yorku. Komplex na Bedford Street se měl stát něčím unikátním. Bezpečným domem CIA v centru New Yorku, do kterého se měli lákat nic netušící občané a pak tajně omámení drogami. To všechno samozřejmě pod krytím boje proti komunismu. Komplex se skládal ze dvou přilehlých bytů. Sledovací zařízení umožňovalo pozorovatelům v jednom z nich zaznamenávat, co se dělo v druhém. Gottlieb už měl v zahraničí bezpečné domy, kde mohl lidi omámit, jak se mu zachtělo. Nyní měl jeden v New Yorku. Na podzim toho roku začal White v Greenwich Village hledat lidi, se kterými by se mohl spřátelit a tajně je nadopovat LSD nebo jinými drogami. Vymyslel si pseudonym Morgan Hall a několik falešných životních příběhů. Střídavě se vydával za obchodního námořníka nebo bohemského umělce a stýkal se s širokou škálou postav z podsvětí. Všichni byli zapletení do neřestí, a včetně drog, prostituce, hazardu a pornografie. Právě pod touto osobou bohemského umělce White polapil většinu svých obětí MK Ultra. Někteří z lidí, které White nadopoval LSD, byli dokonce jeho přátelé. Včetně jednoho, který vedl nakladatelství Vixen Press, které se specializovalo na fetišistickou a lesbickou literaturu. Dalšími oběťmi byly mladé ženy, které měly tu smůlu, že mu skřížili cestu. Jeho deník naznačuje, jak reagovali. Gloria dostala strach, Janet byla vysoko v nebi. Zatímco lidé prožívali halucinogenní tripy, agenti CIA sledovali jejich reakce. Tito nešťastníci se stali nevědomými účastníky jednoho z prvních experimentů MK Ultra. Na Whitea zapůsobila síla LSD natolik, že jí ve svých deníkových zápiscích začal nazývat bouřlivá stormy. Přesto jí dál podával každému, koho se mu podařilo nalákat do svého doupěte. Whiteovi konexe ho chránili před odhalením. Oběť jednoho z jeho experimentů se pak dopotácela do nemocnice Lenox Hill a tvrdila, že byla omámená. Po několika hodinách jí sdělili, že se pravděpodobně mýlila a v tichosti ji propustili. Jak se píše v jedné zprávě? CIA se dohodla se zdravotnickým oddělením New Yorkské policie, aby Whitea ochránila před jakýmikoli potížemi. Tento bezpečný dům CIA neunikl pozornosti FBI. Obě rozvědky byly vzájemně doslova na kordy. Ředitel FBI J. Edgar Hoover se o domu dozvěděl ve zprávě, která dorazila za 3 týdny potom, co White bezpečný dům zřídil. Důvěrný informátor tohoto úřadu 1. července oznámil, že jeho bývalý nadřízený v úřadu pro narkotika George White se spojil se CIA v rámci ultratajného úkolu jako konzultant. White a CIA si pronajali 2 byty na Bedford Street 81 v New Yorku. V jednom z těchto bytů byl zřízen bar a ubikace pro zábavu, zatímco druhý byt využívá CIA za účelem pořizování pohyblivých snímků prostřednictvím rentgenového zrcadla z činnosti v 1. bytě. Gottlieb na tuto operaci pečlivě dohlížel. S Whiteem se pravidelně setkávali ve Washingtonu a v New Yorku.

MK Ultra fascinující hypnóza. Neocenitelným partnerem MK Ultra byla divize speciálních operací. Jejich vědci připravovali chemické látky, které důstojníci CIA podávali vězňům při speciálních výsleších v tajných věznicích po celém světě. Někteří z nich také spolupracovali se štábem technických služeb CIA na vývoji přístrojů, které mohli agenti v terénu používat k provádění drogových útoků. V jedné zprávě vyšetřovatelů amerického senátu se například psalo: Společnost SOD vyvinula šipky potažené biologickými látkami a pilulky obsahující několik různých biologických látek, které mohly zůstat účinné týdny nebo měsíce. SOD také vyvinula speciální zbraň pro střelbu šipkami potaženými chemickou látkou, která by mohla agentům CIA umožnit zneškodnit hlídacího psa, tajně vstoupit do zařízení a při odchodu psa přivést k vědomí. Gottlieb navrhl systém pro organizaci mnohostranného výzkumu MK Ultra. Každou ze svých zakázek nazval dílčím projektem a přidělil jí číslo. Během roku 1953 jich zahájil více než tucet. Například Bezpečný dům v New Yorku byl podprojektem 3. Další rané podprojekty se zaměřovaly na studium nechemických způsobů ovládání mysli, včetně toho, co jedna zpráva nazvala sociální psychologie, skupinová psychologie, psychoterapie, hypnóza, náhlá náboženská konverze a spánková a smyslová deprivace. Gottlieb a jeho kolegové byli od prvních dnů MK Ultra fascinovaní hypnózou. Viděli v ní příslib vynikajícího zdokonalení umění politické vraždy. Zhypnotizovaný vrah mohl provést svůj zločin a pak zapomenout, kdo ho nařídil, nebo dokonce, že ho spáchal. Američané brali hypnózu vážně. V roce 1950 tvrdil psychiatr George Estabrooks z Colgate University v populárním časopise Ergosy, že byl schopen zhypnotizovat člověka bez jeho vědomí a souhlasu, aby spáchal zradu Spojených států. To přitáhlo pozornost CIA. Po spuštění MK Ultra napsal Estabrooks CIA memorandum, ve kterém uvedl, že dokáže vytvořit hypnotického posla, který nebude schopen prozradit tajnou misi, protože nemá vědomé povědomí o tom, jaká tato mise může být. Nabídl také, že vezme skupinu lidských subjektů a vytvoří v nich pomocí hypnózy stav rozdvojené osobnosti. Důstojník CIA, který tuto zprávu obdržel, ji vyhodnotil jako velmi důležitou. Estabrooks se stal konzultantem CIA. Jedním z prvních Gottliebových podniků byl podprojekt 5 MK Ultra. V jeho rámci výzkumník z Minnesotské univerzity Eldon Sears provedl pečlivě naplánovanou sérii pokusů s hypnózou na zhruba 100 subjektů. Jak Sears, tak jeho šéf, předseda katedry psychiatrie, byli prověření stupněm přísně tajné a byli si vědomí skutečných cílů projektu. Ve svém memorandu Gottlieb vyjmenoval oblasti, které chtěl, aby podprojekt 5 zkoumal. Hypnoticky navozené úzkosti. Hypnotické zvýšení schopnosti učit se a zapamatovat si složité písemné materiály. Reakce na detektor lži v hypnóze. Hypnoticky zvýšená schopnost pozorovat a vybavit si složité uspořádání fyzických předmětů. Vztah osobnosti k náchylnosti k hypnóze. Vyvolání hypnoticky získaných informací pomocí velmi specifických signálů. Gottlieb se ale nesoustředil pouze na hypnózu. Přišel s myšlenkou dalšího podprojektu, ve kterém by se zkoušela kombinace hypnózy, drog a smyslové deprivace. Jako svého zadavatele získal doktora Louise Juliana Vesta, předsedu katedry psychologie na Oklahomské univerzitě. West zkoumal způsoby, jak vytvořit disociativní stavy, ve kterých by se lidská mysl mohla vymanit ze zakotvení. Výsledkem byl podprojekt 43, ve kterém West zkoušel to, co nazval působení různých nových léků, které mění stav psychického fungování.
Přinejmenším některé z těchto testů se prováděly v unikátní laboratoři se speciální komorou, ve které bylo možné kontrolovat všechny psychologicky významné aspekty prostředí. V této komoře se kontrolovaně manipulovalo s různými hypnotickými, farmakologickými a smyslově prostorovými proměnými. CIA zaplatila $20,800 za vybudování laboratoře a podporu Westova výzkumu.

MK Ultra, magie v CIA. John Mulholland mystifikoval a udivoval davy v desítkách zemí. Po smrti svého učitele Harryho Houdiniho se Mulholland stal nejslavnějším americkým kouzelníkem. Davy lidí zaplnili velké sály, jako je Radio City Music Hall, aby sledovali, jak dokáže nemožné. Společenské smetánky si ho najímali, aby ohromoval hosty na soukromých večírcích. Mulholland sám napsal téměř desítku knih s názvy jako Umění iluze nebo Rychlejší než oko. Vystupoval pro rumunského krále, sultána Zesulu a Eleanor Rooseveltovou. Jeho mistrovství techniky a pohybu bylo ve světě magie nepřekonatelné. Tisíce lidí, kteří Mulholandovi platili za to, aby je mátl a těšil, nebyli jeho jedinými obdivovateli. 13. dubna 1953, v den, kdy byla MK Ultra oficiálně spuštěná, se s ním v New Yorku setkal Sidney Gottlieb. CIA Mulholanda nakonec naverbovala, aby agenty učil, jak všechny jedy podat nepozorovaně. Bylo sice hezké, že agenti CIA měli k dispozici různé chemikálie a drogy. To všechno jim ale nebylo moc platné, protože je neuměli nenápadně podstrčit. A to je měl naučit Mulholland ve své příručce. Předpokládalo se, že tato příručka byla navždy ztracená nebo zničená. V roce 2007 se nečekaně objevila její kopie, která se tak stala jediným neporušeným dokumentem MK Ultra v plném znění. Byla vydaná pod výstižným názvem Oficiální příručka CIA o tricích a podvodech. Ve své příručce a na školeních pro důstojníky CIA Mulholland zdůrazňoval jednu zásadu. Ruka není rychlejší než oko. Mulholland učil, že klíčem ke kouzelnickým trikům není rychlý pohyb ruky, ale odvedení pozornosti, aby ruka mohla vykonat svou práci. Jakmile umělec tento princip pochopil, mohl se naučit podávat jed, aniž by bylo odhalený. Mulholandova příručka vysvětluje používání klamných cílů, včetně způsobů, jak může agent vhodit pilulku do pití oběti a zároveň odvést její pozornost zapálením cigarety. Uvádí, jak lze kapsle ukrýt do peněženek, zápisníků nebo papírových bloků a pak je z nich vysunout. Jak lze jed ukrýt do prstenu. Jak lze jedovatý prášek dávkovat z dutiny gumy olověné tušky. Jak mohou agentky ukrýt jed do brokátových korálků a použít kapesník jako masku pro nádobu s tekutinou. Nebo jak bylo díky pokrokové technologii aerosolů možné nastříkat tekutinu na pevnou látku, například chléb, aniž by si někdo všiml akce nebo výsledku. Gottlieb shromáždil působivou řadu jedů. V této příručce mu Mulholland poskytl způsoby, jak je dodávat. Vysoce rozvinuté techniky jevištní magie proměnil v nástroje pro tajné akce.

MK Ultra. Jak vymodelovat novou osobnost. Gottlieb šel ale dál. Mohl by existovat nějaký bod zlomu? Dávka tak obrovská, že by roztříštila mysl a vymazala vědomí a zanechala prázdnotu, do které by se daly implantovat nové impulzy nebo dokonce nová osobnost. Tyto otázky vyžadovaly nové experimenty. Brzy po spuštění MK Ultra našel Gottlieb lékaře, který je prováděl. Harris Isbell, ředitel výzkumu ve výzkumném centru pro závislosti v Lexingtonu v Kentucky. Oficiálně bylo toto centrum nemocnicí, ale fungovalo spíše jako vězení. Úřad pro vězeňství ho spravoval společně se službou veřejného zdraví. Většinu vězňů tvořili Afroameričané z okraje společnosti. Bylo nepravděpodobné, že by si v případě zneužívání stěžovali. To z nich dělalo vhodné subjekty pro tajné drogové experimenty. Isbell prováděl experimenty se sérem pravdy pro Úřad pro námořní výzkum a zajímal se o LSD. Isbell spojil vášnivý zájem o psychoaktivní drogy s pohotovým přísunem vězňů a ochotou využít je jako výzkumné subjekty. To z něj dělalo ideálního dodavatele MK Ultra. Jednoho červencového dne roku 1953 ho Gottlieb navštívil v Lexingtonu. Uzavřeli spolu dohodu. Gottlieb poskytl LSD a veškeré potřebné finanční prostředky. Isbell navrhoval a prováděl experimenty, poskytoval subjekty a podával zprávy. Od počátku 50. let CIA posílala LSD spolu s dalšími nebezpečnými narkotiky do Kentucky, kde se zkoušelo na lidských pokusných králících. Mezi Isbellovy zakázky MK Ultra patřil podprojekt 73. Jehož cílem bylo vyzkoušet, zda LSD, meskalin nebo jiné drogy mohly zvýšit náchylnost uživatelů k hypnóze. Podprojekt 91. Jehož cílem bylo provést předklinické farmakologické studie potřebné k vývoji nových psychochemikálií. A podprojekt 147. Jehož cílem bylo studovat psychomimetické drogy, tedy skupinu drog, které vyvolávají bludy a delirium. Isbell napsal Gottliebovi: jsem si jistý, že vás bude zajímat, že jsme v červenci mohli začít s experimenty s LSD-25. Získali jsme 5 subjektů, které souhlasili s chronickým užíváním drogy. Všechno to byli černoští pacienti mužského pohlaví. Postupně zvyšoval dávky LSD, které podával svým subjektům, až na 300 mg. V další zprávě napsal Gottliebovi: psychické účinky LSD-25 byly velmi nápadné. Zahrnovaly úzkost, pocit nereálnosti, pocity elektrických šoků na kůži, mravenčení, dušení. Zaznamenali jsme výrazné změny zrakového vnímání. Patřilo k nim rozmazané vidění, abnormální zabarvení známých předmětů, ruce se měnily na fialové, zelené a tak dál, mihotavé stíny, tančící světelné body a točící se barevné kruhy. Často docházelo ke zkreslení a změně velikosti neživých předmětů. Později se ukázalo, že jednou z Isbellových obětí byl William Henry Wall, lékař a bývalý senátor za stát Georgie, který se po zubařském zákroku stal závislým na léku proti bolesti Demerol. V roce 1953 byl zatčený na základě obvinění z užívání drog, usvědčený a odsouzený k pobytu v Centru pro výzkum závislostí. Tam se stal subjektem Isbellových experimentů s LSD. Zanechali na něm psychické ochromení. Po zbytek života trpěl bludy, paranojou, záchvaty paniky a sebevražednými sklony. Kniha, kterou o tomto případu později napsal jeho syn, nese název Od uzdravení k peklu. Jeden z Isbellových experimentů byl možná nejextrémnější v historii výzkumu LSD. Gottlieb chtěl otestovat účinek velkých dávek po delší dobu. Isbell vybral 7 vězňů, izoloval je a zahájil experiment. V jedné zprávě o průběhu napsal: mám 7 pacientů, kteří užívají drogu 42 dní. Dodal, že jim podával dvojnásobné, trojnásobné a čtyřnásobné dávky.
Experiment pokračoval 77 dní. Co se může stát s myslí člověka, který je zavřený v cele a každý den násilím dostává předávkování LSD po tak dlouhou dobu? Je to děsivá otázka k zamyšlení. Gottlieb však doufal, že by mohl najít bod, kdy masivní dávky LSD konečně rozpustí mysl. Když se závěrem této epizody opět zamyslíme nad paralelou Ameriky a nacismu, téměř nepoznáme rozdíl. Všichni doktoři, kteří prováděli tyto experimenty s drogami, byli podobní nechválně známému doktoru Mengelemu. Je to skutečně trefné přirovnání, protože experimenty, které Mengele a další nacističtí lékaři prováděli v koncentračních táborech, byly přímými předchůdci těchto podprojektů MK Ultra. Američané pokračovali v započatém nacistickém díle jen několik málo let po konci války.

To je všechno ve druhém díle Krále jedů, co uslyšíte ve třetí části. Podívám se na některé slohutné profesory svěhlasných amerických univerzit, kteří se vědomky či nevědomky zapojili do projektů MK Ultra. Pro přísné utajení MK Ultra bylo nutné, aby každý znal jen tu svou část. Nikdo neznal celý rozsah projektu. To vědělo jen úzké vnitřní jádro CIA. Tím se zajistilo maximální utajení, podobně jako podvod s přistáním Američanů na měsíci. Pak se budu věnovat případu agentu MK Ultra Franku Olsonovi. Frank měl nakonec výčitky svědomí, což ho stálo život. Jak ho CIA zavraždila pádem z hotelového okna, dozvíte se v příštím díle. Třetí díl zakončím dalšími operacemi MK Ultra pod označením Půlnoční vrchol. To je všechno, milí posluchači, ve druhé epizodě Král jedů Sidney Gottlieb. Já se na vás budu těšit při poslechu třetího dílu. Prosím, sdílejte tento pořad na kanále Odyssey, na sociální média, kamkoliv můžete, Facebook, X, Instagram, Telegram, úplně kamkoliv, budu velmi rád, nebo třeba do nějakých diskuzních fór, diskuzních skupin a tak dále. A také se prosím nezapomeňte přihlásit k tomuto pořadu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, nejen zbylé díly tohoto cyklu Král jedů Sidney Gottlieb, ale i o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to bylo všechno k druhé epizodě, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně a příště u třetí epizody Krále jedů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte. Dnes se ponoříme do zdrojů, které v podstatě vypráví příběh jedné posedlosti.
2: Posedlosti myšlenkou, že je možné ovládat lidskou mysl.
1: Přesně. Vymazat ji, přeprogramovat, zlomit. Naším cílem je zmapovat, jak se tahle myšlenka zrodila v hlavě jednoho z nejmocnějších mužů CIA, Olena Dulese, a jak ji proměnil ve skutečnost chemik jménem Sidney Gottlieb.
2: A začneme na místě, kde by to asi málo kdo čekal.
1: Jo, v poválečném Německu, v bývalém nacistickém táboře, který Američané přetvořili na svou vlastní laboratoř bolesti.
2: Přesně tak. To místo se jmenovalo tábor King a stalo se takovým tavicím kotlem dvou velmi znepokojivých proudů.
1: Jakých?
2: Na jedné straně tu byla americká téměř zoufalá touha najít nekonvenční metody výslechu pro studenou válku a na straně druhé, a to je to děsivé, expertíza nacistických lékařů, kteří z pokusy na lidech měli bohaté a strašlivé zkušenosti.
1: A právě tady, v táboře King, se zrodil ten první program, o kterém naše zdroje mluví.
2: Ano, krycí jméno Bluebird.
1: Dobře, tak se na ten tábor King podívejme blíž. Zdroje popisují metody, které tam používali, a je to dost drsné čtení.
2: To rozhodně.
1: Mluví se o klasickém mučení, bití, ponořování do ledové vody, ale co mě zaujalo víc, byly ty farmakologické experimenty.
2: V čem spočívali?
1: Píchali vězňům třeba metrazol, což prý sice mohlo rozvázat jazyk, ale taky to způsobovalo epileptické záchvaty. Nebo jim dávali koktejly z meskalinu a heroinu. Jenže tady je ten klíčový bod. Pro Elena Dulese tohle pořád nebylo ono. A já se ptám, proč mu nestačilo běžné mučení?
2: Protože to, co on hledal, nebylo jen přiznání. To získáte i bytím. Zdroje jasně ukazují, že jeho cíl byl mnohem ambicioznější.
1: A to?
2: Absolutní kontrola. Chtěl najít způsob, jak z člověka udělat loutku, jak vypnout jeho starou osobnost a nahrát novou, která by plnila příkazy.
1: A na to ledová voda a řekněme baseballové pálky nestačí.
2: Přesně tak, potřeboval laboratoř. A proto se zrodila myšlenka na něco ještě tajnějšího.
1: Na tajnou věznici, která by byla úplně mimo dohled armády.
2: Ano.
1: A tady nás zdroje zavedou k Velle Schuster ve městě Kronberg. Už jen ten popis je mrazivý. Zvenku elegantní, luxusní sídlo, ale ve sklepě. Tam byla ta pravá laboratoř. Zděné cely, operační sál.
2: Místo pro ty nejextrémnější pokusy, které se už nedaly provádět ani v tom táboře King.
1: A právě v téhle vile se odehrává scéna, která mi z těch textů utkvela v paměti asi nejvíc.
2: Povídej.
1: Je to dokonalá ilustrace toho, co se tam dělo. V elegantním salonu nahoře, možná u krbu, sedí dvě postavy. Jednou z nich je harvardský profesor Henry Beecher.
2: A tou druhou je doktor Walter Schreiber. A tohle jméno je důležité. Schreiber byl bývalý hlavní lékař nacistické armády. Člověk, který osobně schvaloval experimenty na vězních v Osvětimi a Dachau.
1: Počkat, takže Američané po válce naverbovali nacistického hlavního lékaře, aby jim pomáhal s výslechy?
2: Přesně tak. A nejen to, udělali z ní konzultanta pro program Bluebird. A teď si představte tu scénu. Schreiber a Beecher si v tom luxusním salonu povídají o psychoaktivních drogách jako dva kolegové vědci. Vyměňují si poznatky.
1: A přímo pod jejich nohama.
2: Přesně. Přímo pod jejich nohama ve sklepních celách jsou zavřeni lidé, na kterých se tyhle teorie testují v praxi. Jeden ze zdrojů tu nazývá dokonalou syntézou nacismu a Ameriky. Spojení know-how z koncentračních táborů s americkými zdroji a ambicemi.
1: To je neuvěřitelné. A zjevně se to neomezovalo jenom na Německu. Tyhle černé díry, ty tajné věznice, se podle všeho objevily i jinde.
2: Kde například?
1: Zdroje zmiňují třeba Japonsko, kde se prý na severokorejských zajatcích testovaly další drogy, elektrošoky a extrémní teploty.
2: Ano, byla to celá síť. A co je na tom fascinující, je ta míra utajení. Prováděli to na amerických vojenských základnách, ale instrukce z Washingtonu zněly jasně. Zatajit pravou podstatu těchto experimentů i před americkými vojáky v dané oblasti.
1: Vytvořili si v podstatě stát ve státě.
2: Přesně, kde naplatili žádné zákony, ani americké, ani mezinárodní. Mohli unášet, věznit a mučit kohokoliv a nikdo se to nesměl dozvědět.
1: Takže v Německu a Japonsku probíhaly tyhle brutální, ale víceméně izolované experimenty pod hlavičkou Bluebird. Jenže Dallesovi to nestačilo.
2: V čem byl problém?
1: Podle zdrojů v tom viděl chaos, ne systém. Chtěl z toho udělat skutečný centralizovaný vědecký program. A tady se na scéně objevuje ta druhá klíčová postava našeho příběhu. Hledal se chemik, který by to celé zastřešil.
2: A našli ho. Jmenoval se Sidney Gottlieb. A je to postava jako z románu. Tehdejší CIA byla plná absolventů z prestižních univerzit, taková ta americká smetanka.
1: A Gottlieb?
2: Byl jejich pravý opak. Syn židovských přistěhovalců z Bronxu. Podle popisu kulhal, koktal, byl to prostě outsider. Ale Dallas a jeho lidé v něm viděli něco, co potřebovali.
1: A co to bylo?
2: Byla to kombinace vědecké geniality, obrovské horlivosti a, což je asi nejdůležitější, tvůrčí představivosti, která nebyla svázaná absolutně žádnými morálními hranicemi.
1: Viděli v něm člověka, který je ochotný zajít kamkoliv?
2: Přesně, aby dosáhl cíle. A tak mu dali klíče od království. Krátce po jeho nástupu byl program Bluebird přejmenován. Zrodil se projekt Artichoke.
1: A to už nebyla jen série improvizovaných výslechů. To už byla centralizovaná mašinérie na lámání lidské mysli.
2: V těch zdrojích jsme našli citaci z interního oběžníku CIA z té doby, který navrhoval směřování výzkumu.
1: A ten seznam je naprosto šílený. Píše se tam o výzkumu plynů a aerosolů, které by se daly tajně použít. O látkách způsobujících trvalé poškození mozku. O účincích extrémních tlaků, vibrací, monotónních zvuků.
2: A to není všechno. Ten dokument pokračuje. Navrhuje výzkum bakteriálních a rostlinných jedů, smyslové deprivace, elektrošoků.
1: A pak je tam pasáž o psychologických technikách. Píše se tam o využití pohyblivých nebo zkreslených místností k vyvolání paniky a úzkosti.
2: To už nezní jako vědecký program.
1: Vůbec ne. To je v podstatě katalog metod, jak dekonstruovat lidskou psychiku. Jak ji rozebrat na součástky.
2: A tyhle metody pak testovali v praxi? Zdroje popisují, jak týmy projektu Artichoke létaly po světě, od Evropy po východní Asii a na žádost místních buněk CIA testovali nové techniky na tvrdohlavých vězních.
1: A v jedné žádosti, kterou se podařilo dohledat, se dokonce píše, že problémy s likvidací subjektu po provedení experimentů nebudou.
2: Což je samozřejmě jen chladný, byrokratický jazyk pro vraždu.
1: Jasně. Pokud subjekt experiment nepřežije nebo je příliš poškozený, prostě se ho zbavíme.
2: To ukazuje, jakou hodnotu pro ně životy těch lidí měly. Byly to jen spotřební materiál.
1: Z celého toho seznamu ale Gottlieba a jeho tým nejvíc fascinovaly drogy. Hledali svůj svatý grál.
2: Sérum pravdy.
1: Přesně. Nebo nějakou látku, která by umožnili vymazat paměť a naprogramovat novou osobnost. Zkoušeli meskalin, ale zjistili to samé, co nacisté v Dachau.
2: Že je nespolehlivý.
1: Jo. A tak Gottlieb obrátil pozornost k látce, která byla tehdy relativně nová a neprobádaná. LSD.
2: A tady je zajímavý posun v myšlení. Zatímco armáda v té době uvažovala o LSD jako o zbraní hromadného ničení, že by se dalo třeba rozprášit nad nepřátelským městem a vyřadit ho z provozu.
1: Gottlieb měl jinou vizi.
2: Úplně jinou. Pochopil, že skutečná síla LSD nespočívá v zneschopnění davů, ale v jeho drtivém účinku na mysl jednotlivce. Viděl v něm klíč k té absolutní kontrole, kterou Dallas tak moc chtěl.
1: A tady se v těch zdrojích dostáváme k bodu, který zní, no, naprosto neuvěřitelně. Když se řekne expert na tajné operace, člověk si představí bývalé vojáky, špiony, možná chemiky.
2: Jasně.
1: Ale zdroje tu zmiňují někoho úplně jiného. Johna Mulholanda.
2: To jméno mi něco říká.
1: Nejslavnější americký kouzelník a iluzionista po Houdiním. Expert na iluze.
2: Kouzelník. Zní to bizarně, ale když se nad tím člověk zamyslí, dává to dokonalý smysl.
1: Jak to?
2: Problém CIA totiž nebyl v tom, že by neměli jedy a drogy. Měli jich spoustu. Problém byl, jak je nenápadně podat oběti v baru nebo na recepci.
1: A kdo je v tomhle lepší než profesionální kouzelník?
2: Přesně. Jeho celá kariéra je postavená na tom, že dělá věci lidem přímo před očima, aniž by se toho všimli.
1: Takže ho najali, aby je to naučil?
2: Přesně. Najali ho, aby napsal tajnou příručku pro agenty. Ta příručka se po desítkách let našla a je to fascinující čtení. Mulholandovní agenty neučili rychlosti.
1: Ale co tedy?
2: Učili je psychologii. Vysvětloval jim, že ruka není rychlejší než oko, ale že klíčem je odvedení pozornosti, misdirection. Zaměstnat mozek obětí něčím jiným, abyste mohli udělat to, co potřebujete.
1: Takže v podstatě vzali kouzelnickou příručku a udělali z ní manuál pro vrahy a špiony?
2: A co je na tom fascinující, jak zdroje zdůrazňují, je ta psychologie zatím. Mulholland je učil konkrétní triky.
1: Jako například?
2: Jak nenápadně vhodit pilulku do pití, zatímco si zapalujete cigaretu? Jak skrýt ampulku s jedem v prstenu? Jak si vyrobit dutou tušku s bumou, ve které je schovaná dávka drogy?
1: Ten princip odvést pozornosti jinam, abych mohl udělat to klíčové, je stejný na jevišti i v baru, kde chcete někomu něco hodit do pití.
2: Přesně. Přetvořil jevišní magii na nástroj pro tajné operace.
1: Takže měli k dispozici drogy, nacistické know-how a dokonce i kouzelnické triky, jak je nenápadně podávat. Člověk by si řekl, že tohle už je absolutní strop.
2: Jenže Allen Dulles to viděl jinak. Pro něj to byl jen začátek. Všechno, co se dělo v rámci programu Bluebird a Artichoke, bylo pro něj jen testování.
1: Teď chtěl spustit hlavní program.
2: Ano. Projekt, který bude mít prakticky neomezený rozpočet, minimální papírování a nulový dohled. A tak se v dubnu 1953, když se Dulles stal ředitelem CIA, zrodil jeho mistrovský kousek.
1: Dal mu jméno. MK Ultra. A Sidney Gottlieb se stal jeho neomezeným vládcem.
2: A jedním z prvních kroků, které v rámci MK Ultra podnikl, bylo něco, co do té doby bylo nemyslitelné.
1: A to?
2: Rozhodl se přesunout experimenty přímo na americkou půdu. Zřídil takzvaný bezpečný dům v newyorské Greenwich Village.
1: A vedením toho domu pověřil postavu jménem George Hunter White.
2: Kdo to byl?
1: Drsný detektiv od protidrogového, který si vytvořil falešnou identitu bohemského umělce. Jeho úkolem bylo lákat do toho bytu lidi z okraje společnosti, prostitutky, drogové dílery, ale i své známé nebo náhodné lidi z barů.
2: A tam jim bez jejich vědomí podával LSD?
1: Moment, takže on je prostě pozval k sobě domů a tajně jim dal do pití jednu z nejsilnějších halucinogenních drog?
2: Přesně. A to nejlepší teprve přijde. V bytě bylo nainstalované jednosměrné zrcadlo a za ním seděli agenti CIA s poznámkovými bloky a nahrávacím zařízením.
1: A sledovali je?
2: Sledovali, jak se ti lidé pod vlivem LSD chovají, co říkají, jaké mají halucinace. Byl to v podstatě vivárium, laboratoř, kde pokusními králíky byly nic netušící američtí občané.
1: To je naprosto otřesné, ale Gottlieb šel zjevně ještě dál.
2: Ano, zdroje popisují jeho spolupráci s doktorem Harrisem Isbellem. Ten vedl výzkumné centrum pro závislosti v Kentucky, což bylo ve skutečnosti federální vězení. A drtivou většinu vězňů tvořili Afroameričané, často závislí na heroinu.
1: Ten Isbell s nimi pro CIA dělal obchody.
2: Jaké obchody?
1: Nabízel jim heroin, po kterém toužili, výměnou za jejich účast na experimentech.
2: A ty experimenty byly brutální. Testoval na nich obrovské dávky LSD, meskalinu a dalších psychedelik. Zkoumal, jestli se pod jejich vlivem dají lidé snadněji zhypnotizovat, jestli se dá vyvolat umělé delirium.
1: A tady se dostáváme k něčemu, co zdroje popisují jako možná nejextrémnější, nejkrutější experiment v celé historii výzkumu LSD.
2: Dobem a masivním podáváním LSD.
3: A tak je zavřel do izolace.
2: A po dobu 77 dnů v kuse jim každý den podával dávky, které byly někdy i čtyřnásobkem běžné dávky. 77 dnů.
3: Zastavme se u toho na chvíli. 77 dnů v kuse. Co si od toho pro boha slibovali? To už není experiment, to je čistá systematická destrukce.
2: Zdroje nějak naznačují, co byl ten konečný cíl.
3: Gottliebova teorie byla, že každá mysl má svůj bod zlomu. Doufal, že když bude mysl vystavena takovému nepřetržitému chemickému útoku, v jednu chvíli se prostě rozpustí.
2: Rozpustí.
3: Že se osobnost rozpadne na prach. A v tom okamžiku, v té chvíli absolutní zranitelnosti, by bylo možné do toho prázdného místa nahrát novou osobnost. Byl to zoufalý a nelidský pokus najít ten konečný vypínač lidské duše.
2: Když to takhle poslouchám, ta paralela s nacistickými praktikami je až mrazivě přesná. Využívání vězňů, lidí z okraje společnosti jako spotřebního materiálu pro zvrácené experimenty.
3: Američané v podstatě jen pár let po norimberském procesu navázali tam, kde doktor Mengele skončil.
2: Ta linka je v těch textech naprosto zřejmá. Začalo to naverbováním nacistických lékařů, jako byl Schreiber, pokračovalo to převzetím jejich metod a poznatků a skončilo to prováděním velmi podobných experimentů na lidských subjektech, které společnost považovala za postradatelné. Ten kruh se děsivě uzavřel.
3: Dnešní rozbor nám ukázal systematickou a hrůzostrašnou eskalaci. Od využití nacistických metod v okupovaném Německu v programu Bluebird
2: přes centralizovanou a vědecky řízenou mašinérií jménem Artichoke
1: až po MK Ultra, kde se experimenty přenesly na americkou půdu a testovaly se na nic netušících občanech v New Yorku nebo na vězních v Kentucky.
2: Přesně. A zdroje, které jsme probrali, zdůrazňují jeden klíčový mechanismus, který to všechno umožnil. Extrémní utajení. Formou fragmentace.
1: Co to znamená?
2: Celý rozsah projektu znal jen úzký okruh lidí kolem Dallese a Gottlieba. Každý vědec, lékař nebo agent znal jen svůj malý dílek skládačky, svůj podprojekt.
1: Takže ten, co testoval drogy v Kentucky, nevěděl o kouzelníkovi.
2: Přesně. A ten, co vedl bezpečný dům v New Yorku, netušil o tajných věznicích v Japonsku. Tím bylo zajištěno, že kdyby se cokoliv provalilo, nikdo by neznal celý obraz.
1: A to nás přivádí k takové závěrečné myšlence.
2: Pokud byly všechny tyhle zdokumentované hrůzy, tajné věznice, mučení drogami, experimenty na vězních i na vlastních občanech, pokud to všechno byly jen jednotlivé izolované podprojekty, jak asi musel vypadat celý kompletní obraz operace MK Ultra, kdybychom ho někdy spatřili v celku?
4: 24. oktobra 1907. Ráno 3. augusta 2003 dostává službu konající lékař v Gelnické nemocnici znepokojivou zprávu. Nad dedinkou Úhorná havaroval autobus plně obsadený lidmi, kteří smerovali na křesťanskou půť. Zdravotníci v této chvíli nedokážou odhadnout závažnost situace. Předpokládají, že budou ošetrovat iba menší úrazy.
5: Taká tragédie se stává raz za 20, raz za 30 rokov a to nechá stopy na každom.
4: Keď konečne dorazia na Dúhornú, jediný pohľad im odokryje hrôzu, ktorá sa tu pred chvíľou odohrala. Strmý zráz pod krížom s umučeným Ježišom Kristom je pokrytý doráňanými telami pútničiek. Priestorom sa ozývajú bolestné stony, plač a zúfalé volanie o pomoc. Záchranárom je jasné, že dnešný slnečný

Byl velmi šikovný chlapec. Rozumný, moudrý, ministroval. Chodil fotbal hrát. Stále bylo počut len za ním chvály. Kdybyste se i tu pýtali na ulici, každý by vám povedal, že byl dobrý chlapec. Mali jsme ho radi všetci, celá rodina. Ale pán Boh mu ho mal radšej, tak ho zobral.

0: Takže moc krásný večer, já vás opět zdravím, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. A dnes tu zase máme po měsíci a něco, nebo tak nějak zhruba, velice já mám rád toho hosta, kterým je Honza Piroutek. Honzo, krásný, hezký večer na Svobodném vysílači opět.
1: Dobrý večer tobě, Pavle, i našim milým posluchačům a divákům.
0: Ano. Já se řekl, že ho mám rád, a to proto, že se s ním perfektně pobavím. On je technik, on je na stejné vlně jako já, veškeré argumenty má prostě odůvodněné. A to se mi moc líbí, protože to je přesně ono, to já mám velmi rád. Takže dnes budeme opět se bavit o tom, na čem Honza Piroutek pracuje, a to je retrográdně subsidiární, objektivně informovaná, přímá demokracie. Tak co, vážení, odradilo vás to ten název? Nebojte, není to tak hrozný, jak to vypadá.
1: Řekl to dobře.
0: je to opravdu v celku potom jednoduchý, když se to vysvětlí, je to přesně to, co by mělo fungovat, tak to by to mělo prostě fungovat ve volbách, prostě v referendách a tak dál. No, dnes tu asi bude zase trošku jiné téma. Ty jsi mi, Honzo, říkal, že prostě jsi se s někým bavil, nebo to, a jsi přišel na takovou věc, jak je to dneska prostě s těma mladejma a podobně. Myslím si, že jsi to říkal ty, nebo někdo jiný, teď nevím, přesně nevím, že to je docela problém.
1: Mluvil jsem o tom taky, samozřejmě mládež sama o sobě za nic nemůže, oni se tak narodili a žijou v nějakém prostředí, kterým jsme ještě navíc připravili my, nebo zařídili nějak, ale myslím si, že rozhodně nelze házet všechny do jednoho pytle, jsou mezi nimi mladými lidmi neuvěřitelně bystrý lidi, kteří si uvědomují, že když se nebudou starat o věci polis, tedy obecné věci politologické, politické a tak, takže se můžou jednoho dne krásného probudit a zjistí, že už nežijí v demokracii, ona ani toto už není demokracie, protože zastupitelská demokracie, neříkám to jenom já, se už v podstatě přežila a díky médiím a digitální technice a podobně byla velice zkreslená a je zneužívána velmi. Myslím si, že Petr Robišek třeba mluví o tom, že zastupitelská demokracie už v podstatě selhala. Já si to myslím rovněž, ale ta určitá bezstarostnost mladé generace mě trošku udivuje a trošku děsí, protože myslím si, že už jsme na šikmé ploše. To znamená, že místo toho, aby se naše životní úroveň zlepšovala, a tím mám na mysli sledováním jakýchsi národních cílů. Obecně národní cíle jsou zejména tyto. Mír, bezpečí, blahobyt, nebo aspoň ne, nedostatek, prosperita, svoboda, osobní svoboda slušných lidí a sledování osobního štěstí, to mám opsaný samozřejmě z americké ústavy, protože to tam je velmi moudře řečeno, že když člověk nemůže sledovat své osobní štěstí, to znamená, kdo má talent na malování, tak ať maluje obrazy, kdo má talent na konstruování strojů nebo robotu, tak ať to dělá, kdo umí hrát na housle, tak ať hraje na housle, to je přesně to, čím se náš život naplňuje, když děláme to, co nás baví, to, co nám jde, proto je taky důležitý, když je člověku těch, já nevím, 12, 13, 14, 15 a tak dále, tak by se měl už zajímat o to, co mu jde. To znamená zkoušet, jestli mu jde sport, nebo muzika, nebo technika, nebo věda, nebo matematika, nebo fyzika, nebo strojařina, stavařina, chemie a tak dále. Jinými slovy, hledání vlastních talentů. To bych jako velmi doporučoval já, starý muž, mladým lidem, aby hledali své talenty, aby byli pak v životě šťastní. A čím jejich obor bude jakoby užitečnější, nejen jim, jejich rodině, jejich přátelům, ale i celé společnosti, tak tím lépe. Ano, jestliže budeme mít vysokoškolský spektrum takový, že většina studentů půjde studovat sociologii, politologii, filozofii, a další takový jaksi humanitní předměty a ještě sami přiznají, že na tyto obory jdou proto, že jim nejde matematika a tam ta matematika není nějak zvlášť těžká, jeli tam vůbec, nebo jdou dokonce na herectví, víme, co dneska vyvádějí herci, že?
0: Ano.
1: Čest zácným výjimkám, jako ve všem, samozřejmě nechci generalizovat, ano, to není spravedlivý, protože generalizace je v podstatě akceptování principu kolektivní viny, s tím, já mám samozřejmě naprostý spor, neexistuje princip kolektivní viny, nelze ho uznávat, ani tím pádem princip kolektivní odpovědnosti. Takže hledejme své talenty a to celý život. Ale začněme včas. Já jsem se našel v technice, prostě mě technika strašně baví a baví mě vynalézání dokonce. Takže studoval jsem technickou školu elektrotechniku, dokonce výpočetní techniku, počítače, to mě nadchlo, jak je to důmyslný a jak všechno má svůj dobrý důvod a tak. No a pak jsem studoval na vysoké škole sdělovací techniku a v podstatě se mě na vysoké škole zalíbily předměty, které se týkaly třeba komunikace, teorie radiové komunikace a další věci a hlavně já mám velmi pozitivní vztah k vědě, které se říká kybernetika. Kybernetika je věda o řízení. Jejím zakladatelem je Norbert Wiener, člověk židovského původu, nesmírně talentovaný, který celou tu vědu jaksi ukotvil a dostal mezi ostatní vědní obory. A slovo kybernetes, myslím, pochází z řečtiny, a to je kormidelník. Mm-hmm. A to vystihuje to, že kybernetika je věda o řízení. A já poslední dobou sleduji, že lidé, kteří vystudovali politologii, sociologii, ekonomii, prostě ty humanitní obory, tak oni, když vidí, že dneska všichni čumějí do mobilu, pardon, že jsem tak vulgární, a na tu bednu, či na televizi a fot nějaký elektronický hračky, tak mají obavy, že to jako je něco špatně. Ne, není. Mobil je skvělá věc, televize je taky bezva věc, vysílačky jsou fajn, auta, lodě, letadla, batisféry, rakety, vrtulníky, to všechno je skvělý, pokud to slouží lidem, zejména mírovým účelům, tak je to bezva, usnadňuje to lidem, všimněme si, jak dneska funguje třeba satelitní navigace, no to je prostě paráda, já ještě pamatuju doby, kdy jsem jezdil do Budapešti na servis, jako servisní inženýr na ty lékařské přístroje, ještě podle mapy, a Budapešť není malý město, to je fakt obrovský město a složitý, jak vznikalo historicky, tak je takový nehomogenní a jako dorazit do cíle nebylo jednoduchý. Dneska si pustíte navigaci klidně v mobilu,
0: ano.
1: A nemůžete to zkazit, nemusíte být před tou cestou vůbec nervózní, protože víte, že vás ta navigace v tom nenechá. Takže to je tak obrovský sklidnění a spohodlnění života, jako kdy my jsme měli nerváky, tak to si dneska mladá generace asi nemá ani představit, že my jsme byli nervózní z toho, že jsme jeli z Hradce Králové do Budapešti a dneska je to bezvavej let, jo? Protože mám tu navigaci a jsem úplně v klidu.
0: Ale a ty si
1: právě
0: uvedl krásný příklad toho, to je vlastně o GPS, že jo, to je o satelitech a podobně. GPS je o satelitech, že jo, samozřejmě. A teď jde o to právě, že toto je to krásný mírový užití, ale proč se ty satelity především pospustili na ty oběžné dráhy? Nebylo to asi kvůli tomu především, ale bylo to kvůli vojenským účelům, aby se mohly řídit ty střely. Takže tady to mírové využití je bohužel jakýsi vedlejší efekt toho, ty GPSky, toho satelitního navigování. Bohužel, a takhle to je bohužel se vším. Ano, když se něco vymyslí nového, tak v první řadě armáda a to je to, aby to šlo pro ty válečné účely, čili proti lidem. Bohužel, tohle to je velký problém a já nevím, jestli to je problém lidstva nebo toho současného kapitalistického systému nebo čím.
1: Ne, je to problém lidstva, Pavle. Lidstva. Lidi to mají v sobě zabudovaný, protože takhle se chovají predátoři v přírodě, zvířata. A my jsme bohužel mnohem zvířata a lidi, kteří raději horší, protože máme ještě určitou jakousi schopnost kreativity, právě vynalézání, což některý zvířata mají. Tak já jsem nedávno studoval chobotnice a to vám je, milí posluchači a diváci, úžasný živočich. Na internetu si to najdete o chobotnicích, je tam mnoho videí a takových naučných jakoby pořadů. Chobotnice má 9 mozků, to je neuvěřitelný. Má 8 chapadlových a 1 centrální. Má 3 srdce. Žije 2 roky zhruba, v průměru 1-3 roky, přičemž stará paní chobotnice naklade vajíčka kamsi do nějaké spáry v útesu a když je tam naklade, tak si tam zaleze a přestane přijímat potravu a chrání svým tělem, až zahyne, a ona zahyne několik dní před tím, než se vyklubou ty malinkatý chobotničky, takže oni svoji maminku ani nepotkají, takže matka je nic nenaučí. Co to znamená?
0: A možná, že ještě slouží jako potrava asi v tom případě pro ty mladí.
1: To nevím, je to možné.
0: To, by tak úplně krásně vystěhovalo tuto situaci.
1: To bylo velmi efektivní, že jo? Ano. To bylo velmi ekonomické. Ale ano. Co chci říct, je daleko zajímavější, a to je to, že lidský mládě je od narození opečovávaný a hlavně vychovávaný maminkou, tatínkem a prarodičem a okolím a podobně. A obrovské množství znalostí a zkušeností tomu dítěti jsou předávány od nás dospělých, jakoby, že jo? Ale tam nic takového není. Každá chobotnice začíná znova. A teď si představ, že oni třeba dělali pokusy, že chobotnice malinkatý, co jsou velký jak palec, a pak jsou ty veliký, co mají několik metrů. Ale v těch akváriích výzkumných ústavů se sledují ty menší, protože to je pohodlnější samozřejmě a taky méně žrádla a tak. A představ si, že oni nějakou menší chobotnici mají samozřejmě v akváriu, jo? A dali ji do sklenice s otáčecím víčkem. Nějak ho neutahovali, ale dali chobotničku do sklenice s otáčecím víčkem, zadělali to víčko lehce, položili to na dno akvária a sledovali, co chobotnice bude dělat. A chobotnice to tak jako ten prostor osahávala a zkoumala a pak zjistila, že když tím chapadlem zatlačí na to víčko a bude s ním otáčet, takže to víčko povolí a ona se z té sklenice normálně dostala. Pak to dokonce, jakmile se tohle naučila, tak už bez problému bravodně zopakovala kdykoliv. Nebyl problém, že ona v noci si odevřela to víčko, vylezla ze svého akvária, přelezla po zemi několik metrů do vedlejšího akvária, kde byly rybičky, vlezla do toho akvária, rybičky sežrala a vrátila se zpátky do svého vlastního akvária. Takže živočich, kterýho nikdo nic nikdy neučil, nemohl, protože, jak říká maminka, umřela před jejich narození většinou. Tatínek ten se vůbec nestará, ten se stará jenom o to, aby byly chobotničky, ale jinak zaleze někde a loví si dá sám. Tak tyhle ty chobotnice, oni se všechno bleskově naučili sami, ty 2 roky žijí, pak je čeká podobný osud jako jejich matku a otce a ten cyklus se opakuje. Mm-hmm. A přitom je to extrémně distribuovaný biologický systém. A to je na tomto důležitý, protože to ukazuje, že systémy, které jsou centralizovaný, což jsme i my, máme jenom jeden mozek, jedno srdce a cokoliv nám z toho zhapruje, tak je to pro nás veliký malér, že? Mm-hmm. Ale u těch chobotnic ne. Takže distribuované systémy, tedy rozprostřené systémy, jsou mnohem spolehlivější. Já tyhle ty znalosti využívám celý život jako konstruktér třeba výrobních linek a zařízení různých technických, protože měl jsem vždycky na starosti u těch výrobních linek to řízení těch strojů, že jo, toho technologického procesu. A vždycky jsem byl šťastný, když jsem mohl ten systém udělat nikoli v sériový, ale paralelní. Mm-hmm. proč? Protože nic nerozzuří výrobní inženýry a pana ředitele a majitele firmy, než to, že se zastaví nějaká linka. A teď si představte, že máte třeba robotickou linku, která obsahuje 20 strojů a jeden z nich se porouchá. Všech 19 stojí. To je velký malér, takže sériové systémy jsou zranitelné. A koncentrace řídících schopností nebo koncentrace moci je toxická nebo jedovatá. A náš společenský systém, abych se vrátil k tématu, protože jsem se rozpovídal o věcech, které mě jenom zajímají a baví, ale nejsou zajímavé pro naše diváky tolik. Jo?
0: Ale je to důležitá analogie.
1: Jo?
0: Ano.
1: Tak, je to souvislost a je to veliký poučení, protože pozorováním přírody se učíme i my. Že jo? A když máme ty paralelní systémy, tak oni jsou daleko méně zranitelné, když tam máme všejaké možnosti všejakých bypassů a tak dále. Když to sériové systémy jsou velmi zranitelné a ve společenských systémech je nejhorší, když je jeden panovník, císař, despota, který všechno řídí, o všem rozhoduje a ta společnost bez něj, když ho někdo zabije nebo zemře, tak je potom jak bez rozumu, jako bezprizorní. Zatímco, když ty systémy jsou distribuované, což je i demos kratos, demokracie. Demos kratos je vláda lidu, všech lidí. A tím pádem, když někdo z nás zahyne, tak žádná katastrofa. To je správně. Ale musí to být tak, že všem lidem je svěřeno dostatek pravomocí a odpovědnosti. Čím míň máme centralizovaný systém, čím je víc distribuovaný, rozprostřený, tak tím je méně zranitelný. A tím je menší také šance, že nějakému ambicióznímu debilovi hrkne v makovici a nezačne vymýšlet, že napadne třeba sousední stát, nebo že začne týrat svý lidi, svůj národ vysokými daněmi, nebo že bude zavlékat do války dluhů a dalších závislostí, které nemůžou skončit dobře. Takže proto já jsem velkým zastáncem demokracie, i když si uvědomuju, že ani demokracie není absolutní svoboda, nebo absolutního není nic, ale ani, není to ani moc velká svoboda. Důvod je ten, že o pravidlech společenského chování se rozhoduje bohužel kolektivně a pokud většina přehlasuje můj názor, tak já se budu muset přizpůsobit a potom někdy to přizpůsobování se té většině je někdy docela jako šílený. Pokud bude mít většina názor nějaký opravdu debilní, což se může stát s různými manipulacemi a vidíme dnes a denně, že média manipulují od rána do večera, tak potom, pokud z toho vzniknou i společenská pravidla, která jsou sebezáhubná, neefektivní, neekonomická, nejsou bezpečná a tak dále, tak je to problém. Takže demokracie jako základ je dobře, ale měla by být ještě vybavena těmi zápornými zpětnými vazbami, jak už jsme o tom mnohokrát mluvili v tomto pořadu. A záporné zpětné vazby jsou zejména dvojtečka pozor. Volby musí být svobodné. Referenda. Referenda v České republice máme místní, lokální a krajská, ale nemáme celostátní. To není náhoda. To je úmysl. To je zločinný úmysl, aby lidé se nemohli dostatečně rychle, tedy neprodleně a efektivně bránit debilním nápadům své pseudovrchnosti. Ve skutečné demokracii žádná vrchnost nemůže být, protože svrchovaný je lid. Ono je to obráceně. Ten lid je nahoře a ty lidé ve státní správě jsou jejich služebníci. Proč? No protože lid si je platí za to, aby jim sloužili úředníci, politici, vojáci, soudci, prezidenti, generálové, vojáci, informační služby a tak dále. To jsou všechno veřejné služby. Všimněme si, že ještě donedávna se hovořilo třeba o České televizi, že to je veřejnoprávní médium. já když jsem poprvé se zamyslel nad tím pojmem, tak jsem si říkal, sakra, co to má jako znamenat, co to je jako veřejnoprávní. To je dost umělé, nic neříkající pojem, a protože já důsledně používám média veřejné služby, nebo veřejná služba informační a tak dále, tak konečně občas u osvícených novinářů, politologů i politiků slyším, že mluví o České televizi a Českém rozhlasu, což je momentálně ten veliký problém s jejich financováním a tak dále, tak, že se hovoří o médiích veřejné služby. No to trvalo. Výborně. Dobře, ale pozor. A teď pozor. Potřebujeme, když máme komerční televize i rádia, aby Česká televize, což je ta veřejnoprávní, čili médium veřejné služby, a Český rozhlas, což je také médium veřejné služby, aby se přenášely všelijaký zábavný pořady, sport, divadla, filmy a tak dále. Toto všechno můžeme ponechat komerčním televizím a rádiím a ať si s tím obchodí, jak uznají za vhodné, a oni to umí tak dobře, že jsou mnohem levnější než ten náš příšerný gigant Česká televize nebo Český rozhlas.
0: Ano,
1: takže my potřebujeme, ano, veřejnou službu informační potřebujeme, ale na to, aby informovala občany, informovali například o tom, co se děje při deliberacích, při referendech. To potřebujeme. Nebo co jsou nové věci z takzvané vlády, já to slovo nesnáším, říkám radši Národní rada, nebo výkonná Národní rada, to je takový jako slušnější slovo, nebo sousloví, protože vláda je nesmírně sprostý slovo, že se mě z toho úplně dělá husí kůže, jo? Jako kdo mě vládne, kdo se opovažuje, nikdo mě nemá co vládnout. Já jsem se narodil svobodný a umřu jako svobodný. To ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, ano. Ale veřejná služba informační je v pořádku, která bude informovat o věcech politických, to je v pořádku, pak to stačí o hodně menší jako systém, který bude ale důsledně, pravdivě, objektivně informovat občany o tom, zda jsou ta či ona vyhlášena referenda, zda jsou nějaké opt-outy, secese a tak dále, volby a tak dále. To je všechno v pořádku a diskuze při volbách a podobně. V přímé demokracii nejsou zase až tak důležité volební sliby, protože v přímé demokracii tu nejvyšší moc má lid a ne ti veřejní služebníci. Zastupitelské demokracie mají obrovskou moc skoncentrovanou, tudíž toxickou. Ti lidé, kteří jsou v parlamentu, v senátu, ve vládě a tak dále, soudci mají obrovskou moc, což teď se ukázalo při tom sporu, kdy Petr Pavel tak strašně potřeboval jet do Ankary, že si vymohl na ústavním soudu tu žalobu. Předběžnou žalobu a ku podivu ústavní soud, jehož 13 soudců on jmenoval, což je další absurdita, jak můžou být soudci jmenováni jiným úředníkem. Jeden služebník jmenuje jiné služebníky s obrovskou mocí, to je nesmysl. Ústavní soudci, stejně jako prezident, stejně jako premiér, stejně jako vláda, stejně jako senátoři a poslanci, musí být voleni lidem nejlépe periodicky a vždy, kdykoliv odvolatelní, přímo lidem. Teď politologové, jak to mají naučených z těch škol, jo, tak tam jim napěchovali kladivem do hlavy, že jediná demokracie je zastupitelská. Z toho já jsem nemocnej. Protože já, když je poslouchám, ty vysokoškoláky, takzvaný vysokoškoláky, že oni mluví o demokracii a vždycky mluví pouze a jedině o zastupitelské demokracii, což je ta jedna z nejblbějších demokracií, jaké můžou být, tak tam řešejí ten problém kompetenčního sporu, například vláda versus prezident a tak dále. Nic takového by nebylo, když by byli všichni voleni a odvolatelní přímo lidem, protože kdykoliv by se jim znelíbil někdo z nich, tak by ho prostě odvolali, nebo by to vyřešený. Dneska řešíme kompetenční spory a budeme je řešit dál a dál, dokud nevzniknou ty záporné zpětné vazby, které budou moct toto vyřešit. A teďkon, já bych se dostal k meritu toho problému, který jim vrtá hlavou, jo? Který má takhle jednoduché řešení. Tak, no, do té doby, co se prezident volil v parlamentu, tak to všechno fungovalo. No bodej by ne, mafie volila si svoji vlastní mafii. Teďkon u přímé volby jim lid do toho hodil vidle a prezident, který je pak zvolený miliony hlasů, no bodej by ne, když se volí jenom jeden, tak bodej by neměl miliony hlasů, to není žádná extra zásluha, taky často těm lidem nic jeho nezbývá, než to hodit tomu či onomu, Petrovi či Pavlovi, teď se nám to pěkně hodí, že? Nebo Andrejovi či Petrovi, tak je jasný, že těch hlasů jsou miliony, ale to vůbec neznamená, že jejich mandát je nad lidem. Nic nestojí nad lidem. Ani ústava, ani soudy, nic, protože když ve Švýcarsku lid se rozlobí, tak změní ústavu. Není s tím žádný problém, jak federální, tak kantonální. To znamená, všechno, o čem já tady dneska mluvím a už roky tady mluvím o tom, tak to nejsou žádný extra nový vynálezy. Občas je to malinko vylepšený o technický zjednodušení a tak, protože máme už technický nástroje, který by to usnadňovali, ale všechno už to dávno funguje ve Švýcarsku. A jestli někomu připadá, že Švýcarsko je země zaostalá, bědná, nedemokratická, že se tam blbě žije, tak se tam jede podívat a vrátí se a promluví si o tom se svými sousedy. Jo? Švýcarsko je víceméně přímá demokracie, která vznikala historicky a tak dále. Ano, oni mají jiný historický vývoj, ale mnoho věcí se dá převzít ze Švýcarska okamžitě. Protože my Češi a Češky nejsme žádní blbci, jak se nám snaží ti takzvaní politologové nakecat. To je další věc, která mě nesmírně irituje, že jak začnu mluvit o přímé demokracii a o Švýcarsku a tak dále, jenom jako příklad, tak oni začnou brebentit ty nesmysly, co jim pěchujou do Makovice, ty predátoři a paraziti, všelijaký oligarchové a plutokracie, že my jsme vlastně ty idioti, který vlastně nemají co o čem rozhodovat, že jsme blbci.
0: Mm-hmm. A ve Švýcarsku nejsou. Ve Švýcarsku nejsou blbci.
1: Samozřejmě, že jsou. Jako u nás, jako všude. No. Takže to jsou tak lichý argumenty a já ještě mám krásný, jsem nedávno vymyslel argument proti těm idiotům, kteří jsou nesnesitelný svojí blbost.

0: lékař. A ty jsi politolog. Co ty víš o technice? Nic nevíš. A žvaníš do toho a osobuješ si právo o tom rozhodovat. Jak se opovažuješ být takhle drzej a namyšlený sráč a říct, že lidi jsou blbí a nedokážou o tom rozhodnout? Jak už jsem tady říkal mnohokrát, kniha Tetlocka Gardnera Superprognózy jasně dokazuje, že když o něčem rozhoduje velké množství lidí, ale opravdu velký, 100 000 nejlépe, tak ten názor je velice, velice dobrý. Ano. Jenom se to musí umožnit. A k tomu jsou ty referenda. Kdyby referenda ve Švýcarsku nefungovaly, tak by je dávno zrušili, protože nic, co není efektivní, nemá dlouhého trvání. Takže žvásty vystudovaných politologů, čest zácným výjimkám, nechci se dotknout, že některý mají rozum v hlavě, ale někdy jsou debilové, tak oni argumentují takhle blbě, že bez té vrchnosti, bez té vlády, bez té koncentrace moci a inteligence a nevím čeho všeho, bychom se neobešli. Obešli. Nenechme si namluvit, že furt potřebujeme nějaké vládce, nějaké vůdce, nějaký lídry. To je další slovo, na který jsem alergický. Lídr.
1: Ano.
0: Nepotřebuju vodit za ručičku, jsem dospělej. A možná, že by se mnozí lídři měli dostat mezi skuteční lídry, takzvaný přirozený autority, to znamená mezi parťáky, který někde svářejí třeba potrubí, aby zjistili, že jeden z těch chlapů má přirozenou autoritu a když řeší nějaký dost těžký technický problém, tak se než mezi sebou pohádá a pak když zjistí, že ten člověk tam je mezi nima, tak jdou za ním a řeknou mu, hele Tondo, jak to vidíš ty, a on jim to ve dvou větách vysvětlí a oni bez řečí jdou a jdou to udělat, protože vědí, že to je geniální řešení. A To není žádný vystudovaný člověk třeba se dvěma vysokýma školama, ne. Je to prostě člověk, který má talent, že mu to myslí. Ano? Takže proč bychom se neopírali třeba v té energetice, jaderné energetice, solární energetice, větrné energetice, o odborníky, kteří tomu opravdu rozumí. Například Dvojtečka, Pavel Janeček, úžasný inženýr, Hinek Beran, další jméno, pan Štěpán, pan Noveský Ivan a mnoho dalších lidí, kteří vystudovali techniku, obecně techniku ČVUT, směs, a rozumí tomu velmi dobře, protože oni tam mají i studijní obory ekonomický, ryze technický, energetický a tak dále, takže oni o tom vědí nejvíce a kdyby naše milostivá současná vrchnost občas tyto lidi přizvala a zeptala se jich, nejlépe všech najednou, jaký mají názor na to, či ono, a podle toho se zachovají, tak by udělali jenom dobře. Mm-hmm. Protože mezi námi je mnoho odborníků, který věcem velmi dobře rozumí, ale ono jim není dopřáno sluchu. Konec konců covidismus to ukázal. Ano. Kdyby Andrej Babiš měl tenhle dobrý nápad, že by si nechal vyrobit kulatý stůl, přehradil ho na půlku a tam nahnal odborníky z oboru medicína, imunologie Honzo. A nánčušno. A zeptal se, kde by to bylo dobrý.
1: Mm-hmm. Ano, to možná bylo doví jak, víš, on doví, jaký měl instrukce a jaký měl čedví. Ale máme tu telefon, už dlouho tady čeká Martin. Dobře. Takže já ho vezmu do vysílání. Martine, prosím si, ve vysílání.
2: Nazdar chlapi, tady je Empík. Já si dovolím jenom takovou malou technickou poznámku. Ona ani není tak moc technická, ale prostě jako myšlenka referenda, jo fajn, bezva věc. Já teda nevím, jakou třeba mají účast v referendech ve Švýcarsku. Jo, protože ve Švajcu to má dlouhodobou tradici a tam jsou ti lidi naučení a vychovaní a asi tam k těm referendum chodí. Já mám obavu, že kdyby jsme to zavedli tady, takže by ti mamrdi vůbec nepřišli. Jo, protože tady ten národ, to je skutečně banda zdegenerovaných mamrdů. A vedle na Slovensku je to velice podobné. Tam teďka nedávno bylo nějaké celkem dost důležité referendum, které bylo neplatné, protože tam bylo 16% nebo kolik zúčastněných. Ostatní na to srali, takže asi 84%, jestli dobře počítám. A tady by ti mamrdi skutečně nepřišli ani třeba k referendu o akceleračních zónách, což je katastrofální hrůza, kterou na nás chystá, jo, a skutečně věřím tomu, že by ani nepřišli.
1: Ano, Martine, já tě

0: Zastavím.
1: Já na to odpovím.
0: Tam je ta objektivní informativnost, že? Objektivní informovaná. Ano, na to odpovězte, na to.
1: Já bych rád řekl, že v podstatě k referendum nemusí přicházet zas tak obrovský miliony lidí, ale přicházejí k referendum zejména v tom Švýcarsku lidi, kteří o to dané téma mají zájem, mají o tom nějaké povědomí a podobně. Ale objektivní informace, přesně tak. Jestliže bude vrchnost, naše současná vrchnost, bránit referendum nenápadně tím, že o tom nebude nikde mluvit, budou o tom mluvit takovým jako, no, ono to vlastně ničemu není a tak dále. Pokud se to nebude už ve školách, už od základních škol vyučovat, že to je nesmírně důležitá záporná zpětná vazba, kterou je zapotřebí, tak to dopadne špatně, jak Martin naznačil. Ale musí se tomu dát patřičná propagace, to za prvé. Musí být dostupné informace a k tomu jsou ty deliberace. Tak jak já mám napsáno ve svém návrhu ústavy OIPD, je to na stránkách www.oipd.cz, máte to na obrazovce, jo? Když by se vydrželi těch 40 stran návrhu ty ústavy, tak tam je popsaný systém EVORAS, elektronický volební odvolávací referendový a anketový systém, což je program počítačový, který pracuje na síti a skrze něj je možné dokonce kandidovat do veřejných služeb a odvolávání a tak dále. A ty referenda, jakmile se nějaké referendum vyvolá lidovou iniciativou, to znamená třeba 50 000 podpisů občanů, tak potom je povinná deliberace neboli občanská rozprava. To se dělá tak, že se losem stanoví třeba, když je to nějaká menší věc, tak minimálně 5 lidí třeba, nebo 3 by možná i stačili, až třeba 17, musí to být lichý počet, aby ti lidi byli, aby když hlasuje o něčem, tak aby se to dalo rozseknout, že jo, lichý počet je v pohodě, vždycky jeden musí vyhrát. A ty deliberace jsou občanské rozpravy, které vypadají takto, dvojtečka, a to je ta chvíle, kdy mě Pavel vstoupil do řeči. Mm-hmm. Představte si, že v tom, třeba na vládě, je kulatý stůl, opravdu kulatý stůl, který má průměr třeba 5 metrů, je rozpůlený bílou čárou, na jedné půlce je napsáno pro a na druhé proti, a teďkon je nějaká otázka. Například, máme nakoupit vakcíny proti covidu za takovýhle prachy a takový množství a tak dále. A musí se vybrat lidi, kteří jsou pro a kteří jsou proti, ale samozřejmě ty, co tomu rozumí, z vědecké obce. To je povinnost té losem volené deliberační občanské komise, které musí povinně celá státní správa jít povinně na ruku, musí jim být k dispozici a musí pro ně pracovat. A oni jim seženou ty odborníky, kteří budou pro, třeba nějaké restrikce a kteří budou proti. A teď při té deliberaci, což je řízená diskuze, ne nějaký skákání do řeči, ale moderátor řekne, tak teď bude mluvit někdo, kdo je pro, ten, dobře, všichni ostatní budou držet hubu a vydržej to ty 2 minuty, než se ten člověk vypovídá a teď se dá slovo. Druhý strany ty řeknou protiargumenty a takhle se jakoby pohádají před obrazovkami občanů a před obrazovkami veřejného služebnictva a oni potom rozhodnou podle toho, jaké ty argumenty tam slyšeli. Samozřejmě, že spousta lidí je hloupých a rozhodne hloupě, ale ne všichni. A většinou zájem o věci veřejné mají ty chytřejší, ty, kteří se o to zajímají. To dává logiku, že jo? Ty, co se zajímají, ty o tom i něco vědí a jsou to ty chytřejší. Tak nakonec rozhodnou ve drtivé většině případů správně. A když, a teď pozor, když rozhodnou špatně, tak se může vyvolat nové referendum, které ten výsledek opraví. Zatímco, když rozhodují veřejní služebníci, tak oni už z prestižních důvodů těžko a neradi přiznávají, že se zmýlili. Tak to však pokecávají. Madame von der Leyen přiznala nedávno, že zničení německých jaderných elektráren byla chyba. A co se stalo? Co se stalo? Byla odvolána, odešla, sama rezignovala, nic dál vymýšlí ty debility s Green Dealem a podobně, takže tam je to Takhle funguje fašismus a ne demokracie, promiňte. Takže referenda jsou nezbytná, musí být zavedena do našeho ústavního pořádku a to, aby k ním chodil dostatečný počet lidí, je věc propagace, technického zázemí a uznávám v dnešní době i pohodlí. Ale když bychom měli ten Evoraz, což by znamenalo, že večer si sednu k tomuhle kompjutru, zapnu si Evoraz, dám někde nějaký svůj otisk palce nebo nosu nebo sítnice, to je jedno, aby bylo jasný, že jsem to já. Podívám se, jaký jsou vypsané referenda a zjistím, aha, tadyhle je referendum o větrných elektrárnách, tomu se asi budu věnovat. A nebo, když bychom měli floating democracy, tak bych delegoval svůj hlas na Pavla Janečka třeba, nebo na Hinka Berana, který tomu rozumí ještě líp než já a tím bych to mohl pustit z hlavy. Protože oni by pak rozhodli za mě. Já bych jim dal svůj mandát na tuto věc takzvaně, jak se říká v právu, ad hoc. Pro tuto věc bych svěřil svůj hlas těmto skutečným odborníkům. A nebo bych rozhodnul sám. Když by to bylo něco, čemu já sám rozumím, tak bych rozhodoval sám. Takhle bychom to mohli udělat všichni z pohodlí domova. Dokonce bychom si mohli vzít svůj debilní telefon, který máme v sebou i na dovolený někde v Chorvatsku nebo v Polsku, to je jedno. Nebo na Miami. A i odtamtud se podíváme, jaká jsou referenda, můžeme sledovat, protože to bude přenášet veřejná služba informační, protože to bude povinně přenášet veřejná služba informační, tak se podívám na ty deliberace, nebo na nějakej vejcud, poptám se několika modelů umělé inteligence, protože umělá inteligence, jak víte, má více modelů, už se taky jinak jmenují Gemini a GPT a tak dále. A už jsem vám tady posledně vysvětloval, že současná umělá inteligence je neurostatistická, to znamená, že jenom sbírá data z internetu, ale nekontroluje jejich logiku. Proto já jsem se vždycky sám jak ze své hlouposti vytáčel a řval jsem na tu umělou inteligenci, že to, co říká, jsou debilní kraviny, které nemůžou logicky v žádném případě fungovat. A to bylo zbytečné rozčilování z mé strany, protože ona současná, ta neurostatistická umělá inteligence neumí hlídat logiku, ale nevadí, bude takzvaná AGI, Artificial Global Intelligence, která už bude mít tu logickou kontrolu a může mít v sobě zabudovaný dokonce už třeba ty tři robotické zákony Isaaca Asimova a tak dále, takže všechno se vyvíjí a umělá inteligence se bude určitě vyvíjet čím dál. Záleží na tom, v jakých bude rukou. Když bude v rukách zločinců, tak se to stane nástrojem zločinců a končíme. Ano? To je jasný. Je to dobrý sluha, je to výborný sluha, ale strašně nebezpečný pán. Ostatně jako každá kudla, sekírka, nůžky, cokoliv. Sakra, zvykněme si na to, že když mám v ruce žiletku, tak asi nebudu si s ní hrát jako před očima, jo? Nebo prostě každý nástroj má svoje pozitiva a užitečnost a taky svý nebezpečí. Jakýkoliv auto je úžasný stroj, kterým se dopravuju z A do B, ale taky se to můžu zabít nebo někoho zabít a tak dále. Kdo tohle nechápe, že technické věci jsou dobrý sluha a zlý pán, tak by neměl vystupovat v televizi. Protože prostě nerozumí světu. To je problém, jako veliký. Takže abych se vrátil k té otázce Martina. Není úplnou katastrofou, když k referendu nepůjdou všichni. Protože ti, co se o nic nezajímají a je pro ně podstatný jedině pivo a fotbal, tak ty radši ať o ničem nerozhodujou. Ale pak jsou tisíce a tisíce lidí, kteří jsou vzdělaní, zkušení, chytrý, moudrý. Moudro znamená inteligence a zkušenost. Tak tyhle lidi, což jsou zejména lidi, kterým to ještě myslí a nejsou senilní v důchodu, to by byla úžasná práce i zábava důchodců, kteří už mají životní zkušenosti, protože mnozí z nich jsou univerzitní profesoři, inženýři, lékaři, technici, všechno. Jako, to jsou lidi, kteří mají zásluhy o vlast, ne? Ty tuhle tu zemi vytvořili, jak si vybudovali celou infrastrukturu a podobně. Tak ty by rozhodovali určitě, ty by to nenechali být, protože nikdo, když na něčem pracuje, něco vybuduje, tak není rád, když mu to někdo druhý zničí. Jo? Jestliže budete zedníkem například a budete stavět celý život domy, tak určitě si nepřejete, aby přišel nějaký vůl a začal ty vaše stavby ničit a bourat. To prostě si nedovedu představit, že by někdo byl rád. Jako. Ten, kdo je zedník, určitě je rád, že jeho domy nedále stojí a může si spojit, že tam ten barák jsem postavil já, tam tu halu jsem postavil já. Tam na ty přehradě jsme dělali, to byla úžasná práce a co to teď dává megawattů každý den, ta vodní elektrárna například a podobně. Takže normální lidi, kteří jsou debilové nebo psychopati, tak ty nikdy nebudou chtít něco zničit, nebudou chtít zničit prosperitu, ani bezpečí, ani mír, ani blahobyt lidí, ani svobodu, ani sledování osobního štěstí. Nic takového se nebude dít, když o tom budou rozhodovat rozumní lidé. A idioti budou sedět někde u piva a bavit se o fotbale. Takže to je taky v pohodě. Nic se neděje. Mm-hmm. Takže já bych se toho tolik nebál, když to funguje v tom Švýcarsku a velmi dobře. Ještě jsem nikdy neslyšel, že by Švýcarsko začalo jít jaksi z kopce, i když je tam přímá demokracie. Naopak, Švýcarsko se pořád drží jako velmi bohatá země, prosperující země, lidi jsou tam v pohodě. Ano, je tam drahota v různých věcech, jsou tam, mají taky svý problémy jako všude, ale tím, že mají ve svém systému zavedený ty záporný zpětný vazby, o kterých jsme tady my v tomto pořadu zejména s Pavlem mluvili, protože oba jsme vystudovali elektrotechniku a tam záporná zpětná vazba, to je prostě alfa omega všeho, tak jestliže do našeho systému demokracie nezabudujeme záporné zpětné vazby, což jsou ty referenda, veta a odvolatelnost, tyhle tři věci jsou nesmírně důležitý. Musíme mít zákon o celostátním referendu všeobecném, tam je ale ještě nutná kontrola homogenity práva nebo legislativa, pak zákon o celostátním lidovém vetu, tam to není potřeba, protože se vetují jenom nový zákony, a pak když by se vetovali již starší zákony, které jsou zapojený do té sítě, tak by tam ten ústavní soud zase musel navrhnout řešení, jak tu otázku sformulovat, anebo jak změnit legislativu. To je v pořádku. A konečně třetí věc je vůbec jednoduchá, a to je odvolávání veřejných služebníků od prezidenta až po posledního šmudlu někde na úřadě. Prezident není žádnej bůh. Prezident je člověk jako vy ostatní. Není na něm nic extra k zbošťování, je to prostě úředník, který má svý zejména povinnosti vůči nám, protože my ho platíme, my ho živíme, my ho šatíme, dokonce i tu jeho paní, že?
0: Tak.
1: Nevím, jaký ona má státní funkce a proč dostává přes 100 000 měsíčně, na co, proč, když nemá vůči nám žádnou smlouvu, nic takového. My si v České republice na žádnou první dámu nehrajeme, tady ta blbost přišla ze Spojených států, ale tam to má své opodstatnění, že oni jaksi kandidují spolu, prostě jiný svět, jiný mraf, jo? Ale tady žádná první dáma neexistuje. To je vejmysl, to je zase nějaká novinářská hovadina nebo politologická kravina. Prostě paní prezidentová je prostě paní prezidentová, fajn, nic proti ní, ale ať se neplete do politiky. Jí nikdo nevolil. Jí nikdo nevolil. Jeho sice zvolili dobře nebo špatně lidi, dobře, ale toho aspoň zvolili, ano? A protože ho lidi zvolili, tak musí mít nástroj, jak ho odvolat. Ne, že někdo nějaký impeachment a tak dále. Lidi. Lid je svrchovaný. Nastudujte si prosím článek číslo 2 Ústavy České republiky, tam je to napsáno. Veškerá moc pochází z lidu. Takže lidé jsou nad tím.
0: Ano, oni
1: to jsou všechno jenom veřejní služebníci.
0: Oni to zjednodušili tím, že ten lid odevzdal ten svou vůli, ten svůj hlas právě v těch volbách. Jinak to nejde. Ne. Tak to zjednodušili.
1: Já jsem nikdy nikomu nedovolil, aby za mě rozhodoval. Já jsem jim dovolil, aby mě sloužili.
0: Ano.
1: To ano. A za to je platím. Protože platím daně. To má logiku, ne?
0: Ano, to
1: ale
0: má logiku.
1: Nikde není můj podpis, že já, Jan Piroutek, dovoluji tomu či onomu úředníkovi, politikovi, prezidentovi, premiérovi, aby za mě rozhodoval. Nikdy jsem to nedovolil a nikdy to nedovolím. Nikdy. Nejsem blázen. Nikdy to nedovolím. Ale oni si toto právo vzali sami. Pod pohruškou násilí si ho udržujou. Ano. Takže pozor, To je jako, to je obrovský omyl. Oni nejsou naši zástupci v rozhodování. Oni jsou naši zástupci v konání pro naše blaho. Tohle, nad tím, kdyby dnešní pořad vyprovokoval lidi k tomu, že by se, než usnou, nad tímhle zamysleli, tak by to mělo velký význam, tento pořad, jo? Protože ať si lidi uvědomí, že všichni veřejní služebníci jsou jenom služebníci. Nemají právo za nás rozhodovat, nemají právo o nás, za nás, bez nás. Nikdy takového nic jsme jim nedovolili. To si vzali sami.
0: Ano, to si... uzurpovali sami.
1: A taky to podle toho vypadá.
0: Ano.
1: A taky to podle toho vypadá.
0: Mnozí...
1: Představte si, že jste majitelem domu, najmete si uklizečku a ještě komornou, co já vím, a oni druhý den, vaše služebnice,
0: budou rozhodovat.
1: A ještě zahradníka, pardon, aby to nebylo sexistický, a zahradníka přijdou a řeknou, tak pane, my ode dneška budeme mít tenhle plat, a budete nám ho pravidelně valorizovat o 1000 každý rok. Budeme mít volný přístup do vaší peněženky, budeme rozhodovat, jaký stromy budou a nebudou na vaší zahradě, budeme rozhodovat o tom, jestli můžete spát se svojí paní v posteli tady, nebo jestli s ní vůbec můžete spát, budeme rozhodovat, co vaše děti, budeme prostě rozhodovat o všem.
0: Ano.
1: Co byste s těmito svými služebníky, zaměstnanci udělali ve vašem domě, to s tím zahradníkem a s paní uklizečkou? Já bych jim dal padáka.
0: Já myslím, přidáno. Jo? To ne, to asi ne. No.
1: To asi ne.
0: To asi ne.
1: Jo? A takhle, a přesně takhle je to v tom státním systému, kdy naše služebníctvo má tu drzost rozhodovat o svých platech, klidně zničej valorizací platby nejchudším a nejzranitelnějším lidem, tedy důchodcům. Vymýšlej blbosti, jak se zapojit do útočné války.
0: Ano.
1: Co ještě vymýšlej za kraviny? Jo, nakupujou vakcíny, které mají pochybnou funkci a mnoho dalších, víc všechny ETS 1, ETS 2, CD, všechny ty zkratky. Já jsem to nedávno požádal umělou inteligenci, aby mě vypsala všechny debilní zkratky, co vygenerovala Evropská unie a bylo jich asi 15.
0: No.
1: Takže Evropská unie vymyslela 15 tortur, tedy mučení lidí, ničení ekonomiky evropských států, ničení bezpečnosti evropských států, ničení životní úrovně občanů Evropské unie a nic se Evropské komisi nestane. Nejsou odvolaný. Jak to?
0: Tím.
1: Víme proč.
0: Tím.
1: Korporace.
0: No,
1: velké korporace. Velké korporace o tom rozhodují. Protože pokud nebudou volit přímo občané do veřejných služeb, budou se mezi sebou jmenovat navzájem, tak to nemůže dobře dopadnout. Prostě nemůže. Historie se v tomhle opakuje po tisíciletí. Vždycky to dopadlo válkou a špatně, bídou, hladomorem, katastrofou.
0: Fašismem.
1: A my pokud, tak, fašismem například, a pokud my se nespamatujeme, neprobudíme a neřekneme, ano, my chceme referenda. To je jedno, že k prvním referendum půjde 100 000 lidí třeba jenom. No tak půjde, no. Rozhodnou něco, bude průser třeba i, no tak bude, tak se udělá nový referendum a opraví se to. A najednou se všichni proberou a řeknou, sakra, my se o ty referenda musíme zajímat, protože jinak bychom si mohli naběhnout a třeba těch 100 000 blbců nám zvedne daně. Naopak, je potřeba daně snížit, že, aby byla nějaká prosperita, protože když veškerý zisky a tak dále podnikatelům sebere stát, no tak se na to ty podnikatelé vykašlou, anebo přestanou vyrábět užitečné věci a začnou šmelit s prachama, začnou šmelit se zbraněma, začnou tak. Šmelit s lékama.
0: Což se děje teď.
1: Přejdou do ty černý, do ty temné sféry, místo toho, aby dělali něco užitečného, tak začnou dělat tyhle ty sviňárny, protože to bude sypat.
0: To se přesně nyní děje.
1: A přesně ano. To se děje.
0: Ano, ano. Produktivní záležitosti, produktivní výroba prakticky vůbec neexistuje. To je opravdu jenom velmi, byl mi akrajová záležitost.
1: Pozlatit, co ještě něco vyrábí, co ano. ještě něco vyrábí a udělají užitečné služby, takovým lidem pozlatit hlavy i ruce, protože ty jsou nejužitečnější. Jo? Mm-hmm. Ale pak tu máme všejaký šíbry, všejaký šmelináře, všejaký žvanily, všejaký slibovače ráje a už jen co to slibujou, tak zatím hledají nějaký kšeft pro sebe, ale to nejsou tisíce, to jsou miliony a miliardy.
0: To jsou všichni.
1: Víš, aféry teď s těmi odstupnými v té pojišťovně, že? Mm-hmm. Hele, oni si sami odhlasují svý platy a sami si odhlasují ty svý odměny bez našeho svolení. A oni rozhodují o našich prachách. Takže ten můj příměr s tím, že ta uklizečka a ten zahradník budou mít přístup do vaší peněženky, přesně to je, tak to je.
0: Ale tady je zajímavý, myslíš, že by toto byli schopni udělat opravdu nějaký technici, který přemýšlí logicky, nebo jsou to právě ti, kteří vystudovali ty humanitární obory? Já si myslím, že to jsou přesně ty humanitní pracovníci, nebo ty, kteří vystudovali toto, a ty prostě nic jiného neumí než tohleto. Chápeš?
1: Nechci se všech dotknout, protože někteří jsou chytrý a někteří třeba pocházejí z rodin, kde praktické věci... Tatínek s maminkou mají zahrádku a tak od mala museli ty děti chodit trát jahody a okopávat, já nevím co, brambory nebo to je jedno. Dělali prostě něco užitečného, čuchli si k manuální práci a praktický a pak i když vystudovali třeba politologii, tak jim zůstal ten selský rozum. Mm-hmm, s takovými lidmi není problém, ty jsou fajn, jo.
0: Ale co oni
1: jestli,
0: takový...
1: jsou tam jenom tyhle lidi, právě. A nejsou tam ty lidi s tím technickým vzděláním, tak je to katastrofa.
0: Tak.
1: Tyhle lidi musí uznat, že jsou věci, o kterých oni nemohou rozhodovat, protože na to nemají schopnosti.
0: Ale o to víc
1: nemají rozhodují. Na to ani vzdělání, ani schopnosti, ani znalosti, ani zkušenosti. Mm-hmm. Proto musí o budoucnosti lidí v daném státu rozhodovat, jak ti politologové, filozofové a tak dále, tak i inženýři, technici, lékaři a nevím co všechno. Prostě všichni, to je to demos kratos. Protože jestliže my budeme mít třeba soudcokracii, to znamená, o všem budou rozhodovat soudci
0: což
1: jenom.
0: Což je teď, no tak, to vypadá.
1: Což se teď děje, vypadá to tak, no tak nemůžeme dobře dopadnout. Mm-hmm. Jestliže budou rozhodovat jenom kněží, bude to takzvaná teokracie, no tak budeme na tom tak, jako na tom byli chudáci Peršané v Iránu, že jo? Mm-hmm. Třeba.
0: Ano.
1: Nechci se jich dotknout, protože k Peršanům a k Iráncům mám pozitivní vztah jako ke každému národu, k lidem obyčejným. Mám pozitivní vztah a přeju jim jen to nejlepší, normálním obyčejným lidem. Horší je to vždycky s jejich vrchností, stejně jako u nás. Ano? Vrchnost je problém, ne ten národ, ne ten lid, nic takového. Běžní Američani jsou bezva lidi, já jsem v Americe pracoval mnoho měsíců a mám tam kupu kamarádů, skvělí lidi. Byl jsem na Ukrajině školit lékaře, fantastický lidi Ukrajinci. Byli tady u mě v Hradci Králové na školení Rusové, Estonci, Lotyši. Skvělí lidi, protože to byli lidi, kteří měli vzdělání v technických oborech.
0: Přesně.
1: A byla s nima radost se bavit. Kluci z Izraele tady byli, jo? Židi, Izraelci, bezvadní. Poláci a tak dále. Co tady bylo národností, které jako mě prošly rukama při těch školeních toho servisu na ty techniky. Všichni byli úžasní, naprosto. Čili lidi v běžné, reálné, užitečné práce jsou všude na světě skvělí. Všude.
0: Mm-hmm. Nesmí ovšem...
1: Takže i my jsme skvělí jako ty Švýcaři, takže mějme ty referenda.
0: Ano, nesmí ovšem se dostat právě do těch funkcí a podobných záležitostí právě ti lidé, kteří vystudovali většinou, kteří vystudovali ty humanitní obory a podobně a nemají vůbec žádné povědomí o těch technických záležitostech. Ty, jak se tam dostanou, tak se děje přesně to, co se děje teď. Ono totiž, jich studuje hrozně moc na těchto školách humanitních. Problém je v jejich uplatnění potom v reálném životě. Oni nemají kam, proto se dostávají dřív do té řídící sféry a tam potom se dějou právě takovéto věci. A celá ta společnost díky tomu získává úplně jiný směr, než by měla získat. To by mohl být problém těch i referent, protože už může být tolik lidí. Já si myslím, že ta kritická hodnota, která zkreuje problém už potom, aby se to, ta společnost vyvíjela nějakým takovým rozumným směrem, že už patrně byla tak trochu překročena. A bude velmi...
1: Obávám se téhož.
0: Bude velmi velký problém.
1: Je nejvyšší čas s tím začít.
0: Ano.
1: Nejvyšší čas s tím začít a já doporučuji školský systém změnit tak, že po základní škole by mělo být povinné vyučení. Ne, nemusí se dodělat ani, ale učení. To znamená praktický obory. Skončil s osmičku nebo devítiletku, to je jedno, a běž se něco vyučit. To je jedno, jestli zahradníkem nebo soustružníkem nebo kombajnérem.
0: Takže každý žák by se měl v něčím vyučit, a, kdyby tak, rok,
1: a na
0: dva.
1: A těch učňácích by se dělala ta selekce, protože by se zjistilo, že tenhle ten je nemehlo, který když něco veme do ruky,
0: tak
1: se tím přizabije nebo čtyři okolo. Hmm. Takže když je někdo levej, tak dobře, když zjistíme, že je to geniální matematik, tak bychom ho po roce klidně mohli pustit z toho učňáku na ten gimpl nebo na něco, ať se tam věnuje ty matematice, fajn. A když to bude levej člověk, jak na ruce, tak na hlavu, tak prostě nebude mít vzdělání a bude dělat pomocné práce. Mm-hmm. A ne, že skončí v parlamentu.
0: Ano, ano. Jo? Tak to je.
1: Když bude levej jako šavle, a to jak na myšlení, tak na ruce, tak nemá co dělat v nějakýchkoliv řídících funkcích takový člověk. Tam potřebujeme mít ty nejlepší z nejlepších z nás. Ty nejlepší z nejlepších. Teprve po vyučení by došlo na ty střední školy a teprve po středních školách by došlo na vysoké školy a to ještě tak, že vysoké školy užitečných oborů, což jsou ta chemie, strojařina, elektrika, jaderná fyzika, blablabla, stavařina, medicína, obrovský stipendia nebo zadara. A všechny takový ty pokoutní obory, jako jak být úředníkem například evropským. Tak si to zaplatí, když to chceš studovat. Hmm. Ale ani korunu. Ani korunu. Protože ty prachy nedává stát. To dáváme my. Stát nemá ani korunu. Stát je absolutně bez koruny. Stát nemá ani peníze, ani majetek, ani pravomoce, ani odpovědnost, ani soucit, ani stud, ani strach, nic. To je instituce, to je neživá entita. A všimněte si, že když žvanějí takzvaní politologové, tak mluví o tom, že stát zařídí, stát udělá, stát dá peníze. Stát nedá žádný peníze. Stát ukradne peníze nám a pak je přerozděluje svévolně. To musí skončit. Jestliže tohle to takhle bude čím dál horší, a je to čím dál horší,
0: je to čím dál horší,
1: tak motivace lidí dělat užitečnou práci je nula. Protože každý tohle rychle pochopí a řekne, proč já bych dělal soustružníka nebo kombajnéra, když můžu dělat ministra. Za prachy, o kterých se nikomu nezdá, ještě budu mít moc kamarády, šmelení, všelijaká korupce. Ne? Všichni budou chtít dělat ve státní správě. Když už se ten trend děje.
0: Ano.
1: To nemůže dobře skončit. To nemůže dobře skončit.
0: To je to, o čem jsem mluvil. Ty
1: technické obory, ty užitečné obory, ale i humanitární, jaksi antropo. Něco, což je medicína například, nebo sociální služby, pomoc starým lidem. To je všechno v pořádku, teď to je obrovský segment biznisu v některých západních zemích, že jo? Vyrábějí se humanoidní roboty, které se budou starat o staré lidi. A ty roboti už s nima normálně komunikují, baví se s nima, připraví jim jídlo, uklidějí byt a tak dále, baví se s nima, jako rozmlouvají s nima. Všecko ty roboty zvládnou. Takže či to je zásluha politologů, že jsou ty roboty, anebo inženýru, nebo techniku. Hmm. To je snad jasný, ne? Kdo vymyslel navigaci? Nějaký politolog? Asi těžko. Jo? Takže kdyby aspoň ty politologové se zabývali tím, čím se zabývám pracně já 10 let, tak dobrý. Kdyby mluvili jako já, www.oipd.cz, tak v pořádku, tak se neminuli povoláním, protože to, co tady teď zrovna pácháme, je ryze politická věc a já jsem musel si politologii studovat dodatečně po svých technických studiích. protože jsem o tom nic nevěděl, tak jsem to musel začnout studovat. Filozofii, politologii, ekonomii, teorii práva, spoustu oborů, sociologii. To všechno jsem musel aspoň projít. A pokud něco nevím, zeptám se umělé inteligence, jedný, druhý, třetí, poptám se kamarádů, lidí, neustále studuju, bez toho to nejde. A politologie je jakási sumární nauka, takže ona má podstavové vědy a ta podstavová věda je jedna z nejdůležitějších, je právě ta kybernetika. Ale když člověk, který kybernetice rozumí nebo ji vystudoval, řekne někomu, kdo je ten filozof, politolog, tak oni na tebe vybavnou, co tady chceš. A to mám někdy chuť říct, přišel jsem vám rozbít držku.
0: Ano,
1: protože už mě tak strašně štvete, že se to nedá ani poslouchat. Vy mě nebudete říkat, co mám dělat. Mě vychoval tatínek s maminkou, děda s babičkou a já vím, co mám dělat. Vím, co je správně, vím, co je slušnost. Vím, že není správně primární agrese a vím, že není správné krást. Ale vy tohle to všechno tolerujete, protože vy si říkáte progresivisti a progres, pokrok, si pletete s drzou, s pupností, arogancí, jste povýšený tak, že si myslíte, že nám můžete panovat, že nám budete rozkazovat, že nám budete říkat, co máme dělat a budete od nás tít naše prachy, které my vyděláváme tou reálnou technickou činností pro sebe a s nima ještě budete šmelit a dělat různý lumpárny a korupci a tak dále. To je nesnesitelný, ne? To, co se momentálně děje. V tom parlamentu určitě pár lidí s technickým vzděláním je taky, jako, ale bohužel se obávám, že jsou menšině.
0: Hodně menšině. Hodně menšině.
1: A určitě tam jsou i slušní lidi a dokonce možná i napříč politickým spektrem, jakoby, jo, že v těch jednotlivých stranách se občas najde i někdo slušný. Ale ty ostatní je ucloumají, uštvou, uštěkají. Ty neschopní, protože jich je víc, tak je uštěkají, tak je však tejrají, tak jim však vyhrožujou, vydírají a tak dále. A oni, když by chtěli hlasovat třeba pro něco dobrýho, tak je začnou sekírovat a buzerovat a tak dále. Takže teď o tom nedávno mluvil dobře Robin Čumpelík na Inovaci republiky, že zrovna mě takový pořad, že vycházel z parlamentu a říká, tady se nerozhoduje o ničem. Tady nerozhoduje vůbec nikdo, tady se jenom poslouchají predátoři. Já to říkám volně, teda, aby se na mě Robin Čumpelík nezlobil. Říkám to jaksi jenom v tom duchu, jo. Ale to je přece katastrofa. A rozhodně to takhle nemůže být, že nějakých 200 poslanců z 10,5 milionu lidí rozhoduje o všem za nás, bez nás. To je absurdní, ne? To není demokracie. To samý Senát. I když Senát je lepším způsobem volen, tak přesto nemůže taková velice úzká množina lidí rozhodovat o našich osudech. To nepřipadá v úvahu. Takhle to nemůže být. Ano, o běžných provozních věcech státu, což je naše organizace, který má na starosti ty silnice, dálnice, elektrárny, sítě, blablabla, to je v pořádku, ať si o tom rozhodují a když budou rozhodovat správně, necháme je být, když budou rozhodovat blbě, odvoláme je. Protože oni spravují náš majetek, ne svůj, náš majetek. Ano? Každý starosta na obci spravuje majetek občanů té obce a potažmo spravuje majetek občanů České republiky. No a protože existuje subsidiarita i lokální, to znamená ty, kdo někde bydlí, tak by měli mít větší slovo než ty, co bydlí na druhém konci republiky, tak pak se věci dějí přirozeně a všechno funguje. Pokud starosta a zastupitelé půjdou na ruku svým občanům a budou se jim snažit vyhovět, tak jsou to lidé na svém místě, ale pokud půjdou proti ním a budou sledovat nějaké divné zájmy cizí, vlastní a tak dále, tak je to špatně. Naštěstí můžou lidé ve volbách odvolat, ale trvá to. Jednou za 4 roky nebo za kolik jsou volby do místních zastupitelstev. A co když se pan starosta zblázní, nebo místo starosta, nebo celý zastupitelstvo dokonce, a začnou prosazovat nějaké nesmysly, kterými občané té obce nesouhlasí? Jak to, že nemají možnost je odvolat kdykoliv? Kdykoliv. Ano? Nemají. Ani tam ne. ani na takhle nízký úrovni není právo občanů odvolávat svý zastupitele neprodleně.
0: Dokonce, až po těch 4 rokách. Ti to dokonce nemají ani jakési nadřízené, které je mohou, protože oni mají úplně samosprávnost, ano. Což je na jednu stranu dobře.
1: Nadřízení jsme my, občané.
0: Ano.
1: Jenomže oni si to vůbec neuvědomují.
0: No.
1: Nadřízení jsme my, občané. Oni nám mají sloužit, protože my je platíme svými daněmi.
0: No.
1: Samozřejmě některý nejsou ani placený, protože jsou to někdy dobrovolní a tak dále. A to je jedno. Ale jejich zaměstnavatel je naprosto jasný. Mm-hmm. To jsou občané té obce. Zejména, protože platí daně z nemovitostí, což je teda šílená daň, ale budiš. Takže já, když platím daň z nemovitostí, tak platím své starosty a své zastupitele. Já jsem jim už za ty roky, co je po revoluci, nadspal 100 000. A když potřebuji někde parkovací odstavné plochy, tak oni vymýšlejí, jak to nejde.
0: Jak to nejde,
1: ne,
0: ano.
1: Oni vymýšlejí, jak to nejde.
0: Ano, ano.
1: Místo toho, aby řekli, jo, tak jestli tohle to tam potřebujete vy občané na vašem konci obce a souhlasíte s tím ostatní. A já bych řekl, ano, samozřejmě všechny jsem si obešel, že s tím souhlasí, že tam chtějí ty odstavné plochy, no tak pak by mě říct, dobře, dáme to dohromady, vyprojektujeme to, poptáme se do praváku a tak dále a dáme se do toho, dobrý. Pomůžete nám s tím třeba v akci Z a já bych samozřejmě řekl, no samozřejmě rádi.
0: Ale nesouhlasí.
1: Takhle by měla fungovat. Jo?
0: A teď si představ, že s tím nebudou souhlasit jiní občané no z jiné čtvrti a podobně s tím nebudou souhlasit. Ne proto, že by jim to nějak, ale prostě, že si to můžou dovolit. Ano,
1: to
0: že
1: se
0: to
1: nestane,
0: může. No.
1: To se nestane, to je jednoduchý
0: zatím se
1: důvod,
0: to děje, zatím se
1: oni,
0: to děje.
1: No jasně, ale když by oni potom něco chtěli, tak my jim to můžeme zablokovat, oni nejsou zase tak blbí, aby nám dělali šprajci, kteří se jich netýkají, absolutně jim to úplně ukradený, jestli my tady budeme mít nějaké odstavné plochy, protože my jim zase nebudeme blokovat jejich věci, no které oni potřebují na svém konci. Jako, jo?
0: To se právě teď děje.
1: Jestli se to děje tomu, a bude se to dít, tak se serveme mezi sebou a skončí to občanskou válkou, no. Pozabijíme se. Všechno k tomu směřuje.
0: To je přesně ono, protože jsou tam
1: neschopní. Jo, protože ty
0: neschopný
1: rozvrtávači a takový ty naschválníci to všechno, ano, rozvrtají.
0: Ano, neschopní lidi, neschopní prostě naschválníci, ano, jak říkáš správně, lidi, kteří jsou závistiví, tak to jsou ti, kteří nic jiného neumí, než vlézt někam do nějakého zastupitelstva nebo do takovéto funkcí. Ano, ty, kteří něco umí, tak ty tam nepůjdou. Je by to zdržovalo, my se s tím nebudou
1: zabývat. Samozřejmě i skvělí lidi, jako,
0: ano,
1: určitě, jo, jako všude, čest vzácným výjimkám. Ale
0: ten princip
1: může být takové.
0: Čím dál tím více děje toto. A já s tím
1: ale
0: vlastně
1: nemůžou se stylizovat do role vrchnosti, když jsou v roli služebníků. To, ano, je ten problém.
0: Přesně tak.
1: To je to úplné otočení toho celého systému vzhůru nohama. Oni jsou veřejná služba, někdy jsou dokonce placení, z našich peněz, takže oni mají zaměstnavatele a svého pána, nás občany. Takhle je to jednoduchý. Ale tohle jim nikdo ve školách neříká, tohle se neříká v médiích. To je ten problém. Proto je dobře, aby se Česká televize rozprášila, aby nezůstal kámen na kameni, to samý rozhlas, protože v životě jsem od nich neslyšel tyhle ty důležité úvahy, kdo je tady vlastně sluha a kdo je tady pánem. To se budou bavit o jakých kravinách, jestli pojede prezident do Ankary nebo ne, a jiný blbosti prostě se budou řešit. A je to nejdůležitější, aby si lidi uvědomili, že nejsou poddaní svých úředníků. Nejsou poddaní. Ano? Otroctví bylo dávno zrušeno a nevolnictví rovněž. Takže toto je potřeba, aby se učilo ve školách.
0: Ano,
1: toto je potřeba, aby rodiče říkali svým dětem, aby je vychovávali v tomto sebevědomém duchu, že úřednictvo není jejich panstvo. Není.
0: Mám obavy, že kdyby to někdo z těch učitelů vznesl, takže by byl za to ještě potrestán, protože
1: v současné době, ano, protože jsme to nechali dojít do těchto příšerných konců. Ale rodiče to můžou říkat svým dětem doma beztrestně.
0: No,
1: a taky je potřeba určitá, řekl bych, společenská vzpoura. To znamená, že jakmile nějaký debil začne vykládat, že úřednictvo je nám nadřazeno, že oni vlastně jsou jediní, kteří můžou o nás, za nás a bez nás rozhodovat a tak dále, tak je potřeba si ho podat. A na té vesnici to je velmi jednoduchý. Víme, kde kdo bydlí, ano? Známe je tady všechny osobně.
0: O co jde? Dneska už je jich bohužel tolik těchto těchto lidí, těch úředníků, kteří tam jsou, už je jich tolik, jak se říká, vrána v ráně oči nevyklové.
1: Oči nevyklové.
0: Takže ano. To je ten velký problém, že už je jich tam tolik, že už není ta síla, aby se to nějakým způsobem zvrátilo.
1: Nicméně je to menšina, protože v zastupitelstvu obcí je menšina lidí, než je počet obyvatel.
0: To samozřejmě ano, ale jde o to, jak
1: takže smyslí. Stačí, aby jsme se my občané dali dohromady a začali uvažovat o tom, kdo nám vůbec smí sloužit. Teď i tu uklizečku, i toho zahradníka si vybíráš. A taky můžeš dát kdykoliv padáka. Tak to sami musí být ve státní správě. Pokud tento princip bude porušen, že služebnictvo bude rozhodovat o svém pánovi, tak jsme skončili, tak to nemá smysl, tenhle svět skončil. Lidstvo vyhyne. A po zásluze.
0: To se bohužel...
1: Protože blbost je vždycky potrestaná. Každá blbost. A když si necháme panovat od svých služebníků, tak jsme blbci a patří nám to, že vyhyneme. Tohle zvířata nedělají. Ano, tam, když vrchní kosatka neuloví, tak je nahrazena jinou kosatkou, jo? Bleskově. Ti se s tím nepářou. No bo je by ne, teď by taky zahynuli, jo? Hlady.
0: Ano, přesně tak.
1: A to sami musíme my lidi v tomhle být takhle dostatečně důslední.
0: Když jsme
1: nám nemá nikdo co panovat.
0: Když jsme u těch televizí a podobně, u těch veřejnoprávních, jak se nazývají, stále nebo už ne, ty jsi říkal, že už se jako nazývají jinak veřejné...
1: Média veřejné služby je správnější.
0: Tak tady jde o to, že v současné době je tam problém s těma poplatkama. Já určitě vím, jak bys to asi vyřešil, že ty poplatky asi jsou špatně, že samozřejmě, že by se to mělo řešit nějak jinak. Myslím si, že poslanec Reichl vydal takový, že protože okamžitě se proti těm, kdo to chtí zrušit, tak okamžitě vystartovalo mraky těch neziskovčíků a podobně, který okamžitě zatušili, že by jim vyschnul prostě pramen a tak dále, Takže víme, o co jde. No tak on řekl a dal hezký návrh, no nech si to platí všichni dobrovolně.
1: Jasně.
0: Jo, když vydělají...
1: Ten signál jde zakódovat a dá se zaplatit ano. Třeba roční paušál nebo měsíční a tak dále. Ale a kdo to chce, poslouchat tu drzou propagandu, tak ať si to pouští za svý prachy. Ale ať nechtějí po nás, který to nemůžeme ani vystát, ty žvásty.
0: Ani by to nešlo,
1: to
0: ani by nebylo potřeba to zakódovat. Nechci to platit dobrovolně. A možná, že když budou lidi tak blbí, aspoň by se vidělo, kolik je blbců tady, který by to platili. Rychle říkal, no mohlo by se stát, že dostanou víc než teďko z těch poplatků. No a to by se jasně ukázalo, kolik těch lidí je takhle pitomejch. Jo, to by bylo velmi, velmi zajímavý efekt. Jo, co by proti tomu, kdo mohl říct si, nech to platí dobrovolně, kdo chce, ať to platí, kdo nechce, ať to neplatí. Nemusí se nic kodovat, nic to, hotovo. Velmi zajímavý nápad, jednoduchý, zajímavý nápad.
1: A hned by se ukázalo, potřebuje Česká televize 8 miliard, nebo třeba jenom jednu.
0: Ano, jo? Přesně tak.
1: Jako... Ostatní komerční televize mají poloviční a menší ještě rozpočty. Výrazně menší.
0: Tak
1: a dávají to.
0: Čtvrtku většinu. Ani
1: takže
0: ne čtvrtku, pětinu.
1: Tohle je krmelec zase pro nemakačenky. Vždyť ten soudruh, který měl na starosti ekonomiku České televize, tak pravil, že miliardu rozpustil do platů. Miliardu pro asi 3000 zaměstnanců.
0: Ano. To je docela slušný plat.
1: Tak ať si to každý spočítá. A samozřejmě, že nic nedali svačinářkám, uklizečkám, technikům a tak dále. Na ty se vykašlali. Ale ta vrchnost si tam rozebrala 100 000. A tohle jsou naše prachy. To nejsou prachy státní.
0: Který navíc musíme platit, že? Protože když
1: ještě pod pohruškou násilí, že když nezaplatíš daně, tak začnou tě pronásledovat a pokud něco máš, tak to přijde do exekuce a oni ti to ukradnou.
0: Ano.
1: To sami jsou veřejné dluhy. Jak se může veřejný služebník opovážit si půjčit jedinou korunu bez mýho svolení na mý jméno? Ať si půjčuje na svý jméno, ale ne na mý. Ano, já trvám na tom, že nedlužím nikomu ani korun. Bohužel. Jo, vlastně jsou, momentálně dlužím sousedovi, ale to je mezi náma a rozhodně mu to teda zaplatím v každém případě, jenom pár dní jako. Ale to je, to jsem jenom z toho chtěl jakou srandu, ale já nedlužím státu ani korunu, cizím bankám, ani švýcarským, ani centrální bance evropský, nikomu nedlužím ani korunu. Ale oni už zadlužili nás všechny 3,6 bilionů českých korun, dluhovou, zatížili nás dluhovou službou přes 100 miliard ročně.
0: A 140 to dělá už teď, ano, 140.
1: No, takže to je 14 tisíc na osobu.
0: Řekněme tomu radši úroky, než dluhová služba,
1: no,
0: protože...
1: Ano, jasně.
0: Protože
1: ano,
0: to,
1: ano, v tomhle
0: to...
1: případě se tomu říká správně dluhová služba, ale jsou to úroky. A na úrokách každý rok, každý zaplatí od starců nad hrobem po miminka, který se právě narodili, 14 tisíc. Každej. Mm-hmm. Jenom na tom, na té dluhové službě, když ano. Je to těch 140 miliard, to je jednoduché, když nás je 10 milionů, že jo. A znamená to, že se nesplatila jediná koruna.
0: Ano, přesně tak.
1: Ano. To je jenom úroky z toho dluhu. A čím budou ty dluhy větší, tak tím budou vyšší úroky, protože ty bankéři nejsou blbí a vědí, že když už půjčou zadluženému po uši, tak je to riziko vyšší a oni si to riziko nechají zaplatit. Mm-hmm. Takhle je to jednoduchý. Co je na tom sakra tak těžko pochopitelný? Jak to, že to nechápou lidi, kteří jsou v parlamentu, v senátu a tak dále, ve vládě? Mm-hmm. Národní dluhy nebo veřejné dluhy jsou zločin. Normální zločin. Mm-hmm. Musí se splatit nebo nějakým způsobem eliminovat, nevím, těch možností je mnoho, taky nám ještě Německo dluží na reparacích, že? Mm-hmm. A tak dále, a tak dále. A pak bych je ústavou zakázal, a to tak jednoduše, že by musela být z ústavy nulová inflace v klouzavých průměrech desetiletých nula a hotovo, protože se to nedá trefit vždycky do té nuly, někdy to bude plus, někdy minus, ale když by byl guvernér České banky České národní banky Aleš Michl. By byl dostatečně důsledný a zatím to vypadá, že jo, protože i přes rozhořčení Andreje Babiše prostě tam tu čtvrtku procentního bodu šoupnul navrch, aby přibrzdil inflaci, tak to je v pořádku, to je pro mě centrální bankéř konečně, který hlídá, aby se neničily úspory lidí. Což je podstatné, protože ničit úspory lidí inflací je krádež. No, dokonce loupež, protože když by se tomu někdo spečoval, tak použijou násilí. Mm-hmm. To je ten náš milovaný stát, který z nás vymlátí pod pohruškou násilí daně, pak se ještě půjčí na nás a pak ti, co to udělají, někde zdrhnou do ciziny. A ty dluhy zůstanou nám. Nám, rezidentům, který tady máme majetek, svý baráčky a zahrádky. To bych rád, aby si lidi uvědomili, že když mají baráček a zahrádku, takže tyhle hoši a holky v tom parlamentu a v senátu jim můžou zvednout daně tak, zejména z nemovitostí například, že to nezaplatí. Protože dneska každý barák stojí 10 milionů a víc, tak si spočítejte to, co navrhoval ten soudruh, co byl pro evropské záležitosti, tak navrhoval 1% z tržní ceny nemovitostí. 1% z 10 milionů. Spočítejte si, kolik byste platili každý rok. Jo? 1% z 10 milionů. Jo? Jestli máte jako 100 tisíc na zbyt, tak co by ne, že jo?
0: Určitě.
1: Dobrý.
0: Nicméně na západě to víceméně asi už takto docela funguje. Dávno.
1: Ano, funguje a proto takzvaný západ už dávno není naším vzorem. Západ je totálně zdegenerovaný a to já neadoruju ani východ, ani západ, ani sever, ani jih. Buďme Češi, teď nejsme debilové. Když si víme rady s technickými věcmi, o kterých se jiným ani nezdá, viz technologie, nanotechnologie, v umělé inteligenci a tak dále, jsou český hlavy rozhodně skvělý, v chemii, strojařině, elektrotechnice a tak dále, tak proč bychom my měli následovat ty debility, které na nás tečou, jak kal, z takzvané Evropské unie. Mm-hmm. Z takzvaného západu. V čem je ten západ tak úžasný? V čem je tak úžasný? No. že zaútočí libovolně na nějakou zemi, tak jako z východu se to stane, tam to aspoň mělo nějaký důvody, no. O tom nemá smysl se bavit, vždycky bychom našli pro a proti. Ale velmocenský manýry jsou jasný, že jo, kdo má velmocenské postavení a jaderné zbraně, tak dříve nebo později tu svoji sílu nějak uplatní. My jsme malá země, která nikdy nebude ani provokovat, ani útočit na cizí země, takže myslím si, že nám sluší, aby jsme měli jenom perfektní obranu, takzvanou národní domobranu. Ani bychom tomu neměli říkat armáda, ani bychom tomu říkat národní domobranu, která by měla mít svoji profesionální složku. A pak všichni po tom učňáku a po té maturitě, po 18. roku, na 3 měsíce vojenský výcvik. Výcvik od těch profesionálů. Výcvik, ne služba. Protože vojenskou službu na pokyn třeba prezidenta, bohužel doufám, že ne tohodle, ale nějakého dobrýho prezidenta, musí poslechnout na obranu vlasti, ne na útok, ale na obranu vlasti, musí poslechnout i profesionály, to je v pořádku. Ty mají branou povinnost, když jsou to profesionální vojáci. Proč? Protože svobodně se rozhodli, že budou vojáky. Ale já nechci být voják. Takže nikdo mě nebude násilím hnát do války. Nikdo. Protože i kdyby někdo namítal, no tak, ale to přijdeš o svůj majetek, když sem přijdou cizí vojska. A tak já jim odpovím, tak co si mám vybrat? Přijdu o svůj domeček a zahrádku, anebo o život? Co je jako lepší, co myslíte? Jo? Co kdybyste to nechali na mě? Jestli já budu bránit svůj majetek, nebo ne? Čímž mám na mysli nejen svůj domeček a zahrádku, ale i tu silnici a ty elektrárny a ty přehrady a všechny ty další facilities v naší zemi. Musí to nechat na mě, oni mě můžou jenom požádat, protože já jsem svobodně svrchovaný občan. Když mě požádají a já uznám za vhodné a řeknu si, ty, co nás vedou, jsou čestní lidi. Jsou to féroví lidi, vyznaj se, myslej to dobře, jsou obětaví, stojí vepředu, v těch zákopech jsou vepředu, ne vzadu v bunkrech, tak já půjdu s nima. A když oni budou sedět v bunkrech, vezmou si tu neprůstřelnou vestu a tu přilbu si dají v obráceně, jo? A budou si hrát na vojáčky v bunkru někde. A mně řeknou, že já mám jít do toho zákopu, tak já řeknu ani omylem. A jak už jsem to naznačoval na začátku naší diskuze, bohužel válka je příšerná věc a je to typický projev debility lidstva, ale když už musíme mít nějakou obranu, tak dneska je zapotřebí obrovské množství pilotů dronů, že? A to můžou být i takový ty rachitický klučinové, kteří teda do boje moc nevypadají, sotva by unesli samopal, ale jako piloti dronů by mohli být dobrý, že jo? Takže ano. Ta braná povinnost, ten braný výcvik by měl být povinný, 3 měsíce musí stačit. Chceš-li být pilotem dronu, tak to bude půl roku, nedá se nic dělat. Ale pokud chceš dělat obyčejný obykoše, tak 3 měsíce a odchod, dobrý. A potom na požádání půjdeš bránit vlast, ale nemusíš, protože jsi svobodný občan. Takhle je to všechno jednoduchý, stačí jenom si sednout na prdel a přemýšlet. Ano, ale to se neděje. Každý si pustí rádio nebo televizi a poslouchá ty žvásty, který se tam s obrovskou suverenitou lejou do mozku lidí bez sebemenších zábran a lidé to konzumují jako jídlo. Ale pozor, mnohá jídla mohou být velmi otrávená. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jestli se člověk narodí svobodný nebo už jako otrok a že o něm bude rozhodovat ministr obrany. Takzvaný obrany, ministr války raději říkejme, ano. A tak dále. Nebo že vám můžou napasit libovolný daně, které nejste ani schopný platit. Takzvaný bezpříjmový daně. To je vynález. Bezpříjmová daň je daň z nemovitostí, příklad. Představte si, že se vaše rodiče, váš děda s babičkou, táta s mámou a ještě vy, dřeli na baráku, každou cihlu jste zdanili a oni každý rok vám na to napasejí daň z nemovitostí. Jako jakousi pokutu za to, že jste se snažili, zatímco ostatní jezdili na Riviéru. A co je ještě horší, když nemáme ty referenda, a mnozí jsou proti ním, jsou to idioti, tak oni nám ty daně mohou libovolně zvyšovat. Není na to žádný limit, žádný strop. Takže znova uvědomte si, že pokud vlastníte domeček, byteček, zahrádku, políčko, tak ta daň z nemovitosti může být tak obrovská, že na to nebudete mít a budete to muset prodat. Ano, vám to ukradnou rovnou v exekuci. Vám nevadí tohle nebezpečí? Vám, posluchačům a divákům našim? Fakt vám to nevadí, že jakási vrchnost, samozvaná vrchnost, rozhodne o vašich daních tak, že vy je nebudete schopni zaplatit, protože to jsou bezpříjmové daně. Protože když máš barák, nemáš z něho příjmy, jenom výdaje. Teď neustále cpeš do toho prachy na natírání a opravy a tam potřebuješ něco, zatejkáš a tak dále. To jsou jenom náklady.
0: Z toho platíš daně, že?
1: Až znovu z toho platíš daně. Takže ty, co jsou zodpovědní, jsou potrestaný daněmi z nemovitostí. Znova to řeknu. Ti, co jsou zodpovědní, jsou potrestaní pokutou, které se říká daň z nemovitostí. Nemám nic proti daní z příjmů z nemovitostí. Pronajmu druhý barák a mám z něj příjmy od nájemníků, klidně můžu zdanit. To je v suchu, protože mám příjmy. A když nemám příjmy,

0: Česká demokracie. Pokud jsou tam lidi, o kterých jsme hovořili, kterým je úplně ukradený, jestli tato země bude prosperovat a tak dále. Bohužel, my tu už nemáme Aloise Rašíny na každém kroku. Kdybychom měli takovýhle vlastence, lidi, kteří byli schopni obětovat svůj život dokonce vlasti, a Rašín říkal, že pro vlast se nebo za službu vlasti se plat nebere, že? Mm-hmm. To je jeho známý rčení, Aloise Rašína. No tak takový lidi už tady nemáme, kteří by pracovali zadarmo pro stát, nebo minimum pár aktivistů. Já se počítám mezi ně, ale je nás jak šafránu. Mm-hmm. A těch rozlobených lidí je hodně, ale který by vymýšleli systém a konali konkrétní kroky pro zlepšení, těch mnoho není. Ale můžou se inspirovat třeba tím, co najdou na stránkách www. Forum lidu. Tím si dovolí znova trošku zpropagovat tento spolek. Toto je volné, ono je totiž volné společenství. Fórum lidu je volné společenství občanů České republiky, kteří si uvědomují, že vlast a stát je jejich majetek. Kteří si to bytostně uvědomují a že nám nikdo nemá co panovat ani vládnout. Ano? Že nám smí jenom sloužit za naše prachy. Tohle je potřeba, aby se lidi uvědomili. Bylo by fajn, když by se lidi na ty stránky Fóra lidu podívali. Jsou tam i napsané návody, jak se stát členem Fóra lidu a tak dále. Fórum lidu má tu výhodu, že nemá žádného šéfa, žádného vůdce, žádného předsedu, nic takového. My jsme konsenzuální společenství. To znamená, že se scházíme každý v pondělí přes takovej, něco jako jsou Teamsy, tak to je jakýsi jiný nástroj. A tam probereme věci různé, co a jak. A na těch stránkách je i návrh občanské ústavy, OIPD, jaká činnost, jak pomáháme lidem ostatním a tak dále, to jsou všechno. Jak se zabýváme lidskými právy a jak radíme lidem, jak se mají domáhat svých lidských práv a tak dále. Jsme ochránci lidských práv v podstatě. Takže a nikdo z nás z toho nemá ani korunu. Ani korunu. Mám pocit, že zrovna pan doktor Reichl, Jindra Reichl, mm-hmm. že taky svůj poslanecký plat dává někde na nějaký humanitární účely, protože je to právník, že jo, a úspěšný, protože je chytrej. Tak to nemá zapotřebí a to, co momentálně dělá pro občany České republiky, kéž mu to vydrží a kéž on vydrží, tak to je skvělý. Jako. Ano. Kdo ho sleduje, Jindřicha Reichla a Libora Vondráčka třeba, tak, nebo pana Ševčíka, tak to je fakt jako dobrý. Velice dobrý.
1: Ano, ano, je jich málo, ale jsou tu tací.
0: Tak, a jsou tam takovýhle lidi úžasný. A ty je potřeba, aby měli oporu v nás. Oni musí vědět, že my si jejich práce vážíme, mm-hmm. že je máme rádi, že prostě jim přejeme jen to nejlepší, ano. Protože to, co dostává, jakou bídu vždycky schytají v televizi o těch duševních trpaslíků, jo. Včetně těch u novinářů, což je teda děsný, jak se k ním chovají. Neuvěřitelně ta neúcta jako příšerna. No tak oni to jsou opravdu pro mě docela hrdinové, protože to co oni musí zažívat, to je jako peklo, si myslím. Jo? Proto zaplať pánbu za ně, že je máme. Zejména ten Jindřich Reichl a Libor Vondráček a pan Ševčík. A v Senátu taky jsou výborní senátoři. Ano? Jenom
1: bohužel je to ta menšina, bohužel to přerostlo tak.
0: Já osobně každý týden napíšu jednu až dvě politologické eseje. Přiznávám, že potřebuji k tomu umělou inteligenci, protože hůř vidím, tak zadám mi tématu, pak si to nechám poslechnout, protože mám takový ten kecafon, co umí text přeložit do mluveného slova. Když se mi to nelíbí, tak na to vlídnu, zvětším si to lupou, opravím to, dělám takovou esej třeba u dne, jo. Ale když už to mám vybroušený a vím, že tam nejsou blbosti, že to je vymakaný, protože tu umělou inteligenci musíte hlídat, nemá kontrolu logiky a správnosti. Je to jenom sbírání dat z internetu, jo? Pozor. Tak když to takhle vybrousím, dneska jsem posílal o trojjediném zákonu, což je zákon o celostátním lidovém vetu, o celostátním všeobecném referendu a o celostátní odvolatelnosti veřejných služebníků. Tento zákon, jeho návrh, jeho specifikaci jsem se sumíroval, šopnul jsem ji do mailu a poslal jsem ji 4 senátorům.

0: asi 5 poslancům, alternativním médiím, Martina Kociánová, Xaver, Lukavec, myslím, a tak dále, a tak dále. Teď ti dva noví kluci, ty jsou úžasní, František Kubásek a Adam Šejna, ti do toho řežou, jako to je vidět, to je bezvadný, že oni jsou chytrý a mají energii. Což je bezva, protože my starý už tu energii nemáme. My máme ty zkušenosti, ale nemáme tu energii a oni mají tu energii, což je bezvadný. Tak těm to taky posílám, těm dvou klukům, ty jsou fajn a tak dále. Prostě a kamarádům a podobně. Takže to je obrovský seznam lidí, kterým já každý týden nejmín jednu až dvě eseje nebo takový pojednání politologický, vždycky se to týká přímé demokracie, západních zpětných vazeb a tak dále, posílám.
1: Ano, dostávám to taktéž od tebe, dostávám to taktéž, ano, jako já.
0: Občas, ano, ano. A
1: já to čtu, já to poctivě
0: nezapomenu.
1: Já to poctivě čtu a vždycky to nechám, já si příště budu muset jako i výcud z toho, ze všeho, a až tady budeme mít delší pořad, na kterém se potom domluvíme zase, no tak to nadhodím, protože to...
0: No výborně, ano, a můžeš mě trochu ogrilovat, jak se říká, jo, to znamená říct, hele, ty jsi psal před půl rokem tohle sto, jak jsi to myslel, jo? To je ale bezvadná oponentura, tohle já miluju, když oponenti čtou něco, co jsem napsal a pak se ptají na věci z toho, jako na věcný věci, to je bezvadný, to já miluju, protože oponent je můj největší přítel.
1: Ano, ano, ano.
0: Jsem na to zvyklý z té vědy a techniky, oponent je můj největší přítel, který mě brání, abych se neblamoval. Což? Když tam objeví nějakou blbost a občas se to může stát, že tam objeví nějakou blbost, tak já mu poděkuju, protože on vylepší to dílo moje.
1: Což,
0: že jo,
1: neplatí, což neplatí právě v těch humanitárních oborech a v té politice především. Tam je oponent největší nepřítel, že? Protože...
0: Smysl úplný. Úplný smysl. Ale já tohle to říkám dneska takhle vlastně poprvé tady na Rádiu Svobodný vysílač, proto, aby naši posluchači a diváci sledovali moc prosím ty stránky Fóra Lidu, protože ty jsou živý, čerství, tam se neustále přidávají nějaké dokumenty, videa, já tam taky mluvím, Peťa Bílej a další. A na těch stránkách www.oipd je teda ten návrh občanské ústavy. Je to 40 stran A4, což chápu, že teda není zrovna zábavný čtení, protože to je takový jako napůl právničina, ale zase se tam dozvíte, jako, jak by to mělo být do detailu. Ano? A...
1: Je to opodstatněný, je to opodstatněný. To je ono. Tak, a je tam ta záporná zpětná vazba. Když tam dáš nějaký návrh, tak se okamžitě musíš sám prostě zoponovat, jo, jak se říká.
0: Tak,
1: jo?
0: Přesně.
1: A když ne, když to neuděláš sám, no tak musíš počkat na ostatní, který to udělají.
0: Buď, anebo já už to dělám teďkon. Já už to dělám teďkon tak, že používám jako oponenta umělou inteligenci. To znamená, že já napíšu článek nějaký, nebo stať, nebo prostě esej, a když už to mám vymakaný, což bývají 2, 3, 4 A4, řekněme, tak to normálně vložím do AIčka, já používám Gemini, a nařídím Gemini, ať provede věcnou a logickou kontrolu tohoto textu. A ona začne říkat nějaký svý námitky, pokud jsou ty námitky logický, tak si toho nenapíšu, nebo si to nechám znovu zopakovat a opravím to. Pokud jsou to blbosti, taky se řvu, protože to nevydržím, když je to nějaká kravina. To mám, na to nemám nervy, jako když někdo oponuje úplnýma hovadinama, protože vím, že to pozbíral po internetu ty žvásty těch blbců, jo. To právě, je prostě strašný. Právě. Ale musím to vydržet, nedá se nic dát, je to jediný oponent, který má se mnou trpělivost, jo. Protože kdybych takhle týral živýho člověka, tak mě zabije, jako jo. Protože já nesnesu, když se něco nazývá nepřesně, nebo prostě to je všechno špatně, protože vždycky se to chytnou ti všiváci a otočí to proti vám. Proto já si takhle dávám pozor na hubu, protože jakmile řeknu něco logicky špatně, tak v tu chvíli ty zlí oponenti, ty, co tě chtějí dostat na kolena, tak ty to zneužijou. Hodný oponent nebo dobrý oponent ti řekne, hele, tohle byla blbost, protože, ano, to je ano. Fajn. Ale tyhle ti začnou útočit osobně, jo. A já vždycky začínám...
1: Velmi osobně,
0: právě si mi řekl, že jsem blbec. Dobře, to vím. A co dál? Jo? Prostě sklouzávat do osobní roviny je naprosto kontraproduktivní. To nemá žádný smysl mě sdělovat, že já jsem hlupák. To já o sobě vím, dobrý. A teď co k té ústavě? Co se ti na to nelíbí? No, tam mě to by nefungovalo, jo? A jsi blbec. A já řeknu, fajn, že jsem blbec, co už mě řekl, to vím, ale co je špatně v tom textu? No, to já jako nevím, já jsem to vlastně ani nečet.
1: Já to tak
0: jako cítím. Takovýhle debaty já nesnáším, to, na to nemám nervy, s takovýma idiotama, a proto je mě snažší tejrat tu umělou inteligenci, protože to je stroj a ta si to nechá líbit a ta se neurazí, nenaštve a poctivě maká. Mm-hmm. Zatím to není ono, ale já už se těším strašně na to AGI, na to s logickou kontrolou, protože to bude hodně lepší. Jako jo. Doufám, že náš Tomáš Mikolov, myslím se jmenuje ten hoch, úžasný kluk, který, to je vědec, že jo, který se velice proslavil ve Spojených státech jako vývojář umělé inteligence. On je dokonce autorem nějakých těch modelů a tak dále, já ani tomu nerozumím, co přesně, ale slyšel jsem s ním už několik rozhovorů, dokonce i Urza se s ním bavil a Urza je matfisák, takže člověk vzdělaný hodně matematice a tak, takže to byla docela radost je poslouchat, ale toho Tomáše Mikolova poslouchat je fakt bezvadný. Doporučuji našim posluchačům, aby si našli na internetu rozhovory s Tomášem Mikolovem. Český vědec, vývojář AI, ano? Mm-hmm. Fakt to stojí za to si to poslechnout. Jako je dobrý se podívat na ty chobotnice, tak je fajn se podívat na Tomáše Mikolova.
1: Dobře.
0: Oba jsou úžasný.
1: Já tě takže trochu přeruším teďko, Honzo. Ano. Nemáme telefon, bohužel. Já ještě jednou řeknu to číslo. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání teď. Můžete volat. A dokonce můžete i volat a ptát se umělé inteligence, protože to jsme taky říkali, že to uděláme, že něco pokusíme teda, nebo že pokusíš dát nějakou otázku, možná, že úplně jinou, než co se týká, jestli ti něco napadne, úplně něco jiného, než co se týče jenom té přímé demokracie, protože to už jsme tady měli několikrát. Snad se mi to povedlo rozchodit.
0: Dobrá, a tak já položím otázku, dokonce, aby jsme to trošku rozjeli, jo?
1: Ano,
0: a provětrali.
1: Moment ještě. Já jenom chci říct, že to můžete udělat i vy, že zavoláte, já vás tam pustím, vy to tam řeknete sami tu otázku a budete slyšet i odpověď. Ale zatím, než případně někdo zavolá, tak zkusí něco říct, teda Honza, ne, co se zeptat. Takže prosím, já to takhle udělám.
0: Je správné, aby si veřejní služebníci, to jsou úředníci, politici, soudci a tak dále, sami určovali své platy?
1: Tak já to takhle zastavím. Je správné, aby si veřejní společníci, to jsou úředníci, politici, soudci a tak dále, ano, to je ono. Takže tady to máme, teďko to tam takhle pošlu, ono to mají tak teďko tak trochu komplikovaný, pošleme to inteligenci a ta odpoví. A teď bychom se měli na konci tohoto textu, by měli být, ano, tady to je, přečíst nahlas. Takže teď poslouchejte, co umělá inteligence odpověděla. Pokud to bude něco, co bychom měli okomentovat, tak já to stopnu. Mm-hmm. Tak, a teď
2: otázka, zda si veřejní služebníci mají sami určovat výši svých platů, je jedním z největších střetů v politické i právní teorii. Většina odborníků i veřejnosti se shoduje, že čistý stav, kdy si skupina lidí zcela libovolně schvaluje vlastní příjmy, správný není, vede totiž k přirozenému střetu zájmů. Proto se v demokratických státech hledají způsoby, jak tento systém nastavit spravedlivě a nezávisle. Jaké jsou hlavní argumenty proti tomu, aby si platy určovali sami? Střet zájmů je lidskou přirozeností přát si vyšší přímý příjem. Pokud o něm rozhodují ti samí lidé, kterých se týká, chybí zde přirozená kontrola, jakou má v soukromém sektoru zaměstnavatel nebo trh. Politický populismus, funguje to i opačně. Politici mohou ze strachu před hněvem voličů platy zmrazit nebo snížit na neudržitelnou úroveň, což vede k odchodu kvalitních lidí ze státních služeb.
1: Tady asi k tomu něco chci říci, že?
0: No, to je samozřejmě teoretická možnost, ale nepravděpodobná. Dobrá, ano. Můžeme pokračovat.
1: Ano, jdeme dál.
2: Pocit nespravedlnosti veřejnosti, když si poslanci schválí zvýšení platů v době ekonomické krize, drasticky to snižuje důvěru občanů ve stát a jeho instituce. Jak se tento problém řeší v praxi? Aby se předešlo libovůli, používá se několik mechanismů. 1. Automatické platové automaty, vazba na průměrnou mzdu.
1: Myslíš, že to je dobrá pomůcka?
0: Ano, je, ale musíš se důsledně dodržovat. Vazba na průměrnou mzdu, to řekla velmi správně, protože mzda jsou peníze v soukromém sektoru. Hmm. Zatímco platy jsou ve veřejné službě. To je ten rozdíl mezi mzdou a platem. Aha. A pokud by byly platy v úředníků všech závislé na třeba průměrném platu na průměrné mzdě v soukromé sféře, bylo by to nějakým procentem, tak by to bylo v pořádku, ale nesmí si to svévolně měnit, ano. Takže tak pokud, rozumím. A hlavně ten zákon, který by tohle určoval, by musel projít tím referendem, a už jsme zase u toho schvalování. Referenda jsou nezbytná, zejména na tyto věci, kdy úředníci nemohou rozhodovat sami o sobě. Takže když by se referendem schválil, ano, tuto tabulku můžeme být, to znamená, že třeba v té veřejné sféře by plat mohl být maximálně dvojnásobek, trojnásobek průměrné mzdy, ale muselo by to být nějaká tabulka a tak dále, tak pak je to metoda velmi dobrá. Proč ne? Ale oni to porušujou. To je ten problém. Můžeme to pustit dál.
1: Já bych to udělal přesně obráceně. Mzda by vždycky měla být větší průměrná mzda než plat politiků, protože to je špatně. Vždy by měla být, protože kdo vytváří ty hodnoty, ten by měl být víc placen. Tak. Jedeme dál.
2: Místo toho, aby politici každý rok hlasovali o tom, kolik budou brát, nastaví se zákonný vzorec. Plat se pak odvíjí od průměrné mzdy v celé ekonomice, násobkem určitého koeficientu.
1: No tak oni si do té celé ekonomiky kolikrát počítají nebo víceméně počítají i sebe. Takže to asi není úplně správně.
0: No a to není možné, protože ta mzda je jenom v soukromém sektoru. Ano. A ještě pozor, podotýkám, že ten koeficient klidně může být, jak Pavel říkal, menší než jedna.
1: Samozřejmě.
0: To znamená, když průměrný plat bude třeba 40 tisíc, to jen plácám, jo. No tak když to bude 0,8, tak to bude 32 tisíc nejvíc a je to.
1: Samozřejmě.
0: Takže nemusí to být pětinásobky, já nevím, desetinásobky. Víš také ty peníze, které teď sloume to veřejným prostorem, ty odchodné z těch pojišťoven, že? Ty miliony obrovský.
1: No,
0: jako oni nesou odpovědnost, žádnou,
1: no,
0: minimální.
1: Nic, samozřejmě, že nic. Tak jedeme dál.
0: Tak.
2: Jak to funguje? Pokud se daří všem občanům a rostou mzdy v zemi, výborně, roste plat i politikům či soudcům. Pokud ekonomika klesá, klesají i jejich platy.
1: No, tak by to skutečně fungovat mělo. Takhle to nefunguje.
0: A to je západná zpětná vazba. Ano. to je správně. V tomhle případě má umělá inteligence pravdu, takhle to je dobře, protože když budou platy ve veřejné sféře závislé na prosperitě v soukromé, tak je to naprosto v pohodě. A když budou úředníci, politici a tak dále řídit špatně něco, no tak se to projeví na ekonomickém poklesu a odnesou to oni taky. A to je potřeba, aby odnesli i svý chybný rozhodnutí. Například Green Dealový nesmysl a jiný blbosti.
1: Přesně tak. Tohle to bylo takto zakotvené právě v té ekonomické reformě, kterou kdysi vymyslel neboštík Schlimbach, inženýr Schlimbach, a tam to bylo přesně tak, že tam se určovaly platy nebo mzdy na základě...
0: Platy.
1: No tak, ono to šlo úplně o všechny samozřejmě, jo? Úplně o všechny. Ne. Právě tadyhle ten sektor veřejný sektor.
0: Je soukromý a veřejný.
1: Ano, soukromý a veřejný, přesně tak. Tak ten veřejný sektor, tam bylo nějaký maximální plat, který tam byl možno nastavit, ale vždy byl určený jako koeficient nějaký základní mzdy. Ano, která musí být vždycky na koeficient. Čili když někdo přišel k zaměstnavateli a chtěl zaměstnat normálním sektoru, tak řekl, tak ty budeš brát 1,5 základní mzdy. A ta mzda se vždycky každý rok určovala podle toho, jaký byly výsledky. Jaký byly hospodářské výsledky. Ano. Takže tady jde o to, že ten člověk, který měl vyšší ten koeficient, ten patrně bude dělat nebo pracovat v té řídící složce, která má větší vliv na to, jaký budou výsledky. Ano.
0: Ano.
1: A tím pádem, když potom tento člověk udělá chybu, nejsou takové výsledky v celé společnosti, no tak se ten koeficient sundá automaticky. Nebo sundá ten plat. A ten, kdo má ten vyšší koeficient, tomu se ubere mín. Ano, když je dobrý plat, teda tomu se ubere víc, tak já už to tady motom do toho, tomu se ubere víc samozřejmě. Protože ano. Má větší prostě zásluhu na tom, jak ty výsledky spackal, nebo zase...
0: Prostě ploty musí být odvislý od mest.
1: Tak,
0: ano?
1: Od mest.
0: Čili ploty veřejné, to musí být odvislé od mest
1: ale
0: soukromé.
1: To byla soukromá sféra. Kdežto ta veřejná, tam by to fungovalo taky tak, ale ten koeficient by byl zastropovaný. To znamená, že já nevím, jestli se tam navrhovalo maximálně 4násobek toho základního platu, který se bude určovat každý rok.
0: Kdežto v tom, do soukromé sféry nemáme co mluvit, to je věc podnikatelů.
1: Tak, přesně tak. Kdežto v soukromé sféry,
0: ale veřejná se nás týká.
1: Tam to zastropovaný není. Peníze. Tam to zastropovaný není. Ano? Takže to si myslím, že bylo velmi, velmi spravedlivé tohleto. Velmi spravedlivé.
0: Ale můžu dát příklad. Valorizace důchodů byly dany vzorcem.
1: Ano.
0: A oni svévolně za Fialovy vlády to porušili.
1: Ano, přesně
0: tak. A snížili důchody, respektive snížili tu valorizaci. Takže to je umělej zásah veřejného služebnictva do vzorce, který má být téměř nedotknutelný, ano, anebo musí být schvalován občanstvem, který to platí. Takže to jsou ty chyby zastupitelské udělal demokracie, to, když necháme za sebe zastupovat lidi, kteří na to mají zájem. To je chyba.
1: Udělal to ústavní soud, že? A víme, co to tam je za
0: čas. Ano. Teďko.
1: Tak
0: a ještě měl argument, že se nikdo neozval, to je strašný.
1: No, to je neuvěřitelné. Jdeme dál.
2: Problém včera. Tento automat bývá politiky často rušen nebo upravován právě ze strachu z reakce voličů, čímž se systém neustále narušuje.
1: Ano.
2: 2. Specifická ochrana soudců.
1: No,
2: u soudců je situace složitější. Ústavní soudy včera i v zahraničí opakovaně rozhodly, že plat soudce nesmí být svévolně snižován politikem. Vysoký a garantovaný plat soudce totiž není výsada, ale pojistka jeho nezávislosti. Soudce nesmí být finančně zastrašován vládou ani náchylný ke korupci.
1: To je ale blbost toto, že? To je neuvěřitelná pitomost.
0: Hlavně soudci se odpovídají občanům.
1: Ano.
0: Je mi líto. Oni jim slouží, soudci slouží občanům. Takže jejich platy musí být odvislí od mest v soukromé sféře. Tečka. Ne, že si to budou uměle navyšovat a ještě budou říkat, když nebude mít dostatečné platy, tak se necháme skorumpovat.
1: Přesně.
0: Co to je za soudce?
1: Okamžitě bych je zavřel. Takový, protože oni vyloženě to je k té korupce, už jenom když tohle to řeknou. Tak moment. Jdeme dál.
2: 3. Nezávislé platové komise. V některých zemích, například ve Velké Británii, existují nezávislé odborné komise, které úroveň platů ve veřejné sféře vyhodnocují a předkládají návrhy, do kterých politici přímo nezasahují.
1: Co na to říkáš?
0: Odborníci jsou uplatní jako kdokoliv ano, jiný, takže to není dobrý způsob. Jediný, kdo je neuplatný, je lid.
1: Ano,
0: proto je v článku 2 naší ústavy napsáno, že veškerá moc pochází z lidu. Nikdo jiný o tom nemůže rozhodovat, protože ty to platí a vždycky rozhoduje ten, kdo to platí. Nikdo jiný. Takže žádný komise.
1: Shrnutí na závěr.
2: Shrnutí. Zásada, že nikdo by neměl být soudcem ve vlastní věci, platí i u peněz.
1: Velmi.
2: Ideální stav je takový, kde o platech nerozhoduje okamžitá vůle daných úředníků či politiků, ale pevný, dlouhodobě nastavený zákonný automat, který měří všem stejně.
1: Tak, to bylo všechno, co nám k tomu umělá inteligence řekla. Já si myslím, že to vůbec nebylo špatný a už tady po mě chtí hned, abych jim zaplatil něco. Nic vám nedám. Zase jste toho tolik jako Jiminy, zase jste toho tolik nepředvedli. Tak.
0: A ona řekla jenom to, co my víme dávno, to, ale víme aspoň dávno. Tak. Aspoň, že neplácala úplný blbosti, že?
1: Ano, přesně tak. Takže já si myslím, že to bylo docela na závěr zajímavý takový shrnutí pomocí ty umělé inteligence, že jsme k tomu řekli své. Škoda, že někdo nezavolal ještě a nemohl se zeptat taky. Klidně se mohl zeptat, nezeptal se. Taky by se dozvěděl, jak to všechno ta umělá inteligence vidí, cítí, když to řekne sám. Když to řekne sám, tak vidí, co na tomu odpoví. Tak, to je pro dnešek všechno, Honzíku. Já si myslím, že jsme to zase zvládli celkem i bez písničky, na kterou jsme se řekli, že ji nějakou zahrajeme, ale zvládli jsme to i bez, protože to mělo grády, ty jsi se chvilkama i hezky rozhořčoval.
0: Vytočil, ano.
1: Vytočil.
0: Omlouvám se.
1: Ne, to je
0: v pořádku. Já jsem prudká povaha.
1: to je v pořádku, protože to opravdu bylo tak do nebe volající, že to opravdu stálo za to se takto trošičku ohradit proti tomu.
0: Ale byli jsme i pozitivní, pochválili jsme Jindru Reichla a Libora Vondráčka, Fórum lidu a mnoho dalších skvělých lidí, kteří v té veřejné sféře pracují. Nejsou to všichni jako zlí lidé, ale musíme si je dobře vybrat ve volbách. A to je poslední věc, kterou bych chtěl říct. Blíží se senátní volby a moc vás všechny prosím, volte jenom ty, který znáte osobně. Na něž znáte telefon a víte, kde bydlej. Promluvili jste si s nima osobně o věcech, jak oni si představují svoji práci, jaké je dílo za nima, protože nikoliv podle slov, ale podle činů poznáte je a volte velmi rozvážně, protože na tom fakt velmi záleží.
1: V tom případě, jestliže bychom měli podle jejich práce, tak bychom k tým volbám asi nikdo ani nešel. Protože ty, co předvedli, to jako v žádný případě by ani nešlo.
0: Ale musíme si vybrat ty správný, že jo? Je to na nás, jako opravdu je to naše chyba, když si zvolíme špatné zástupce zatím. V přímé demokracii už to nebudou naši zástupci a bude to naše veřejná služba, což je v pořádku. To není nic pejorativního. Sloužit národu, lidu, vlasti je čest. To je velmi ctihodné. Ano, to není žádná ostuda. Ale musíme sloužit národu, vlasti a tak dále čestně, správně a ve prospěch nějaké prosperity a budoucnosti. A míru tady, a tak dále, bezpečnosti.
1: Tady je právě ta zajímavá věc. Jo. To je to, co říkám. Bohužel víme dobře, co ty politici tam, proč tam jsou. Že jo, proč tam jsou. Problém je v tom, že říkáš, když někoho zná, vol jenom ty, který znáš osobně. Co když je ten člověk lump, který spoléhá na to, že bude volit toho člověka, který mu to zase nějakým způsobem právě vrátí. A takových lidí, který si toto myslí, zase začíná být velká, velká převaha. To je to nejhorší. V tu chvilku, jak to dopadne? Koho tam ty lidi zvolí? Lidi, který jsou lumpové, ale jdou jim na ruku, protože to jsou lumpové také. Rozumíš?
0: Jedna z důležitých věcí, ano, jedna z důležitých věcí je v tom, že před každými volbami jsou takzvané volební sliby a volební programy. Ano. Volební programy vznikají kolektivně, tam je těžko hledat osobní odpovědnost, ale budu-li volit konkrétního člověka, třeba kroužkováním a tak dále, tak potom po něm chci nějaké volební sliby, například to, že prosadí dobrý zákon o celostátním referendu a jestliže to nepotvrdí.
1: Na to nemá sílu.
0: Tak nedostane můj hlas, nedá se nic dělat.
1: A i když on ho dostane, protože to slíbil, ale on bude zvolený a on to nemůže splnit, protože nemá tu většinu. Jak se má zachovat? A myslím, že
0: nemůžeme po něm chtít, aby to splnil, aby dosáhl toho zákona, ale musíme po něm chtít prokazatelné úsilí,
1: aby se o to snažil.
0: O ten zákon. Ano, a jestliže já budu vidět podle jeho hlasování a podle jeho práce v Senátu nebo v parlamentu, že se fakt snaží, ale že ho ostatní převácovali, tak pak je to v pořádku. Dělal, co mohl.
1: Souhlasím.
0: To se na něj nemůžeme zlobit. Jako. Mm-hmm. Jako nemůžeme se zlobit na Jindřicha Reichla, když se táhne zákon Fara, když on je jeden z mála lidí, který to tlačí dopředu. Mm-hmm, jo, mm-hmm. Ale maká na tom, snaží se a tak dále. A toho já si nesmírně vážím, protože co může být těžšího než práce a boj s větrnými mlýny, ano, ale je to důležité, když ty lidi se o takové věci starají. Takže musí to být o úsilí, ano, prokazatelné úsilí. Takhle to je jednoduchý a já jsem o tom už mluvil o tom při tom vázaném mandátu.
1: Souhlasím, trochu jsem se špatně vyjádřil, ano, takhle to je naprosto v pořádku. Tak jo, Honzo, já moc děkuji, protože už lehce přetahujem, já jsem tady říkal, že lehce přetáhnu. Já moc děkuji, protože opět to s tebou bylo velmi, velmi zajímavé a v 99% s tebou souhlasím na 100%. Takže...
0: Ani nemusíš, to je v pořádku.
1: Ne. Jsou tam určitý detaily,
0: jenom v diskuzi vznikají nový nápady, což je bezvadný, jako jo. A při oponenturách vznikají nový nápady, to je výborný. Jako.
1: Proto s tebou mám rád tento pořad, protože opravdu tady člověk jako hodně si... Jak bych to řekl? Uleví v tom.
0: Uvědomí.
1: Uvědomí cokoliv, protože si říká, hele, jsou ještě lidé, kteří jsou schopni přemýšlet. a dělají to zadarmo. Stejně jako prakticky svobodný vysílač, tak to je, že jo.
0: Ano.
1: To je tady celou ano. dobu. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, protože už tento týden asi vysílat nebudu, asi až v pondělí. Takže mějte se moc krásně, poslouchejte dál svobodný vysílač, protože vám přináší velmi zajímavé pořady. Bude následovat ještě noční proud, takže si určitě poslechnete patrně asi kalendárium, nevím přesně, ale uvidíme, to všechno zařídí Jarda, který má tyto věci na starosti. A samozřejmě se loučím s Honzou, který ho poprosím, aby vydržel chvilku, protože ano. tady na tom, protože potom se domluvíme na dalším pořadu, který spolu zase uděláme. Tak mějte se moc a moc krásně a Honzo, vydrž chvíličku.
0: Přeju vám jen to nejlepší.

0: No.
1: Přepojujeme na jiné studie.
2: Vážení posluchači, vítejte u reprízy velkého 90-minutového červencového kalendária, ovšem z roku 2024, takže si ke každému datu připočtěte dvojku. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

Svobodný vysílač, kalendárium červenec. První narozeninové výročí červencového kalendária patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let.

tři jména mi při této skladbě, která se jmenuje Express, od country beatu Jiřího Brabce, vyvstanou vždycky na mysli. Jerry Lee Lewis, Liberace a pochopitelně Jaroslav Ježek. Rovněž 2. července by oslavil československý zpěvák Valdemar Matuška 92 let.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka. Co však dodat k tomuto spisovateli, tolik proslulému, s tak bohatou inspirací? S životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 France vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska. Sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kirlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: Dalším oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Canned Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mne opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: Voda čoma drží nad vodou, jak básníci čekají na zázrak, zločin v Polné, anglické jahody, návštěva staré dámy, je třeba zabít sekala, řecké pašije, bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík, jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec filmový, ale též divadelní a dabér onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že by se měl staré divadlo.
2: Staré divadlo staré se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadel. A přešli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli zahrát znovu Romeo a Julii, že jo? Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, já nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost. To by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč. Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá, Kartágo hoří, řekni mu, světe, proč umírá, zalkneš se hambou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem, bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, politikem, publicistou, scénáristou, dramatikem, naivním malířem, jenž oslavil 9. července 81 let.
3: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. Dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma. Pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kit Ory, hrával s Edmondem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu.
4: Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový výčitky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil.
3: Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cíl Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka dvě jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě tři, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, a vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem se jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi dvě čísla, abych byl dokonalý Ringo.
5: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
6: Život, profese, budoucnost.
5: A jaká je budoucnost?
6: Naděje, budoucnost nevypadá dobře.
5: To, tak to jsme zase ale zpátky.
6: Ano, ale nejsou to osobní spory. Hlejte všechno. Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady.
5: To je pravda.
6: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Hmm. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. Hmm. To je normálně trh s hlasama. Kupčení s hlasama. Hmm. Když to tohle, ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou, někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na Žižka Pérk, budou prostě protestovat, budou prostě nadávat. To vás čeká, pane redaktore.
5: To nás čeká, to asi ano, to čeká i vás ostatně.
6: No já už se klidím z cesty, já už jsem, mě je 80 let, až vám bude, jestli se dožijete, tak budete mít na to stejný názor, no.
5: Jakože mi to bude jedno.
6: Tak jste trošku mimo, jak nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
5: Chápu.
6: A vy už nemůžete chápat, jste mladý, krásný, jste plný života, prostě jste úspěšný. Nemůžete vědět, co si myslí 80-letý dědek.
5: Asi ne, ale tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vašim slovům v tuhle chvíli.

0: Oblíbený kreslíř Jiří Winter Neprakta v pátek 12. července by oslavil sté narozeniny.
1: Co znamená Neprakta?
2: No tak to znamenalo firmu vlastně, protože my jsme začínali v roce 48 to dělat a tehdy byla móda, když se rušily soukromé obchody a byla móda všelijakých podniků, družstevních a státních a podobně, tak se jmenovali všelijak na Amas, na Druča, Vodotech, na Chemodroga.
1: Vždycky to bylo,
2: vždycky to končilo na A, byl to takový paskvil, ale přesto se ve všech novinách zdůrazňovalo, jak je to praktické. A my tedy s kamarádem, protože jsme produkovali věc, teda vtipy, které nikdo nechtěl, to byla opravdu tehdy velice nepraktická činnost, protože se říkalo, co ten vtip říká dvouletce nebo později pětiletce, a když jí neříkal nic, tak to nikdo nechtěl. Čili úplně automaticky vzniklo to slovo jako další firma po těch všech praktických firmách vznikla tedy firma Neprakta, ale já už dneska na to slyším jako na jméno.
0: Před 152 lety, rovněž 12. července, se narodil prezident doktor Emil Hácha.
3: Hácha, dědeček Hácha, očička má krhavý, a ručičky krvavý, Hitlerův brácha.

0: Nepoměrně trýznivěji, než sedět v hledišti Národního divadla při čtení Anticharty, muselo být člověku posazenému na zrádcovský trůn, aniž by se mohl bránit, obhájit, a kteréžto okolnosti a pohnutky nikdy plně neuzříme. I když prizmatem dnešní doby začínáme snad rozumět lépe jeho duši politika, právníka, překladatele, básníka.
1: Tušíš ty za pozdních večerů, že touhy mé chvějí se v éteru, v tajná, že tisknou tě obětí a k ňadrům ti po celý doletí? Takto se básník Hácha vyznává z milostné touhy v později anonymně vydané sbírce Omily a přeludy. Jeho láskyplný vztah k manželce Marii, požehnaný i dcerou Miladou provdanou Hrádlovou, byl Emilu Háchovi nejen námětem pro poezii, ale i zdrojem pevného rodinného zázemí, ze kterého se mohl v oné dlouhé a úspěšné životní etapě

0: To jsem slib, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života.
1: Jasně, Emil Hácha mohl nepodepsat, mohl demonstrativně spáchat sebevraždu, mohl smačkat papír, který mu Hitler předložil k podpisu a nechat se, nevím, zastřelit nebo nechat si píchnout nějakou injekci a už se neprobudit. Asi by to na chodu dějin, těch velkých dějin, změnilo málo co, protože nacisté by si při svém propagandistickém umění vymysleli nějakou legendu, která by se jim hodila. Hácha vždy tvrdil, že papír, který podepsal, že neměl žádnou cenu. No samozřejmě, právník ví, že žádný prezident nemůže odevzdat území svého státu někomu jinému, že to je naprostý nesmysl, absurdita. Ale v tu chvíli tohle právní uvažování nemělo žádný smysl. A nemělo by prostě ani smysl to nepodepsat. Hitler byl rozhodnutý.
2: Herci jednoho vinohradského divadla nastudovali o doktorovi Emilu Háchovi divadelní hru.
3: Po repríze inscenace Emil, čili o Háchovi, se chystá slavnostní odhalení pamětní desky.
4: Nestojím o chvalospěvy Bysty náměstí, říká nebo spíše zpívá se v textu inscenace. My jsme se přesto rozhodli pro dvůr doktora Emila Háchy. Pod vlivem silného zážitku, kterým bylo objevování při zkoušení této autorské inscenace, jsme se rozhodli pojmenovat prostranství před divadlem D21 dvůr doktora Emila Háchy. Proč? Protože kde kdo má v České republice ulici, náměstí nebo alespoň zákoutí, jen Emil Hácha nic. A my si myslíme, že si to zaslouží. Ano, lze namítnout, že se jedná o rozporuplnou postavu soudobých českých dějin, ale zcela jistě si tento prezident lidskosti nezaslouží jednostranou a zjednodušující nálepku kolaborant. Na tom se dnes již shodne řada historiků, politologů a také umělců.
1: Já mám pocit, že to téma Emila Háchy se tak od těch 90. let pomalu dostává do té veřejné debaty. Možná je to právě tím, že už tedy opravdu jsme dost dlouho potom v roce 89, dokdy byl vykreslován jako jednoznačně záporná osobnost. A možná je tedy na čase akceptovat ta několikaletá zkoumání historiků a uvědomit si, že tady byl prezident v nesmírně složité době, kterou si samozřejmě nepřejeme, aby se jakkoliv vrátila, byť už i teď si umíme představit, že něco takového by zase mohlo nastat. A že ten člověk dělal, co bylo v jeho silách. Za činy, které se nám nelíbí, určitě nemá být chválen, ale za činy, které udělal a které pomohly, si zaslouží naši úctu.
0: Drazí spoluobčany, mezi cestou života a cestou smrti rozhodne někdy jen malý okamžik.
2: Devadesát roků by 12. července oslavila zpěvačka Vlasta Průchová, když její syn Jan Hamr v roce 1968 odešel do emigrace, stala se pro režim nepohodlnou, nesměla dále nahrávat, vrátit do studia se mohla až v roce 1992. V 50. a v 60. letech byla průkopnící českého jazzového repertoáru, ale věnovala se i populární písni, kromě Milana Chladila, Evy Pilarové, později třeba Emila Vyklického, spolupracovala též s Karlem Gottem, se kterým v roce 1962 naspívala tuhle píseň.

U Karla Gotta ještě zůstaneme. V neděli 14. července by se dožil 85 let. Už jako dítě zažil hrůzy druhé světové války při výbuších, ale sudičky mu zdá se přiřkly dlouhý, úspěšný osud. Často v nelehkých podmínkách bývá mu vyčítána jeho účast na Antichartě, již méně se ví o tom, že podporoval ovšem skrytu samotné chartisty. Zajímavý je například jeho rozhovor v knize Jak to vidí Gott, rozhovor na lodi s Rostislavem Sarvašem, který ukazuje, že Gott měl osobitý a celkem pronikavý vhled i do světové politiky. Co dodat? Snad jen malý průnik mistrovými písněmi.

velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

0: Díky, mistře, a červencová narozeninová výročí pokračují.
1: 13. července by se 87 let dožila divadelní a filmová herečka, scénáristka a publicistka Zdena Hadrvolcová. Asi není těžké uhodnout, z kterého je tohle filmu, kde si ji můžeme připomenout.
2: Všechny nás zabiješ!
3: Ho, ho!
2: Sedí se nám krásně.
4: Jak dlouho tam budu, tati?
3: Chvilku, párkrát se tam vyspíš. Musíš pospíchat, abys byl zdravej, máme přece fůru práce.

0: Přece se nebojíš.
1: Nebál se a brzo už zase skákal přes kaluže. V 70 let se v 18. července dožil zpívající právník Ivo Jahelka. Ten začal se svojí písničkářskou tvorbou již před převratem. V 80. letech mimo jiné v malostranském Rubínu v pořadech Mirka Kovaříka. My si poslechneme písničku, no jak jinak než o spravedlnosti a svobodě, kterou nám práva, nařízení, pravidla a soudci prý mají zaručit. I když už v roce 1839 Louis Blanc pravil, právo to je fata morgana, kterou je klamán a držen pohromadě zneužívaný lid.
2: Vážení přáteli, přesto všechno, co jsme tady dneska vyslechli, tak musím konstatovat, že ten život, zvlášť v soudních sních, není zdaleka tak veselý, jak by se možná mohlo z tohoto semináře zdát. Žijeme ve světě, který je plný zákonů, vyhlášek, směrnic, věstníků, všude je psáno, co smíme a hlavně co nesmíme. A je toho tolik, že si myslím, že nikdo z nás se v tom nemůže prostě orientovat a nikdo z nás není schopen všem těm příkazům a zákazům nějak vyhovět. Ale přesto si myslím, že bude záležet hlavně na tom, jak se k sobě budeme chovat, tak často se u toho soudu budeme potkávat. A já bych vám popřál, jako se třeba přeje k novému roku nebo k Vánocům, tak bych popřál vám i sobě a nám všem, aby se nám splnilo třeba to, co bude v té poslední písničce.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud? Kdo ví? Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal...

0: Dotaz, jak se vám spolupracovalo a hrálo se Štěpánem Smetáčkem? Skvěle, ikona, legenda, vzor, vkusný chlap s jednoznačným názorem a silnou energií. Jsem rád, že jsem mohl alespoň pár let hudebně vyrůstat po jeho boku. David Lanštov, bubeník a producent.
1: A tak tedy 24. červencem 53.
0: Bubeník Štěpán Smetáček je takovým, odvážím se to říci, až exotem,
1: možná spíše matadorem
0: mezi hudebníky, neboť pokusit se vyjmenovat kapely, jejichž byl členem anebo se kterými spolupracoval, je nad síly smrtelníka. Nicméně aspoň ty klíčové, Řetěz, Arakain, Vitacit, Die Elektrische Elefant, Vanastovy věci, Miloš Dodo Doležal, Lucie, Pusa, Krausberry, Panika, Ivan Hlas, jeho solový projekt New Orchestra of Dreams, Druhá tráva, Lenka Dusilová, Janek Ledecký, Žentour, NTS, Aleš Brichta, projekt Zemětřesení, momentálně například skupina Grabner a následují ne tři, ale čtyři tečky. Pochází z muzikantské rodiny, jeho děd byl světově proslulý dirigent Václav Smetáček, otec Pavel Smetáček významná, možná ústřední, osobnost českého jazzového tradicionálu. Štěpán dnes žije na venkově se svojí rodinou, hodně učí, dovede rozeznat, co by mistr svého oboru, dobrého a vynikajícího bubeníka.
2: No, myslím, že výjimečného bubeníka poznáme podle prvních pár not, nebo dejme tomu taktů. Tak tohle si myslím, že opravdu je to nejdůležitější, že je poznání, tudíž tu kapelu nebo ten projekt jasným způsobem zařazuje jinam, nebo posouvá ho tím, že slyšíme zrovna jeho. Když to dobrý bubeník, někdo tam hraje, všechno je v pořádku, ale nevíme.
3: Mohl tam být dokoliv jiný.
0: Asi něco bude narčení, že kapela je tak dobrá, jak dobrého má bubeníka. Ale bubnovat a přitom respektovat skladbu umí pravda jen někteří. Poslechneme si jednu méně známou, kde Štěpán doprovází Lenku Dusilovou na albu Spatřit světlo světa a kde je také autorem hudby. Píseň vznikla v době velkých pražských potop, tuším v roce 2002. A jmenuje se So in Love.

S naším hudebníkem se rozloučíme skladbou, kdy Štěpán hraje mimo jiné i na vibrafon. A pozor, jeho texty obsahují nejen ironii, ale různé jinotaje.

27. července oslavil 62 let Janek Ledecký. Již v 80. letech s Janem Černým založili skupinu Žentour a jejich sága se line dějinami českého rock a popu až do roku 2014, tedy co se nahrávání týče, kdy vydali poslední album 007, ze kterého si poslechneme písničku V příštím životě, na které shodou okolností bubnuje Štěpán Smetáček. Je dobré podotknout, že Janek Ledecký napsal několik velmi úspěšných muzikálů a kdybyste se náhodou někdy dostali k videozáznamu představení Festival v Damuze, tak tam je vidět i slyšet, že Janek byl také obstojný solový hráč na kytaru. Ale nyní zpět V příštím životě.

Výběr červencových narozeninových výročí se pomalinku chýlí. Poslední oslavenec se nám svěří, jak a kdy ho okouzlila muzika. A od mikrofonu se rozloučí Michal Kyselka, těším se příště. Mám to celý v neprostupný mlze, ale pokusím se taky trochu přiblížit svoji cestu. Měl jsem jednoho kámoše mimo školu, se kterým jsme hráli házenou a s ním jsme objevovali americký rap. Jmenoval se Honza S. a byli jsme nerozlučná dvojka. Dokonce jsme ještě na základce chtěli uzavřít pokrevní bratrství s rezivělou rybičkou ve stylu Vinnetoua a Old Shatterhanda. Ještě, že jsme si to rozmysleli. Když se nám později do ruky dostal Wu-Tang, změnilo nám to život. Tato slova napsal Rajek aka Žilmoc aka Petr Žilák, český rapper, kterého možno znát i z desek druhé jakosti či divokého západu, jenž 28. července oslavil 41. narozeniny. Takže mlaďoch momentálně pracuje na vinilu s názvem Gorol. My si poslechneme ústřední píseň se stejným názvem. Gorol je etnikum v Beskydech. Zajímavé.

0: krásný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální úterní nedělní chvilku poezie s Ivanem Kratochvílem, v odborných kruzích zvaný Homer, samozřejmě, který ale pozor, dneska vlastně budeš ne Homer, ale takovej holub, že jo? Ten cestoval po světě a poznával daleké kraje a podobně. Takže, anebo Zikmund a Hanzelka, nicméně, to by asi chybí ten Tatraplán, ale tak se známým odborným kruzích zvaný Zikmund a Hanzelka, cestovatelem, který procestoval, prosím vás, přátelé, a teď vám to jako řeknu, více jak 5 000 kilometrů po severní polokouli. A tak nám řekni, odkud jsi to přiletěl?
1: Krásný dobrý večer všem, kteří nás posloucháte. Omlouvám se dopředu, protože ještě mám furt v sobě biologicky 6 hodin, teda 5 hodin dopředu, jo? Takže sice teď je 8, ale já už mám 8 a 5 je kolik? Já jsem fakt vymazaný. Opravdu
0: 13.
1: 13, no, takže já mám tak jednu hodinu po půlnoci, jo, jako momentálně. Takže ano, Petr má pravdu, byl jsem na výletě směrem na východ, protože díky tomu, že státní zástupce jaksi si špatně spočítal své zákonné pravomoci, tak mě mohl buzerovat jenom do ledna letošního roku a mě vrátili pas, zaplať pánbu, takže jsem toho využil. Sebral jsem pas a jel jsem tam, kam to umožňuje evropský systém, to znamená do Turecka. Do Turecka jsem si koupil normálně letenku u Turkish Airlines a za 2,5 hodiny jsem se objel v Istanbulu. Istanbul ze zhora je krásné město, to je ta další fotka, Peťo. To je ona.
0: A to je Istanbul v noci teda.
1: To je Istanbul v noci při přistání, jo? Když přistáváte na IST, protože Istanbul má 2 letiště a tohleto letiště má, jestli se nepletu, asi 4 dráhy, jo? Takže to je obrovský letecký přístav. Tak takhle vypadá Istanbul ze zhora při přistání. Když jsem přistál do Istanbulu, tak jsem ženě svého kamaráda, který žije v Novosibirsku, to je taková ta vesnička kousek dál na východ, tak jeho žena mi poslala letenku, protože tady, když si vlezete do leteckých těch, co si můžete koupit letenku nebo zjistit, co kam lítá, tak zjistíte, že Rusko jako takový má pouze 2 letiště, a to jedno v Moskvě a jedno v Petrohradu, ale nekoupíte si tam letenku. Takže až v tom Istanbulu mi teda poslali letenku, abych mohl letět z Istanbulu do Novosibirska a pak teda zpátky. Petr se mě ptal, kolik to stojí. No já do toho Istanbulu, nekecám, něco kolem 5 000 korun a ta letenka dál mě stála nějakých zhruba $530, což by mělo být něco kolem 18-20 000, nevím. Fakt jsem ještě vygumovaný.
0: 500 dolarů je zhruba asi 10 tisíc, no.
1: Jo, tak 10-12 tisíc, no. Tak.
0: To nejde kurtící na takovou vzdělenost.
1: Takže
0: no a jak
1: nicméně,
0: dlouho,
1: no?
0: Můžu teda, no, jak dlouho třeba si strávil právě v tom Istanbulu na tom, než na přestupu vlastně, že jo, je to přestup.
1: No, protože tím, že se to dělalo, tak tímhle tím blbým způsobem, protože jako nám Ursula von Leyen jiný v podstatě ani neumožňuje v současné době, takže jsem byl v Istanbulu 12 hodin na letišti. A byl jsem nucený vyjít na území Turecka, protože check-iny jsou před pasovou kontrolou, takže jsem musel vyjít ven, Jo, tam si počkat, dostal jsem teda letenku do mobilu, tam jsem si musel počkat, až otevřou check-in, a čekal jsem tam zhruba 12 hodin. Takže 12 hodin jsem posedával, polehával na těch plastových sedačkách, co tam jsou. No, bylo to fantastický. A samozřejmě jsem i pospával, takže pak si v 9 hodin ráno místního času mě tam zbudila místní ochranka, protože jsem asi chrápal a budil jsem ty ostatní. Takže jako bylo to takový komfort. Byl
0: jako příjemný den teda v Istanbulu. Jo. A...
1: No, já jsem přiletěl do Istanbulu vlastně o půlnoci.
0: Aha.
1: A odlítal jsem tam odsaď někdy kolem 1 hodiny. Kolem 1 hodiny. To, jo, po obědě. No, a takže jsem pak musel... Co?
0: V tom Istanbulu jako přímo tam bys si nemohl jako na pokladně někde koupit jako lístek, nebo...
1: Tam jako kanceláře jako takový tam nejsou.
0: Aha.
1: Nebo neviděl jsem. Ono je to, ten přístav je obrovský, to letiště, to IST. Ale ne, jakože by tam Rusové někde měli nějakou svoji pokladnu. Nicméně navíc to letadlo je narvaný. Jo? Co lítá do Prahy a z Prahy, tak je obsazený tak ze 2/3. Aspoň to byla moje osobní zkušenost. Ale to, co letělo do a z Novosibirska, tak tam nebyla jediná sedačka volná. Takže... Pravděpodobně, kdyby mi oni nezablokovali sedačku, tak bych tam možná taky čekal týden, než bych se dostal dále, jo? Nebo bych musel letět jinak. Protože jako do Moskvy tam toho lítá víc, než do toho Novosibirsku, takže bych asi potom musel letět do Moskvy a v Moskvě zase hledat letadlo do Novosibirska. A, no.
0: Podle románu daleko od Moskvy.
1: No. Takže bych na té cestě strávil víc a jako to by bylo šílený. Takže 2,5 hodiny do Turecka a 6,5 hodiny potom do Novosibirska. No. Turci, pasovka tam zpátky, znamenala vždycky hodinu strávit. Říkám, to je fabrika, fakt jako to letiště. Takže na té pasovce turecký, to bylo vždycky zhruba tak hodinu, jo, i s tím slíkáním, kontrolou a pasama a těma věcma. Nicméně, jako když jsem odlítal z Prahy, tak jsem šel jako občan EU na automatiku, že jo, občanů EU, no a automatika udělá a šel jsem na pohovor, tak se mě ptali, kam letím, no tak říkám, no, do toho, do Istanbulu, že jo, do Turecka, tu se podívat, tak jsem musel předložit letenku, jak mi koukala do letenky, pak to někam zapisovala, no a protože jsem měl pas, tak mě nakonec teda jako pustili, chce nechce. No a pak jsem se teda ocitl v tom Novosibirsku. No, v Novosibirsku to bylo paráda, zase fotku, otisky prstů na obou dvou rukou. Už Rusové už to berou tvrdě. Je vidět, že prostě jsme je donutili k tomu, že už nestačí mít jenom papír. Vízum samozřejmě ukázat, a to už se musel ukázat v Turecku, jo, že mám vízum do Ruska. No a vypadl jsem z letiště a už tam na mě čekal ten můj známý kamarád, se kterým jsem x let zpátky tam po Sibiři běhal, takže...
0: Prosím tě, já se ptám ještě na jednu věc. Teď si řekl to kouzelný slovíčko vízum. Jakým způsobem ty jsi žádal o vízum? Protože údajně to jde, buď jako normálně, že zajdeš na velvyslanectví...
1: Nejde to už.
0: Aha, tak už to nejde. Tak... Jak si žádá o vízum?
1: Právě protože Evropská unie dělá všechno pro to, aby se lidi tam nedostali. Takže i když si zajdeš na stránky, jo, ruského velvyslanectví u nás, tak tě to odkáže na centrální stránky a tam elektronicky požádáš o vízum. Takže elektronicky napíšeš, chci vízum, dáš tam nějaký základní data, ono to chvíli chroupe a pak ti řekne, dobře, když chceš vízum, tak zaplať.
0: A zaplať kolik? Pro nějaký 15 let nebo víc to?
1: No, to je něco takového. A protože samozřejmě ruský finanční systém je odříznutý od evropského, tak tam je platba do Turecka, takže jsem zaplatil do Turecka nějaký firmě. Přišlo mi zpátky teda, že poplatek byl zaplacený a odkázalo mi to na další stránky. A na těch stránkách už to byl jako vyloženě pohovor, jo, ke komu jedeš, proč tam jedeš, co jsi zač, jakou máš minulost, co jsi dělal, jestli máš nějaký vojenský vzdělání, jestli umíš zacházet s výbušninama, jo, a takovéhle otázky všechny tam jsou, jestli tam máš v Rusku nějaký příbuzný a to, no, prostě zhruba jsem to vyplňoval nějakých 20 minut, tak jsem jim tam napsal, že mám vojenské vzdělání, že jo, napsal jsem jim to, že umím zacházet s výbušninama, no a za 3 dny jsem měl vízum.
0: Dobrá, no. To je hezký. No, tak.
1: No, mě jednorázový vízum na 3 měsíce, jo, dávají automaticky takhle. Takže jedenkrát můžeš tam být 3 měsíce a platí to, abych nekecel, půl roku, jo. No.
0: Ale když se vrátíš do Čech, tak pak musíš žádat znova zase, že jo?
1: Jo, to je jednorázový. No. I kdyby si, dám blbý případ, prošel pasovkou a pak si zjistil, že si něco zapomněl na té druhé straně pasovky, tak už tě tam nepustějí. Jo? Což, jestli se na to vzpomenem, tak jsem měl při odjezdu vystoupení tam právě. Jsem narazil na ruského úředního Šimla, takže jako oni ty úředníci jsou v stejné kategorie, všude stejní. No. Tak no, můžeme jít na ty videjka, tam, když tak to okomentujeme, ty jednotlivý to, protože...
0: Tady seš, vidím první fotku z výtahu.
1: No, to je výtah v tom baráku u toho kámoša, jo? Tak pust tohle.
0: Dobře, já to pustím. Prosím tě, jenom dej mi echo, že to slyšíš, jo? Že to je slyšet.
1: Ano.
2: Tak přátelé.
1: Slyším.
2: Tohle to je Zemljance, bydlí můj kamarád, od kterého je ta bábuška, u který momentálně bydlím, ale jinak on bydlí tady a tady jsem bydlel taky. Tak má to nějakých 20 pater, jak vidíte, a 8 patřeb má být. No.
1: Myslel jsem, že ten byt tohle nedovolil jsem si, jo. To už je příliš velký zásah do soukromí, tak to. To je fotka jenom, ne?
0: Mhm.
1: Tak jdi dál, to je to.
0: Jo,
1: tohle to je...
0: To je důležitý.
1: Tohle zvětší to lidem, protože já si to nepamatuju, nekupuju. Pro vaši informaci, zhruba 1 rubl je 40 halířů. Jo, v tom přepočtu přes ty to. A tohle to jsou potraviny, které tam přivážejí, já nevím, jestli z Turkmenistánu, nebo Tatarstánu, nebo z Kazachstánu. Prostě jsou to takový ty černější lidi. Jo. A to je normálně na chodníku, tam má takovýhle.
0: Ne, jahody vidím, ne, tady vzadu to jsou nevím co.
1: Maliny a nějaký,
0: co?
1: Samozřejmě okurky a rajčata, ty prostě na ruském jídelníčku nesmí chybět, jo, takže
0: to tam. No. No. Takže to je, a to ne...
1: Jsou to jabka nebo ringle, nebo já nevím, prostě.
0: No, tady máš švestky, no. Ty slívy, no, ale toho je. Člověče, a to je jakoby normálně stánek v tom na tom sídlišti, jo, někde?
1: To je stánek na sídlišti, kolem něho se tam chodí. Uh-huh. Když jdeš na metro, tak jdeš kolem toho.
0: Tak, jdem se podívat na další video. Tak.
1: Jo, to ani nemusíš pouštět. To je barák, kde bydlí ta bábuška, tam jsem chrápal.
0: No. Jo.
1: Jo, tak pojďme dál.
0: Tady jsi odpočíval teda po náročném letu, jak jsem si pochopil.
1: Ano, ano, ano. Tady jsem se pokoušel o umělecké stvárnění. To je uprostřed Novosibirska takovýhle parčík a tam je právě, se mi líbil ten medvěd.
0: Jo. No, počkej, Novosibirsk je Sibiř, jo?
1: To je Sibiř, to je centrum Sibiře.
0: Centrum Sibiře. A Sibiř je známá tím, že je tam zima. Jo?
1: Zimě je tam zima.
0: A tak by mě docela zajímalo, jaký vlastně počasí je jako na Sibiři. Já jenom ukážu tady na mapě, jak jsme daleko zhruba, jo, takže výstřel z České republiky jedeme, ale bychom to vzali přímo.
1: Tam jedeš autem, jo?
0: Jedu autem, protože letecky to tam přímá linka nelítá. Takže aby jsme to, tak autem to je co by dup, jo, 61 hodin, když je dobrý provoz. A kousek za Omskem teda, až tady prostě úplně je Novosibirsk. Tak, tady nějaký jezero.
1: To není jezero, to je takzvané Obské moře.
0: Jo.
1: A to je přehrada. To je přehrada na řece Ob.
0: Tak. A jsme tu. A teď teda, už je to daleko, jak se to pomalu bude doostřovat, ale tady všude Ivan pobýval. Tak,
1: jednochvílová
0: ploščať, jedna z těch, ale, takže, jo, a ten Ob jako protejká skrz Novosibirsk, jo?
1: No, Novosibirsk vzniknul v podstatě jako při přehací stanice, protože se tam, ta pozemní cesta vedla, musela překročit řeku. Uhum. A řeky jsou sami o sobě z hlediska obchodu artérie transportní, takže to byla vlastně obchodní křižovatka, jo, v původě. No. A pak se to rozrůstalo, z druhé světové války sem bylo přemístěna spousta fabrik z Ukrajiny, to byly ty evakuace těch fabrik, takže to se tady postavilo, stavilo se to šíleným způsobem, to o tom se dá povídat hodiny a to město se rozrostlo. Jo? A je to v podstatě jedno z velkých center. No.
0: Tak a teď už mě slyšíš, tady jsem našel někde letiště.
1: Ano, to je ono, Tolmačevo.
0: Mačevo, tak tady máme fotku trošku. No a teď mi řekni, jaká je tam teplota teda? Jako byl, ty jsi tam na lehko?
1: Tak. Já jsem tam na lehko a ty trika jsem si v podstatě zhruba 3 na den. Jo? A kdykoliv jsi se vrátil domů zvenku, tak jsi se sprchoval, protože jsi byl spocený jak dobytek. Ta teplota se tam pohybovala přes 30 stupňů a bylo tam dost vlhko, jako jo, takže ono to nejlíp bylo ve stínu. No, asi takhle.
0: A jak je to tam třeba s tím létem, jako je kratší nebo jo, a dlouhý zimy, nebo jak tomu, nebo je tam stejný počasí, jak u nás? Jako?
1: Je pravda, ten sníh je tam trošku díl, ten tam je tak zhruba do toho dubna, jo, a začíná někdy v listopadu. No. Ale ono se to, každý rok je to trošku jiný. Místní tam, protože oni jsou zvyklí různý takovýhle ty významný dny slavit, tak říkají tomu svátek autoopravářů a to je den, kdy poprvé napadne sníh. Protože když půjdeš dál na nějaký videa, tak
0: Povídej, já se tam do toho doklepu nějak.
1: No.
0: Ono se to
1: Tak mně se povedlo to natáčet nějak.
0: Tady nějaký.
1: Na fotky se vybodni.
0: No já tam mám, všechno jsme to naházeli jakoby do jedné hromady, víš.
1: Aha.
2: Tak jsme uvnitř té budovy.
1: Jo, tak tohle, to schoď. To.
0: A zrovna špatně, dobře?
1: Ne, protože předtím bylo video zvenku a tohle to bylo jako doplňující video.
0: To je tohle barák? Ne.
1: No to jsou baráky, které se mi líbily.
0: No.
1: Vevnitř, to už jsme měli.
0: Tohle
1: to hoď, no.
3: Máme odpoledne, je nějaký 26 stupňů, takže fontána jde vhod. Tady je krásně a když se tam podíváte kousek dál, to je, říkají tomu časovna, jo? To je prostě ten první chrám kamenný, který byl tady postavený a já jeho maketu mám na stole. Když se kouknete na moje videa, tak za mnou je právě maketa podle toho chrámu. To byl první kamenný chrám, který byl z Novosibirsku postavený.
1: No to byl první kamenný barák. No, jinak by všechno stavili ze dřeva, protože tam dřeva spousty, no, a na Sibiři moc kameny není. Tato kámen v podstatě končí na Uralu. Pak už je to hlína, bažina a tak.
0: Tak nám ukaž, kde to tady máš za sebou.
1: To nevidíš?
0: Ukaž prstem.
1: Tamhle. Počkej, to ne... Teď to vidíš, teď to máš u palce.
0: Nekecám.
1: No.
0: Tak jdeme na další video.
1: Jdeme na další.
0: Tak.
3: Přišli jsme kousek dál. Tohle to vidíte, samozřejmě to je úža, to je důležitý, kdo tamhle sál filharmonie. Filharmonického orchestru města Novosibirska. Kultura se tady podporuje velmi výrazně.
1: Ten barák z té filharmonie, ten je snad, to má nějaký světový primát, člověče. Že to má nějaký něco největšího. Já už jsem zapomněl, co. Jo, takže tam se s kulturou vůbec nemažají. No, pust to.
3: Tak teď jsme na druhém rohu tohoto náměstí. To, co tady vidíte, to kraj je Věčistý muzej. To je muzeum, který se zabývá především věcma, které se našly tady. Zabývá se historií především posledních 300 let od příjezdu Kozáků, kteří takzvaně objevili tu oblast. Takže tam se tohle to všechno dává dohromady. Co se týká Tartárie, tak tam se ani neptejte, mohli by být na vás poškliví. Na druhé straně je tady budova místní administrativy, takže papíry se přihazují všude v Rusku.
1: To je vlez do metra, jo, tohle to, co bylo na konci zachycený. Jo.
0: Co mají proti Tartárii?
1: Nic, mlčej.
0: Pošleme tam Víťu.
1: Budeme muset. Jo, a to, jak jsem ti říkal, že nemáš pouštět, tak to je první díl k tomu.
0: Aha.
1: Pusto.
3: Tohle to je jedna z původních budov, tak si teď schválně tipněte, co je uvnitř. No a my vám to prozradíme, protože vám to za chvíli natočíme.
1: No, vlez jsem tam a nechali mě jenom do toho průchodu vejít, protože dál ne, tak to pust. No.
2: Tak jsme uvnitř té budovy. Vidíte, je to restaurace. Dál nás asi nepustí, protože tady, jak vidíte, stojí úředník, který má vlastní rozpis a my v tom rozpisu nejsme. Kdybych měl na důchodu o 3 nuly víc, tak bych si tam třeba i tady něco objednal.
1: Jo, takže co se týká těch sociálních věcí, tak bohatých v Novosibirsku je dost, jak je vidět.
0: A čím Novosibirsk se vlastně jakoby vyšvihnul, krom toho, že teda je to, jak jsi říkal, obchodní cesta,
1: To bylo na začátku. Teď je to průmyslový centrum, kromě jiného. Jsou tam různé fabriky. Například se tam vyrábí i vojenská letadla. To nevím od teď, to vím od minule, když jsem tam byl, protože zhruba dvakrát do měsíce se tam dělaly motorové zkoušky a to bylo slyšet po půlce městě. A má tam takzvaný Akadem Garadok, to znamená akademické městečko, které je na okraji, nebo je to jedna ze součástí toho města, protože ono je to roztažený. A tam jsou takové fakulty, že jsem ani netušil, že to existuje. Jo? Jako fyziky nějakých těch fyzika těch kovů a v nízkých teplot a takové šílenosti. Jo? Prostě opravdu to je, jak kdyby si vzal Plzeň a nacpal do ní jenom študáky a profesory. Jo? Takže to je jedna fakulta vedle druhý. A je to uspořádáno tak, že to prostě je fakulta, barák, kde jsou posluchárny, kde jsou kanceláře, pak zatím je další barák, kde bydlí děkan, pak jsou tam další baráky, kde bydlejí profesoři a pak je tam něco jako, když jedeš po dálnici D1 a vidíš jízdní město, jo, takovou tu hradbu paneláckou, tak to pak je tam postavený takhle jako bokem a to jsou ubytovny pro študáky. Takže to je vyloženě fabrika na vysokoškoláky. Pojďme dál.
0: Jdeme dál. Počkej, tak kde jsme tě tady? Tady to jsme ještě neviděli.
3: Tak, teď jsme popošli malinko, tohle to, co vidíte, je divadlo. Mimochodem, když se kouknete na plakát, je tam Traviata, takže vidíte, že kultura v Rusku je světová. To akorát my se od Ruska odstahujeme. No, to divadlo je nádherný vevnitř, byl jsem tam, dobrý to bylo, paráda, líbilo se mi tam.
1: Udělal jsem tam ostudu.
0: Co si ale neřek, co si tě bylo? Teď nás to zajímá, tak povídej, přeháněj.
1: No protože jsme tam byli, tak to byla nějaká komedie, jako ruskýho autora. Tak jako sedím, viď, a lidi se baví a chechtají, smějou a paráda. A mně to nedocházelo, protože to jsou vtípky z kultury, kterou člověk nezná. Tak jako jsem tam to. A pak tam něco plácli, něco absolutně prostě nezajímavého pro ně a mě to zlomilo vejpůl. A teď si vem hlediště narvaný, já nevím, jestli tam bylo 400 lidí nebo 500, nebo, jo, to neumím odhadovat. Absolutní ticho a uprostřed tam jeden kretén se tam chechtá a není schopný se zastavit. Jo? Dokonce i herci se zastavili a otočili se do hlediště, co se děje. Jako, jo? Prostě.
0: Kerejů! Mně se tohle povedlo na fidlovačce. A se úplně rozebral Petra Rychlýho. A je fakt, že dva dny mě potom strašně bolela bránice, já jsem musel pořádně nárychnout, ale to byla komedie Techtle Mechtle se to jmenovalo. Nikdy až, přátelé, uvidíte, že budou někde dávat Techtle Mechtle, doporuču, pak to je prostě, je to sranda, je to super. Ale občas, no tak hlavně, jestli neusnul, to je důležitý.
1: Jo, pojďme dál.
3: Tak jsme na hlavním náměstí. V Novosibirsku, tohle je vlastně centrální náměstí Lenina. A když se podíváte tady takhle okolo, to jsou vlastně všechny centrální baráky. A tady teď, co stojí ta šílená, to není šílená, tady to dokáže být podstatně větší. Tady to bývá kolikrát ucpaný, tak v zimě tady prostě to zavřou, naleje se tady voda, je tady kružiště, tady se normálně bruslí.
1: Ne Chuck Norris, Bruce Lee.
0: Mě to taky napadlo.
1: Jo, protože já to dopovím, jak jsem řekl o těch svátcích, tak když napadne první sníh, oni tomu říkají, že je to svátek autoopravářů a doprava v Novosibirsku se sníží na polovinu až na třetinu. Prostě ženský přestanou jezdit, protože silnice se jenom protahujou, tam se nic nesolí, to při minus 40 nemá smysl. Jo? Takže se to jenom protahuje, takže umí si představit, jaká je to klouzanda. Takže kdo si není jistý, tak prostě chce nechce, chodí pěšky, jezdí hromadnou dopravou, nebo mají tu práci z domova a tak to. Tak a už jsou na to všichni připraveni. Jo? Takže tam se ta doprava sníží zhruba na tu polovinu až třetinu. A tím pádem oni uzavřou část toho náměstí a nalejou tam vodu a postaví tam dřevěný baráky, dokonce tam i půjčujou brusle.
0: Tak to je super, jestli to zimu aspoň pořádně to užijou. Co, prosím tě?
1: Co?
0: Zděs.
1: No, Pěrvaja linia novosibirského tramvaja protěženosti 4,2 km. 26. nojabra, to je listopad, 1934. V roce 1934 tady tam postavili první tramvaj.
0: Krásný.
1: No. Víš, a tak tam nechali tuhletu památku.
0: Pamětní desku, to je dobře, že jsi to vyfotil. Tady vidíme, to už je...
1: Tohle je průchod metru. No. To je průchod metra.
0: A tady vidíme lidi nějaký.
1: Tam jsou lidi nějaký. Já jsem právě koukal, co je to za lidi. A to jsou lidi, kteří se nějakým způsobem vyznamenali v SVO. Na Ukrajině. Takže...
0: Dobře, v řadách lidi... Ruska.
1: Co?
0: V řadách Ruska určitě.
1: No samozřejmě, to jsou novosibirští lidi, kteří to...
0: A to jsou živí nebo padlí teda?
1: Já nevím, to chceš po mně moc zase. Jo? A až tak detailně jsem to nečet, ale prostě ta tradice zvýrazňovat, řekněme kult osobnosti, jo, ale tak je to poděkování těm lidem, že prostě
0: nasadili život, no.
1: Nasadili život, ať už to. Tak to je fotka z novosibirského metra, abyste měli představu. Není tak krásný jako moskevský, je stavěný samozřejmě později.
0: No, ty soupravy známe.
1: Ano, ty známe, ale jezdí tam už i novější, jo.
0: No, tak u nás na trase B a Ačko, že jezdí do dneška, jsou modernizovaný. A vyházeli motory, teda dali
1: tam něco jiného.
0: Vzadu a v prostředku žádný nejsou. Tak, jdeme dál. Tohle to je, jo, to tady popisuješ.
1: Tak.
2: Jsme v Gagarinský, pojedeme přes krásný prospekt na náměstí Lenina, na Ploščad Lenina.
1: Jo.
2: Je to jedna z větví metra.
1: Ten krásný prospekt je přestupní stanice. No. Takže oni to mají takhle na té zadní straně vlastně jako označený, co kam jede. Jo? Dobrý, jdem dál.
2: Stanice se jmenuje Gagarinská. No? Jurij Alexejevič Gagarin. Jestli někdo neví, kdo to byl, tak to byl první kosmonaut.
0: Aha! Ten, který zjistil, že Země je placatá.
1: Ano, protože jí oblít několikrát.
0: Počkej, já to teda ne.
1: Teď se dostal kam.
0: Bylo v klidu, já to zase najedu. Všechno bude dobrý. Jen co to tady přeskáču a doskáču se až nějaký debil pouští ještě nějaký randál z toho z auta. Tak, jdeme dál. A tady to už je, to platíš turniket nějaký?
1: Tak tady vidíš, jak se vzchází do metra, jo? Já vidlák z Evropy jsem nevěděl, jak se platí mobilem.
0: To je teda reprezentace.
1: To je reprezentace, takže Sonička, která to všechno natáčela, tak mi ukázala, jak se pletí mobilem. Tak jsem si to natočil.
4: Novosibirské metro. Takže jdeme dovnitř.
1: Jo, tam je spousta těch dveří, ty jsou teď samozřejmě pootvírané, ale je to v podstatě přechodový komory kvůli zimě. Když máš na ulici nějakých 40, 45 a tady dole máš 15-16 stupňů, tak to musí nějak odstínit.
0: No. To jsou bezpečnostní rámy?
1: To jsou bezpečnostní rámy. Ale jsme v Rusku, jo, takže ty se tam bavěj, ochranka uniformovaná a lidi procházejí těma. Já nevím, jestli kdybych měl kanon jako připřažený za sebou, tak by to možná začalo ulákat a oni by se zvedli, ale jako jinak jsem neviděl, že by reagovali. Ale jsou tam, jsou nařízený, tak jsou tam.
0: Jo, tak ono.
1: Pojďme dál.
0: Až aby šíleli tady nějaký noční fotka z auta.
1: No. To je jenom fotka.
0: To je jenom fotka z auta.
1: To je, když mě vezli z Tolmačeva z letiště právě dovnitř, jako do města. Tak, no, to je Tolmačevo.
0: Letisko.
1: Letiště.
0: Tohle vypadá taky na letiště.
1: To je letiště, no, to je když mi když parkovali v Turecku v okurku. S7, to je ta sibirská společnost, je takhle zelená, takže jim říkají, že jsou to okurky.
0: Jo, super. No. Tak. Jdeme na další. Tohle je nějaký park, jo?
1: To jsme na nábřeží. Na nábřeží Obu.
0: Mm-hmm.
1: Jo. To je jenom, abys viděl, že tam je zeleň, že se tam dá chodit.
0: To je hezký udělaný, jo. A tohle to už je asi...
1: To je všechno to nábřeží. Tam jsou udělané atrakce.
0: Jo, tam je to ruský kolo. Máme ho v Náhledovce.
1: Jo?
0: Jo, je vedle tebe. To ani nevíš. Nebo našel. Tak říkám, dám ho tam. A jako, no, tady seš u Obu teda.
1: Ano, tady jsem přímo u Obu.
3: Tak, tady jsme na nábřeží řeky Ob. V podstatě je to místo, kde se lidi schází v sobotu, v neděli, chodí s dětma na procházku a je odsud v podstatě vidět panoráma toho začátku města jako takového, protože Novosibirsk vznikl jako křižovatka obchodních cest. Tak na Obu a jednak přes Volné pláň. Tady vidíte soustavu mostů. Ten první je kromě jiného i mostem, kde jezdí metro, který spojuje obě části města, které se rozkládají na obou stranách Obu. Poslední most, který byl postaven, je tamhle vzadu. Já už jsem zase zapomněl, jak se jmenuje. To není podstatné. A dneska je čtvrtek. Takže ve čtvrtek v pracovní den vidíte, je tam dostatečně hodně lidí. Mina Riečno vokzále, to je blízko řeky, taková stanice. Vidíte, je tady všechno pro děti, pro dospělí, hlavně teď na tom obrovském horku. Posilnice tím je to krásný a vidíte, že i stylově je to zařízený. Prostě tady je život, tady to žije. Koukněte, pokochejte se.
0: A to jsi měl bubble tea, nebo co jsi to měl?
1: No, ty nesmysly, co dneska chlastají děti.
0: No jasně, no.
1: Za šílený peníze.
0: Jo. Tady to má vteřinu. To
5: a mi nadá proběžet makáky.
1: Pusto?
0: No to je všechno, tam je vteřina jenom.
5: A mi nadržet makáky.
1: Dobrý, no. Jo.
4: Pro vaši představu, takhle prší v Novosibirsku. Podle předpovědi počasí krátký malý déšť. zhruba na půl hodiny.
1: Tam lítali i větve, jo.
0: Koukáme, jsi udělal dvě videa.
1: No,

0: Když mi se... Trošku zabouřilo.
1: No. Prostě Rusko, tam je všeobalšuje. Velký vedro, velká zima, velká bouřka, velký deštíček. Prostě. Velký průsery. No. Dobrý. Už jsme na konci, už se letělo zpátky, tak tohle to je hora Elbrus, prosím pěkně. Jo, to je nejvyšší hora Kavkazu. A když nebudeme západocentričtí, tak největší hora Evropy. Protože přes něj má jít ta pomyslná hranice mezi Evropou a Asií, což je jednoznačný důkaz, že Asie jsme vlastně i my a že Evropa je jenom západní částí asijského kontinentu. No, protože
0: přesně tak to říkají Číňani, no. Jako no. Ten zblázněný poloostrov. Poloostrov blázn, který si myslí Bůh ví co.
1: Přesně tak, no. Ještě tam máš, jsem ti poslal fotku té holky, aby, když už to, nebo ona.
0: Ta může tak, za ty obrázky.
1: Ta může za ty obrázky, tahle ta holčička může za ty obrázky, jo. To je segra té holky, kvůli který jsem tam letěl, která měla svatbu. Tak tohle to je její mladší sestra. Tak ta dělala veškerý ty videa. Měla mě na hrbu celý týden, starala se o mě. Abych se nestratil.
0: Tak tímto jí děkujem samozřejmě.
1: Ano.
0: No počkej, a teďka ještě, ne, to už jsme viděli všecko, mám pocit.
1: Všechno jsme viděli.
0: Ale já se chci vrátit k jinému tématu. Pořád se tady, zatím to ty jsi byl, Ty jsi byl v Asii, tak tady v Evropě se mluví o tom, že v Rusku není benzín a i jsme tam viděli, že auta téměř nejezdily. No. Tak jaká tam je teda ta situace s těma pohonejma hmotama?
1: Situace s pohonejma hmotama je následující. Oficiální cena benzínu se pohybuje tak 65-68 rublů za litr. Jo? A u těch benzínek stojí fronty zhruba na přes den na 2 až 3 hodiny. Přes noc to je tak zhruba na hodinku. Pak jsou benzínky, které asi nejsou kontrolované a řízené státem. Tam jsem viděl benzín za 150 rublů, to znamená to je za dvojnásobek, více jak dvojnásobek. A tam nebylo jediný auto. Jo, protože si to každý spočítá, to, kdo na to má a potřebuje nutně, no tak natankuje za 150 rublů. Ale normální lidi, kteří si to spočítají, tak si odstojí tu hodinku, dvě v té šóře. A ty šóry opravdu jsou dlouhé, dokonce hlavní mluvčí dopravní policie celého Ruska prohlásila, že lidi stojící v těchto frontách nebudou pokutováni za porušování pravidel silničního provozu. No, protože oni stojí přes křižovatky, že jo, prostě jak to jde. Ono v Rusku se jezdí dost intuitivně, jo, takže tam máš třeba namarovaný 4 pruhy, ale ono tam ve skutečnosti to jede v 5 pruzích. Jo, protože ty podmínky jsou trošku jiný, tak tam třeba máš 4-proudovku, která po tom Novosibirsku taky, jo, jde z jednoho konce na druhý. A u nás na dálnici, jak máš občas ty svodidla přerušený, jsou tam ty betonové bloky. Na to, aby když je to, tak se dalo objíždět, tak tam ty betonové bloky nejsou. A je tam jenom značka, že tam je povoleno přejíždět do protisměru. A občas, když je to nějaké místo, kde jsou ty havárky častější, tak tam je snížená rychlost. Jo? Takže v rychlém pruhu najednou stojí auto, který čeká, až z protisměru bude díra, aby mohlo přejít do protisměru a jet zpátky. Pro nás je to naprosto nepochopitelné, neumíme s tím žít, takže mý přátelé zakázali sedat za volant.
0: kor v rychlém pruhu.
1: No právě, no, v tom levém. No jak jinak se dostaneš do protisměru?
0: No ne, ale tak ty jezdíš rád v rychlém pruhu, tak pro tebe by to bylo ještě nebezpečnější. Tomu rozumím. Jako. Jiný kraj, jiný mrav, no, prostě je to tak, no. Můžeme mít připomínky, ale teda je to podle mě to kravina, no, ale to je jedno.
1: No není, no kravina, ono stavebně je to jednodušší.
0: No jasně, no. Ale stejně pak jedeš ty varo, jak a najednou ti tam stojí auto. No, tak, no, když pak ještě
1: zimu. Když s tím počítáš, tak jo, oni blikají už z dálky, tak jako...
0: No jo, no tak. Když
1: tak tím... Ze dvou pruhů udělají čtyři a vyhnou se tam, tak oni už v tom umí jezdit. No.
0: A ty, co neumějí, tak pak bývají na TikToku a takhle různě tak, jako tak. Ukázaný. Pavel Sichra, Pavlíku, děkuju ti moc za příspěvek. To jsme probrali. Benzinus, zásobování běží normálně teda, jo?
1: Zásobování běží naprosto normálně.
0: Jak oni vlastně vůbec prožívají třeba tu SVO? Jako měli tam nějaký problémy s těma dronama nebo nějakýma útokama, jak tady ochromili celé Rusko?
1: Ale na té svatbě byla půlka lidí z Novosibirska a půlka lidí z Moskvy. Jo? Takže samozřejmě se tohle probíralo. Novosibirsk jako takovej sám napadnutý nebyl, byla napadnuta nejblíž rafinérka v Omsku. To, když se koukneš na tu mapu, tak to je poslední město na té tvý mapě před Novosibirskem.
0: Ano, ano, to jsme viděli, no.
1: A jinak dál už se to nedošlo, takže tam zatím je úplný to. A ty lidi z Moskvy říkají, no, tak jako do sousedního baráku se třeba ten dron trefil, jo. Ale to je... Ale oni to neřešejí. Protože když se vyhlásí ten poplach, tak každý ví, kam má jít, tak jde tam, kam má jít. No a když se do jeho kvartíru to trefí, no tak on s tím má, samozřejmě je nasranej, má s tím běhání s papírama, a to, ale rekonstrukci mu zaplatí stát. Jo, takže stát mu zaplatí uvedení toho bytu do původního stavu.
0: Aha, tak to je zase pozitivní, no.
1: Jo. A samozřejmě ta nálada je taková, že je třeba ty chochly už jako... vzít pod krkem a umravnit, už je to nebaví.
0: No právě, že jako to i Vítě a další jako upozorňují, že ta nálada jako je čím dál, že tímhle tím, co oni vlastně jakoby Ukrajinci udělali, že tady hurá jako útočíme do hlouby Ruska, tak si proti sobě vlastně poštvali veřejný mínění.
1: A řekl bych, že důkladně, protože teď jsme jsou tam plakáty kolem silnic jako na kontraktní službu, to znamená podepsat kontrakt na rok, jo?
0: Do armády.
1: A ten náborový příspěvek je 3 miliony rublů. Mm-hmm. Byl 3 miliony rublů, když jsem přijel, protože jsem se na to jsem si dával pozor, jo? Za 3 miliony rublů v Novosibirsku v nějaký okrajový čtvrti garzonku koupíš. Mm-hmm. Takže to je náborový příspěvek. No když jsem odlítal, tak náborový příspěvek už byl 2 miliony 900.
0: Aha. Už jdou dolů, jo.
1: Šlo to dolů. Mm. Takže ta nasranost v obyvatelsku už je asi dostatečně vysoká na to, aby
0: se plnily kvóty.
1: Aby se plnily kvóty.
0: Ne, opravdu jako, no, bohužel, tak jdeme, jak to tam třeba, jak kdyby ses tam chtěl přestěhovat, jako dá se nebo se nedá, nebo jak to je?
1: Hele, pro lidi z Evropy, pro mě ne, já jsem důchodce, já nejsem perspektivní. Ale pro lidi z Evropy je udělaný program na přesídlení, jo, pro rodiny s dětmi, protože oni podporují rodiny s dětmi, rodinný život, normální, přirozený lidský život. To je základní. To jsem pochopil i na té svatbě, že tam prostě, že já jsem seděl s babčama, že jo, vzhledem ke svému věku, tak ty tam právě propírali tyhle ty věci. Tam opravdu rodina jako taková je velmi vysoce ceněna. Ten rodinný vztah jako takovej.
0: No, děkuju. No. Tak, z Novosibirsku je jeden můj známý, pomáhal jsem mu s motorkou, měl problém s dobíjením. Mají tam zázemí pro cestovatele a motorkáře?
1: Ale když jsem takhle tam, že mě vozili taxikáři, tak jsem jel dokonce i se Škodovkou.
0: Aha.
1: Jsem jel v oktávce, tak jsem ho pochválil, toho řidiče, řekl jsem mu, že mi udělal radost, tak jsme se bavili, tak mě nechal vykecat a mi řekl, no ale tahle se vyrobila, ježiši, v Nižním Novgorodu. Jo. Takže

0: Kdyby někdo dostal rozum a my bychom se tam teď vrátili, tak máme šanci na ten trh vejít. To je to samozřejmě pak otázka peněz zase, že jo? Peněz, marketing a tak dále. Ale ta...
1: Není to úplně ztracený.
0: Není to ztracený, ten prostě ten zvuk toho českého průmyslu tam pořád ještě je. Jo, ten zvuk tam máme.
1: Ale oni Číňani, mám pocit, vstoupili do několika, myslím do Volhy určitě a ještě do nějakého závodu, jako ekonomicky. A musím říct, že to, co vidím, jako co z toho leze teďka za auta, z těchto těch podniků, tak člověku jako padá čelist, jo, jakože klobouk dolů, že protože taky co si budem, že jo, tak Číňani samozřejmě investovali šílený prachy a najali, že jo, západní designéry a tak dál, že jo, z BMW, pokud vím, z Mercedesu a další, jo, který nechtěli malovat elektroauta, tak v Číně dělají prostě...
0: Klasický auta, ano.
1: Jo, a hybridy a tak, ale dneska už je tu elektriku, ale prostě ten design už mají jakoby, že jo, prostě je to ten evropský takový ten... A oni jsou teda hračičkové. Čoče, já jsem měl krásný povídání s jedním pánem teďka v té Orlici, víš, na Orlických horách,
0: jo,
1: který dělá ve Škodovce, nebo dělal, on už je teďka v důchodu, česně, jo. Ale jak třeba škodováci jako nechápe, jak může hřib jako vůbec, ne hřib, sorry, taky, ale vystrčil vůbec jako existovat.
0: Likvidovat naši výrobu, že jo.
1: Jo, škodovce prostě udělali v tím, jak podělali tu Čínu, že jo, tak udělali jako gigantický průser, že spadla o třetinu exportu. Teďka vlastně i to Rusko, že jo, padlo a jsou s tím velký problémy. Na druhou stranu, jak říkal Česká republika, má pořád ještě výhodu, že tady se dělají spalovací motory, takže tady pořád jako ještě práce je, ale koncern Volkswagen oznámil, že v Čechách poletí 3000 lidí. Jenom takový na okraj. A skončí pravděpodobně Škoda Fabia, její výroba. Protože je nejmín zisková. Tak to jsou takový drobný informace takhle jako bokem ještě ze Škodovky. A samozřejmě, prosím vás, nevěřte tomu, protože jsme konspirační médium a tak dále, ještě by se někdo ptal, odkud co vlastně mám tyhle informace. Nevím, jestli už byly oficiálně zveřejněný nebo ne. Ale prý se jedná hlavně o agenturní pracovníky, který jako dostanou padáka. No. Tak takováhle situace. Samozřejmě Green Deal a válka opravdu přinášejí samé pozitivní věci.
0: Ano.
1: Tady správný modrý varán. Evropa není kontinent, všechny kontinenty začínají na A, je už používám hezké pojmenování evropská část asijského kontinentu.
0: Ano, má naprosto pravdu.
1: Jo.
0: Protože je to staré historické pojmenování a když se otočíme ke kořenům, ke staroslověnčině, tak najednou zjistíme, že Evropa je jevrejská část asijského kontinenta. Jevrejská, co to znamená?
1: No.
0: No. Židovská.
1: Aha.
0: No, že... Jevreji jsou Židí.
1: Jo, to je ono. Pavel Sichra, Pavlíku, děkuji ti za příspěvek. Jdeme dál. Daniel Dandy z Krajčo, který informuje, jak to vypadá v Rusku. Díky. Tak, 150 rublů děleno 4, cena je v korunách. Tak, ano. A teď prosím tě, než to tady projedu, tak my jsme se bavili o tom a je to na žádost našich milých diváků a posluchačů. Protože v pátek se koná pravděpodobně závěrečný kolo první fáze nebo prostě toho tvýho soudního sporu. Tak nám řekni, kdy, kde, v kolik hodin a v jaký místnosti a všechny.

0: ty detaily. Ať nebloudíme. Spousta z vás mimo pražských.
1: Je to Spálená 2, to je městský pražský soud a je to v místnosti 101, to je ta největší, s tou špatnou akustikou, ale oni počítají, že asi někdo přijde, takže to je ta největší místnost, která tam je a je výkop je v 9 hodin, takže je dobré tam být o trošku dřív, protože myslím si, že budou zase dávat lístky, tak aby ti, kteří si tam chtějí přijít na to podívat a sednout si, tak aby se k tomu lístku dostali. Takže Spálená 2, Městský soud pražský v pátek v 9 hodin oficiální zahájení. No, měl by být čten rozsudek.
0: No.
1: To znamená, přečte se rozsudek, pak si sedneme a budou číst to zdůvodnění a pak nás pošlou domů. Jsou další možnosti vývoje. Buď s tím budeme všichni souhlasit a tím pádem řekneme na místě, že s rozsudkem souhlasíme a rozsudek stoupí v platnost, nebo se odvolá státní zástupce, a nebo se odvoláme my a pak to postupuje k odvolacímu soudu. K odvolacímu soudu ale už nechodí lidi. Odvolací soud to bere z materiálu, které má k dispozici a ten má možnosti buď rozsudek potvrdí, nebo rozsudek zvostří, nebo rozsudek sníží, a nebo to vrátí k doprojednání. A tahle ta část, vlastně co už jde mimo veřejnost, tak může trvat zhruba asi tak rok. A pak bude další, pak bude vynosen vlastně konečný, vstoupí to v platnost a další odvolací možnosti už jsou, ale nemají odkladný účinek, takže pak to, co bude v rozsudku, tak se bude vykonávat bez ohledu na to, jestli se člověk odvolával k další instanci nebo ne. Jo. Takže je důležité, abyste tam byli. Rád bych byl, abyste tam byli a uvidíme, jak to dopadne.
0: Přátelé, já jenom v rychlosti, kdo pojede autem, určitě nevynecháte magistrálu, takže tady máte hlavní nádraží, že jo, tady je Václavák, přijíždíte přes Václavák ulice Žitná, tam se dáte dolů, jo, když jedete a
1: na Karlák.
0: Dojedete na Karlovo náměstí, já vám to tady zvětším, jo, a po pravý straně, tady je jediný, jakoby poblíž parkoviště, tohle už je budova toho soudu, jo, ta Spálená ulice je tady, jo, tady je někde vchod, takže pokud máte štěstí, tak můžete zaparkovat tady, jo, jinak pak třeba ještě tady někde různě. Já vím, že kluci vlastenecký se mě ptají, pak samozřejmě parkoviště jsou ještě tady z téhle strany, ale toto náměstí musíte jednosměrkou obět kolem dokola, jo, a zajet sem potom takhle.
1: No a tam je nemocnice na Karláku, takže tam stojí furt spousta toho.
0: Jo, těch je toho tady samozřejmě spousta.
1: To je nemocnice.
0: Parkovat se asi dá. Vy, co pojedete MHD, tak pro vás tam je, že jo, tady můžete využít i
1: metro.
0: Metro, který je poblíž. Ještě chlup.
1: Ještě.
0: Tady původně bylo metro.
1: Tady je metro. Ano, tam, co ukazuješ, tam je. Tam je metro.
0: Metro, jenom mi to tady neukazuje ten krám. Počkejte, já si to tam nějak zkusím někde najít. Nenajdu.
1: Je to národní třída.
0: Tak.
1: Metro národní třída.
0: Národní třída metro. Takže někde tady to bude. Ty vole, proč tam ukazují nějaký hovadiny? Ale
1: no to, tak, teď tady máš výstup. Jo, jak končí ten obchodák, tam je výstup z metra.
0: Tak. Takže metrem se sem dostanete a pak už je to pěšky, opravdu kousek, jo, zase k tomu to takhle zmenším, ať to nevypadá moc daleko, tak že k tomu baráku někam tady. Jo, takže když tady vidíme taky metro, národní třída, tak to je ono. Národní třída a z národní třídy vlastně už je to přímo hned vedle ten barák, jo. Takže se tady dá vystoupit z metra a na tu spálenou vlastně dojít pěšky. Je to ideální ta varianta pro ty, kteří nejedou přímo na místo. Asi kluci říkají, že by jeli motorkama nebo tohle, tak pro ně je lepší zaparkovat, jo, někde a tak. Takže toť k tomu. To nás čeká ve pátek. Tak. Ukončím mapu,
1: ukončí prořad.
0: Tak jo, tak co říci na závěr. Já dneska to bylo trošku jiný, dneska jsme neprobírali moc tu politiku a ty aktuální situace všude, ale probírali jsme právě tvůj zážitek, tvoje osobní svědectví z města Novosibirsk, z půly Ruska a za to ti moc děkuju, že jsi našel tu chvíli, odvahu a i šikovnou kameramanku, která to všechno natočila a dal s nám tenhle výklad a ukázal část z tohohle toho regionu, z tohohle města. Hele, kolik je tam asi lidí? Jak je to velký město, Bajvoko, že seš tak zeptal blbě?
1: Má metro.
0: A je to jako Praha, nebo?
1: A podle ruských norem město, které má 1 000 000 obyvatel, tak má metro.
0: Jo.
1: Takže to město má přes 1 000 000 obyvatel, jo? Protože nemá jenom jednu linii metra, ale je to rozvětvený. Říkám, je to průmyslový centrum. Koukni se do análu, ale lidí tam dost.
0: Lidí je tam dost. 1,640 000 obyvatel podle odhadů z roku 2025.
1: No vidíš, no, takže skoro 2 000 000.
0: Největším městem na Sibiři a třetím nejlidnatějším městem v celém Rusku. Po Moskvě
1: a Petrohradu.
0: Ano. Metropolitní oblast sčítá dohromady s okolím ještě o něco vyšší počet lidí, ale to už je jakoby ten region. Tak.
1: No. Takže když to vemeš, tak to v podstatě Novosibirská oblast je jak Česká republika.
0: No celá oblast asi jo. No.
1: No.
0: To je prostě velký. Jsem našel ještě jeden obrázek, ten musím ukázat, tam bohužel tím vyfocený nejsi. Tak, tady si nám ukazoval, to je to divadlo, viď? Tady je oficiál.
1: Ano, to je to divadlo.
0: To je to divadlo. No, tady máme chrám. Tady máme nevím co.
1: Zvětšilo, to bude nádraží.
0: Nádraží.
1: Uh-huh.
0: Jisto nezvětším teďka takovou rychlovku.
1: To je taky nádraží a to dole je taky nádraží. To jsou, jo, protože to jsou první budovy, takový ty nejdůležitější. Proto mají Rusové ten zvyk, že když přijíždíš na kraj města, tak je tam nápis. Jo, to je, když se koukneš, jsou různý ty reportáže dneska z Ukrajiny, tak to je ten ruský zvyk, když přijíždíš do toho města, tak je tam z betonu obrovský nápis, tady je prostě tohle město. Jo. U nás je každá obec, každý 3 kilometry, mezi obcema jsou 3 kilometry, tady je těch kilometrů výrazně více. No, takže, tak.
0: Tak jo, tak se pojď rozloučit a dáme písničku.
1: Lidi, já vám děkuju, že jste vydrželi. V podstatě smysl, kromě toho mého soukromého, že jsem byl na svatbě, je i v tom, že je vidět, že takhle daleko od nás žijí lidé, kteří jsou v podstatě úplně stejní jako my. Samozřejmě žijí v jiných podmínkách povětrnostních a přírodních, takže se chovají, řekněme, trošičku jinak v různých to. Jsou odolnější, jen tak něco je nerozhází, na druhou stranu, když je rozhodíte, tak je nezastavíte, protože oni ne nadarmo mají ve znaku medvěda, oni jsou tu takový medvědi, na jednu stranu línie, na druhou stranu umanutý, ale mají krásné otevřené srdce a když si vás přijmou za své, tak jste jejich. Tak nesmíte je zradit. Zrada je to nejhorší a to se neodpouští.
0: Já jsem tady ještě našel pár fotek právě, ani nevím odkáď, z Wikipedie nebo co. Tohle to je třeba technologický park. To je velice zajímavá stavba. Tady jsou ty jednotlivý ty čtvrti. No, tak to jenom tak v rychlosti. Ten vláček už jsme viděli. Tohle to je nějaký technologický institut. Výzkumné středisko RAV, vidíš to?
1: No. Jako říkám ti, to tam...
0: Urychlovat částic.
1: Tady, tady je máš, to... ano, to je...
0: tady budujou letadlo.
1: Ano.
0: A ne nějaký to...
1: A ne zrovna malý.
0: Ne zrovna malý a ne zrovna pomalý. Teda.
1: Ano.
0: No, tak... No,
1: to říkám, to je ten fyzikální ústav a to...
0: Palivový tyče tady píšou.
1: No.
0: Do... Tohle, no a tady máme, že jo...
1: To je nádraží.
0: To je to nádraží. No. Tady je metro, taky další. No. V rychlosti to projedeme. Tak. No, je to krásný město, když to takhle jako prostorný, víš, že to není...
1: Je nahodný. To spousta zeleně, ano.
0: A je to takový tady nějaký... jo, to je skanzen, architektonický, historický. Tak... Domácí arena na Novosibirsku. Tohle to už jsme viděli. Tak jo, tak to jsme viděli. A přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc. Dávejte odběr, dávejte zvoneček. Díky za vaši pomoc, za vaše příspěvky, za lajky, za všechno, že budete šířit i tohle video mezi své přátelé známé. Napište do komentářů, co se vám líbilo, jak vy vnímáte situaci a všechno a my se na to samozřejmě podíváme. Ještě dejte nějaké lajky, než půjdete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Já vidím odběr.
1: Krásnou dobrou noc a já jdu spát.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní nedělní speciál s Michalem Svatošem, který počase opět u nás. Ahoj Míšo, díky, že jsi přišel.
1: Zdravím všechny diváky, tak vezmeme to rychle, připravili jsme pro vás nový mapy, nový fotografie, protože Ukrajina se hroutí. A budou tam velké nepokoje podle všeho a Rusové mají nový velký plán. Takže dneska rozebereme tady to z toho ruského pohledu a potom u Hájka, tam mám special věci od generála Deptuly amerického a my se budeme věnovat z toho pohledu strategického sporu USA kontra Rusko, Irán a podobně. Takže všechny věci potom najdete na našem webovém kanále, na našem webovém portále michalopetr.com, protože to, ty odkazy tady do toho nejsme schopni vkládat, takže tam si to můžete zkontrolovat, je spoustu zajímavostí. Takže, protože tady budou dneska fotografie, tak já upřesním, že na Ukrajině se hroutí vláda, protože lid už povstává proti Zelenskému, proti celému tomu. A je to důsledek strategie generála Gerasimova. A my si vysvětlíme celou tu strategii na začátku a na konci potom ukážeme nejnovější ukrajinské generály, co je to zač, to nejsou velmi příjemní lidé. Takže já bych poprosil první fotografii, a to bych potřeboval fotografii generála von Falkenhayna.
0: Tak, jdeme na ní. Pan generál už je tady s námi.
1: Takže, Thailand na úvod nemůžeme začít jinak než se slavným císařským německým generálem von Falkenhayn. Ten Falkenhayn vymyslel v roce 1915 před Vánoci strategii, kterým se v němčině odborně říká Materialschlacht. Jinak je to válka opotřebovávací, v češtině se tomu říká opotřebovávací válka. A zkrátka řečeno, jejím principem je postřílet, zničit tolik nepřátelských vojáků, až se celý režim nepřátelský zhroutí. On to praktikoval u Verdunu, ale nepovedlo se mu to, ačkoliv francouzská armáda už toho měla dost, už se bouřila, už byl na hranici toho, že by tu Francii vyřadil z boju. Ovšem do toho zasáhli Angličani. On přímo v tom svém textu říkal, že musí vyrazit meč, který Anglie proti Německu třímá. Tedy vyrazit Francii z války, zničit ji. Tahle opotřebovávací strategie je velmi zajímavá a von Falkenhayn se jenom nespočítal, že ji nebude moct vést, protože nakonec nebude mít tolik vojáků, aby tu Francii udolal, protože se Angličani, kteří moc nebojovali, se pustili do něj, aby tu Francii zachránili a samozřejmě hlavně Rusové na východě zautočili. Takže Falkenhayn byl potom na konci roku 2006, v létě roku 2016 odvolán z funkce šéfa velkého německého generálního štábu. Dokonce ten štáb byl potom změněn na velitelství armády. Takže on je posledním náčelníkem velkého německého císařského generálního štábu, což bylo monstrum. Proč o tom hovoříme? Totiž bych poprosil fotografii Gerasimova. Budeš, jsi tam. Tak, Valery Gerasimov, no to se zrovna to fotografuje, už se tam, to tam. Takže Valery Gerasimov je zvláštním generálem, protože on má od mládí, ještě když byl mladým důstojníkem, tak mu říkali historik nebo knihomol.